Ti dva byli zasnoubeni třeba už delší dobu. Ale muž si najednou není jist, může-li jako křesťan uzavřít sňatek. Možná, že mu jiní křesťané zákonického smýšlení řekli, že není vůbec správné se ženit. Muž neví, co činit, aby jednal správně. Kraličtí se domnívali, že šlo o případy, kdy otec váhal, má-li či nemá-li provdat dceru. Zřejmě se však mýlili, protože nevdává-li otec svou dceru, není možné jeho jednání považovat za nečestné. A mimo to by otec jistě mluvil jasně o své dceři a ne o paně nebo o snoubence. Pavel svou radou upokojuje zneklidněná srdce, když ponechává rozhodnutí zcela na zasnoubeném muži. Rozhodni se sám. Ať už se rozhodneš tak, či onak, nezhřešíš. Jinak řečeno, oženíš-li se, nedopustíš se ničeho zlého. I když, a toto Pavlovo stanovisko jsme si už vysvětlili na samém začátku 7. kapitoly, tedy i když apoštol zastává názor, že zdrženlivost by byla lepší. Poslední verše kapitoly se pak týkají otázky vdovství. Pavel píše, žena je vázána zákonem, pokud žije její muž. Jestliže muž zemře, je svobodná a může se vdát za koho chce, ale jen v Kristu. Po mém soudu bude však pro ní lépe, zůstane-li tak. Myslím, že i já mám ducha Božího. Korinčtí křesťané se zřejmě ptali, existuje-li pro vdovy možnost dalšího sňatku. Pavel se tu nejprve odvolává na zákon, který platil pro ženu a který cituje také v listu Římanům v 7. kapitole, 2. verš. Slovy, vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi. Když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství. Cituje-li Pavel zákon, šlo zřejmě o vážnou věc. Pavel totiž jako vzdělaný farizeus byl výborně obeznámen s rabínským učením o správném jednání. Rabíni neučili, jak správně věřit, nýbrž jak správně jednat. Souhrnem tohoto jejich učení je Talmud. Pavel se však s tímto učením rozešel, proto také nedává žádné hotové recepty na správné jednání v podobě příkazů nebo zákazů. Pouze tam, kde vidí nebezpečí bezúzdnosti a své vole, sahá k citaci zákona a ukazuje tím na nezrušitelnou autoritu Boží. Činí tak právě v oblasti sexuality, kde nebezpečí je mimořádné. I když se křesťanská vdova může znovu vdát, Pavel žádá, aby stejně jako každý jiný křesťan uzavřela manželství pouze v Pánu, to znamená jen za předpokladu, že bude moci žít s manželem ve společné víře v Pána Ježíše Krista. Jinak řečeno, křesťan má uzavírat sňatek zase jen s věřícím křesťanem, i když platí zásada, jestliže žil před uvěřením s nevěřícím partnerem, pak se s ním po svém obrácení nemá rozcházet. Pavel však svým požadavkem ruší platnost levirátního zákona. Podle něho se totiž vdova měla provdat za některého z příbuzných ze strany manžela. Pavel ukazuje, že tento zákon neplatí, pokud příbuzný po manželovi není věřícím křesťanem. Ale i v případě vdov se Pavel přiklání ke stanovisku, že je lépe, zůstane-li vdova sama.
Důvody jsou tytéž jako v případě neprovdaných, o kterých mluvil ve verších 25. až 30. Nechtějme však z apoštolových slov dělat kožený systém. Abychom se v plné svobodě Kristově naučili vidět zmíněné otázky ve světle pravé boží moudrosti, slyšme i, co tentýž apoštol píše o vdovách v prvém listu Timoteovi v 5. kapitole. Pečuj o vdovy, které jsou skutečně opuštěné. Má-li však některá vdova děti nebo vnuky, ti ať se učí mít péči především o své příbuzné a odplácet svým rodičům. To je totiž milé Bohu. Vdova, která je opravdu osamělá, doufá v Boha a oddává se vytrvale prosbám a modlitbám ve dne i v noci. Ta, která myslí jen na zábavu, je mrtvá, i když žije. To jim zdůrazňuji, ať se jim nedá nic vytknout. Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Mezi zapsané vdovy smí být přijata žena ne mladší než 60 let, jen jednou vdaná, známá dobrými skutky. Jestliže vychovala děti, prokazovala věřícím pohostinnost a umývala jim nohy, pomáhala nešťastným a osvědčila se v každém dobrém díle. Mladší ženy nezapisuj mezi vdovy. Neboť jakmile se smyslnost odvrátí od Krista, chtějí se opět vdávat. Tak propadají odsouzení, protože porušili slíbenou věrnost. Zároveň si navykají zahálet a chodit po návštěvách. A nejen zahálet, nýbrž i klevetit, plést se do cizích věcí a mluvit, co se nepatří. Chci tedy, aby se mladší vdovy vdávali, měli děti, vedli domácnost a nedávali protivníku příležitost k pomluvám. Teprve, když rady korinským uvážíme v souvislosti s pokyny, které udílí apoštol Pavel svému žáku Timoteovi, pohled na celou otázku před námi vyvstává k potřebné duchovní plastičnosti, abychom rozuměli zrale a zdravě v duchu Kristově a abychom neuvázli jako nerozumné děti někde na mrtvé liteře ke své vlastní škodě. Valná část celé 7. kapitoly, kterou jsme společně probírali, neobsahuje autoritativní přímé boží slovo, nýbrž zachycuje osobní apoštolovi rady korinskému sboru. A přece jsou to rady, které mají pro nás závaznou platnost a váhu písem svatých. Ty rady totiž nedával apoštol Pavel jako nějaký soukromník. Nejsou výsledkem jeho rozumových úvah anebo lidských zkušeností. Pavel je apoštolem, tedy poslem Ježíše Krista, který vyřizuje poselství evangelia a k tomuto úkolu ho vybavil Duch Boží všemi potřebnými schopnostmi i dary. Je třeba si se vší vážností uvědomit, že za Pavlovým apoštolským slovem stojí Bůh se svou autoritou a mocí, právě tak, jako stál za slovem svých proroků, jako stojí za hlasem svých svědků, které zmocnil svým duchem za všech časů. Pán Bůh tady má své posly a zmocněnce i za našich dnů. Domníváš-li se, že tebe se to netýká, že na tebe zapomněl, protři si uši. Neboť i tebe volá právě teď, hlasem, který právě slyšíš.
abys i ty se pokořil před majestátem Pána Ježíše Krista, který má veškerou moc na nebi i na zemi, aby se spodrobil jeho vůli a nalezl z jeho ruky slávu věčného života a dokonalé svobody v něm.

něm. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že ti smíme patřit, že nás dokonale osvobozuješ ze všech pout a závislostí pro život ve tvé lásce. Prosíme, zmocni nás svým duchem k tomu, abychom rozuměli správně tvému slovu a abychom činili tvou vůli. Amen.

Jiří Hurta v závěru dnešního nahlížení do 7. kapitoly 1. listu Korinským připomněl, na čem záleží skutečná svoboda člověka. Pokud dáme svůj život do rukou Kristu, otevírá se před námi cesta, která nemusí být vždycky jednoznačná a přehledná, ale má svého průvodce, na kterého se můžeme spolehnout. Dneškem jsme tedy uzavřeli listování 7. kapitolou 1. listu Korinským. Příště postoupíme k tématu, které se může na první pohled zdát pro dnešní dobu nedůležité. Řeč bude o masu obětovaném modlám. I v 21. století může tento text promlouvat do života současných čtenářů. Zatím Transworld Rádia, Rádia 7, se loučí Jitka Vilažíková, těšíme se naslyšenou zase za týden.

0: Dozněla nám znělka, která v tento čas znamená jediné. Začíná další pořad, jak se vám líbí, a tím dnešním vás bude provázet Janis Moras. Já svého dnešního hosta uvedu takovým jeho citátem. Když jsem po 30 letech znovu slyšela ukolébavku, kterou mi jako malé zpívala moje máma, dostala jsem husí kůži a dojalo mě to. Uvědomila jsem si, jak hluboko se může do duše otisknout taková malá věc, jako je písnička. Tak mým dnešním hostem je jednoduše Ot. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak já, když jsem do vyhledávače při přípravě zadal Ot, tak mi to našlo spoustu věcí. Jednak to údajně podle online slovníku cizích slov znamená z hebrejštiny a knižně domnělá síla, jevící se vyzařováním. A je to také ezoterický termín jistého chemika a filozofa, který takto popsal dosud neznámou duchovní energii, kterou lze rovnou považovat za synonymum aury. Má to co dělat i s tímto, anebo je to spíše taková hřička na vaše jméno, protože se francouzsky píše Aude a čte se Aud?
1: No, já jsem jako nějakou dobu hledala právě, jakým názvem se mám prezentovat, protože vím, že tady mám, jako je to náročný, když někdo vidí moje jméno a neví, jak to má jako vyslovovat. Mm-hmm. Tak napadlo mě, jako jsem nechtěla vymyslet úplně něco jiného, jsem chtěla, aby to bylo ze mě, a takže napadlo mě používat to fonetický způsob, jak se vyslovuje moje jméno. Mm-hmm. A právě jsem taky vyhledala, jestli jako vlastně co to znamená, nebo tak. A to druhý, jako ten, to, co jste popisoval, tak jsem četla a jako přišlo mě to fajn, nebo mm-hmm. jako líbilo se mi to, takže jsem si říkala, že to tak asi má být.
0: Tak abych vás uvedl tak nějak celým jménem, jmenujete se Ot Stulírová Martin, abych to řekl tak nějak francouzsky správně. Jste francouzská zpěvačka, hudebnice a skladatelka od roku 2011, žijící v České republice. Než se dostaneme trošku dál a hlavně k albu Bébé Lune, které budeme dneska představovat, pojďme si pustit hned první píseň z tohoto alba. Která to bude?
1: Jmenuje se Čobenáš, kutrej, sutede oj.

0: Dozněla úvodní píseň dnešního Jak se vám líbí, zároveň úvodní píseň nového alba Old. Album se jmenuje Bebe Lune a je to takové panorama kolébavek z celého světa. Tak slyšeli jsme teď první ukolébavku, ta byla odkud Old?
1: To byla ukolébavka z Rumunska. Nebo jestli to můžu říct spíš jako správně, je to píseň z Rumunska a když slečna Rumunka mě učila tu písničku, tak vlastně během toho setkání ona mě říkala, že vlastně to úplně ukolebavka to není, ale že jí to zpívalo její máma, když jako šla spát, a takže pro ní jako to bylo ukolebavka, a tak jsem si říkala, jako že jsem nechtěla zůstat jako přísně na to, aby to bylo nazvaný jako ukolebavka nebo prezentovaný jako ukolebavka. Mě hlavně zajímalo to, aby to byly písni, na které někdo třeba už usnul na tu písničku. Jako pro ně to bylo ukolebavka a mně to přišlo jako moc hezká píseň a je to o 300 ovců, a takže vlastně, když se říká, že se má počítat ovečky před spaním, takže to pro mě jako mělo linku, pointu.
0: Mluvíte skvěle česky, teda to vám musím říct. Mimo jiné, jste tu dlouho, na to se chci taky zeptat, ale možná vás někteří znají z kapely Charivari. S touto kapelou jste byli na Proglase v únoru 2019 albem Melange. A jenom tak pro úplnost, jste taky spoluzakladatelka divadelního spolku Le Cabaret Nomad a v minulosti dramaturgině festivalu Bonjour Brno. Tak já jsem se chtěl zeptat, jak jste se v roce 2011, tedy už před 10 lety vlastně v České republice, odstla?
1: No, to bylo v rámci stáž, jako v rámci studium. Já jsem věděla, že chci zkusit nějaký život v zahraničí, tak jsem nejdřív byla ve Finsku na Erasmus a chtěla jsem zkusit žít i ještě v jiné země. A v rámci ten můj magister, tak jsem měla právě jako hledat nějaký stáž, tak jsem hledala na internetu, co se nabízí v Evropě i jako obecně ve světě, a vybrali mě vlastně na dvě, dostala jsem se na dvě možnosti a jedna byla v Českých Budějovicích a jedna v Buenos Aires a musela jsem vybrat, kam pojedu. A vybrala jsem České Budějovice, protože jsem si říkala, že to je vlastně blízko a zároveň vůbec na mapě nevím, kde se to nachází, tak to mě nějak jsem byla prostě zvědavá, tak jsem přijela a zůstala jsem, no.
0: Pojďme si teď pustit další píseň a bude to právě titulní, která se jmenuje Bebe Lune.

0: Tak dozněla nám titulní píseň nového alba z francouzské zpěvačky Aude. Album a tato píseň se jmenují Bebe Lune. Ptal jsem se na to, jak jste se vlastně dostala do České republiky před 10 lety a po takové době vychází vaše solové album. V anotaci k albu se uvádí, že je to vaše druhé album. Je to myšleno tak, že je to po desce Melange s kapelou Charivari druhé, anebo je to opravdu vaše druhé solové album?
1: Ne, je to počítano i s, jako s Charivari, že Melange bylo prostě první a teď jsem zkusila solovou, si vydat na solovou dráhu. A, takže je to jako pro mě v mém životě jakoby druhý album.
0: Ale vlastně první solové.
1: Jo.
0: Doplním jenom, že vyšlo v prosinci roku 2020 vlastním nákladem za podpory Brno Expat Centra, kde jste vyhrála soutěž inovativních projektů. V distribuci je u Indiescope, jednak fyzicky a jednak digitálně, a to i na Bandcampu. Je třeba ještě někde jinde na těch streamovacích platformách třeba?
1: Ano, je to na Spotify, a vlastně i všichni asi, protože Indies mě pomůže v té distribuci, takže oni to tam dali na všichni, co jsou zvyklí. Mm-hmm. Takže Spotify, Deezer a další asi.
0: Takže iTunes a podobně.
1: Mm-hmm. Ano.
0: Máme před sebou dneska opravdu hodně hudby, protože na vašem albu se nachází 18 ukolébavek. A tím, že většina z nich nepřesáhne často minutu nebo dvě, tak máme možnost jich slyšet opravdu hodně. Pojďme si pustit hnedka další a to bude třetí píseň z alba. Jak se prosím jmenuje?
1: To je ukolébavka ze Švédska a jmenuje se Klatermusen svagvisa.

0: Slyšeli jsme švédskou ukolébavku v podání francouzské zpěvačky žijící v České republice, která si říká Od. Co třeba v překladu znamená tady tento název této švédské ukolébavky?
1: No, zrovna jako ten název přesně nevím, ale je to písnička o tom, že jakože aby to dítě usnul jako liška na svém ocasu. Mm-hmm. Ocasu. Takže, ale nevím, jestli vlastně je to jako v tom názvu přesně. Mm-hmm. Asi ne, protože myslím, že to jakože se svým ocasem, tak tam je jako ta poslední věta, jako med svansen under örat, takže to je s ocasem jako pod hlavičkou. Nebo tak.
0: Tak když už jsme se dostali k překladům, textům, výslovnosti, pojďme asi to téma otevřít teď. Vy jste se scházela s různými mluvčími z těch konkrétních zemí, odkud ty písně pochází. Jak třeba vlastně tohle bylo náročné, nebo jak jste ty lidi hledala? Znala jste je všechny, nebo jak to bylo?
1: No, v tom mě právě hodně pomohl ten Brno Expat Center a v tom byl jakoby ten můj projekt, že oni vyhlašili jako výzvu pro kreativci, kteří mají projekt, a já jsem šla jako s tím nápadem, že vím, že v Brně a kolem Brno žijí spoustu cizinců, mm-hmm. a napadlo mě právě poslat výzvu, jakože kdo má ukolébavku, kterou by rád sdílel, tak ať se mi ozve. A vlastně jsem byla hodně překvapená, kolik lidí se mi ozvali a odkud byli, protože najednou mě psala paní z Mongolska nebo paní z Indie, z Kanady, jakože i vlastně mimo Evropy, což mě hodně potěšilo. Takže takhle vlastně to vzniklo, že oni se sami ozvali a potom jsem s některýma jsem se mohla potkat, s některým ne, protože bylo během lockdownu a tak, takže to bylo náročné, tak jsme se třeba paní z Indie, tak ona se natáčela, posílala mě video, ve které zpívá a psala mě do e-mailu text v fonetický, abych to mohla vyslovovat, tak jsem se pak natáčela zpátky, jsem ji posílala, co si o tom myslí, a ona mě volala hned a říkala, že se svým manželem se tak smálí, že to si to musím takhle nechat, což jsem říkala, že teda nevím, aha. jestli to znamená, že moje indická vyslovnost je jako dobrá nebo směšná, ale bylo to jako milý okamžik.
0: A který třeba z těch jazyků byl pro vás nejnáročnější?
1: Tak třeba ta indická, musím říct. A potom ještě ta píseň z Alžírska a ta ve vlamštině. Že to bylo taky, což je jako Livsdelslied, ta desáta. A moje sousedka je Belgičanka, ale z té vlámské části, takže ona mě právě učila. Tak s ní jsem se mohla scházet a několik hodin jsme zpracovávali tu výslovnost.
0: Tak pojďme si pustit další a jestli souhlasíte, tak pojďme si pustit třeba rovnou dvě ty ukolébavky, ať máme ty vstupy takové ucelenější. A sice šestou a sedmou. Já vás poprosím opět o výslovnost a uvedení, odkud jsou.
1: Mm-hmm, tak zrovna bude ta alžírská, která mm-hmm. je Arsed Aidos. Mm-hmm. A potom pojedeme do Guadeloupe a s písničkou Letimun Amuen.

0: Tak vydali jsme se spolu se francouzskou zpěvačkou od nejprve do Alžírska a potom do Guadeloupe na tento ostrov. Uvádíme tady její nové album Bebe Lune a teď bychom možná mohli zmínit hosty, kteří s vámi na tom albu spolupracovali, přestože se jedná o solové album, takřka všechny nástroje a vokály jste natočila sama, ale přesto tam byli nějací hosté, tak pojďme jim teď dát prostor, prostřednictvím vás aspoň.
1: Ano, no já jsem hodně přemýšlela, do jaké míry chci, aby to bylo jako jenom ode mě, anebo taky přizvat lidi, a zároveň jsem nechtěla, aby to celý album měl jako několik hosté, protože jsem měla třeba možnost i poslouchat nějaký album u Kolebavek, který byly třeba jakože jiný princip, že někdo šel jako do té zemi a nahrávat jako přímo ty lidi v těch zemích, kteří zpívali u Kolebavky. Mně přišlo, že ta různorodost těch hlasů bylo hodně krásný, ale ve mně to ztratilo to ukolebavající princip, že protože pokaždé, že ta barva hlasu byla jiná, tak jsem si říkala, že já bych chtěla asi spíš, aby ten můj hlas jako doprovázel celý album, ale zároveň ráda taky spolupracuji, a takže jsem se ozvala Beatu Bocek, aby jestli by mohla se mnou zpívat, a taky, aby jestli by mě mohla učit jednu ukolebavku, protože ona je z pohraničí mezi Polskem a Česko, takže ona mě učila tu polskou ukolebavku, kterou jsme potom zpívali spolu. A se mnou zpívá i Marie Svobodová, se kterou mám právě ten divadelní spolek Le Cabaret Nomad, takže tím, že trávíme hodně času spolu, tak a často tvoříme spolu, tak jsem chtěla, aby byla taky součástí toho alba. A potom na kytaru na dvě písničky jsem chtěla jiný nástroj než ty, kteří zvládnu, tak jsem prosila Chrisovi Kolmanovi, aby hrál tam na kytaru se mnou.
0: Což je váš kolega z kapely Charivari, jestli se nepletu.
1: Uh-huh. Ano.
0: Tak říkáte nástroje, které zvládnete. A které teda jste použila na toto album?
1: Tak já jsem použila balalajku, uh-huh, která je taková ruská kytara s třema struny. Potom embiru, který je africký nástroj, který mě vyrobil známý. Uh-huh. A co ještě, flétnu, příčnou flétnu mám, xylofon a potom ještě jeden takový jako klavír s efektem. Třeba na tu první píseň, kterou jste mohli slyšet, tak je to na klavír, ale jsem našla efekt, který zní jako ty dětské krabičky vlastně. Tak mě to přišlo zajímavý.
0: Tak co si myslím, že ještě stojí za zmínku, je určitě grafika booklet, nebo tedy ilustrace od Petry Jirouškové, protože ten booklet je udělaný jako leporelo, takže to určitě stojí za to i mít ho doma vlastně ve své diskotéce. Pojďme si pustit další ukolébavky a tentokrát vás poprosím o uvedení 8. a potom 12.
1: Takže je to Lalam Toto z Tanzánie, mm-hmm, a pak taková klasika Spí, děťatko, spí.

0: spí.
1: Dozněly nám další dvě ukolébavky z alba Bébé Lune od francouzské zpěvačky Aude, která žije v České republice už 10 let. Slyšeli jsme od ní i Spí, děťátko, spí. Možná pojďme se vrátit trošku k albu samotnému, nebo k textům spíše, lépe řečeno. Bylo v některé z těch kolebavek něco výrazně neobvyklého a zajímavého oproti ostatním, protože předpokládám, že se tam nějak opakují ta témata samozřejmě a ty motivy a tak dále, ale bylo v některé z nich prostě něco, co bylo úplně někde jinde?
2: No, překvapilo mě třeba hlavně u dvou kolebavkách takový jako ten rytmus, že mě přišlo, jsem si říkala, jak může na to dítě jako usnout vlastně. Aha. Když jsem měla se potkat s paní z Mexika a ona mě začala zpívat španělský tu písničku, mm-hmm. a úplně jako začala u toho tancovat a jsem si říkala jako, a přitom zrovna je to fakt jako u kolebavka, kde se zpívá jako, že kolik je hodin, už je čas jít spinkat a tak, takže tak mě tohle jako překvapilo a snažila jsem se jako to nechat trošku jako v tom živém duchu, ale zároveň i v tom, jako v tom klidním, no jakože snažila jsem zakomponovat i ten rytmus, jak tam má být a zároveň jako nechat tu, ten klid jako v tom hlase, no, aby to nebylo najednou. A potom ještě ta indická, ta byla taky taková, jako mě přišla specifická.
1: Jak náročné bylo zaranžovat album o 18 ukolébavkách tak, aby bylo pro posluchače zajímavé skoro 30 minut? To je, si myslím, velice, velice náročná disciplína. A pomáhal vám přitom někdo produkčně?
2: No, jako určitě, když jsem šla nahrávat, jsem nahrávala u Jardy Svobody, tak jsem se ho ptala, co si o tom myslí, jakože jsem měla plánu, nebo už jsem měla v hlavě, jaký aranže chci dělat a že někteří písničky jsem chtěla jako nechat a kapela, někteří jsem chtěla jako přidat ty nástroje. Zároveň právě během jako spoustu nápadů vznikly během toho nahrávání a třeba když jsem začala přidat jako druhou flétnu, pak třetí flétnu, pak jsem měla nápad i na čtvrtou, což jsem říkala, že možná už, aby to nebylo na jednou orchestr oproti jako ostatní, takže jsem se snažila zůstat v určité jednoduchosti, ale zároveň jsem se snažila taky přidat jako u každé nějaký jakoby zajímavosti právě, aby to nebylo monotónní, no, což jako bylo to náročné, doufám, že se to povedlo a vím, že Jarda mě v tom jako dost pomohl.
1: To mě trošku vrací vlastně na počátek. Já jsem tady citoval vás úplně v úvodu, že vlastně na ten nápad sebrat ty ukolébavky, natočit je, vás přivedla vaše maminka, když zaspívala jednu ukolébavku, kterou jste slyšela po 30 letech. Nicméně, jak potom probíhal ten výběr, tak Expat Brno vám pomohl tak nějak, jako řekl bych, se sběrem materiálu a potom ten výběr. Třeba bylo něco, co se do alba nedostalo?
2: Jo, určitě. Jako Brno Expat Center mě pomohl, že sdílel jako jeho výzvu v rámci jeho síť právě těch cizinců a potom ti cizinci se ozvali mě rovnou a já jsem vybrala jako písničky a třeba tak jsem dostala i nějaké nabídky jako i z Německa, z Anglie, ze Španělska a tak jsem se snažila jako nechat tu různorodost, abych neměla třeba dvě písničky ve španělštině třeba nebo tak. A potom samozřejmě jsem i poslouchala několik písniček, že lidi mě posílali třeba odkaz z YouTube nebo tak, tak i podle chutí, jako pokud mě vyloženě nějaká písnička úplně nezaujala, tak jsem se rozhodla ji nezpracovat.
1: Rozumím. Mhm. Na druhou stranu jsou tam tedy dvě české, tak to jste asi vzala hold.
2: Protože byly tak kratičky, že jsem si, jako to Halle Berry spíš to bylo pro mě takový vtip, že vlastně jsem měla doma takový sešit s písní jako zálezky písní, což je jako z toho kraje a tam bylo právě jako, že na úvod obě dvě ukolébavky a tam to Halle Berry mělo právě jenom ty dvě věty.
1: Ano.
2: A jsem si říkala, tyjo, a takže si to zpívá dokola, nebo jaký to je. A to znělo jako pro mě takový, nevím, jako bylo to pro mě přišlo mě srandovní, tak jsem to chtěla mít a právě tam zní jako jedno, což má si myslím 10 nebo 15 sekund a pak jsem jí dala ještě jako jednu uprostřed CD, ale spíš takový jenom instrumentální, že jsem to tam...
1: Podle údaje na obale to má 18 vteřin a myslím, že by mohla soutěžit o nejkratší stopu na albu. Pojďme si teď dát tedy další ukolébavky a poprosím vás o uvedení opět a teď, jestli se nepletu, by to měla být 14. a 15.
2: Takže je to ta indická a Titanu Dadiru a potom ukolébavka z Kanady Ho Ho Watanei.

Dozněly nám dvě další ukolébavky z alba Bébé Lin od francouzské zpěvačky Aude, která už dlouhodobě žije v České republice. Jednu z nich jste zřejmě poznali, byla to Hoho Vetanej, kterou čeští posluchači znají zřejmě od Pavla Žalmana Lohongi. Jenom abych zopakoval, povídám si dnes tedy s francouzskou zpěvačkou Aude, která vydala své vlastně první solové album, a tam směřuje i moje další otázka.

0: mám i nějaké své solo písní, kteří hrají třeba s luprem nebo akordeonem, takže vždycky se snažím zakomponovat několik ukolebavky, ale neudělám, jako nenabízím přímo jako koncert ukolebavek. Spíš je zakomponuju do dramaturgii nějaké vystoupení, které mám jako sám.
1: A pokud tady vystupujete solo, jak říkáte třeba s luprem a podobně, tak to je opět vaše vlastní tvorba?
0: Ano, jo. Což, kterou nemám úplně, nebo mám jeden jako SoundCloud, jedný stránky, kde mám jako pár pokusů, ale ještě je nemám, jako je to pořád asi ve vývoju a je to ještě výzkum trošku.
1: Rozumím. Zmínila jste SoundCloud, tak pojďme teď říct nějaké kontakty na vás, kde mohou posluchači hledat.
0: Tak ukolebavky se dají poslouchat na moje stránky na Bandcamp, který jako adresa je od@music.bandcamp.com a potom ty moje solo pokusy mám SoundCloud a je to soundcloud.com/odisu a píše se to odisu.
1: Tak, pojďme si teď pustit další dvě ukolebavky a to sice 16. a 17.
0: A je to Mam Lale z Polska, kterou zpívám s Beatou Bocek a potom Numi Numi, židovská ukolebavka.

0: Tak dozněly další dvě ukolébavky z nového alba francouzské zpěvačky Od. Pustíme si ještě jednu na úplný závěr, toto totiž není ještě úplný závěr. Já jenom zrekapituluji, že dnešním hostem byla Od Stulírová Martens, francouzská zpěvačka, hudebnice, skladatelka, která dlouhodobě žije v České republice, vydala své debutové solové album Bebe Lin, panorama ukolébavek z celého světa. Od, já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji moc.
0: Přeju, ať se vám daří, ať hrajete, ať už solo, nebo s šarivary, nebo oboje. A my si úplně na závěr dáme ještě jednu ukolébavku. Poprosím vás naposled ještě o její uvedení.
1: Lulu, že mi Lulu.
0: Odkud je?
1: Ze Slovenska.

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kdy teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: Vždycky chtěla jiný jméno, a k čemu, že ho vlastně má? Přece růže pod jiným jménem bude stejně voňavá.
1: Chtěla by si věřit víc a svý strachy dobře znát, umět si vybrat, na jakou stranu se jako první.

Teď zavře se hladina, rozplynou páry, tajemně dýchá čas, ten tichý ran hojič a občas zašeptá, že už jsem starý. Tajemně dýchá čas, ten tichý ran hojič.

Bylo by to krásný, ale dny za obzor letí, pomalu je odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine.

0: Za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Když se máma s dcerou setkají jako studentky téže vysoké školy, je to neobvyklé. Když je tou školou navíc slavná pražská divadelní fakulta Akademie muzických umění, neboli DAMU, je o čem vyprávět. Mám radost, že do studia přišly Zuzana a Aneška Burdovi, se kterými si budeme povídat nejen o herectví. Vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Za 5-5 s Hanou Šarfovou. Kdybyste to měli říct třemi slovy, co pro vás osobně představuje herectví? Co vás napadne jako první, Zuzko?
2: Herectví je asi můj živel. Je to můj živel už 30 let. Mi to dodává takový skvělý pocit ze života, alternativní životy a možnost někde se vybít a nabít zároveň.
0: Více než tři slova, ale tak pěkné, že tam rozhodně necháme, Aneško.
3: Já zkusím ty tři slova a asi bych řekla život, láska a vášeň.
0: Krásné. A o tom bude dnešní rozhovor. Jak se stalo, že jste se setkali ve stejnou dobu na stejné vysoké škole a ještě k tomu na DAMU? Co studujete, Aneško?
3: Tak já studuju činoherní herectví, třetí ročník a mamka teďko nastoupila do prváku. A jako jak se to stalo, je zajímavý, ale sleduju takovej fenomén, že vždycky, když jsem byla třeba ve školce, tak mamka učila ve školce. Potom, když jsem šla na základní školu, tak mamka učila na základní škole. A potom jsem šla na střední školu a mamka začala učit teda na jiný střední škole, ale mám pocit, že tak jako...
0: Kdo koho pronásleduje?
3: No, buď mě trošku pronásleduje, a nebo mám pocit, že s náma tak nějak jako... znovu prostě roste a tak je, no, tak asi tak se to stalo.
0: Vnímáš to taky tak, Zuzko?
2: Jo, to bych řekla, že je to správné slovo, že s dětmi znovu rostu. Já jsem to opravdu vzala od jeslí až po střední školu, a protože na vysoké škole učit už jsem se necítila, tak jsem se zařadila do studentského stavu.
0: Ale studovat na DAMU to taky není jen tak. Rozhodně se tam nedostane každý. Co studuješ za obor?
2: Já studuju kreativní pedagogiku, což je vlastně na fakultě autorské výchovy a tvorby. Ne, autorské tvorby a pedagogiky.
0: Zuzka hledí na Anešku tázavě a Aneška radí.
2: Přesně, ale dali jsme to dohromady, autorské tvorby a pedagogiky. A je to studium nejen pro učitele, takové to z ranku celoživotního studia, dvouleté, a hodně vychází z metod Ivana Vyskočila.
0: Jaké je studium na DAMU pro každou z vás? To se od vás vyžaduje, v čem se zdokonalujete? Jaké máte nezvyklé předměty třeba, Aneško?
3: Tak nezvyklých předmětů je tam hodně. Já myslím, že je to celkově hodně nezvyklé studium a vyžaduje, nebo aspoň jaký je můj dojem z toho studia, tak vyžaduje absolutní odevzdání se tomu a vlastně mění život, protože ten prvák, druhák a vlastně i třeťák, tam člověk je opravdu od rána do večera a postupně začíná chápat, že ty lidi, se kterými tam člověk je a tráví čas, se postupně stávají rodinou, protože spolu snídáte, obědváte, večeříte, protože jste neustále v jednom prostředí a procházíte tou transformací vlastně společně, takže je to krásný, uvědomuji si, že procházím takovou jako hromadnou transformací, kdy vlastně každý člověk se vyvíjí nějakým směrem, ale zároveň jsme tam všichni spolu a to je pro mě asi jako to nejsilnější z té školy. Ale máme předměty třeba typu akrobacie nebo šerm, což se taky nikdy nenapadlo, že se budu věnovat něčemu takovýhlemu.
0: Kdyby zahrála třetí mušketýrku.
3: Právě, člověk nikdy neví.
0: A akrobacie, co se od tebe vyžaduje? Stačí kotoul, tím asi to nebude končit, že?
3: No, dějou se tam různé věci, ale já musím říct, že máme skvělý pedagogy, který na nás netlačejí, když třeba nikdo nemá jako ty dispozice k tomu takový jako někdo jiný, tak nejsou stejní očekávání a Samozřejmě všichni se snaží na svoje maximum, ale není to, že by mi někdo utnul hlavu za to, že neskočím trojtý salto do jámy.
0: A tvůj akrobatický majstrštyk momentálně je?
3: Já nejsem moc akrobatický typ, takže
2: ten kotoul.
3: Já bych řekla, že je hvězda nebo kotoul. Ne, jako já jsem opravdu to, tam jsem si vlastně, ale mám pocit, že se tam člověk o sobě vlastně hrozně dozvěděl, že když něco třeba člověku nejde úplně hned, takže musí vytrvat a že nějaký výsledky tam pak jsou, což vlastně dámu mám pocit člověka opravdu jako učí nějakou trpělivost a píli a pracovitost.
0: A sáhnout si na své hranice.
3: A zároveň si asi i přiznat, že třeba v něčem je člověk silnější, v něčem je slabší a je to v pohodě a nemůžeme všichni jako být ve všem nejlepší.
0: A ty, Zuzko, co jsou tvé předměty a co tě na tom studiu baví?
2: No, vlastně stěžejní předmět toho studia je dialogické jednání, což je takový zvláštní moment, kdy se člověk octne sám před celou skupinou. Nechodí tam s žádnou přípravou, najednou je tam sám za sebe. Ten, kdo vede dialogické jednání, tak určí na jak dlouho. Většinou zatím zvládáme tak 2, 2,5 minuty. Ale ty 2,5 minuty umějí být teda pěkně dlouhý někdy, když vlastně v tu chvíli jenom se soustředíte na sebe, reagujete na to, co vám přichází zevnitř a snažíte se tomu nějak odpovídat a vlastně taky sami sebe skrze tuhle věc poznáváte, kdo vlastně jste, co se vám nabízí.
0: Ještě prosím to přibliž, čím máš ty 2,5 minuty tedy naplnit?
2: Je to tak, že si stoupneš před tu skupinu, díváš, takhle, je to vlastně myšleno, jako kdybys byla sama se sebou a snažíš se si navodit situaci, že jsi třeba v koupelně a vedeš se sebou takový ty ranní hovory, co tě dneska čeká a tak. A takže se snažit nevnímat to, že vás sleduje nějaký publikum. Zároveň to člověk samozřejmě velmi cítí a to publikum vytváří silový pole, ve kterém se člověk najednou octne, takže na sobě člověk cítí energie těch ostatních lidí a nemá žádné zadání. Není tam vlastně nic, co by nebylo povoleno. Takže v tu chvíli tak jako se necháte víc tou čirou inspirací pro ten daný okamžik.
0: A je to více práce se sebou nebo práce s publikem nebo jakým způsobem později třeba v té divadelní pedagogické činnosti lze tuhle zkušenost využít?
2: Je to rozhodně práce se sebou, protože člověk by to publikum neměl vnímat, i když samozřejmě na něj silně působí, když se najednou začnou lidi smát nebo když je něco baví, tak sám dostává tu zpětnou vazbu, že asi jde správným směrem, že nachází něco zajímavého. Ale víc je to celý studium o tom, že člověk sám sebe pozná, nějak se sklidní, smíří se sebou. Já jsem tam šla vlastně i ve svém věku najít sebe sama, protože jsem teď v situaci, kdy děti opouští hnízdo, jak jsme slyšeli, a najednou jsem zbyla já a tak se snažím objevit, kdo vlastně jsem a kudy mám jít dál.
0: Aneško, je to splněný sen studovat DAMU nebo je to třeba i závaží v podobě nějakého očekávání do budoucna, povinnost uspět v oboru, který je všechno jen nesnadný?
3: Já bych řekla, že je to splněný sen a že si to fakt uvědomuji a že jsem za to obrovsky vděčná, protože já jsem vlastně se hlásila už na hereckou konzervatoř po základní škole, na kterou jsem se nedostala. A tak se mi zhroutil svět a zpětně jsem vlastně za to vděčná, že jsem studovala gymnázium. Ale vlastně po maturitě, když jsem se dostala na DAMU, tak to bylo nejvíc krásný pocit a neuměla jsem si představit, co mě čeká, jaký změny budou chodit a co to vlastně obnáší to studium, ale myslím si, že jsem tomu byla jako od začátku naprosto otevřená a že mi to fakt neskutečně naplňuje a dává mi to smysl tady, což je strašně krásný pocit.
0: Teď končíš třetí ročník, zbývá ti poslední, už jsi za půlkou.
3: Ano.
0: Co to znamená v praxi? Už hledíš dál než za promoci, anebo je to ještě moment, kdy seš plně uprostřed studia a užíváš si ten okamžik?
3: U nás se vlastně to studium trošku proměňuje od poloviny třetího ročníku, protože vlastně přichází období disku, což znamená, že ten čtvrtý ročník je ten diskový ročník, kdy se v disku funguje na principu jakoby, že si člověk vyzkouší, jaký je to být v angažmá, trošku něco na ten způsob.
0: Mluvíme o studentském divadle Disk.
3: Ano. A tam vlastně nás čekají vždycky 4 premiéry, my máme už první za sebou. A teď ještě další 3, což budou ty následující roky, nebo ten následující rok. A no, takže se to taky jakoby trošku proměnilo z těch učeben, protože do téhle doby jsme měli klauzury, což jsou jako zkoušky z herectví, které jsme měli na učebnách a teď už jako prezentujeme tu práci ven, tak jakoby jdeme z kůží na trh, mám pocit, což dělá divy s člověkem samozřejmě, je to jako krásný pocit, ale zároveň se snažím na sebe nevytvářet ještě jako další tlaky. Je to trošku období tlaku v tom, že ta budoucnost je v tomhle oboru fakt hodně, hodně nejistá. A vlastně...
0: Už se na vás chodí dívat vaši potenciální zaměstnavatele?
3: Snad ano, doufáme, zveme je. A jsme moc vděční, když přicházejí. A většinou to tak funguje, že do disku chodí. A ano, takže já se jako spíš tak snažím nad tou jako budoucností po škole úplně nepřemýšlet a snažím se důvěřovat tomu procesu a že tím, že dělám to, co mě baví, tak nejlíp, jak umím, tak jsem ve správný čas na správném místě a jsou věci, které člověk asi fakt neovlivní, no, takže tak.
0: Susko, tvá profesní cesta je hodně barevná. Původně ses po gymnáziu a studiu publicistiky stala novinářkou, tiskovou mluvčí, také učitelkou cizích jazyků, v níž rovněž vynikáš. Jak do tohoto herectví zapadá? Byl to dřív koníček nebo nějaká trvalá touha, na kterou nebylo dříve dost prostoru?
2: No, je to tak, že s herectvím jsem začala při studiu Vyšší odborné školy publicistiky, kde vznikl náš první herecký soubor. Dávali jsme ho dohromady vlastně s budoucím manželem a ještě s Ondřejem Charvátem Hugem. A vytvořili jsme jádro studentského souboru Kuplet, kde jsi si s náma taky zahrála.
0: Velmi, velmi malou roli.
2: Bylo to pěkné.
0: V podstatě jsem jen prošla po pódiu.
2: Ale krásně. No a takže to byl takový začátek až při studii, takže vlastně docela pozdě, až když mi bylo 20 let a od té doby jsem už divadlo neopustila. Vlastně je málo let, ve kterých by neproběhla nějaká nová premiéra nějakého našeho souboru, protože Kuplet se po našem odstěhování z Prahy rozpadl a založili jsme nový soubor ve stejném složení my tři, divadlo Náplavka, kde teda pokračujeme až dosud.
0: No ale teď v půli profesní dráhy, pokud to tak můžu říct, se výrazně posunula z toho amatérského divadla pro radost i mezi profesionály. Jaké to je?
2: No, to je výzva, velká výzva. Dokonce letos se mi podařilo udělat 2 velmi velké výzvy a to bylo nastudovat roli v rekordním čase.
0: To bylo představení S pidlou v zádech divadelní společnosti Josefa Dvořáka. To byl rychlý nástup na scénu.
2: Tam to byl velmi rychlý nástup na scénu, protože ač jsem od nějakého prosince tušila, že k tomu dojde během jara, tak nakonec ten nástup na scénu byl až tak rychlý, že jsem se v úterý dozvěděla, že v pátek hraju.
0: A řekla si ano?
2: A řekla jsem ano, prý to trvalo 5 sekund.
0: 5 sekund hrůzy nebo 5 sekund nadšení?
2: 5 sekund asi životní hrůzy a nadšení zároveň.
0: Jak jsi to zvládla za 3 dny nastudovat roli? Je to vůbec možné?
2: Tak představení se hraje už asi 40 let, takže jsem
0: ho... A ty jsi ho dobře znala?
2: Ano, jsem ho i dobře znala, ale dřív jsem si samozřejmě nikdy nepomyslela, že bych v tom představení mohla i hrát, takže dívala jsem se na to čistě z pohledu diváka a nenapadlo mě, že se mám na něco soustředit. Takže trošku to pod kůží bylo, ale přesto tam toho vlastně bylo docela dost na to, že měl člověk 3 dny na to se tu roli naučit.
0: Co tomu říkáš, Aneško? Má mě potlesk, anebo v pohoda, to je běžné. Herec se za 3 dny musí naučit roli.
3: Má mě potlesk a mám s tím taky zkušenost, takže...
0: Jakou pak?
3: Ve druhém ročníku jsem zaskakovala v absolvenské inscenaci 4. ročníku hráli Peer Gynta a 2 dny vlastně před představením jsem se dozvěděla, že mám zaskočit v roli Solveig, což je ta hlavní partnerka Peer Gynta.
0: Uf.
3: Ano, taky jsem ještě jako z pozice studenta 2. ročníku jsem byla hodně vyukaná, asi bych to nazvala. A taky jsem ležela vlastně v textech a hlavu jsem měla absolutně jako zapnutou v takovém jako režimu zvládni to. A mám pocit zpětně, že mi to dalo fakt strašně moc. A jsem za to Jolantě Lipkové, režisérce toho představení, strašně moc vděčná, protože jsem si nějak dokázala sama sobě, že jsem schopná ty síly vzít a použít je a mám pocit, že to je jako v něčem to, ty záskoky můžou znamenat opravdu jakoby daleko, daleko ještě víc a že člověk se opravdu sáhne na nějaké dno svých sil a to mě strašně moc posunulo a myslím, že u mamky pozoruju vlastně něco podobného, že ta radost z toho a ta euforie, že člověk to zvládnul, je hrozně jako příjemný pocit.
0: No ale teď mi řekněte to, co mě zajímá vždycky, když sedím v publiku, když přijde okamžik nějaká krize, třeba se vám to nestalo, ale já třeba jako moderátorka jsem zažila okno na velkém divadelním pódiu. Je tam někdo, kdo vám poradí? Je tam suflér? Ještě dneska dřív byla budka suflera na každém pódiu, ale já ji tam dnes nevidím, takže jak to je?
2: My v náplavce nápovědu máme. A já mám akorát takový problém, že já ji neslyším.
0: Slyší, takže jako by nebyla.
2: Slyší celý divadlo, ale já ne.
0: A je.
2: Takže se z toho dostávám vždycky horko těžko. Pak už mi to zakřičí do ucha, pak už teda vím.
0: A ty, Aneško, míváte?
3: Nemíváme.
0: Na profesionálních scénách nápovědu. Není tam?
3: Není. Jako, já si myslím, že my si to... jako tak navzájem možná jsme schopní nahodit, ale většinou teda já jsem dost pedant na text, takže já ho fakt většinou mám jako nadrcený hodně, hodně pod kůží, ale stalo se mi, že mi vypadnul, ale nějak jsem mluvila dál a vylhala jsem se z toho. Stalo se mi to jenom jako jednou, jedinkrát a většinou to musí takhle jako bejt, že buď třeba i u kolegů to pozoruju, když se to třeba stane, tak že pár věc přeskočej, nebo, ale ono se to vlastně, ono je to obrovský strach každého herce, ale vlastně se to, jako z mý zkušenosti se to za stolik neděje. Spíš je to fakt strašák ve snech, než že by jako často někomu vypadával text.
0: Není horší, když vypadne text tomu partnerovi a nedávám tu vaší narážku?
3: To bývá krize, no.
2: Je to pravda, ale když už to představení dobře znáte, tak se z toho dostanete, že přeskáčete
0: třeba
2: několik
0: replik. Můžete si napovědět, nahrát si nějak? Je tam možnost? Jako
2: je,
0: při tenise?
2: Určitě, určitě.
3: Já mám pocit, že je to o té souhře. A když člověk cítí, a to já mám obrovský štěstí třeba v tom ročníku, že jsme opravdu jako hodně napojení a fakt se známe. Takže jako, když se podíváme do očí a víme, že je průšvih, tak se z toho nějak prostě jako vymotáme. Což je strašně jako hezká jistota.
0: Dnešní mladí herci mají úžasné možnosti třeba inspirovat se v zahraničí. Vy jste, Aneško, vyrazili se spolužáky na průzkum současného divadla do Londýna. Jaké to bylo, co si z téhle cesty a zkušenosti odnesla?
3: Bylo to moc, moc krásný. My jsme vlastně jeli kvůli připravované premiéře Oscara Wilda, co budeme dělat v létě. A je to... britské divadlo absolutně jako fascinovalo, nebo my všichni jsme absolutně seděli vždycky s otevřenou pusou, protože...
0: Je tam něco jinak? Jsou třeba progresivnější? Dá se něčím inspirovat?
3: Jsou neskutečně koncentrovaní. A co teda musím absolutně vypíchnout je, teda jsou absolutně jako zdatní ve zpěvu, v pohybu, ve všem. My jsme byli i na muzikálech vlastně se podívat. A potom, co mi přijde jako strašně, strašně, strašně skvělý, že tam je úplně do detailu propracovaná i ta technická stránka, že opravdu jako se pohne prst a změní se světlo a fakt práce s úplně jako neskutečným detailem, který pak dává dohromady celek, že člověk má pocit, že to není realita, že to je fakt je to obrovský zážitek, strašně moc doporučuji navštívit divadlo v Londýně.
0: Je tohle ten evropský divadelní kvas, který třeba za první republiky byl v Berlíně nebo ve Vídni, nebo ještě se mluví o divadle jinde v Evropě, že to je teď ta meka?
3: Asi záleží, co komu vyhovuje, si myslím. Ale za mě a z pozice i mých kamarádů je to hodně Londýn. I když teda německý divadlo je taky hodně skvělý, ale to je zase takový jakoby jiný ještě styl, který mám pocit, že třeba já k němu nemám tolik blízko.
0: Jednu dobu se mi trošku zdálo, že německé divadlo chce šokovat za každou cenu, jenže když už se všechny hranice překročí, už není jako kam ten další krok udělat.
3: Já mám někdy taky takový pocit. A vlastně v tom Londýně mě fascinuje, jak oni jsou vlastně schopní pracovat s tím, pracovat s textem, pracovat s temporytmem, pracovat fakt. Asi je to za mě ten absolutní jako top.
0: Zuzko, ty bys chtěla někam po Evropě podívat do divadla? Máš tu příležitost, nebo to je až program na důchod? Což bude asi za 25 let.
2: Za chviličku. Určitě. Byla jsem v Berlíně taky se podívat na představení, ale teďko je těch příležitostí opravdu málo.
0: Tak snad si to užijeme někdy spolu, až budeme stařenky.
2: Ano.
0: V představení Být Marlene Dietrich, ve kterém jsem tě Aneško spolu s úžasnými mladými herci viděla v pražské Ypsilonce, mluvíte a zpíváte několika jazyky. Je tohle dnes nutnost nebo třeba konkurenční výhoda?
3: No, já si myslím, že znát jazyk je vždycky výhoda, ale asi to není nutnost, určitě, no, není to nutnost, ale myslím si, že je to fajn a baví nás to a vlastně na té škole tolik není prostor ty jazyky trénovat, takže pro mě bylo strašně skvělý, že jsem díky tomuhle představení se mohla třeba k té francouzštině trošku vrátit.
0: Existují mezinárodní divadelní projekty třeba, které by mohly tyto dveře otvírat, když jsi jazykově vybavená?
3: Existují určitě. A sama jsem vlastně už před Damu jsem se věnovala divadlu z paměti národa a měli jsme jeden projekt v Německu, kde jsme byli společně s německými a estonskými herci a to bylo hrozně zajímavý, ale je to zase hodně jiný styl a myslím si, že každý ten národ má nějaký svůj styl divadla a když se to potom takhle jakoby míchá, tak je to, trošku nám trvalo, než jsme našli vždycky společnou řeč, ale je to neskutečně zajímavý a obohacující určitě.
0: Krásně si mi nahrála na příští otázku pro Zuzku, protože divadlo může také pomáhat ve vzdělávání. Právě ty jsi, Zuzko, pracovala s dětmi a mládeží na divadelních projektech Paměti národa. Jak to fungovalo? Cítila jsi smysluplnost takové práce?
2: Velikou. To je krása, že funguje divadlo Paměti národa, protože díky tomu, že poznávají děti příběhy 20. století, tak je neskutečně silný materiál pro divadlo a inscenace, které vznikají v rámci, teď už se to jmenuje divadelní ateliéry Paměti národa, jsou většinou velmi silný a je to veliký zážitek jak pro toho lektora, tak pro děti.
0: Jsou třeba ty emoce prostředkem k porozumění dějin?
2: Určitě. A velmi důležitý moment je tam asi ten, že se děti seznamují s tím pamětníkem vlastně v podobném věku, jako jsou teďko oni. Zaměřovali jsme se hodně na období, který ty lidi třeba utvářelo. Dost často jsme vyhledávali období, kdy vyprávěli ty děti o podobném věku, ve kterém se teď nachází ti lidé, kteří ty příběhy zkoumají. A myslím si, že tohle byla velká cesta, že si dokázali představit, jak to vlastně je, co asi prožívali, protože teď je ta doba jiná a s čím asi v té době bojovali, co potřebovali zvládnout. A tyhle projekty si myslím dávají velký smysl.
0: Příprava na herectví se uskutečňuje i mimo školy. Anešku jsem nedávno obdivovala, jak krásně zpívá na divadelních prknech a hned jsem si vzpomněla, jak už jako dítě zpívala krásně ve farnosti v Lysé nad Labem se sborem v kostele. Počítají se i tyhle malé krůčky k tomu velkému kroku před divadelní publikum? Naučí se člověk v dětském věku nebát se pohledu diváků?
3: Myslím si, že je to skvělý, že jsem měla tu možnost se otrkávat a že se to nasčítává, že cítím, že například třeba i teď používám saxofon v představení a jsem strašně moc vděčná za hodiny, které jsem tomu věnovala v tom dětství. A i u toho zpěvu mám pocit, že tréninkem těch intonací a melodií si to člověk pak z nás pamatuje. A třeba naopak to cítím, že jsem se nevěnovala tolik pohybu a teď pro mě to bylo hodně těžký vlastně na DAMU s tím pohybem nějakým způsobem se vyrovnat těm spolužákům, protože tam byli lidi, kteří naopak třeba zase hodně jako tancovali nebo se hýbali. Takže si myslím, že všechny tady ty zkušenosti z dřívejška jsou skvělý.
0: A den má jen 24 hodin, nemůžem být skvělý naprosto na všem.
3: Ano.
0: Za 5-5 jsou mými hosty Zuzana a Aneška Burdovi. Dvě herečky, které, jak by se zdálo, byly ke své profesi předurčeny. A nebo ne? Co to obnáší pocházet ze známé herecké rodiny? I na to se budu ptát v podcastu Rádia Proglas. Váš tatínek, respektive dědeček, Josef Dvořák, patří mezi české divadelní legendy a stále se svou společností přináší humor a neuvěřitelnou energii svému publiku. Jaké to je mít v rodině takového velikána filmu a divadla, Zuzko?
2: Je to obdivuhodné, on opravdu ještě dneska je schopen pobavit divadlo, takže jsou diváci naprosto unešení, smějou se, tleskají ve stoje. Energie, která z něho jde ještě dnes, je úplně neuvěřitelná.
0: To mohu potvrdit. Aneško, vnímala jsi to, když jsi uvažovala o herectví, že tady je ten dědeček herec, slavný člověk vlastně?
3: Asi jsem si to vlastně jakoby za stolik neuvědomovala, si myslím. Já jsem to brala vždycky jako samozřejmost, že to tak je. A tak jsem s tím nějak jako pracovala, ale vlastně jsem nad tím nedávno přemýšlela, že netuším, do jaké míry mě to jako podvědomě mohlo ovlivnit.
0: Jako dítě, Zuzko, pocítila jsi někdy nálepku dítěte slavných rodičů? To jsi byla ještě Dvořáková, takže to bylo trošku nápadnější než dnes.
2: Jako dítě asi jo, zvlášť si myslím, že na základní škole to bylo takový velmi patrný. Ale tím, že jsem střední školu už potom absolvovala rakouské gymnázium, kde nikdo tátu neznal, tak si myslím, že velmi rychle to zase zmizelo, tahle nálepka.
0: A jak se to v tom dětství projevovalo? Když si něco provedla, tak všichni se chodili podívat, co provedla ta Dvořáková.
2: To je pravda, že ta Dvořáková byla docela zlobivá. Dokonce si odnesla i napomenutí třídního učitele za nejapné žertíky. To je pravda.
0: Tak to nějak také škole patří.
2: Přesně tak.
0: A co teď, když s tátou vystoupíš na pódium? Jak se tam cítíš, když je to vlastně rodinné představení?
2: Je to zajímavý, ale říkala jsem si, že jsem i to rychlé nastudování zvládla i díky tomu, že tam jsem s tátou, protože jsem nějak od chvíle, kdy jsme se ocitli na scéně spolu, měla jistotu, že se nemůže nic stát. Nějaký takový pocit bezpečí, že ať udělám cokoliv, takže se z toho nějak dostanem a
0: táta je velký improvizátor,
2: ano.
0: Zkrátka tě podrží.
2: Ano, a ještě ty naše role jsou vystavené, takže si vlastně ze sebe navzájem děláme legraci, což, nebo navzájem se vlastně i urážíme, ale to je jednak
0: Měžně.
2: Terapeutické. Zároveň je to velmi příjemné.
0: A ty, Aneško, pociťuješ kvůli tomu nějakou zvláštní zodpovědnost nebo třeba obavu ze srovnávání?
3: To je zajímavá otázka. A já asi ne. Já jsem vlastně asi hodně se rozhodla proto se oddělit. A vůbec ne proto, že bych si nevážila toho, co děda dělá. Absolutně ho obdivuju a je mi neskutečnou inspirací a vzorem ve všem, co jako zvládnul a moc si vážím jeho práce, ale zároveň jsem se vždycky jako, asi mě vždycky hodně děsila ta nálepka toho dítěte nebo vnučky známého herce a tak jsem se tomu vždycky snažila vyhnout, že jsem vlastně to nikdy nějak jako neříkala.
0: A my to tady prozradíme.
3: No, ale to nevadí. Jako já, když si mě někdo s dědou spojí, tak samozřejmě se k němu vždycky hrdě přihlásím, ale není to věc, že bych chodila a vyprávila, že jsem jeho vnučka. To si myslím, že by nebylo fér, protože já jsem chtěla to divadlo dělat jako ze své podstaty a doufám, že si jako najdu nějakou svoji vlastní cestu. Ale určitě mě jakoby to, že v rodině mám někoho, kdo se tomu věnuje, takhle moc ovlivňuje.
0: Když vidím na pódiu tebe, Zuzko, tak chvilkama vidím tvého tátu. Když vidím hrát Anešku, vidím v takových mikromomentech tvojí maminku. Míváte takové ohlasy? A když jsou vítané nebo naopak? Zuzko.
2: No, přemýšlím, myslím...
0: Ještě nikdo ti to neřekl.
2: Myslím, že mi to ještě nikdo neřekl.
0: Tak aspoň v tom jsem originální, Anešku.
2: Děkuji ti.
3: Ale teda já musím říct, že já to vidím. Když hraje mamka s dědou na jevišti a já se na to koukám, tak já hodně vidím, občas tam je nějaká mimika, která je na setinu sekundy prostě úplně stejná. A je to opravdu jako vtipný to vedle sebe vidět. Ještě, no, takže...
0: Takže se úplně nemýlím, to je fajn.
3: Ne, já ti to rozhodně potvrzuju. A že se mamce podobná, to slyším hodně. A vlastně my jsme spolu i hráli v jednom představení taky s náplavkou, vlastně s divadlem. A to potom po představení za náma vždycky chodili různí lidé a nejčastější komentář byl, že vypadám jako sestry, nebo Takže ano, myslím si, že vypadám hodně nejvyšší jako mamka a kdo mamku zná, tak kor o to víc to vidí.
0: A co z jiné stránky hereckého života, pokud nějaké vnímáte? Zuzi, to, že jsi znala tento svět i z druhé stránky, mělo to nějaký vliv na rozhodování o tvém povolání?
2: Cítila jsem, že ta moje cesta povede asi někudy jinudy. Ani jsem vlastně nepřemýšlela o tom, že bych se věnovala herectví profesionálně. Už to studium na Rakouském gymnáziu si myslím, že trošku člověka formovalo nějakým směrem a pak se mi moc líbilo studium kulturní publicistiky a psaní. Věděla jsem, že ten živel, který mě živí, je... psaní na začátku, pak se k tomu teda přidalo i to herectví, ale nějak jsem to ráda kombinovala obojí. Je pravda, že ještě dneska, když přijde ta správná inspirace a držím v ruce tužku, tak je mi moc dobře a cítím, že píšu moc ráda. A možná přijde ještě okamžik, kdy konečně začnu psát.
0: Hodně talentů, hodně výzev. Jak to váš dědeček a táta Josef Dvořák dělá, že je tak neuvěřitelně vitální i po 80? To jsem si opravdu kladla tuto otázku, když jsem ho posledně viděla na pódiu. Zuzko.
2: Já dokonce musím říct, že teď přišla zpráva, že vyhrál nějaký tenisový turnaj a to v jeho věku, který se snad smí říct ve 84 letech, je prostě úplně neuvěřitelný vyhrát tenisový turnaj. Já to obdivuju.
0: Já tady taky.
2: No.
0: Je to inspirativní?
3: Je a já mám pocit, že jeho absolutně drží té energii láska k životu. Že z něho opravdu číší takový smysl pro maličkosti a vnímání těch jeho krás a to je pro mě absolutně... Teď právě nedávno měli oba dva narozeniny a já jsem mu říkala, že mě opravdu neskutečně oba dva inspirujou s jeho partnerkou, s Jájou Dvořákovou, protože ten smysl pro to si ten život užívat a dopřávat si a zároveň, ale ho prožívat hluboce je strašně krásný.
0: Se Zuzanou a Aneškou Burdovými si povídáme nejen o herectví. Co chystáte v této sezóně? Aneška, pokud vím, právě zkouší několik her najednou, je to tak?
3: Ano, teďkon připravujeme novou inscenaci s názvem Opereta, kterou režíruje Viktor Novák, což je vlastně projekt našeho ročníku. Premiéra bude v Arše, protože disk jde přes léto do rekonstrukce, ale potom se budeme přesouvat zpátky do disku. A také chystáme premiéru s divadlem Mariany Arzumanové. Jak jsem už zmiňovala, jak jsme navštívili Londýn, tak jsme se inspirovali, protože teď připravujeme hru Jak je důležité mít Oscara. Máme svůj vlastní nový překlad. Je to klasická hra Jak je důležité mít Filipa, ale máme nový název.
0: Na to jsem se chtěla zeptat, protože to tak zní, ano, ale je to vy tak. Máte modifikaci.
3: Ano, ale je to jenom jakoby náš vlastní překlad. Takže
0: a kde tak. Bude k vidění?
3: Bude k vidění teďkon v létě, v prvním týdnu, v srpnu, každý večer v Grébovce.
0: Tak to se moc těším. A Zuzko, co ty?
2: My chystáme po 2 letech oživit Bedřicha Hrozného, což je vlastně rodák z Lysé nad Labem, kde působí divadlo Náplavka. A Bedřich Hrozný, je mu věnovaná dokumentární komedie, která shrne krásné obrázky z hrozného života. Na konci května znovu ji sehrajeme v Muzeu Bedřicha Hrozného. A
0: název naznačuje nějaký humor.
2: Vypadá to, že by mohl být i humor. A zároveň už asi od ledna s Náplavkou Pilně připravujeme představení, které se jmenuje Ťuk. A bude premiérováno během června.
0: A do toho ještě divadlo se společností Josefa Dvořáka, je to tak?
2: Je to tak a občas jsou to i zájezdová představení, takže třeba myslím v červnu budeme hrát v Plzni. A někdy je to docela výzva skloubit to s životem učitelky, která doučí, běží na vlak a odjíždí na zájezd, ale je to fajn.
0: Na to jsem se právě chtěla zeptat, jak obtížné je udržet nejen to profesionální divadlo, kde je to v podstatě práce, dá se to tak říct, ale ještě ten amatérský spolek Náplavka, což je srdeční záležitost a všichni tam vlastně chodí ještě někam do práce. Jak se to dá zvládat?
2: No zvlášť ty amatérské herce já velmi zdravím, protože je to opravdu tak, že tomu divadlu věnujete veškerý volný čas. My jsme vlastně od ledna neměli volný víkend. My celé víkendy vždycky trávíme v divadle, zkoušíme. Tak jak Aneška říkala, že s náma hrála v jednom představení, tak letos s náma hraje mladší dcera v představení, což je fajn, taky je zrovna v maturitním ročníku, tak si ji ještě užíváme. Čili tráví víkendy s rodiči, ale je to moc fajn. A amatérské divadlo je láska a opravdu je to taková velká náplň volného času, nic moc jiného člověk nezvládne.
0: To už je asi mimo tvé kapacity, Aneško, viď? Amatérské divadlo.
3: To už ano. To jsem vlastně jediné cítila, že se tak jako proměnilo, že divadlo miluju pořád, ale miluju ho jinak. A když si můžu vybrat, když bych mohla mít jako volnou sobotu, kdybych mohla třeba jednou jít do přírody, tak bych asi šla do přírody, než šla dobrovolně na zkoušku. No. Což mě vlastně uvnitř hrozně mrzí, ale je to teď takhle.
0: Tak člověk musí i relaxovat, ano. To je, aby měl sílu dávat, ano. Musí i načerpat. Zuzko Bourá, tvůj herecký příběh, ten známý stereotyp, že herečka se musí prosadit mladá, že získávat role ve vyšším věku je obtížné, což se tedy mužským kolegům obvykle nestává. Je to výhoda vstoupit na to profesionální jeviště ve věku, kdy už člověk možná odložil některé mladické strachy, je možná připravenější?
2: Já myslím, že je to rozhodně výhoda. Já jsem připravená hrát královny, jestli nějaká taková role přijde.
0: Princezny už byly, to se nestihlo, ale královny, ty na tebe čekají.
2: Jsem, to se nestihlo, tak teď na mě čekají ty královny a ty moudré ženy, že jo.
0: Jak vnímáš faktor věku ty, Aneško? Teď ve svém půvabu mládí a energii na startu profesní dráhy. Řešíš nebo pozoruješ třeba jiné herečky a vývoj jejich kariéry?
3: Určitě. A zároveň mě teda osobně přijde, že čím starší jsem, tak tím líp se cítím. Že přece jenom některé věci si člověk opravdu musí prožít, aby je pak byl schopný zahrát. A vnímám u starších hereček právě tu zkušenost a nějakou vyzrálost, až už vědí, o čem mluví. A u sebe často cítím, že byť můžu být sebe víc empatický člověk, tak jsou věci, které odžitý ještě nemám. A vlastně proto jsem ráda za to, ať se mi dějou v životě sebe různější věci, takže ty zkušenosti sbírám. a tak si je jakoby ukládám do sebe a prožívám a pak víc vím, o čem ty hry jsou a víc vím, co jako postava chci říct.
0: A umíš si představit, že bys časem byla třeba něčím jiným než herečkou, nebo je to tak pohlcující povolání, že by ta změna byla těžká?
3: Já si myslím, že bych možná, ale nechci znít fatálně, ale myslím si, že bych musela jako asi hodně změnit svůj život. Asi hodně razantně, abych necítila smutek z toho, že to herectví nedělám a zároveň naplnění nikde jinde. Ale zároveň já jsem otevřená asi opravdu, nebo přála bych si být otevřená opravdu všemu a nelpět na věcech. Takže já doufám, že jestli budu jednou dělat něco úplně jiného, tak že mě to bude naplňovat a ano.
0: Jak si představujete naplnění svého hereckého snu, Zuzko?
2: Já jenom, jestli ještě můžu, abych moc ráda reagovala teďko na Anešku, protože k tomu věku já vám chci vyseknout obrovskou poklonu, čeho jste ve svém věku schopný na tom jevišti, právě jak věrohodně jste schopný ty role předat. To je opravdu neuvěřitelný. Tahle ta obrovská empatie, kterou vykazujete, já bych ve vašem věku nebyla absolutně schopná nic takhle skvěle zahrát. Rozhodně. A teď, promiň, teď jsem zapomněla, na co jsi se ptala.
0: Na závěr jsem se chtěla zeptat vás oběma, jak si představujete naplnění svého hereckého snu.
2: Myslíš, jestli máme nějakou roli, o který bychom toužili, nebo jak by to...
0: Třeba tak, nebo jestli teď je ten moment, kdy žijete svůj sen, ať už profesní, nebo mimopracovní, anebo jestli je tam ještě něco, čeho byste chtěli, což Aneška má samozřejmě celý život před sebou a Zuzka taky.
2: Samozřejmě.
0: Čeho byste chtěli v tom oboru třeba dosáhnout, nebo co si zkusit?
2: Já musím říct, že se paradoxně cítím jako takový kuřátko, protože mám za sebou teprve půl roku studia kreativní pedagogiky a ten půl rok byl tak intenzivní a odkryl už tolik dveří, že jsem velmi zvědavá, co se vlastně otevře, čeho se ještě dočkáme a kam to půjde. Každopádně mě to naplňuje neuvěřitelnou nadějí, že se dějou věci a že svět je krásný.
0: Anešku.
3: Já mám pocit, že mám takový období velkého přehodnocování a mám pocit, že díky teďkon inscenaci Maratsat, kterou hrajeme v disku, na kterou moc zvu, tak tam vlastně hraju roli Charlotte Cordejové, která zavraždí Marata a je nás tam nejvyšší 26 lidí a mám pocit, že úplně jako poprvé se tam podařilo vytvořit úplně jako jinou realitu a vlastně jsem se opravdu jako odosobnila od sebe a najednou jsem cítila, že to divadlo opravdu jako nedělám pro sebe, ale že mi dává nějaký vyšší smysl a to bych si asi strašně moc i do budoucna přála, abych skrz ty svoje role a skrz nějaký svůj osobní vklad a prožitek byla schopná pomáhat lidem. A vlastně to byl i důvod, proč jsem k tomu divadlu šla nějakým způsobem léčit. A přála bych si asi, abych cítila svoje úplné naplnění v herectví, tak být pravdivá pro lidi a nějakým způsobem třeba jim pomoct řešit různý svoje životní situace. Tak to je asi moje naplnění v herectví.
0: A touto krásnou větou končí dnešní Za 5-5. Moc krát děkuji dvěma krásným ženám, Anešce a Zuzaně Burdovým, že přišli do studia Proglasu. Přeji vám oběma hodně úspěchů, štěstí a pohody nejen v divadle.
2: Moc děkujeme.
3: Děkujeme.
0: Od mikrofonu se loučí Hana Šarfová, z režie Jana Rambouzková. Hezký den všem.

Myšlenka na den je z pera faráře od kostela svatého Augustina v Brně Petra Vrbatského pro farní zpravodaj.

Dne 18. listopadu 1965, totiž v předvečer celonárodních oslav tisíciletí křtu Polska, to znamená 966 až 1966, se během druhého vatikánského koncilu v Římě polští biskupové obrátili na své německé spolubratry otevřeným listem, v němž poté, co podrobně vylíčili jednotlivé kapitoly doslova hrůzné situace Polska pod nacistickou nadvládou za druhé světové války, napsali: přes téměř beznadějně minulostí zatíženou situaci v křesťanském, ale též velmi lidském duchu k vám napřahujeme své ruce, odpouštíme vám a prosíme za odpuštění. Poslední tři slova vyvolala doslova zběsilou reakci komunistického režimu. Byly organizovány spontánní demonstrace v uvozovkách, školní děti museli povinně opisovat protestní petice, média napřela všechnu sílu do kampaně vyvolávající nenávist a zlobu vůči církvi. Její součástí bylo i zveřejnění článku, v němž dělníci kamenolomu Solvay svému válečnému spoluzaměstnanci, tehdy nuceně nasazenému studentu Karolu Vojtilovi, adresovali větu: my neodpouštíme. Krakovský arcibiskup jim odpověděl dopisem, ve kterém nejprve zdůraznil, že list polských biskupů byl podložen nejhlubšími zásadami křesťanské etiky obsažené v evangeliu. A svým bývalým spoludělníkům nakonec adresoval tato slova: když jsme spolu pracovali během okupace, spojovala nás řada věcí, především ale úcta k lidské bytosti, ke svědomí, k individualitě a ke společenské důstojnosti. Z velké části jsem se těmto věcem přiučil od dělníků ve fabrice Solvay. Teď ale tento základní princip ve vašem dopisu nenacházím. V těchto dnech jsme aktuálně svědky výmluvného kontrastu mezi uzdravující mocí odpuštění vyslaveného přes bolest mučednictví a zvrhlostí, pro kterou je bolest minulých ran a jejich obětí pouhým palivem v ďábelsky rozdmíchávaném požáru nenávisti. Chci na přímluvu svatého Jana Pavla II. Prosit Boha, aby ti, kteří se hlásí ke křesťanství, stáli jednoznačně na straně smíření a odpuštění.

Za pár vteřinek budeme mít 6. hodinu ranní. Vy posloucháte Radio Proglas a od mikrofonu vás dnešní ráno bude provázet Jiří Holeček. Máme 18. května 2026, pondělí, a doufám, že se nám po propršeném víkendu docela ustává počasí a že se opět můžeme těšit na sluníčko. V kalendáři najdeme jméno Nataša, v katolickém kalendáři tak najdeme svatého Jana prvního papeže. Ten se nám také propíše do ranních chval, kde závěrečná modlitba bude právě z této nezávazné památky. Co nás čeká na vlnách Radio Proglas? My si přečteme dnešní evangelium, pomodlíme se ranní chvály. Zazní duchovní slovo jako první čtení z pondělí 7. velikonočního týdne. Poté už následuje ranní proud, který přerušíme ranním zíváčkem. Proto zveme v 6 hodin a 45 minut nejmenší posluchače k poslechu soutěže. V 7 hodin pak přebereme zprávy Českého rozhlasu Plus. To je tedy v rychlosti nastíněn náš program a vy se pojďte zaposlouchat do dnešního evangelia.

Z Evangelia podle Jana. Učedníci řekli Ježíšovi, teď mluvíš otevřeně a ne obrazně. Nyní víme, že víš všechno a nepotřebuješ, aby se tě někdo na něco ptal. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha. Ježíš jim odpověděl, nyní už věříte? Hle, přichází hodina, ano, je tu, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Přesto však nejsem sám, neboť Otec je se mnou. Toto jsem k vám mluvil, abyste měli ve mně pokoj. Ve světě budete mít soužení, ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět.

0: A nyní už vás zvu ke společné modlitbě ranních chval. Jak už jsem avizoval dopředu, máme nezávaznou památku svatého Jana I. mučedníka. Hymnus, ten vezmeme po na nebe vstoupení páně. A pokud máte novější vydání, je to strana 722. 722. Antifony a žalmy vezmeme z pondělí 3. týdne žaltáře 1165. 1165. Zbytek má vlastní texty, to znamená od krátkého čtení a dál 740. 740. A závěrečnou modlitbu, tak tu vezmeme z památky právě Jana I. mučedníka, takže je to strana 1533. Ti z vás, kteří máte starší vydání, tak hymnus najdete na stránce 642. Antifony a žalmy 1045. Zbytek modlitby na stránce 658. Závěrečnou modlitbu na stránce 1372. Modlit se s vámi bude Jirka
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kristus se postavil odpůrci, vězení dobil, z vězni bral se k Otci, sedí po pravici, je slitovníkem naším, chrání nás svou mocí.
1: Své poslání v světě dokonal, i s lidstvím naším se v nebe odebral, Otci je daroval, Otec ho na nebesích slavně korunoval.
0: Všechnu moc v nebi i na zemi od Otce přijal věčné králování, mocné panování, nepije kníže pokoje, všichni mu poddání.
1: On je hlavou církve a pánem, veškerou mocí, ctí, slávou obdařen, základem učiněn a celá stavba církve pevně stojí na něm.
0: Slíbil církev neopouštěti, svou milostí v ní vždy přítomen býti a jí pomáhati, skrze Ducha Svatého ji posvěcovati.
1: Mé srdce i mé tělo s jásotem tíhnou k živému Bohu. Aleluja.
0: Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů, touží, ba prahne, má duše po Hospodinových síních.
1: Mé srdce i mé tělo s jásotem tíhnou k živému Bohu.
0: I vrabec si nalézá příbytek a vlaštovka své hnízdo, kde ukládá svá mláďata.
1: Tvé oltáře, Hospodine zástupů, můj králi a můj Bože.
0: Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, stále tě mohou chválit.
1: Blaze člověku, jenž u tebe nalézá pomoc, když se chystá na svatou pouť.
0: Až půjdu vyschlým údolím, v pramen je změní a časný déšť je zahalí požehnáním.
1: Půjdou se silou stále větší, uzří Boha Bohu na Sionu.
0: Hospodine Bože zástupů, slyš mou modlitbu, popřej sluchu jako Bůh Bože.
1: Štíte náš Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného.
0: Věru, lepší je den v tvých nádvořích, než jinde tisíc.
1: Raději budu stát na prahu domu svého Boha, než přebývat ve stanech bezbožníka.
0: Neboť Hospodin, Bůh je slunce a štít, Hospodin popřává milost a slávu, neodepře štěstí těm, kteří žijí v nevinnosti.
1: Hospodine zástupů, blaze tomu, kdo v tebe doufá.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Mé srdce i mé tělo s jásotem tíhnou k živému Bohu. Aleluja.
1: Do výše se zdvíhá Hospodinův dům, budou k němu proudit všechny národy. Aleluja.
0: Stane se v posledních dnech, pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky.
1: Budou k ní proudit všechny národy, budou k ní putovat četné kmeny a řeknou:
0: Vzhůru vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha.
1: Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách.
0: Ze Sionu vyjde nauka, z Jeruzaléma Hospodinovo slovo.
1: Soudit bude národy, rozsuzovat četné kmeny.
0: Že skují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože.
1: Nezdvihne již meč národ proti národu. Válce se již nebudou učit.
0: Jakobův dome vzhůru, choďme v Hospodinově světle.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Do výše se zdvihá Hospodinův dům, budou k němu proudit všechny národy. Aleluja.
1: Hlásejte mezi pohany, Hospodin kraluje. Aleluja.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu všechny země.
1: Zpívejte Hospodinu, velepte jeho jméno, rozhlašujte den po dni jeho spásu.
0: Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech.
1: Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály. Je třeba se ho bát více nežli všech bohů.
0: Neboť všichni bohové pohanů jsou jen výmysly, Hospodin však stvořil nebe.
1: Velebnost a vznešenost ho předcházejí, moc a nádhera jsou v jeho svatyni.
0: Vzdejte Hospodinu rodiny národů, vzdejte Hospodinu slávu a moc, vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména.
1: Přineste oběť a vstupte do jeho nádvoří. V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu.
0: Třeste se před ním všechny země. Hlásejte mezi pohany, Hospodin kraluje.
1: Upevnil svět, aby nekolísal. Národy řídí podle práva.
0: Radujte se nebesa, zajásej země. Zahuč moře a vše, co je naplňuje. Zaplesej pole a vše, co je na něm.
1: Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy před Hospodinem, že přichází, řídit zemi.
0: Bude řídit svět spravedlivě, národy bude spravovat věrně.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Hlásejte mezi pohany, Hospodin kraluje. Aleluja.
0: Krátké čtení z listu Římanům. Blízko tebe je to slovo, máš ho v ústech i ve svém srdci. Je to slovo víry, kterou hlásáme. Jestliže tedy v ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že Bůh ho vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse.

0: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
1: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
0: On za nás umřel na kříži.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja. Ve světě budete mít soužení, ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět, aleluja.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele, z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Ve světě budete mít soužení, ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět. Aleluja. Dobrořečme Kristu, neboť on slíbil, že pošle od Otce Ducha Utěšitele, a volejme.
1: Dej nám svého Ducha. Kriste, děkujeme tobě a skrze tebe děkujeme Otci v Duchu Svatém.
0: Dej, ať dnes všechno konáme v tvém jménu.
1: Dej, ať máme tvého Ducha.
0: Abychom byli živými údy tvého těla.
1: Nedopusť, abychom odsuzovali své bratry nebo jimi pohrdali.
0: Vždyť jednou budeme všichni stát před tvým soudem.
1: Dej, ať nám víra přináší radost a pokoj.
0: Abychom byli plní naděje a síly Ducha Svatého.
1: Dej nám svého Ducha.
0: Prosme nyní za příchod Božího království, jak to Kristus naučil své učedníky.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, Ty dáváš odplatu těm, kdo Ti zůstanou věrní. Dnes slavíme památku mučednické smrti svatého papeže Jana a prosíme Tě, pomáhej nám, ať také následujeme jeho stálost ve víře. Prosíme o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás ode všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

pondělí 7. týdne velikonočního čteme z 1. listu svatého apoštola Jana. Začínáme 4. kapitolu. Podtitul: Bůh si nás zamiloval. Milovaní, každému duchu hned nevěřte, ale zkoumejte duchy, zdali jsou z Boha. Vždyť je ve světě mnoho lži proroků. Ducha Božího poznáte takto. Každý duch, který vyznává, že Ježíš přišel jako Mesiáš v těle, je z Boha. Ale žádný duch, který Ježíše nevyznává, není z Boha. To je duch Antikristův, o němž jste slyšeli, že má přijít a už teď je na světě. Vy, děti, jste z Boha a zvítězili jste nad nimi, neboť větší je ten, který je ve vás, než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa. Proto, co říkají, vychází ze světského smýšlení a svět jim dopřává sluchu. My jsme z Boha. Kdo zná Boha, dopřává sluchu nám. Kdo z Boha není, sluchu nám nedopřává. Podle toho rozeznáme ducha pravdy a ducha bludu. Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného syna, abychom měli život skrze něho. V tom záleží láska. Ne, že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako smírnou oběť za naše hříchy.

6 hodin a 30 minut, vy posloucháte Radio Proglas a on mikrofonu vám dobré ráno přeje Jiří Holeček. Prožíváme pondělí 7. velikonočního týdne. 18. květen 2026, Mezinárodní den muzeí a galerií. Připomínáme si i památku papeže svatého Jana I. Zemřel právě před 1500 roky v tento den léta páně 526. 106. narozeniny by oslavil polský papež svatý Jan Pavel II. Zemřel roku 2005. Právě před 40 lety vyšla jeho encyklika o Duchu svatém v životě církve a světa. Dominum et vivificantem, pán a dárce života. Právě před rokem vedl papež Lev XIV. Ve Vatikánu svoji inaugurační liturgii. Rok je na věčnosti teolog profesor Ctirad Václav Pospíšil. 54. narozeniny slaví kněz, teolog, církevní historik, pater profesor Tomáš Petráček, akademický kaplan v Hradci Králové a pedagog tamní univerzity. Postulátor v procesu blahořečení mučedníka komunismu číhožského faráře Josefa Toufara. 63. narozeniny má slovenský kapucín na Islandu Dávid Bartimej Tencer, biskup v Reykjavíku. Svátek má Nataša, jméno z ruštiny znamená dítě Vánoc. Jaké máme dnes počasí? Bude polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno. Ráno ojedinělé mlhy, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo, na východě s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 13. V tisících metrech na horách to bude jen 10. Vítr čekáme slabý proměnlivý na Moravě a ve Slezsku severní až severovýchodní. Předpokládané množství srážek 0 až 5 mm. Tlaková tendence slabý až mírný pokles, večer slabý vzestup. Rostylové podmínky většinou dobré, ráno až mírně nepříznivé.

pojďme se podívat v krátkosti na očekávané události. Papežská teologická akademie představí v Římě svůj nový projekt Observatoř pro přínos digitálních technologií životnímu prostředí. S odkazem na zelené encykliky papeže Františka sleduje propojení technologického pokroku s ochranou společného domova. Na plenárním zasedání Evropského parlamentu, které začíná ve Štrasburku, převezme nový evropský řád za zásluhy i šéf vatikánské diplomacie, kardinální sekretář svatého stolce Pietro Parolin. Plzeňský biskup Tomáš Holub zve především své diecézany ke sledování streamu Live s biskupem od 20 hodin na YouTube kanále Diecéze Plzeňské.

Ahoj holky, ahoj kluci, krásné dobré ráno. Doufám, že se vám krásně stává a mým úkolem bude, abych vám to ráno ještě více zpříjemnil. Můžeme si třeba zasoutěžit o písničku, kterou můžete někomu věnovat. A taková malá rada ještě před soutěží. Pokud budete chtít dneska zazářit a nejste si úplně jistí, vezměte si kalendář, kde jsou napsaní svatí. Bude se možná hodit. Ale my pojďme začít tím nejdůležitějším, a to je modlitbou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkuji ti za nový den, který od tebe dostávám. Díky za to, že mohu vědět, jak moc mě máš rád a že to mohu poznávat skrze spoustu věcí kolem sebe. Moc tě prosím o posilu do celého dnešního dne, abych se upřímně snažil prožít ho celý s tebou. Amen.

0: A po písničce je čas na dnešní soutěž. A jestli uhádnete, kdo jsem, nachystejte si telefon 739 850 345. A zadání. Jsem muž. Žil jsem na přelomu 4. a 5. století ve Francii. V 70. letech jsem se stal biskupem. Jsem patronem zemědělců, sedláků, pastýřů a především se ke mně lidé modlí za příznivé počasí. Svátek slavím 8. června a ten den je podle lidových pranostik spjatý s deštěm. Poznáte, kdo jsem? A nechal jsem otevřenou linku. A když budete vidět, co jsem za svatého, můžete si zkusit nalistovat právě 8. června, tak můžete zavolat na číslo 739 850 345. A já přečtu tedy ještě jednou zadání, protože se nikdo neodvážil. A už. Ahoj, ahoj.
1: Markétka Bezpěchová.
0: Ahoj Markétko, budeš vědět správnou odpověď.
1: Svatý Medard.
0: Správně. Gratuluju k vítězství a komu zahrajeme za odměnu písničku?
1: Vašíkovi. Mamince, tatínkovi, všem, kdo poslouchají. A to je asi všechno.
0: Dobře. Zeptám se tě, těšíš se do školy dneska?
1: Jo, máme soustředění.
0: No tak to je paráda. Tak to bych se taky těšil. Tak jo, tak já posílám písničku všem, který se jmenovala a užij si dnešní focení. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A posílám písničku, ta se jmenuje Čardáš.

Pojďme si říct něco o svatém Medardovi. Ten pocházel ze šlechtického rodu, byl nadmíru dobrotivý a záslužné skutky konal nejraději potají. Zloděje často obdarovával tím, oč ho chtěli okrást. Proti nepřátelům se bránil pouze bezmeznou láskou, která odzbrojuje i otralé zločince. V 70. letech byl zvolen biskupem. Po své smrti byl mezi prvními oplakáván franským králem, který nežil, jak měl. Určitě víte, že si ho spojujeme především s počasím. Je ochráncem zemědělců, úrody a především proti dešti. Podle legendy ho jako malé dítě zastihla na cestě obrovská bouřka. Zatímco ostatní zmokli na kost, nad Medardem se snášel obrovský orel, který nad ním rozprostřel křídla a chránil ho před každou kapkou. Od té doby lidé věřili, že má Medard nad deštěm zvláštní moc. Svatého Medarda si připomínáme 8. června a určitě znáte i nejznámější pranostiku. A to už máme možná přesah na středu, tak pokud někdy bude přísloví, tak budete vědět. Medardova kápě 40 dní kape. Když na jeho svátek prší, očekává se déšť i následujících 40 dní, což je měsíc a ještě nějaký velký kus. Tak jo, tak toto máme k dnešní soutěži všechno, já tu mám připravené ještě další písničky, například to bude Ježek Pančoška, tak si to užijte, užijte si dnešní školu, užijte si toho, že jste zdraví, že můžete do školy a pozdravujte kamarády, mějte se, ahoj.

že je Ježek pomocníkem, kdeže. U vařečky ostudu si neuřeže. Mouka z kořice, jablka a čepice, moje štrůdly vyhrávají všechny soutěže, že? Ježek, že je neskušený, kdeže. Uvaří vám prvotřídně v sedě v leže. Trouba, teplota, ach, to bude dobrota, na štrůdlu se pozná, kdo si nechal záležet. Trouba, teplota, ach, to bude dobrota, na štrůdlu se pozná, kdo si nechal záležet, že?

kdeže mi štrůdl Ježek spálil, kdeže, kdeže. Moje štrůdly vypadají vždycky svěže. Cukr moučkový, kolik tu vám nepovím, co kdyby chtěl někdo převzít moje otěže. Cukr moučkový, kolik tu vám nepovím, co kdyby chtěl někdo převzít moje otěže, že?

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Teď je ale teprve 7 hodin. Je pondělí 18. května. Společnost vám dělá Ranní Plus a dobrý poslech vám z něj přejí Tomáš Pavlíček
2: a Šárka Feniková.
3: Český rozhlas Plus.
2: A jaká témata by vám neměla uniknout? Rusko zesílilo dronové útoky na ukrajinské civilisty. Jak se s tím lidé vyrovnávají a jak se chrání?
1: Začala profilová část maturitních zkoušek. Co přesně maturanty ode dneška čeká?
4: Z češtiny, popřípadě z anglického jazyka. A k tomu opět jsou zase dvě zkoušky z odborných předmětů.
2: Na které země ve světě provádějí nejvíc poprav?
1: I na to se budeme ptát. Čerstvé zprávy má teď ale pro vás ještě Martin Matějka.
5: Rusko v noci útočilo na Oděsu a Dnipro, celkem ukrajinské úřady evidují 11 zraněných. Záchranáři museli ošetřovat taky dvě děti ve věku 10 a 11 let. Ruské drony v Oděse zasáhly obytné budovy a mateřskou školku. Uvedl to šéf městské vojenské správy Serhij Lysak. V Dnipru zasáhly obytnou čtvrť a po jejich dopadu vypuklo několik požárů. Moskva a Kyjev popírají, že by záměrně útočili na civilisty. Podle dat OSN ale ve válce zemřelo přes 15 000 civilistů, včetně žen a dětí. Drtivá většina z nich na Krymu. Situaci na Ukrajině rozebereme v Ranním Plusu hned po zprávách. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat také generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
6: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
5: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná, chybí v ní tak jasná definice pojmu média veřejné služby. Minister kultury Otto Klempíř za motoristy řekl, že připomínky očekával, zabývat se teď bude jen těmi relevantními. Tisíce lidí ve 12 krajských městech vyšli do ulic na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestovali proti návrhu zákona ministerstva kultury, který chce změnit financování obou médií veřejné služby, požadují jeho stažení.
7: Skandovali lidé v Karlových Varech. Podobná hesla byla slyšet třeba i v Olomouci, Hradci Králové nebo Liberci. Na demonstraci do Ostravy dorazil například pan Pavel.
8: Já bych chtěl, aby zůstali nezávislé a aby nebyli pod vlivem jakékoliv vlády, která tu momentálně bude fungovat.
7: Návrh zákona počítá se zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Toho se obává i protestující z Plzně.
9: Je to něco, za co si platíme, aby to bylo nezávislé.
7: Akci po celém Česku zorganizoval v neděli odpoledne spolek Milion chvilek. Zhruba před 2 týdny se podobný protest konal v Praze. Lucie Špetová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: V Moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Zjistil to Radiožurnál z policejních dokumentů. Někteří fotbalisté na policii při výslechu vypověděli, že zápasy manipulovali kvůli penězům nebo profesionální hráčské smlouvě.
10: Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Policii se přiznal i hráčský agent Daniel Černaj, který je podle obvinění jedním z hlavních aktérů celé kauzy. Do protokolu uvedl, že přesvědčoval hráče, aby za úplatu zápasy ovlivňovali. Z jeho výslechu citujeme.
11: Vždy jsem to dělil rovným dílem mezi hráče a nekoukal jsem se, jestli někdo hrál 5 minut nebo díl a vesměs to bylo 30 tisíc až 50 tisíc. A my jsme si nechali o něco víc.
10: Obvinění žádost Radiožurnálu o rozhovor odmítli. Na zmanipulované zápasy pak další členové zločinecké skupiny sázeli na asijských webech. Podle policie jdou škody do milionů korun. Artur Janoušek, Český rozhlas.
5: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonem v Podještědí do konce května. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vám vzácnou relikvii odcizil.
12: Je to zázrak pro celý kraj, protože tak rychle to dokázat, to je přímo z nebe přímo.
13: Sestra dominikánka Roberta neskrývala dnes radost z práce restaurátorů, kteří lebku svaté Zdislavy po dvou dnech vyjmuli z kbelíku, do kterého ji zloděj dal a zalil betonem. Teď ještě musí očistit a zakonzervovat. Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se ta klepka mohla brzy vrátit do Jablonného.
14: Je naděje, že do zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám. Ovšem druhá otázka je, zdali a jak ji budeme vystavovat vzhledem k tomu, co se stalo.
13: Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vznikne komise ze zástupců biskupství, farnosti a Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
5: Čeští vědci zachraňují ohrožené druhy jeřábů. Vyvinuli způsob, jak z malého kousku stromu vypěstovat stovky jedinců v laboratoři ve skleněných buňkách. Po zakořenění je pak přesazují do skleníku nebo vrací zpět do přírody, říká Jana Henzal Šedivá z Výzkumného ústavu pro krajinu.
15: U jeřábu skrytého jsme vlastně díky in vitro kultuře posílili lokalitu u Kladna, kde jsme vlastně založili v blízkosti té přírodní lokality další výsadbu.
5: Na dálnici D6 směrem z Karlových Varů do Prahy čekejte zdržení před nehodou u Jenče na 5,5 kilometru. Levý i pravý pruh tam blokují následky srážky 3 osobních vozidel. Fronta začíná už za sjezdem na Kladno okolo 10. kilometru a zdrží vás bezmála 20 minut. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy za Loděnicí zpomalují kamiony od 7. kilometru. Popojíždí pravým pruhem až do Prahy ke sjezdu na okruh. A na dálnici D1 směrem z Vyškova do Prahy brzdí kamiony už za Rousínovem okolo kilometru 215 a sunou se za Rohlenku. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Na horách naměří kolem 10 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
16: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Arcidiecézní z ní Charita Olomouc rozšiřuje svůj projekt adopce na dálku o další školu v horské oblasti Ty Riviera, země označované za nejchudší na západní polokouli.
1: My na Haiti spolupracujeme s několika školami. Tady tato se nachází v horské oblasti a bude zapojena do toho našeho projektu zatím prvními 20 dětmi. Uvidíme potom, jak se to bude dál vyvíjet, ale tady tahle ta nová škola je taková trošku zvláštní tím, že řeší i takový ekologický záležitosti. Na Haiti je velmi odlesněná krajina, protože prostě tam došlo k masivnímu používání těch stromů jako paliva. Je to chudá země, neměla žádné jiné alternativy. Ale pochopitelně s tím odlesňováním souvisí potom taky velká eruze půdy a tím pádem snižování úrodnosti a zase má to důsledky potom do nízké efektivity v zemědělství. A tahle škola má zvláštní poslání nebo aktivitu, že děti učí znovu vysazovat stromy, palmy, aby vlastně v té horské oblasti se znovu nastartovala ta ekologie tak, jak by v těch horách měla být.
0: Řekl pro Glasu za arcidiecézní Charitu Olomouc Marek Navrátil a upřesnil, jak program adopce na dálku dětem pomáhá.
1: Adopce na dálku vždycky je o tom, že pomáháme dětem vlastně zaplatit nějaký náklady, které se týkají samotného toho docházení do školy, ale pak je velmi důležité to, že tam ty děti mají také jedno jídlo denně. Takže zlepšuje se i zdravotní stav těch dětí, zlepšuje se i jaksi motivace k tomu v té škole být zařazeni do projektu, ve kterém ty děti potom píšou těm svým rodičům a mají taky trošku větší motivaci k tomu, jako dobře se učit a mít výsledky. Takže ono je to celé takové propojené, ale to hlavní gro je právě s tím, že pomáháme pomocí naší dárců, kterým jsme velmi vděční za to, že nás takhle podporují.
0: Doplnil Marek Navrátil z arcidiecézní Charity Olomouc. Zájemci se mohou zapojit prostřednictvím webových stránek haiti.cz a vybrat si konkrétní dítě, které chtějí podporovat. Novým apoštolským nunciem na Haiti je podle rozhodnutí papeže Lva 14. od tohoto měsíce nigerijský diplomat Svatého stolce arcibiskup Jude Tadeus Okolo. Na tuto svou novou misi přicestoval z Česka, kde zastupoval papeže od jara 2022.

0: Rezidenční umělkyně Pražského jara 2026 Barbora Hannigan patří k nejoriginálnějším osobnostem světa klasické hudby. Festivalová vystoupení této kanadské zpěvačky a dirigentky představí mluvčí Iva Nevoralová.
1: V rámci své rezidence se 20. května převtělí ve finské bohyně v cyklu Jumala Taret amerického jazzmana Johna Zorna za doprovodu francouzského klavíristy Bertrana Chamayou. 24. května vystoupí z Belcha Quartet v programu, který vás přenese do půvabného období Belle Époque. A 26. května si nesmíte nechat ujít její debut s Českou filharmonií ve strhujícím operním dramatu Lidský hlas s živou videoprojekcí. Multimediální představení, které již viděla a slyšela například milánská La Scala nebo diváci New Yorkské filharmonie, uvede Pražské jaro v české premiéře. Sledujte aktuální dění z festivalu Pražské jaro 2026. Všechny informace najdete na www.festival.cz.
2: Keď sa vonku

0: Moravská pouť seniorů se uskuteční ve čtvrtek 21. května na svatém Hostýně. Ti, kteří se nemohou fyzicky zúčastnit, budou mít možnost sledovat mši svatou a májovou pobožnost online. Podrobněji Markéta Matlochová z Olomouckého centra pro rodinný život.
1: Hlavním celebrantem bude olomoucký biskup Antonín Basler. Mše svatá začíná v 9.40. Po polední pauze bude mít otec biskup svědectví o jeho zkušenosti s modlitbou růžence, díky níž objevil hloubku mše svaté. Na závěr pouti bude v bazilice v 15 hodin májová pobožnost. Těšíme se na všechny poutníky. Pouť organizují koordinátoři diecézních center z Brna, Olomouce a Ostravy. Bližší informace mohou zájemci najít na webu rodinnyživot.cz.

0: Lebku patronky rodin a patronky Libereckého kraje svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Je v pořádku a čeká na restaurátorské práce, oznámila včera policie. Relikvii nevyčíslitelného historické hodnoty zalil do betonu, aby ji pohřbil. Podle kriminalistů 35-letý muž, který ji ukradl minulé úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Soud v České Lípě ho v sobotu neposlal do vazby. Stíhán bude na svobodě. Za krádež hrozí pachateli až 8 let vězení. Je obviněný také z přečinu výtržnictví a poškozování cizí věci. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který je zároveň administrátorem litoměřické diecéze, kam patří i poutní bazilika v Jablonném, včera vyjádřil.
1: To, že je lebka vysvobozená z betonového příkrovu, to mě velmi těší. V tuto chvíli nemám další zprávy, protože mám zprávy pouze z médií, tak jako všichni ostatní, ale vidím, že to pokračuje všechno dobře. Kdy bude lebka vystavena a zde bude vystavena, v jaké podobě, to ještě nedokážu říct, protože bychom rádi sestavili komisi sporu s Libereckým krajem, farností a biskupstvím a dalšími, abychom se zamysleli nad právě budoucností prezentace lebky svaté Zdislavy.
0: Diecézní pouť ke svaté Zdislavě do Jablonného se chystá na příští sobotu 30. května. Biskup Přibyl vyjde ráno v 7 s dalšími poutníky, stejně jako loni z obce Zdislava, a mši svatou nad hrobem patronky rodin a patronky Libereckého kraje bude sloužit i za duchovní obnovu diecéze od 11 hodin.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7 hodin 30 minut a jsme s vámi po celý den i v tento čas. Konkrétně teď je s vámi u mikrofonu Radia Proglas Jiří Holeček. Prožíváme pondělí po sedmé velikonoční neděli. 18. květen 2026 je Mezinárodní den muzeí a galerií. Připomíná se i památka papeže svatého Jana I. Zemřel právě před 1500 roky. V tento den léta páně 526. Před téma 35 lety byla slavnostně otevřena budova Národního muzea na Václavském náměstí v Praze. Téhož dne zahájila působení Česká akademie věd a umění. Před 75 lety přijala prvního pacienta první protialkoholní záchytná stanice na světě v Praze u Apolináře. 56 let se dožívá kustod svaté země italský kněz františkán Francesco Jelpo. 90. narozeniny slaví česko-německá spisovatelka a publicistka, spoluzakladatelka tuzemských mateřských center Alena Wagnerová. Svátek má Nataša, jméno z ruštiny znamená dítě Vánoc. Jaké máme dnes počasí? Bude polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno, ráno ojedinělé mlhy. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo, na východě s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 13. V tisících metrech na horách to bude 10. Vítr čekáme slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku severní až severovýchodní. Tlaková tendence bude mít slabý až mírný pokles, večer slabý vzestup. Rostylové podmínky většinou dobré, ráno mírně nepříznivé.

0: nevybírám. Něco se blíží k mému otomanu, že nevydržím.
1: V místech, kde stávala brněnská velká synagoga, zněly v pátek poprvé po mnoha desetiletích šabatové písně a modlitba na památku zemřelých. Synagogu v roce 1939 vypálili nacisté. Parcela na nároží Přízovy a spálené ulice zůstala nezastavěná a v posledních týdnech tam pracovali archeologové. Jiří Zubalík za ně popsal nálezy.
2: Především fragmenty, řekněme, stavebních prvků, zlomku cihel, dlaždic, střešní krytiny. Krom toho tady máme teda zlomky okenních vitráží, mimo jiné i tady jeden zlomek s Davidovou hvězdou nebo zlomkem Davidovy hvězdy. A krom toho tedy jsou tady zlomky dýmek, které můžou souviset s nějakým způsobem života okolo té synagogy. Je tady součást něčeho, co zatím interpretujeme jako veřejné osvětlení, které bylo nad vchodem do synagogy.
1: Odkryté základy velké synagogy si zájemci mohli prohlédnout o víkendu v rámci festivalu Open House Brno a připravují se i další akce.

0: Koncert kapely Michal Žáček Band zazní na Masarykově náměstí v Uherském Brodě tuto neděli od 16 hodin. Uskuteční se v rámci projektu Hudba na schodech. Za pořadatele ze společenství chlápů Cyprián a uherskobrodské farnosti informuje Aleš Zemánek.
1: Tentokrát přijal pozvání vynikající saxofonista, hráč na dechové nástroje Michal Žáček se svým bandem. Michal Žáček spolupracoval mimo jiné s Vojtou Dykem, Peterem Lipou, Richardem Millerem, ale zahrál si také takovými hvězdami světové scény jako s Bobby McFerrinem, Chickem Coreou či Dominikem Millerem. Navštěvníci uslyší nejenom autorskou hudbu Michala Žáčka, která vychází ze dvou jeho CDček. Poslední CDčko se jmenovalo Šťastný Žáček. CDčko dal dohromady spolu s básníkem Petrem Šťastným. Takže část bude autorská, ale část bude i převzaté skladby, které muzikanti, kteří vystoupí na tomhle koncertě, mají rádi.

Na oblohu naskákaly šafránové hvězdy, pouliční lampy se praly o můj stín. Marně jsem hledal dámu s černým kloboukem, marně jsem hledal, kde koupil jsem ten kmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň

pinžáku na rohu ulice, nikdy prý nebyl obchod s koření. Nikdo ani nezná dámu s černým kloboukem, jen mě se pořád zdá, že tam voní kmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. A tak vedle ní žiju, jako ten, kdo nepospíchá, bloudím po ulicích a opijím se sílou ticha.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Je 7:45, tento čas máme vyhrazený rannímu hudebnímu kompasu. Polská skupina Dřeše na svém loňském albu Wundertuta se věnuje polským lidovým písním etnické skupiny Kašubu. Jako první ze tří ukázek si poslechneme píseň Mamulko moja.

Kašubové jsou západoslovanská etnická skupina žijící především v oblasti Pomořanska na severu Polska, která si dodnes uchovává vlastní jazyk, kulturu i tradice. Právě na kašubské lidové písně a jejich úpravy se na svém albu Wundertuta zaměřuje skupina Dreše. Jejíž název kašubštině znamená přátelé. Skupina spojuje hudebníky z prostředí folku, tradiční hudby a jazzu. V čele stojí zpěvačka Joana Gockovská, která se věnuje výzkumu tradičních kašubských písní a melodií. Kapela na albu čerpá inspiraci ze starého kašubského zvyku obdarovávat děti papírovým kuželem naplněným sladkostmi a drobnými dárky. Stejně jako tato taška překvapení, má i album ukrývat hudební poklady, zapomenuté melodie, příběhy a písně předků. Výraznou roli na albu hrají neobvyklé nástroje, včetně gdaňských houslí zvaných genšle gdaňskie, které zrekonstruoval hudebník a výrobce nástrojů Hubert Pouněvič podle archeologického nálezu z 12. století. Poslechneme si ještě písně Dis na mořu Vjolgo Fala a Drobnom Rutka Sajem.

0: Poslouchali jsme skupinu Dreše a v jejím hudebním podání lidové písně severopolských Kašubů. Dnes odpoledne bude hudební kompas patřit německé soulové skupině Angels of Libra a zítra ráno se budeme věnovat švédskému duu Stolze Lieder a zhudebněným básním v jazyce jidiš. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař. A my máme ještě čas do 8. hodiny, kdy přebereme zprávy Českého rozhlasu Plus, proto vás pozvu na další vysílání Radia Proglas. V pořadu před kostelem přiblížíme sdružení Salesiánů spolupracovníků, které si letos připomíná 150 let od svého vzniku z iniciativy Dona Boska jako třetí větev salesiánské rodiny. Redaktorka Adéla Šimoníková společně s koordinátorem sdružení Petrem Janžurou přiblíží poslání i současnou podobu tohoto celosvětového společenství věřících, kteří žijí své povolání v každodenním životě. Součást rozhovoru, který uslyšíte od 9 hodin, bude také pozvání na oslavu výročí. Teď už zprávy.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.
2: Také v 8 hodin posloucháte Ranní plus se dnešním vysíláním s datem 18. května. Vás provázejí Šárka Feriková
3: a Tomáš Pavlíček.
4: Český rozhlas Plus.
3: A čemu budeme v našem vysílání věnovat pozornost dál? Jak na Ukrajinu a jejího prezidenta dopadá kauza bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andreje Jermaka?
2: Začínají ústní maturity, jakou váhu mají ve srovnání s didaktickými testy?
3: A loni bylo na světě popraveno nejvíc lidí od 80. let. Proč ve statistikách chybí údaje z Číny?
5: Chrání si ta čísla státním tajemstvím, takže tam se můžeme pouze domnívat, ale jsou informace o tom, že jsou to stále tisíce popravených lidí.
2: Teď má ale slovo Martin Matějka, jsou tu zprávy.
6: V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Hráč Samuel Šikut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to pro Radiožurnál komentovat nechtěl. Rodičovský příspěvek by se mohl zvednout o 50 tisíc korun, počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Zvýšit se příspěvek má ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat pak nově ze 700 na 800 tisíc. Vztahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. Pro státní kasu by navýšení znamenalo vyšší výdaje o 230 milionů korun, pokračuje ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO.
7: Tak jak jsme slíbili v programu prohlášení vlády z 350 na 400 tisíc korun a budeme o tom samozřejmě debatovat, ale mám pocit, že samozřejmě proto vláda bude hlasovat, protože je to domluveno i koaličně a jak jsem říkal, máme to v programu prohlášení vlády a my sliby plníme.
6: Vláda by se mohla zabývat taky výběrem nového náčelníka generálního štábu. Do funkce by měl nastoupit po současném generálovi Karlu Řehkovi, kterému čtyřleté funkční období skončí v létě. Opozice kritizuje rostoucí počet zmocněnců ve vládě. Od minulého týdne jich je už 18. Ten poslední je pro plnění závazků vůči NATO. Zástupci TOP 09 mluví o vzniku paralelní vlády zmocněnců. Proti zřizování nových postů se vyjádřil i předseda ODS Martin Kupka.
8: Možná se dočkáme toho, že bude nový vládní zmocněnec i proto, jak se budou obsazovat lety vládních a ústavních činitelů.
6: Minulá vláda, které byl Kupka součástí, měla na konci volebního období 13 zmocněnců, tedy jen opět méně. Podle Havlíčka vláda některé posty zřídila kvůli nadrezortní koordinaci, napříč všemi rezorty využívá například zmocněnce pro AI.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Některým žákům posledních ročníků střední škol a gymnázií dnes začínají ústní maturity. Přesné termíny si určují ředitelé škol až do 10. června. Maturanti mají dvě povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. A výsledné známky nejvíc ovlivňuje profilová část, tedy ústní a další školní zkoušky. A z těch se skládá výsledná známka na maturitním vysvědčení, vysvětluje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
1: A co se týče třeba českého jazyka, tak z českého jazyka se může psát písemná práce i ústní zkouška a je to na rozhodnutí ředitele školy, jak ten poměr si stanoví. U nás je to 40% písemná práce a 60% ústní zkouška.
6: Dron neznámého původu zasáhl jadernou elektrárnu v Barákách ve Spojených arabských emirátech a podle vládních zdrojů dopadl do vnějšího perimetru zařízení. Abu Dhabi prohlásilo, že si vyhrazuje právo na teroristický útok odpovědět, a kdy označilo za nebezpečnou eskalaci. Irán se k útoku nepřihlásil. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyzvala k maximální vojenské zdrženlivosti v blízkosti jaderných elektráren.
9: Emirátské úřady uvedly, že protivzdušná obrana sestřelila dva drony. Třetí ale dopadl v blízkosti jaderných reaktorů elektrárny Baraka a způsobil požár. Irán zintenzivnil útoky na zálivové arabské sousedy po nedávném pokusu Washingtonu eskortovat lodě Hormuzskou úžinou. Během americko-izraelské války proti Iránu dopadly v březnu střely i na iránskou jadernou elektrárnu Bushehr. Ani tam nezasáhly jadernou část zařízení. Donutili ale k evakuaci několik stovek pracovníků ruské společnosti Rosatom. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
6: Restaurátoři, kteří vyprostili lebku svaté Zdislavy z betonu, se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které zůstaly po krádeži v relikviáři v bazilice v Jablonem v Podještědí. Jak uvedl děkan dominikánského kláštera Pavel Maria Majer, zloděj při krádeži část lebky poničil.
10: Jak vytahoval lebku z dvou relikviářů, tak ten otvor nebyl dostatečně velký. Došlo k narušení lebky a 5 velkých úlomků zůstalo v tom relikviáři. Tak jsem jel ty restaurátory navštívit, aby je mohli použít pro restaurování.
6: Lebku v úterý ukradl z baziliky 35-letý muž, policisté ho zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pražští radní dnes začnou projednávat metropolitní plán, podle kterého se bude rozvoj hlavního města řídit do roku 2050. Praha v něm třeba počítá s výstavbou zhruba 350 tisíc bytů. Pokud radní i zastupitelé metropolitní plán schválí, mohl by platit od 1. září. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z hnutí STAN ale očekává, že dnes radní dokument schválit nestihnou.
11: Vzhledem k tomu rozsahu se předpokládá, že ta rada bude pokračovat ve středu a potom další úterý, 26. je výbor pro územní rozvoj a 28. zastupitelstvo.
6: A Český rozhlas dnes slaví své třetí narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve 8:45 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Belích. První vysílání trvalo hodinu, šlo o koncert vážné hudby. Pravidelné vysílání zahájila Emilie Tučková, která do společnosti nastoupila jako korespondentka, účetní a pokladní.
12: Haló, haló, ze vysílací stanice Radiožurnálu ve Kbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů.
6: Po začátcích vysílání ze stanu se společnost několikrát stěhovala. V budově na Vinohradech, kde je rozhlas doteď, se Radiožurnál usídlil až o 10 let později. Na dálnici D6 na příjezdu do Prahy směrem z Karlových Varů trvá dlouhé zdržení od sjezdu na Kladno a kolona z 12. kilometru popojíždí téměř 40 minut k nehodě u Jenže. Na 5,5 kilometru zůstává průjezdný pouze odstavný pruh. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy se sune nesouvislá fronta už před omezením na Šmejkalce a brzdí se za sjezdem na chodce Rady na 26. kilometru. Odtud na chodov ke sjezdu na jižní spojku pojedete přes 40 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme polojasno až oblačno, v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přeháňky a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy, Martin.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: tak jako kdysi.
1: V 8 hodin a 11 minut se pojďme podívat na očekávané události. Papežská teologická akademie představí v Římě svůj nový projekt Observatoř pro přínos digitálních technologií životnímu prostředí. Odkazuje na zelené encykliky papeže Františka. Na plenárním zasedání Evropského parlamentu, které začíná ve Štrasburku, převezme nový evropský řád za zásluhy i šéf vatikánské diplomacie, kardinál státní sekretář Pietro Parolin. Za účasti rakouského prezidenta Alexandra van der Bellena zahájí Evropské fórum ve Wachau debaty o úloze starého kontinentu ve stále křehčím světovém řádu. Motto misionářky vtělené lásky má 6. generální shromáždění delegátek klášterů sester redemptoristek z celého světa. Koná se do pátku v polském Tuchově. Pokračuje Mezinárodní filmový festival ve francouzském Cannes. Soutěžní snímky posuzuje i letos ekumenická porota. Ekologická sekce Křesťanské akademie společenství Žít Laudato Si a ekumenická síť Společný domov se zapojí do globální iniciativy Týden Laudato Si. Začala včera v neděli s podtitulem Od naděje k činu. Slavnostně zahájí festival Hudba tisíců Mahler Jihlava 2026. Univerzita obrany Brno hostí setkání s astronautem Andrewem Feustlem, který vzal na svou první vesmírnou misi sebou výtisk Nerudových písní kosmických a českou vlajku. Na druhou pohádkového krtečka. Američan se v Brně zúčastní zahájení Space Bus Tour 2026, vesmírné vzdělávací roadshow pro tisíce dětí. Debata, kdo se postará, když já tady nebudu, otevře v Pardubicích téma podpory neformálních pečujících. Zahrne i sdílení příkladů dobré praxe organizací jako Betany, Dům pomoci či Opora diakonie. Charitativní běh v Ústí nad Labem Čas je mozek upozorní na zákeřnost mozkové mrtvice a podpoří vědomí o jejich příznacích. Výtěžek dostane 21-letý Václav Hnízdil, který čelí vážným následkům cévní mozkové příhody. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radohoštěm připravilo pro návštěvníky volný vstup do všech svých areálů k Mezinárodnímu dni muzeí. Plzeňský biskup Tomáš Holub zve především své diecézany ke sledování streamu Live s biskupem od 20 hodin na YouTube kanále Diecéze Plzeňské.
2: Poslední ráno můj sen měl tvoji tvář, je vyvětráno ráno.

0: não sou daqui.
1: V pořadu Hudební siesta ve 12 hodin a 5 minut uslyšíte skladbu Na lovu, koncertní etuda pro violončelo a orchestr opus 55 číslo 2 od skladatele D.

0: kněžské bratrstvo svatého Petra, které působí i na poutním místě v Římově, nově používá v češtině název Kněžská fraternita svatého Petra. Změna má zdůraznit plné společenství s římskokatolickou církví a přispět k jasnějšímu odlišení od schizmatického kněžského bratrstva svatého Pia X. Jedním z členů je pater Jakub Václav Zenter.
1: Kněžská fraternita svatého Petra se zkratkou FSSP vznikla v roce 1988, poté co arcibiskup Marcel Lefebvre vysvětil 4 biskupy a jim upadl do exkomunikace, kterou pak ještě deklaroval papež svatý Jan Pavel II. A tehdy se 12 kněží někdejších členů kněžského bratrstva svatého Pia X. obrátilo na svatý stolec, konkrétně na kardinála Ratzingera, aby si mohli uchovat liturgické tradice, ale současně byli v jednotě s římskou církví. No a tak kardinál Ratzinger tehdy inicioval vznik kněžské fraternity svatého Petra jako společenství apoštolského života papežského práva. Cílem je především posvěcení kněží. V podstatě je to cíl každého kněžského klerického sdružení, ale takovým zvláštním charismatem a specifikou je, že užíváme liturgii tak, jak byla v církvi běžná a vlastně až do druhého i průběhu druhého vatikánského koncilu. To znamená tradiční, někdy zvaný, nebo starší ritus, nebo jak nazval papež potom Benedikt XVI, takzvanou mimořádnou formu římského ritu, či vetus ordo.
0: V českobudějovické diecezi má pater Jakub Václav Zenter na starosti farnost Římov, kde každý měsíc pořádají modlitební setkání.
1: Smírná noc je vlastně taková forma uctění prvních pátků a prvních sobot v měsíci, kdy sloužíváme vždy pátek, ten první pátek v měsíci mši svatou, keď si nejsvětějšího srdce Ježíšova, a následně je potom výstava nejsvětější svátosti oltářní, modlit s modlitbou růžence. Celá pobožnost je zakončena okolo půlnoci, kdy je pak sloužena mše svatá z neposkvrněného srdce Panny Marie, a toto obětujeme jako modlitby za nová kněžská povolání.

8 hodin a 30 minut, vy posloucháte Radio Proglas, od mikrofonu vám dobré ráno přeje moderátor Jiří Holeček. Prožíváme pondělí 7. velikonočního týdne, 18. květen 2026. Máme Mezinárodní den muzeí a galerií. Připomínáme i památku svatého papeže Jana I. Zemřel právě před 15 roky. V tento den léta páně 526. 115 let uplynulo od úmrtí hudebního skladatele a dirigenta narozeného v obci Kaliště u Humpolce, Gustava Mahlera. Před 45 lety skončila pozemská pouť amerického spisovatele Williama Saroyana, původem Arména. 75 slaví Ivo Maté, první generální ředitel České televize a bývalý vedoucí kanceláře prezidenta republiky, emeritní rektor Pražské akademie muzických umění. 84 let se dožívá slovenská herečka Emilia Vášiřová. Svátek má Nataša, jméno z ruštiny znamená dítě Vánoc. A jaké máme dnes počasí? Bude polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno, ráno ojedinilé mlhy. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo, na východě s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě místy kolem 13, v tisících metrech na horách kolem 10. Vítr čekáme slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku severní až severovýchodní. Tlaková tendence, slabý až mírný pokles, večer slabý vzestup, rostylové podmínky většinou dobré, ráno až nepříznivé. Pro fajnšmekry předpokládané množství srážek bude 0 až 5 mm.

0: Necelé 3 týdny nás dělí od slavnosti blahořečení mučedníků komunismu z počátku 50. let kněžích Jana Buly a Václava Drboli v Brně. V sobotu 6. června ji na výstavišti povede česko-kanadský kardinál, blízký spolupracovník papeže Lva XIV. I jeho předchůdce papeže Františka, brněnský rodák Michael Černý. V ranním proudu Radia Proglas vítám hlavního manažera Události Zdeňka Nováka z biskupství brněnského. Dobrý den.
1: Krásné dobré ráno všem posluchačům.
0: Hned na úvod se zeptám, kolik lidí se zatím přihlásilo na tuto jedinečnou akci a máte ještě místa pro nové zájemce?
1: Tak k dnešnímu dni evidujeme něco málo přes 13 000 registrací, ale stále ještě máme upřipravenou rezervu ještě pro třeba nějakých dalších 2000 zájemců.
0: Mm-hmm. Pro účastníky slavnosti 6. června na brněnském výstavišti zajišťujete teplé obědy. Musí si je přihlášení účastníci objednat a popřípadě dokdy?
1: Je to přesně, jak říkáte, zajišťujeme, je tam nabídka nějakých v podstatě 4 jídel, pamatujeme i na bezlepkové nebo vegetariány a každý, kdo by chtěl využít tuto nabídku a zaregistrovat si a objednat si jídla dopředu, tak musí učinit do 20. května, čili do středy až zhruba do půlnoci, potom ten registrační link bude vlastně uzavřený, ale to neznamená, že i pro ty, co přijdou na místo a nestihli si jídlo objednat, že by třeba trpěli hladem, to vůbec. Nicméně budou se tam třeba u těch stánků tvořit fronty a ta nabídka jídel třeba nebude tak pestrá a zajímavá.
0: Můžete prozradit, jaké jídlo? Já jsem docela, mám rád jídlo, tak jenom třeba střelit jedno.
1: Určitě, no tak samozřejmě náš český evergreen kuřecí řízek s bramborovým salátem, ten nesmí chybět a co se týče vlastně takového žebříčku, tak je to samozřejmě nejobjednávanější jídlo, potom je tam třeba cezar salát s kuřecím masem a parmezánem, lasagne bolognese anebo vegan taco bowl.
0: Mhm. Biskupství brněnské i naším prostřednictvím hledalo také dobrovolníky na slavnost blahořečení. Kolik jich evidujete a bude to stačit?
1: Tak my pro ten samotný jako průběh toho dne, tak dobrovolníků v tento okamžik už máme dostatek. Jedná se o nějakých 140 lidí, kteří se nám přihlásili a rádi nám pomůžou s organizací. Nicméně, trošičku takový problém nebo takovou výzvu, co řešíme, je příprava této akce a potom likvidace. Protože ta akce je poměrně technicky rozsáhlá a přijede nám tam několik kamionů plných techniky a židlí a různého vybavení a fundusu, tak bych právě hrozně rád poprosil, kdo třeba by mohl aspoň třeba na pár hodin a mohl by nám přijít pomoct dopoledne v pátek 5. června na stavbu a potom v sobotu po 5. hodině odpolední na likvidaci, tak toto by nám velmi pomohlo a určitě by se nám takových 20-30 silných paží hodilo.
0: Mm-hmm. A kromě tohoto chystání předem, potřebujete ještě nějaké dobrovolníky nebo už si věříte, že to zvládnete?
1: Já si myslím, že ty pozice máme velmi dobře obsazeny, že to zvládneme. Ono totiž mnohdy, když je jakoby velký počet dobrovolníků a organizátorů, třeba větší než ta akce samotná potřebuje, tak se to občas ukazuje jako kontraproduktivní, že potom už ta práce není taková efektivní. Takže řekl bych, že na samotné zajištění akce v tu sobotu jsme už dobře připraveni. Ale jak říkám, ten přípravný den a ta likvidace, určitě bychom byli rádi, kdyby se někdo přihlásil a kdyby třeba někdo takovou myšlenku měl a chtěl tuto akci podpořit, aspoň třeba s tím, že nám pomůže, tak to může učinit přes webové stránky buladrbola.cz, kde je přímo odkaz na dobrovolnictví. Napíše nám, my ho kontaktujeme a domluvíme se, jaké jsou jeho časové možnosti, s čím by nám mohl pomoci a případně, co k tomu ještě potřebuje vědět.
0: Mm-hmm. Pomoc se dá také modlitbou. Ona se vytvořila jakási komunita i tady na Proglase, která se za tuto akci modlí. Jak vnímáte tu podporu? Provází vás ty modlitby a zdárně k dotažení této akce do konce?
1: Bez modlitby by tato akce určitě nemohla proběhnout. Za jakoukoliv modlitbu

0: a udělá si ten čas a přijede se na brněnské výstaviště v sobotu podívat, aby u této akce byl, je to velmi důležité, protože tím, že vytváříme společenství a tato akce je opravdu jako jedinečná za hodně dlouhou dobu, je to dobře a je to takový moment, takový okamžik, kdy se všichni napříč nejenom naší diecézí, celou naší republikou můžeme potkat, vidět se a to je to, co nás křesťany spojuje. Takže moje výzva je, pokud nemáte na sobotu žádné plány, přijďte se podívat, přijďte se společně s námi pomodlit a být u toho, když budou blahořečení otcové Bula a Drbola.
1: Mně ještě teda napadla poslední otázka, když jste teď řekl tu výzvu, ať každý se může zúčastnit, pro ty, kteří třeba nemohou ze zdravotních důvodů, my budeme vysílat speciální vysílání přímo z výstaviště, ale jaká další média mohou třeba diváci a posluchači naladit?
0: Takže skutečně nejenom tedy na rozhlasových vlnách přes vaše rádio, budou moci různě jako všichni tuto akci sledovat, ale bude to dopolední program přes TV Noé, bude přímý přenos a potom ta samotná mše svatá bude vysílána na okruhu České televize. Takže od začátku až do konce, kdo se nebude moci z jakýchkoliv důvodů zúčastnit, tak může poslouchat a může se na to podívat i v televizi.
1: Uzavírá na Proglasu manažer slavnosti blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly 6. června v Brně Zdeněk Novák z biskupství brněnského. Díky vám i vašim spolupracovníkům hodně sil do finiše příprav. Všechno dobré a naslyšenou.
0: Moc děkuji a krásný den.

0: Biskupství plzeňské včera v neděli oficiálně převzalo farnost Nepomuk od českobudějovické diecéze. Darovací listinu dostal plzeňský biskup Tomáš Holub na úvod slavnostní poutní mše, kterou s ním celebrovali českobudějovický biskup Vlastimil Kročil a emeritní arcibiskup pražský Jan Graubner. Ten nejprve v kostele svatého Jana Nepomuckého požehnal košilku pro pražské jezulátko s motivem pěti hvězd svatého Jana. Dar partnerského brazilského města s Nepomuckým v názvu. Pak se vydalo procesí stovek lidí na bohoslužbu na arciděkanské zahradě. Biskup Vlastimil Kročil řekl.
1: Tomášovi předat tedy tu darovací smlouvu, kterou jsme společně podepsali, a popřát mu, aby z tohoto místa Nepomuka vytvořil tedy silné duchovní centrum, kam budou moci přijíždět tedy lidé nejenom z naší země, ale i ze zahraničí, aby se zde posílili ve víře a načerpali sílu pro svůj každodenní život, aby mohli všichni plnit své stavovské povinnosti.
0: Farnost Nepomucko zahrnuje i původně samostatné farnosti Kasejovice na jižním Plzeňsku, Myslivín na Klatovsku, Vrceň a Prádlo. O převodu se začalo hovořit před 10 lety, kdy Tomáš Holub i Vlastimil Kročil nastoupili do biskupských pozic. Připomněl administrátor farnosti Nepomuk pater Jiří Špiřík. Formálně je převedená k letošnímu 1. lednu. Liturgické předání se slavilo o svátku svatého Jana Nepomuckého. V Nepomuku je kromě kostela vystavěného na místě rodného domu světce i svatojánské muzeum, kam přijíždí ročně 10 000 návštěvníků z celého světa. Podle místostarosti Nepomuku a šéfa mikroregionu Nepomucko Pavla Motejzíka jde o jednu z předních farností kraje.
2: Je to významná událost, která nastala zhruba po 250 letech, kdy jsme byli součástí českobudějovické diecéze a těšíme se na spolupráci s plzeňským biskupstvím, hlavně vzhledem na významné oslavy v roce 2029, také, že budou opraveny oba kostely a že realizujeme spoustu aktivit, ať už duchovních nebo kulturních. Samozřejmě je to jedna z nejvýznamnějších, protože se zde narodil svatý Jan Nepomucký, který je uctíván v celém katolickém světě.

0: Třetí větev salesiánské rodiny založil v roce 1876 svatý Jan Bosco. Soustřeďuje ty křesťany, kteří chtějí v salesiánském duchu společně pracovat pro druhé, zejména pro mládež a obyčejné lidi. Řeč je o sdružení salesiánů spolupracovníků, které dnes před kostelem představíme. Od mikrofonu vás zdraví Adéla Šimoníková a mou milou povinností je přivítat Petra Janžuru, který od roku 2024 působí jako koordinátor sdružení salesiánů spolupracovníků. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobří počtáři už z úvodu zjistili, že salesiáni spolupracovníci letos slaví 150 let. Pojďme se ale vrátit na úplný začátek. Co vedlo ke vzniku sdružení?
1: Celkem logická úvaha. Don Bosco od začátku vnímal svoje okolí, lidi, kteří s ním spolupracovali, jako rovnocenní spolupracovníky. A protože se to jeho dílo poměrně rychle šířilo, tak se poohlídnul po lidech, kteří by mu pomáhali. A jak možná někteří tuší, tak Don Bosco měl na srdci především duchovní ukotvení mladých lidí. A jak jsem se dozvěděl z materiálu slovenských spolupracovníků, tak vlastně jedni z prvních spolupracovníků Dona Bosca byli mladí zbožní mužové, kteří mu pomáhali při katechezi a při výuce náboženství a při duchovním vedení kluků. Samozřejmě ale to dílo potřebovalo i praktickou spolupráci a tak se k němu přidávali dobrovolníci a lidi, kteří se mu snažili nějak prospět.
0: Proč bylo pro Dona Bosca důležité, aby do jeho poslání zapojoval i ty v uvozovkách obyčejné lidi?
1: No, protože sám na to nestačil. A vemme si, jak vypadala ta doba. Byla revoluce v tehdejší společnosti, byla velká sociální krize, klerikalismus byl na vzestupu a Don Bosco potřeboval lidi ze společnosti, aby ty kluky uměl oslovit přirozenou cestou. A jako jeden z prvních říkal, že svatost se dá získat i ve společnosti, nejen v klášteře.
0: Jaké byly ty začátky salesiánů spolupracovníků u nás v Česku?
1: My slavíme 150 let od založení spolupracovníků Donem Boscem v Turíně. U nás byly první sliby přesně před 50 roky. Manželé Schröterovi tehdy ještě tajně skládali svoje sliby. Potom následovalo v roce 1980 skládání slibů asi 4 párů. A v 80. letech byl veliký rozmach a zhruba 200 lidí složilo sliby ještě před revolucí. Po revoluci byla další druhá vlna, kdy přišlo řada spolupracovníků a v dnešní době je počet spolupracovníků zhruba pod číslem 700.
0: Které původní myšlenky zůstaly živé i dodnes a co se naopak muselo přizpůsobit nové době? Jak se to vlastně vyvíjelo? Nebo vlastně všechno možná i zůstalo stejné? Zajímalo by mě, jakým vývojem si tedy sdružení salesiánů spolupracovníků prošlo.
1: Já vám uvedu takový příklad. Naše sdružení se nejdříve jmenovalo ASC, to znamená Spolupracovníci Dona Bosca. Zhruba v 80. letech se název změnil a jmenujeme se Salesiáni Spolupracovníci Dona Bosca. A v současné době se jmenujeme Spolupracovníci a Spolupracovnice Dona Bosca, kdy se trošku vyvážil ten gender. Co tím chci říct, že od začátku především Don Bosco nás vnímal jako rovnocenní spolupracovníky. Ale je možné, že nás někteří salesiáni nevnímali úplně rovnoceně, ale to se právě narovnalo tím označením Salesiáni Dona Bosca. My splňujeme v salesiánské rodině rovnocenný úkoly na své úrovni jako salesiáni, jako sestry a jako další větve.
0: Takže rovnocenný všechny tři větve.
1: Ano.
0: Z historie se přesouváme do současnosti. Kdo dnes nejčastěji vstupuje mezi salesiány spolupracovníky? Je toto sdružení otevřené všem nebo jsou tam nějaké podmínky?
1: Sdružení je otevřené víceméně všem. Samozřejmě jsme křesťani, takže to je jeden z limitů, ale i tak se nebráníme vlastně komukoliv, protože jedna věc je složit sliby, tedy projít nějakou formací, ale druhá věc je přátelství, vztahy. Takže pro nás jsou přátelé i lidi, kteří nechodí do kostela, to není snad povinnost. Pro Salesiány je důležitý mít srdce u mladých lidí.
0: Mm-hmm. Co musí člověk udělat? Jaké kroky podniknout, aby se stal Salesiánem spolupracovníkem? Jak probíhá formace nových členů a co jim vlastně přináší?
1: Já bych možná to vzal šířeji. Mm-hmm. Vy jste se ptala, kdo všechno může být Salesiánem spolupracovníkem anebo jim být nablízku. Může s námi chodit na naše měsíční setkání, aniž by byl Salesiánem spolupracovníkem. Může s náma jezdit na duchovní cvičení, které pořádáme pravidelně každý rok. Může se účastnit našich ročních akcí, jako jsou třeba Dny salesiánské spirituality nebo konference. To všechno je volně přístupné a jsme rádi, když tam přijede kdokoliv. Ale samozřejmě ten, kdo ucítí touhu se víc zapojit do toho díla, a nebo čerpat z naší spirituality, z našich vztahů, z naší rodinné atmosféry, tak samozřejmě je mu nabídnuto, aby prošel formací a aby se připojil k nám tím, že složí sliby. Vy jste se ptala, jak konkrétně k tomu dojde. Tak člověk, který pozná svoji touhu, že by rád nám byl takhle nablízku, tak vstoupí do předaspirantátu, kde se 2 roky formuje, promýšlí témata, které mu předložíme. A když vytrvá, když zjistí, že to je jeho cesta, tak požádá o vstup do aspirantátu, to je roční příprava, kde mu nabídneme osobní formátory, to je zpravidla manželský pár, který se mu po dobu 1 roku věnuje, probírají spolu další témata a takový člověk si ještě pevněji ujasňuje, jestli je a nebo není to jeho cesta. Když vytrvá i v aspirantátu, tak požádá o složení slibů, provinciální rada se k tomu vyjádří, zpravidla ho schválí a skládá sliby. Ty sliby nejsou totožné, jako jsou řeholní sliby, není tam ten pevný závazek chudoby, čistoty a poslušnosti. Berte to jako, že to je závazek, který na sebe dobrovolně beru a ten závazek mě motivuje v tom, abych vytrval.
0: Mm-hmm.
1: To si myslím, že je hlavní smysl slibů Salesiánů spolupracovníků.
0: Přece jenom ty sliby mě zaujaly už při přípravě na tady ten rozhovor. Mě by trošku víc zajímalo do hloubky, co přesně tam slibujete tedy?
1: My slibujeme, že budeme pracovat v místě, kde žijeme, v prostředí, kam jsme byli postavení, takže budeme pracovat v duchu Dona Boska. To znamená uplatňovat svoji radostnost, svůj vztah k mladým lidem, tak, aby to oni poznali.
0: Na to vlastně navazuje to, jak vypadá to salesiánské povolání uprostřed běžného pracovního rodinného života, úplně té každodenní reality.
1: Máme sliby, ale nejsme řeholníci. My jsme lidi, kteří jsou postavení do světa, do svých zaměstnání, povolání a to je náš první úkol. Ještě před tímhle úkolem je samozřejmě naše rodina, takže my salesiánského ducha, to, co nám odkázal Don Bosco, se snažíme uplatňovat a uplatňujeme především v našich rodinách. S našimi dětmi, s vnoučaty, chodíme do zaměstnání, tam se taky snažíme svoje povolání uplatňovat a tím, že se každý měsíc formujeme, kdy si oživujeme náš vztah k myšlenkám Dona Boska, k našemu povolání, tak je velká naděje, že to na nás bude nějakým způsobem znát. Potom je náš volný čas, kdy řada z nás pracuje jako vedoucí ve skautu, jako vedoucí u volnočasových aktivit a tam samozřejmě taky uplatňujeme naše povolání.
0: O tom duchovnu si budeme ještě povídat dál v rozhovoru. Teďka bych se zeptala, v čem vlastně spočívá spolupráce se Salesiány Dona Boska a sestrami z kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice, tedy první a druhou větví, které už jsme zmínili. Jak všechny tady ty 3 větve navzájem mezi sebou spolupracují?
1: Nemusíte si představovat, že to je nějaká přímá spolupráce a že to je naše povinnost. To vůbec ne. My máme svoje úkoly, Salesiáni mají svoje úkoly, sestry mají svoje úkoly, ale přece jenom jsme jedna rodina a tak tam, kde je to přirozené a kde je to i historicky dané, jako je blízkost salesiánských středisek nebo sester, tak tam k té spolupráci dochází. Ale co bych rád zdůraznil je to, že teď se hodně mluví o synodalitě, my ji prožíváme naprosto přirozeně. Setkání se Salesiány nebo se sestrami je naprosto přirozeným a rovnocenným vztahem. A je to pro nás důležité, protože Don Bosco je jeden, ten duch je jeden a tak si nedokážu představit, že bychom se cítili jako závislí nebo jako lidi, kteří musí poslouchat nařízení někoho jiného. Ne, my opravdu spolupracujeme a v poslední době hodně intenzivně hledáme cestu, jak spolupracovat ještě víc. Je to daný okolnostma, které jsou jasný. My stárneme, Salesiáni stárnou, sestry stárnou. A protože to dílo je dobré, tak se snažíme hledat takové řešení, které by nám všem navzájem pomohlo. Které by zachovalo práci pro potřební, pro mladí lidi, přestože stárneme a přestože nám ubývají síly.
0: Pojďme nyní prosím nahlédnout pod pokličku místním společenstvím Salesiánů spolupracovníků. Kde všude působí a na co se konkrétně ve svých regionech zaměřují? Zajímalo by mě, zda je to ovlivněno těmi konkrétními podmínkami těch regionů.
1: Samozřejmě je to dané místem, kde, jak už jsem říkal, jsou nějaká salesiánská díla, jsou střediska, tak tam přirozeně spolupracovníci se nabízejí a pomáhají. Jak už jsem mluvil i o tom našem stárnutí, tak bych mohl dát příklad, že v Brně, v Sálesku, už ta situace byla taková, že nebyl Salesián, který by mohl to středisko vést, a tak se stal ředitelem střediska spolupracovník, který má dostatek dovedností a zkušeností, aby se tohodle úkolu zhostil. A myslím si, že to je první vlaštovka, že podobné situace budou nastávat dál.
0: Vy už jste zmiňoval, že se jednou měsíčně potkáváte jako spolupracovníci, předpokládám v tom vašem místě, kde působíte, a daří se zachovávat nějaké to živé společenství, nejenom třeba touto formou setkání?
1: Naše sdružení má 31 společenství po celé republice. Tím, že máme měsíční formaci, kdy probíráme formační plán, který se připravuje na každý rok s trošku jiným tématem, tak ten duch zůstává zachovaný. Tak samozřejmě daří se nám i v našich vztazích zachovávat skutečně přátelskou, rodinnou a kamarádskou atmosféru. A to si myslím, že je důležité proto, abychom tak byli vnímaný i naším okolím. Já mám jeden příklad. Jednoho romského hocha Marka si osvojili jedni naši přátelé z našeho společenství. Ten hoch vyrostl, sám si adoptoval malou holčičku a když jsme byli na jeho svatbě, tak říkal, víte, mě je s váma tak dobře, já bych s váma chtěl pokračovat a jezdit s váma na dovolené a nebo se účastnit vašich setkávání. Tak to si myslím, že je takový pěkný příklad, že to neděláme jenom sami kvůli sobě.
0: Takže se i stává, že si tak předáváte mezi sebou i třeba na děti to, že se pak taky stanou spolupracovníky.
1: Není to tak časté, ale je několik rodin, kde nejen, že děti se staly spolupracovníky, ale v několika případech se z nich staly i manželské páry.
0: Tak to je krásné. Okrajově to už dneska zaznělo, ale připomeňme, jaké hodnoty tvoří Salesiány jako takové. Co je pro vás vlastně důležité?
1: Pro nás je důležité, abychom byli srozumitelní, abychom dokázali to, co jsme od Dona Bosca přijali, tak abychom dokázali předat, aby to na nás bylo vidět. K tomu si samozřejmě vybíráme aktivity, kde to můžeme uplatnit. To jsou ti skaučtí vedoucí, to jsou volnočasové aktivity. Chtěl bych tady zmínit Salesiánské hnutí mládeže, které má zhruba 3000 členů a kde řada spolupracovníků přináší salesiánského ducha a vede mladí lidi k samostatnosti, k zodpovědnosti, k tomu, aby nežili jenom sami pro sebe. Pro nás je důležité to, co bylo důležité pro Dona Bosca. Chtěl bych uvést jeden fakt. Pochopitelně se rodí noví a noví mladí lidé. Ty mladí nejsou jiní, než byli za Dona Bosca. Mají svoje potřeby, mají svoje tužby, pouze se narodili do jiného prostředí. Takže pro nás ten úkol je úplně stejný jako u Dona Bosca. Mladí potřebují, aby ty stabilní hodnoty, jako je živá víra, jako je vztah k Bohu, jako je modlitba, to potřebují probouzet a potřebují v tom růst. A to je úplně stejné jako za Dona Bosca. Co na ně působí ale jinak, je jejich okolí, jejich prostředí, do kterého se narodili. A asi dobře víme, že současná doba je náročná v tom, jak je rychlá, jak na nás působí technologie, sítě, rychlost života. Jsem si jistý, že pro mladé lidi je těžké se v tom orientovat a najít v tom smysl. A na nás je tak trochu, abychom jim v tom pomohli, abychom jim ukázali, jak ty hodnoty třídit a jak je zařadit vedle těch pevných hodnot, které jsou neměnné a které potřebují v každém případě.
0: Nedávno jsem narazila na termín prožívat křesťanství salesiánským způsobem. Co byste si vy osobně pod tím představil?
1: Já zatím vidím to, že život je potřeba přijímat trošku s lehkostí, trošku s radostí a nenechat se utlouct tím tlakem, který na nás přichází. To je těžké bez právě duchovních hodnot, bez pevného zakotvení v Bohu, bez hluboké osobní víry a bez hlubokého osobního vztahu s Kristem, to jde jenom velmi těžko. A stejně tak jako Don Bosco, první věc, kterou pro kluky udělal, je, že uspořádal duchovní cvičení, že těm klukům ukázal, že cesta vede právě tady tudy. Tím, že to postavil na první místo, tak ti hoši už v hlavách neměli jenom tu starost o svoje živobytí, o to, co denně potřebují, ale měli tam tenhle důležitý motiv. A to se opět nemění. Opět je potřeba mladým lidem ukázat, že bez téhle hodnoty se budou jenom těžko ztrácet. A když to vezmete s veselostí a trošku s nadhledem, tak ono to jde.
0: Já celkově mám pocit, že je to takové jako půl na půl s tím vážným duchovním přesahem, ale zároveň tou radostí, tou zábavou i třeba, nevím, představuju si plno salesiánských kněží, kteří hrajou třeba fotbal, honí se za míčem na hřišti s dětma, ale zároveň i s tím rozjímáním, s tím duchovnem. Myslím si, že krásným příkladem jsou Bosco Boys, určitě i vy znáte. Připomenu pro posluchače 3 kněží salesiáni, kteří vystupují na sociálních sítích a právě polovina těch videí je taková vtipná, odlehčená a druhá půlka taková duchovní, hloubající.
1: Ano, to je hrozně důležité a já považuji za velmi důležité, že oni vstupují do toho veřejného prostoru tímhle tím způsobem a že jsem si jistý, že oslovují řadu mladých lidí, kteří o tom, o Salesiánech vůbec nic nevědí, ale to přece není důležité. Vy jste zmínila Bosco Boys, těmhle lidem neodmyslitelně patří Libor Všetula. A já jsem zrovna nedávno od něj viděl velice pěknou anonymní anketu, kterou poslal mezi mladé lidi a kde se jich ptá, co řešíte v téhle chvíli, co je pro vás důležité, co možná očekáváte od nás, jakou zpětnou vazbu. A mně se líbilo, že to je anonymní, že vlastně se tam každý může vyjádřit naprosto svobodně, otevřeně a může jít poměrně do hloubky ve svých potřebách. A to je právě to, co nám pomáhá ty mladí vidět tak, jaký skutečně jsou, jakou mají potřebu, jaké mají otázky, abychom jim mohli rozumět. Pro mě sociální sítě a virtuální realita, umělá inteligence jsou poměrně vzdálený termíny. Ale já tomu chci alespoň trošku rozumět, abych věděl, co pro mladí lidi je skutečně důležitý, co je pro ně těžký třídit.
0: Co si dnešní společnost může třeba od Dona Bosca znovu připomenout? Na co možná i my, nejenom mladí, ale i my, zapomínáme v tom přístupu?
1: Já jsem si jistý, že v současné době si potřebujeme především připomínat ten spirituální rozměr našeho života. To je základ, bez kterého není možné postavit vůbec nic. Ani dům, ani svůj pevný život. Tohle si myslím, že je náš úkol pro současnou chvíli, ale i do budoucna. Abychom uměli tohle v mladých lidech, ale nejen v mladých, v celé společnosti oživovat způsobem, který je nám vlastní. To znamená s nějakou lehkostí nebo nadsázkou, ale měli bychom dát najevo, že pro nás je to důležité a že víme, co to znamená pro skutečný pevný život.
0: Hostem Proglasu je dnes Petr Janžura, koordinátor Sdružení Salesiánů spolupracovníků. Já vám zatím moc děkuji a po krátké pauze se k našemu povídání vrátíme. Důležitým pojmem je pro vás bezesporu preventivní systém. Připomeňme prosím posluchačům, na čem stojí, o co jde.
1: Preventivní systém stojí na laskavosti, na doprovázení mladých lidí, na prevenci místo represe. Představte si ten rozdíl, když vám řeknu, budu hlídat vaše děti, anebo budu s vašimi dětmi. Mm-hmm. Nám nejde o to, hlídat mladé lidi, aby se jim nic nestalo. Nám jde o to být s nimi aktivně, tak, aby cítili, že je máme rádi. Ne falešně, ale aby to poznali z našeho chování, z toho, co pro ně vymýšlíme, z toho, co jim nabízíme. Preventivní systém stojí na třech pilířích, kterými jsou právě již zmíněna laskavost, rozum a duchovní spirituální rozměr, tedy řekněme tomu náboženství. Ale co je pojítkem všech těchto pilířů, je právě zmíněná radostnost. Bez té nejde vůbec nic.
0: Mm-hmm. Máte třeba i nějaký konkrétní příběh nebo zkušenost, která právě s tímhle by mohla souviset nebo s tím trávit čas s těmi mladými? Vy jste zmiňoval vnoučata, kterých máte jako seleziáni, spolupracovníci mnoho, s kterými pracujete.
1: My jako spolupracovníci, tedy lidé, kteří mají svá občanská zaměstnání, tak my se k té ohrožené mládeži dostáváme mnohem hůř než seleziáni, přirozeně. Ale tam, kde žijeme, tam toho svého ducha uplatňujeme. A v současné době, kdy stárneme, tak nám přibývají vnoučata. Představte si, že v našem sdružení je bezmála 2000 vnoučat. Tím, že jsme sformovaní tak, jak jsme sformovaní, tak se těch našich vnoučat přirozeně ujímáme a dáváme jim to, co je pro nás důležité. Takže to je třeba jeden z našich konkrétních vlivů na mladé lidi. Spolupracovníci se často uplatňují ve školstvích jako učitelé, jako učitelky, jako vychovatelé. Řada spolupracovníků je zaměstnána ve zdravotnictví, v sociálních službách, ale najdete nás třeba i v politice, ať na regionální nebo na celostátní úrovni.
0: Takže ten průřez s těmi zaměstnáními je opravdu velký. A každý může ve svém ranku, v tom, co mu jde nejlíp, s těmi lidmi, se kterými se setkává, prostupovat to tím vlastně seleziánským způsobem.
1: Samozřejmě. To naše charisma nás vlastně formuje a přirozeně nás vede do těch míst, kde můžeme být platní. Já si vzpomínám, že když jsme před 30 lety zakládali ve Smečně dům rodin s manželkou, tak by se nám to nikdy nepovedlo nebýt seleziánů spolupracovníků, kteří k nám naprosto přirozeně začali jezdit, začali cítit, že to je místo, kde můžeme to svoje charisma uplatnit a kde to přinese svoje ovoce. A to se také stalo. Do dneška ten projekt běží a v dnešní době tam jezdí hodně rodiny s dětma, kteří mají autismus nebo kteří mají tělesné postižení. Proč je to pro nás důležité? No, protože to jsou děti. To jsou děti, kterým mají jenom nějakou slabost nebo nějakou bolest, ale zůstávají dětmi a tu naší péči jednoznačně potřebují.
0: Pojďme se teď vydat za hranice Česka. V kolika zemích dnes seleziáni spolupracovníci působí a co je spojuje napříč světem?
1: Seleziáni spolupracovníci působí po celém světě. Jsme rozděleni do 12 regionů, a ta členská základna je zhruba okolo 30 tisíc lidí. My jsme teďka byli shodou okolností na 6. světovém kongresu, kam přijelo zhruba asi 500 spolupracovníků z celého světa. A musím vám říct, že to charisma je naprosto stejné. Ať jsou to lidi z Afriky, nebo z Kanady, nebo z Ameriky, ten duch je naprosto stejný. A to nám vlastně pomohlo se ujistit, že jdeme správnou cestou. Jestli bych mohl trošku o tom kongresu. Před 40 roky byly sformulovány znova stanovy našeho sdružení. Od té doby se svět poměrně dramaticky proměnil. A to, po čem jsme začali toužit tady u nás v České republice, že bychom měli s našimi pravidly našeho apoštolátního života něco udělat, tak tam jsme vlastně se dozvěděli, že Světová rada chystá změnu a aktualizaci a poměrně zásadní celých našich stanov. Takže i to bylo pro nás svědectví, že ty potřeby a to vnímání okolního světa je zodpovědné. A že vlastně hledáme tu cestu, jak co nejlépe být čitelní jako seleziáni, kteří mají na paměti především život a duše mladých lidí.
0: Já myslím, že velkým poselstvím tady toho kongresu může být i to, že seleziánský duch dokáže překonat nějaké ty kulturní rozdíly.
1: Samozřejmě, to je naprosto neměný. V Africe například řeší velký problém, protože to je veliký region, který se poměrně dynamicky rozvíjí, ale zhruba polovina je frankofonní, zhruba polovina anglofonní. Tak jsme na kongrese byli vyzváni, abychom odhlasovali rozdělení tohodle kontinentu na dva samostatné regiony, tak aby ta práce byla efektivnější, s čímž samozřejmě většina souhlasila.
0: Jsou ještě nějaká jiná témata, další témata, která na kongresu rezonovala?
1: Na kongresu jsme jednak prošli reflexí tříletých příprav na oslavy 150. výročí založení spolupracovníků Donem Boskem. A v té reflexi jsme si uvědomili, že se proměňujeme především my, že a zejména bavíme se teďka o Evropě, že stárneme a že musíme hledat úplně jiné cesty a úplně jiné cíle, než jsme měli před 30 roky. A to bylo vidět na všech zástupcích států Evropy, že tuhle touhu máme společnou a poměrně rychle jsme si tam začali domlouvat na spolupráci, kde bychom si předávali zkušenosti a tu naší cestu, která je ještě před námi, tak abychom prošli smysluplně. Udělal jsem tam jednu velikou zkušenost. Já jsem tam potkal Dona Boska. Náš hlavní představený Fabio Attard tam s náma byl po celou dobu a jeho opravdový zájem byl úplně stejný, tak jako se vypráví o Donu Boskovi, že v danou chvíli byl pro toho konkrétního člověka, se kterým tam byl. A Don Fabio se úplně stejně choval. Když jsem se s ním potkal, tak jsem měl pocit, že je tam jenom kvůli mně a že není nic pro něj důležitějšího, než je ta chvíle, kterou spolu trávíme. A tu zkušenost s ním udělali úplně všichni. Takže odkaz Dona Boska, respektive Don Bosco, je stále živý. Už jenom v podobě Fabia Attarda.
0: Takže inspiraci i pro české prostředí jste si přivezli.
1: Ano, máme poměrně dost podnětů a těšíme se, že na nich začneme hned pracovat. Na kongresu jsme se všichni ujistili o tom, že charisma Dona Boska je pro nás důležité a aktuální a že bez něj ta naše činnost by byla naprosto zbytečná a neužitečná. A to bylo cítit ze všech lidí. To povzbuzení tam bylo obrovské. Samozřejmě, ta naše spolupráce s odlehlými regiony pro nás by byla formální, ale jak už jsem zmínil, bylo pro nás nesmírně důležité setkání s lidmi z našeho regionu v Evropě, kde jsme se ujistili, že úkoly, které chceme řešit, jsou velice podobné a že na nich musíme spolupracovat. Pro nás bylo setkání s Jánem z Belgie nebo s Miklošem z Maďarska tak důležité a dalo nám impuls. Třeba v tom, že my bychom rádi oslovili mladou generaci, kteří ale nechtějí úplně skládat sliby. A Mikloš z Maďarska nám řekl, že oni založili jedno společenství, které je spíš na úrovni přátel Dona Boska a je pouze pro mladé lidi. A to nám zarezonovalo s tím, co my tady už dlouhou dobu řešíme a nevíme jak na to. Takže jsem rád, že jsme tam byli a že jsme se s Miklošem potkali.
0: Zmiňujete podobné cíle a i nějakou budoucnost. Proto by mě zajímalo, jaké největší výzvy dnes před sdružením stojí. Jak to vnímáte a je potřeba oslovovat další mladé generace, přijímat nové členy?
1: V roce 2025 jsme uspořádali konferenci sdružení Salesiánů spolupracovníků, kde jsme si dopředu řekli, že chceme definovat úkoly, které jsou jednoduché, praktické a uskutečnitelné. A myslím si, že se nám to podařilo. Bylo to v září roku 2025, kde zaznělo zhruba 10 zásadních bodů, které bychom považovali do budoucna dobré uskutečnit. Jedním z úkolů, který jsme si dali jako blízký cíl, je setkání s mladšími spolupracovníky, protože je dobře slyšet, jak vidí oni sdružení, jak by tam rádi působili a co jsou jejich cíle. Takže v letošním roce se sejdeme a budeme hledat tu cestu do delší budoucnosti právě podle jejich představ. Dalším úkolem, který před námi stojí, je, abychom se duchovně formovali, tak my každý rok jezdíme na duchovní cvičení na 4 dny. Ale protože seleziáni stárnou a nastane chvíle, kdy nám nebudou moc dělat tak neocenitelnou službu, kterou nám dělají teď, tak jsme začali připravovat skupinu, která se bude formovat k tomu, aby i laici mohli dávat duchovní cvičení. V tom jsme se inspirovali u slovenských spolupracovníků, kteří už to úspěšně dělají několik roků. Dál jsme si definovali, že bychom rádi naše formační materiály a náš plán apoštolátního života přizpůsobili dnešní době. A co se nestalo? Na světovém kongresu jsme se dozvěděli, že Světová rada chystá poměrně hlubokou revizi tohoto zásadního materiálu pro nás, takže nám vlastně ubrali práci. Popravdě řečeno, my bychom to sami nemohli revidovat, to je věc Světové rady, ale to, že jsme potom toužili my a zjistili jsme, že vlastně podobné potřeby mají i další regiony, tak to nám ukázalo, že jdeme správnou cestou. Dalším úkolem, který jsme si definovali jako důležitý, je umět více působit na sociálních sítích. To samozřejmě není úkol pro nás starší, kteří to neumíme až tak moc používat, ale začali jsme hledat cestu, jak na sociální sítě vstoupit tak, abychom oslovovali mladé lidi podobně třeba jako Bosco Boys. Těžko můžete tedy po nás chtít, abychom tančili a zpívali k radosti mladých, ale chceme zapojit naše mladší spolupracovníky, aby tady našli cestu, jak můžeme naši radostnost předat i mladým lidem právě na sociálních sítích.
0: Náš rozhovor se pomalu blíží ke konci, ale ještě by mě zajímalo, jak mohou lidé, kteří vás zatím třeba tolik neznají, objevit nebo podpořit vaše aktivity, třeba i konkrétní pomocí?
1: Ptáte se, jak nám můžou posluchači pomoct? Myslím si, že když se budou zajímat o dílo Dona Bosca, když se o něm něco dozví a řeknou to ve svých rodinách, mladým lidem, tak tím vlastně prospějou tomu, ke komu jsme Donem Boskem poslaný. To znamená mladým lidem, ale i třeba vychovatelům, učitelům. Vztahy v našem sdružení jsou moc pěkné. My jsme vlastně rodina. V naší seleziánské rodině je vždycky cítit radostnost a pochopení. To jsme viděli i na Světovém kongresu. Tam, já to řeknu trošku v uvozovkách, stačí být spolupracovníkem a ti druzí to na vás poznají. A tak vlastně to charisma, který jsme dostali, to jsme si ani nevymysleli, ani se nikde nenaučili, to prostě nám Don Bosco poslal, abychom tím sloužili, a tak to chceme nabídnout a ukázat, že tohle je cesta k mladým lidem, k nám samotným, ale především je to jedna z cest ke Kristu, ke vztahu s Kristem. Je to radostnou cestou, jak pochopit, že stojí vedle nás a inspiruje nás. Kristus nás inspiruje cestou, kterou připravil Don Bosco. Je to o spolupráci, je to o tom, že nedělám věci sám. Když půjdu úplně na začátek, Don Bosco si Salesiány nevymyslel. Don Bosco sám byl formovaný svojí maminkou a Josefem Kafasem, a to po celý život. On měl od začátku, od svého mládí, měl vedle sebe nějaké spolupracovníky, kteří s ním šli a kteří ho formovali a kteří ho přivedli tam, kde byl a kde to svoje dílo vytvořil. A to samé je i u nás. My potřebujeme spolupracovat a navzájem se povzbuzovat v radostnosti, a tak bychom byli rádi, kdybychom tohle mohli do společnosti přinášet co nejvíce, a proto třeba hledáme sociální sítě, proto chceme, aby o nás lidi věděli a aby nám pomohli tohodle ducha šířit. Nejsme samozřejmě jediní, jsou tady další řády, další spirituální zkušenosti, které jsou také dobré, ale naše radostnost a náš vztah k mladým lidem je naší vizitkou a tu chceme ukazovat a dávat.
0: Hlavním důvodem, proč si dnes na Proglasu povídáme, je už v úvodu zmíněné 150. výročí sdružení Salesiánů spolupracovníků. Pojďme prosím říct, co chystáte. Bude i nějaká velká oslava, tak jestli můžete trošku přiblížit.
1: 30. května letošního roku budeme v salesiánském středisku Kobylisi slavit 150. výročí založení spolupracovníků. Je to pro nás velice důležité se sejít. být spolu, povzbudit se v tom, že myšlenka Dona Boska je stále živá a že je nezměněná. Že radost a touha potom jít společně po cestě je stále stejná a že po ní chceme jít. V Kobylisích jsme připravili celodenní program. Součástí oslav bude samozřejmě děkovná bohoslužba, při které složí zhruba 15 spolupracovníků svoje sliby. Odpoledne se setkáme při společném zábavném programu, kde se budeme snažit povzbudit svoji radostnost a svůj vztah k mladým lidem. SHM středisko, Salesiánské středisko mládeže tam připraví řadu programů právě pro mladí lidi a pro děti, takže nezůstanou ošizení, nebudeme slavit jenom my, ale budou slavit i naše děti. Ale především si od tohohle setkání slibujeme to, že se znovu ujistíme, že jdeme správnou cestou a že si na to rádi přiťukneme.
0: Na úplný závěr našeho rozhovoru si dovolím jednu osobní otázku. Pane Janžuro, co pro vás znamená být Salesiánem spolupracovníkem? Co vám to do života přináší?
1: Být Salesiánem spolupracovníkem je pro mě jistotou, že mě po cestě životem vede Kristus. Nabídnul mě takové charisma, které je mně vlastně přirozené a které se mně uskutečňuje velice snadno. A to mě přesvědčuje o tom, že mě Kristus má rád a že mě dal právě to, co dělám rád.
0: Uzavírá koordinátor Sdružení Salesiánů spolupracovníků Petr Janžura. Já vám moc děkuji za příjemné povídání, nové informace i inspiraci pro nás všechny. Přeji vám i dalším členům sdružení mnoho sil a radosti z vaší činnosti. Moc děkuji. Od mikrofonu se z pražského studia Proglasu loučí Adéla Šimoníková. Naslyšenou.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysíleče na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí. Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

obličeji nemají čas, nic se neděje, jen ohlídej svý naděje. Není moudré hned to vzdát, na sítích se můžeš ptát, kde jsou přátelé a kde jsou zlatý neděle. Sláva byla, Bůh se smál, jak tvý koně zvládej, co ale kolem anděle a stále zlatý neděle. Náhle nějak spadnul prach, můj milý, žádnej strach, nic se neděje, jen končej zlatý neděle, už dnes.

se bát, po nocích se můžem smát. V rámci veselí jít najít zlatou neděli, není se nadné vodní pást, na cesách je mnohá past. Ptej se nesměle, kdo hlídá zlatý neděle, je to těžký snad to níž, ztracená je tajná skrýž, s milžou zmateně, tak kde jsou zlatý neděle?

0: Kulturní centrum Atrium Žižkov v Praze bude 26. května hostit koncert s názvem Čtyři živly. Na programu je hudba, která spojuje Bachův barokní svět s rytmem tanga Astora Piazzolly a Gorgého Hermosy. Publikum okouzlí pohádky Václava Trojana i starobylá krása hudby Alfreda Šnitkeho. Vrcholem večera bude skladba Čtyři živly, dílo současného českého skladatele Tomáše Ileho, která zazní v nové komorní úpravě. Zve jeden z vystupujících lotyšský akordeonista Mihalis Olehovs.
1: Jde o večer komorní hudby, ve kterém se akordeon potkává v hudebním dialogu s dalšími nástroji. Na pódiu vystoupí čtyři vědomí umělci. Rachel Skleničková, Eva Blášková, Milan Arner a já, Michal Solekov. Ještě to je za zmínku náš klarnetista Milan Arner, který byl nominován na cenu Zlatý Almos. A taky Eva Blášková, která se hodně věnuje barokní interpretaci. Budeme se na vás moc těšit.
0: Doplníme, že na koncertě Čtyři živly 26. května v Atrium Žižkov se představí i houslistka Daria Kasina a naše redaktorka klavíristka Jana Rambousková.

0: Yeah.
1: Man.
2: You may have got you something lovable there, homie.
3: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
4: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
3: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
4: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
3: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
4: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
5: Je 9 hodin 59 minut a 46 vteřin. Vy posloucháte Radio Proglas a dnešním ránem vás provází moderátor Jiří Holeček. Za několik málo chvil přebereme zprávy Českého rozhlasu Plus.
6: Děkuji vám oběma.
7: Naschledanou, děkuji.
6: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
8: A bylo 10 hodin. Český rozhlas Plus.
9: Vláda projedná zvýšení rodičovského příspěvku. Počet zmocněnců ve vládě minulý týden vzrostl na 18, opozice to kritizuje. A 13 obviněných v sázkařské fotbalové kauze se přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z dokumentů, které Český rozhlas získal. Zprávy a Martin Matějka. Vláda dnes projedná návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by podle programového prohlášení měl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Není zatím ale jasné, které ministerstvo navýšení zaplatí. O tom se podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude jednat v létě.
10: Já v tuto chvíli to považuji za jasnou věc, že to projde, že to bude účinné a bude to předmětem jednání o rozpočtu. A ten rodičák bude účinný od 1. ledna 2027, takže bude to předmětem jednání o rozpočtu na rok 2027, což bude probíhat v létě.
9: Opozice kritizuje rostoucí počet zmocněnců ve vládě. Od minulého týdne jich je už 18. Poslední je proplnění závazků vůči NATO. Zástupci TOP 09 mluví o vzniku paralelní vlády zmocněnců. Proti zřizování nových postů se vyjádřil i předseda ODS Martin Kupka.
11: Možná se dočkáme toho, že bude nový vládní zmocněnec i proto, jak se budou obsazovat lety vládních a ústavních činitelů.
9: Minulá vláda, které byl Kupka součástí, měla na konci volebního období 13 zmocněnců, tedy jen o 5 méně. Podle Havlíčka vláda některé posty zřídila kvůli nadrezortní koordinaci. Napříč všemi rezorty využívá například zmocněnce pro AI.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Zjistil to Radiožurnál z policejních dokumentů. Někteří fotbalisté na policii při výslechu vypověděli, že zápasy manipulovali kvůli penězům nebo profesionální hráčské smlouvě.
12: Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Policii se přiznal i hráčský agent Daniel Černaj, který je podle obvinění jedním z hlavních aktérů celé kauzy. Do protokolu uvedl, že přesvědčoval hráče, aby za úplatu zápasy ovlivňovali. Z jeho výslechu citujeme.
13: Vždy jsem to dělil rovným dílem mezi hráče a nekoukal jsem se, jestli někdo hrál 5 minut nebo díl a vesměs to bylo 30 tisíc až 50 tisíc. A my jsme si nechali dostali o něco víc.
12: Obvinění žádost Radiožurnálu o rozhovor odmítli. Na zmanipulované zápasy pak další členové zločinecké skupiny sázeli na asijských webech. Podle policie jdou škody do milionů korun. Artur Janoušek, Český rozhlas.
9: Do grónské metropole Nuuk přiletěl americký zvláštní vyslanec Jeff Hendry. Jmenoval ho loni Donald Trump, aby prosadil americkou kontrolu nad tímto autonomním územím Dánského království. Dánská i grónská vláda připojení ke Spojeným státům rozhodně odmítají, opakovaně tvrdí, že Grónsko není na prodej.
0: Landry novinářům po příletu řekl, že prý jen přijel poslouchat a budovat vztahy. Je zároveň guvernérem amerického státu Louisiana a v Nuuku se má zúčastnit obchodní konference Future Greenland. Pozvánku ale od organizátorů nedostal. Přijíždí na vlastní pěst. Doprovází ho americký velvyslanec v Dánsku Kenneth Howery. Žádná oficiální schůzka s grónskými politiky zatím není potvrzena. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
9: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V hromadné dopravě v Brně ode dneška platí tři velké změny. Dopravní podnik kvůli velkému zájmu posílil provoz tramvají k Bohunické nemocnici a do Líšně. Na brněnské letiště zároveň přestali jezdit expresní autobusy, ale nahradila je nová trolejbusová linka. Na měsíc a půl je pak zrušený provoz tramvají přes náměstí Svobody v historickém centru města, říká mluvčí firmy Hana Tomaštíková.
1: Výluka souvisí s dokončováním opravy dlažby a instalací výsuvných sloupků, také s rekonstrukcí tramvajové trati. Samotná výluka skončí spolu s ukončením těchto prací. My předpokládáme, že to bude nejpozději na konci června.
9: Dálnice D6 se směrem z Prahy do Karlových Varů před Novým Strašecím na 27. kilometru je teď uzavřená. Vyprošťují tam z rána havarovaný kamion, který skončil převrácený mimo komunikaci. Poslední volný sjezd je na exitu 25 Lány. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem čekejte zdržení za sjezdem na Kralupy. Kolona ze 13. kilometru popojíždí na 15. V levém pruhu překáží následky nehody 4 osobních vozidel a motorky. Na D5 na příjezdu do metropole směrem z a trvající zdržení od Rudné z 5. kilometru. Půl hodiny se jede krokem k nehodě těsně před sjezdem na okruh. Neprůjezdný tam zůstává levý pruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme polojasno až oblačno, v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda.
4: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Truglas přebírá relaci Radia 7 s názvem Stopy.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak jsem mám trošku husí kůži.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Život každého z nás přináší okamžiky, kdy máme pocit, jako bychom byli na horské dráze. O ty své, které prožila na cestě k přijetí Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, se dnes ve svém vyprávění podělí Aneta Lofítková. Příjemný poslech vám přeje Milan Remeš.
1: Jmenuji se Aneta Lofítková a ráda bych se s vámi teď sdílela o tom, jak jsem odevzdala svůj život do Božích rukou. Moji cestu bych popsala jako pestrou a rozmanitou a místy jako na horské dráze. Ačkoliv jsem vyrůstala od malička ve věřící rodině a rodiče mě vedli k víře, tak jsem Ježíše do svého srdce přijala až ve svých 18 letech. Bůh to se mnou neměl jednoduché, ale jsem vděčná, že to se mnou nevzdal. Jak už jsem zmínila, vyrůstala jsem ve věřící rodině, rodiče mě vedli k Bohu i do církve, takže jsem odjakživa měla ty základy a věděla jsem, co musím udělat pro to, abych byla zachráněna. Byla jsem taková ta milá, hodná, bezproblémová holka, o které si spoustu lidí myslelo, že určitě žije s Bohem naplno, ale pravdou bylo to, že jsem uvnitř prožívala určitý boj a ty boje mě spíš od Boha vzdalovaly, než blížily. Žila jsem poklidný život, poslušně chodila do sboru a vlastně jsem Boha nějak více neřešila. Nikdy jsem nepochybovala o jeho existenci, ale neřešila jsem ho. Občas jsem si četla Bibli, jindy zase nechala i klidně měsíce ležet na poličce. Zkrátka, vedla jsem relativně nestabilní život, což se týká mého vztahu s Bohem. Vše se ale začalo měnit, když jsem byla na střední škole, zhruba ve 3. nebo ve 4. ročníku. A to bylo období, když jsem si začala klást různé otázky. Nejčastěji jsem přemýšlela nad tím, co se mnou bude, kdyby teď přišel Pán Ježíš. Taková častá otázka byla i, co by se mnou bylo a kam bych šla, kdyby teď mě třeba tady srazilo auto. Tak ve mně začal pulzovat strach. Začala jsem se bát o svoji budoucnost. A vlastně jsem věděla, že kdyby se mnou cokoliv stalo, takže nepůjdu do nebe. A chtěla jsem to změnit. Tak jsem si začala číst Bibli, začala jsem ji studovat, více se modlit, začala jsem Boha vyhledávat na vícero místech, poslouchala jsem chvály, různá kázání a křesťanské podcasty a snažila jsem se být Bohu blíž. Bylo to v období, kdy jsem si uvědomovala, že jsou věci, které mě od Boha vzdalují a na kterých jsem víceméně závislá, ať už to byly sociální sítě nebo telefon a podobně. A tak bylo potřeba tohle vše zahodit a místo toho jít za Bohem a vzít do rukou místo toho Bibli. A tak jsem začala trávit více času s Bohem. Jenomže ten strach mě jen tak neopustil a více ve mně pulzoval. Věděla jsem, že chci přijmout Ježíše do srdce a odevzdat se mu, ale bála jsem se, že něco udělám špatně, že nebudu pro Boha dostatečně dobrá a že ho zklamu. A tak jsem se trápila sama nad sebou a čekala jsem, jestli třeba náhodou nepřijde nějaký velký zlom v mém životě, kdy se něco stane a já si řeknu, jo, tak teď je ten moment, kdy přijmu Ježíše do srdce. Ale nic takového nepřicházelo. Spíš naopak, pořád ve mně pulzoval ten strach, ty otázky o mé budoucnosti. Tak jsem se stále modlila, Bohu věřila a doufala jsem, že ve mně tak bude pracovat. Svěřovala jsem mu veškeré tady ty problémy a moje obavy a tu moji nejistotu. A Bůh opravdu ke mně promlouval neskutečným způsobem. Jednou přišel takový zlomový bod, bych řekla, kdy jsem se ocitla v situaci, kdy jsem byla obklopená lidmi, kteří žili naprosto zvrácený život. Sledovala jsem, v čem a v kom hledají útěchu, oporu a naději. A Bůh to teda nebyl. Byly to spíš jiné látky, různé omamné látky, drogy. A uvědomovala jsem si, že mi je těch lidí líto a nechtěla jsem s tímhle mít cokoliv společného. Byl to takový smutný pohled vidět, že nehledají naději v Bohu. A tak mě to vedlo především k takovému zahambení sama nad sebou, protože jsem si uvědomila, že i když žiju poměrně hezký život, bez problémů, nedělám nic extra špatně, nic proti Bohu, tak pořád mi to nezaručí tu jistotu v nebi, tu jistotu spasení. A že naopak jsem spíše pořád na stejné úrovni jako tihle lidé, že sice vedeme úplně odlišné životy, ale chybí nám ten stejný základ v srdci a tím základem byl Kristus. Tak mě to otevřelo oči a zlomilo mě to v tomhle bodě. A vedlo mě to na kolena, kdy jsem mohla v pláči přistoupit před Pána Ježíše a odevzdat mu svůj život, prosit ho za odpuštění a opravdu plně se mu odevzdat. Řekla jsem mu úplně všechno, za vše jsem mu děkovala a doteď si pamatuju na ten osvobozující moment, který jsem mohla zažít, kdy jsem měla tu jistotu, že vlastně kdyby se se mnou stalo cokoliv, tak vím, kam jdu. Věděla jsem, že v mojí budoucnosti najednou je Ježíš a že už nemusím bloudit po tomhle světě sama. A tak takhle jsem přijala Pána Ježíše do svého srdce. Cítila jsem obrovský pokoj, který cítím doteď a vlastně se můžu považovat za jednoho z nejšťastnějších lidí na světě, protože jsem ho přijala a můžu mu teď tak patřit. Ještě bych chtěla zmínit verš, který mě hodně provázel na té mojí cestě k Bohu a k tomu přijetí. V období, kdy jsem hodně studovala tu Bibli ještě před mým obrácením, ale pak jsem na ten verš neustále narážela i po mém obrácení, tak to byly verše z knihy Filipským, konkrétně za 3. kapitoly, kde se píše, že cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista. Myslím si, že tady tenhle ten úsek úžasně popisuje a vystihuje moji situaci, že bylo třeba, abych se vzdala určitých věcí a začala následovat Krista.

0: Mluvila jsi o tom, že jsi věděla, co potřebuješ udělat pro to, abys byla zachráněna. O jaké záchraně mluvíš? Proč jsi potřebovala být zachráněna? Od čeho?
1: Tak moji rodiče od mala do mě se snažili vrít tu lásku k Bibli a tím, že jsme si pravidelně četli, tak vlastně jsem od mala mohla vidět a vědět, co Bible všechno obnáší a o čem vlastně je. A máme tam nespočet veršů o záchraně a že ta není z lidí, ale že je z Boha a že to je vlastně Boží dar. A tomu jsem já odmala věřila. Takže vlastně nikdy jsem opravdu neměla pochybnosti nebo nějaké zastavení, že bych si řekla, že by záchrana mohla být v něčem nebo v někom jiném. A zároveň asi o čem vlastně celá ta záchrana je a jak ji vnímám, tak každý člověk má svobodnou vůli a svobodnou volbu na to se rozhodnout, kde chce trávit svoji budoucnost. Buď si budu žít spokojený život tady na zemi, jak chci, anebo se rozhodnu pro to, co mi nabízí Bible. A Bible právě tu záchranu nabízí skrze Pána Ježíše a tomu já jsem uvěřila a tohle považuji za záchranu.
0: A když přijmu Pána Ježíše do svého života, když teda uvěřím tomu, co říká Bible o záchraně, co se tím vlastně změní, co se stane?
1: Tak záchrana nám nabízí převážně věčný život, který můžeme trávit v nebi. A jak už jsem i v tom svědectví říkala, tak já jsem měla strach ze své budoucnosti, strach z toho, že kdyby se se mnou cokoliv stalo a třeba bych umřela, tak jsem věděla, že zůstanu tady na zemi. Ale tím, že jsem přijala Ježíše do srdce, tak se mi tím otevřely brány do nebe. Takže o tomhle to je.
0: A jak to člověk může udělat a tu záchranu přijmout do svého života?
1: Tím, že se rozhodne pro život s Pánem Ježíšem, to, co mu on nabízí. Pán Ježíš za každého člověka položil svůj život a to nás všechno Bible učí, to si v ní můžeme číst, že jsme mu byli my lidé přednější než on sám a z lásky k nám, z velké lásky k nám se rozhodl podstoupit bolest, potupu a smrt a vydal se na kříž místo nás.
0: Ty jsi čekala na nějaký okamžik, kdy se tobě osobně stane něco, co tě v uvozovkách dokope blíž Bohu. Ten okamžik úplně nepřišel, ale mluvila si o tom, že když jsi byla s takovou skupinou lidí, kteří dělali věci, co ti byly proti srsti, takže jsi tam viděla nebo prožila něco, co ti pomohlo se rozhodnout dát svůj život Bohu. Co jsi tam prožila, co jsi tam viděla?
1: Tak viděla jsem, v čem ti lidi hledají smysl života a že Bůh v jejich životě neměl místo, že jim byl jedno a pro mě už to bylo období, kdy já už jsem byla na Boha poměrně dost napojená, ale pořád jsem mu nebyla

Ježíše, tak zažívám obrovský pokoj. A i když do života přichází různé bouře a různé životní těžkosti, zkoušky, tak vím, že je tady někdo, kdo o mě má zájem a o koho se můžu vždycky opřít a kdo mě vždycky z těch hlubokých vln vytáhne, podá mi tu ruku, což předtím tady ten pocit jsem neměla, nezažila, ale po přijetí Pána Ježíše do srdce cítím opravdu vděčnost a klid na duši.

úžasné prožívat pokoj a klid i v tomto turbulentním světě? Vědomí toho, že je tady v každé chvíli někdo, kdo o vás má zájem a o koho se můžete opřít? Ježíš Kristus zve k životu s ním každého člověka bez výjimky. Aneta Lofítková jeho pozvání nakonec přijala. I vy k němu můžete přijít a přijmout tu záchranu a budoucnost, kterou nabízí. Pokud byste chtěli vědět víc, můžete nám napsat na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. V případě, že byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Dnešní Stopy končí. Z Rádia 7 se s vámi loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

Vítejte u pondělní voničky lidových písní. Slovácký kružek v Brně vás zve na květenou besedu u cymbálu s 16. koštem pálenek. Koná se ve středu 20. května od 19 hodin v kulturním středisku Omega Musilova v Brně-Husovicích. K tanci a poslechu zahrají cymbálová muzika slováckého kružku v Brně a cymbálová muzika Ferdinanda Mlčocha. Členové kružku i hosté jsou srdečně zváni. Přejeme ničím nerušený poslech dnešní voničky a úspěšný nadcházející týden. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Folklorní soubory Rozmarín a Hornimčí pořádají ve spolupráci s muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě seminář Učíme se lidové tance. Bude se konat v pondělí 18. a 25. května a ve středu 20. a 27. května vždy od 18 do 20 hodin v atriu muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Výuka pro milovníky folkloru postupně představí tance z moravských Kopanic, z Korytné, Dolněmčí a Horněmčí, z Lipova, z Mníchovy Lehoty. Vyučuje Marie Rapantová, dlouholetá vedoucí folklorního souboru Kopaničář ze Starého Hrozenkova. K tanci bude hrát hudecká muzika Kopaničáru. Všichni zájemci o lidový tanec vítání. Sportovní obuv, oblečení a dobrou náladu sebou.

0: Radio Proglas v Brně zve v pátek 29. května na Noc kostelů.
1: Otevřeme kapli i naše prostory a nabídneme program, kterým můžete volně procházet.
0: Děti si vyzkouší mikrofon a poznají zvuky, můžete se zaposlouchat do čtení na pokračování nebo se na chvíli zastavit v tichu.
1: V 18 hodin bude mše svatá a v 21 hodin večerní chvály.
0: Přijďte kdykoliv během večera.

Bylo 11 hodin, máme pondělí 18. května. A nyní otevíráme příběhy ruského poutníka, které přeložil Petr. Vítám vás. Čtení na pokračování, dnes s podtitulem Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci.

Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 22.

předchozí části vyprávěl poutník tři příhody, které dokládaly Boží lásku a milosrdenství a poučovali o tom, že každý i sebemenší skutek učiněný pro Boha má nesmírný význam. V prvním příběhu poutníkův spolunocležník z vyprávění odmítl ze spěchu jít na bohoslužbu, ale zvláštním řízením Božím se musel nakonec vrátit zpět, odkud vyšel, a tak mu spěch nebyl k ničemu dobrý a navíc se zranil. Druhý a třetí příběh vyprávěl kupec, další poutníkův spolunocležník, jako poučení pro všechny přítomné. Druhý příběh pojednával o mnichovi, který propadl jednomu svému pokušení, ale díky krátké, upřímné modlitbě si zachránil život. Na závěr kupec vyprávěl starobylý příběh o Agatonovi, jak od něho po celý jeho život bylo díky modlitbě mnohokrát odvráceno neštěstí, aniž on o tom vůbec věděl.

Šel jsem 5 dní. Těšil jsem se vzpomínkami na příběhy, které jsem slyšel od zbožného kupce z Bělé církve. A už jsem se blížil ke Kyjevu, když jsem začal pociťovat jakousi tíhu, zemdlenost a chmurné myšlenky. Modlitba mi šla s námahou a přepadla mě lenost. A tak, abych si odpočinul, zašel jsem do hustě zarostlého lesíka, který jsem viděl u cesty, abych si zde stranou sedl a přečetl dobrotolubie pro posílení zesláblé duše a utišení mé malomyslnosti. Našel jsem si tiché místečko a začal jsem číst ctihodného Kasiána Římského ve 4. části dobrotolubia o 8 myšlenkách. Četl jsem s útěchou asi 30 minut. Najednou jsem uviděl člověka, 50 sáhů ode mě, jak klečí bez hnutí. Zaradoval jsem se nad tím, pomyslel jsem si, že se jistě modlí k Bohu, a znovu jsem začal číst. Četl jsem 1 hodinu nebo i více. Opět jsem pohlédl na toho člověka. Klečel zcela bez hnutí. Přišlo mi to velmi dojemné a myslel jsem si, hle, jak zbožní jsou sluhové Boží. Když jsem tak uvažoval, najednou ten člověk upadl na zem a zůstal ležet. Podíval jsem se nad tím a protože jsem mu neviděl do tváře, neboť byl ke mně zády, přepadla mě zvědavost jít se podívat, co je to za člověka. Přiblížil jsem se a zastihl jsem ho v lehkém spánku. Byl to vesnický chlapík, 25letý, upřímného výrazu a hezký, ale bledý, v selském kabátě, opásaný líkovým provazem. Nic víc u sebe neměl, ani tlumok, ani hůl. Když zaslechl šramot, jak jsem přicházel, probudil se a vstal. Zeptal jsem se ho, kdo je. Řekl mi, že je státní sedlák ze Smolenské gubernie a že jde do Kyjeva. Kam pak ty cestuješ? Zeptal jsem se. Ani sám nevím, odpověděl. Kam mě Bůh zavede? A jak dlouho jsi pryč ze statku? Už 5 let. A kde jsi pobýval tu dobu? Chodil jsem po různých místech, po monastýrech a po chrámech. Doma mě nic nedrželo. Jsem úplný sirotek, nemám žádné příbuzné a k tomu jsem chromý. A tak se toulám po tom božím světě. Je vidět, že tě nějaký zbožný člověk naučil chodit světem nejen tak, ale po svatých místech, řekl jsem mu. Víš, odpověděl, od dětství, protože jsem byl sirotek, byl jsem pasákem v naší vesnici a do 10 let se mi vedlo dobře. Jednou, když jsem přihnal stádo domů, jsem si nevšiml, že chybí nejlepší starostova ovce. A náš starosta byl zlý a nelidský mužik. Jak přišel večer domů a uviděl, že jeho ovce chybí, přiběhl ke mně, začal mi nadávat a přikázal mi, abych šel jeho ovci hledat. Vyhrožoval mi. Ubiju tě k smrti, nohy i ruce ti přelámu. Věděl jsem, že je tak zlý, a šel jsem ovci hledat na ta místa, kde jsem přes den pásl stádo. Hledal jsem přes půlnoc, ale nebylo po ní vidu ani slechu. Noc byla temná, byl už skoro podzim. Zašel jsem až do hlouby lesa a lesy v naší gubernii jsou neprostupné. Najednou se přihnala bouře. Všechny stromy se třásly. V dálce zavili vlci a já jsem dostal takový strach, až se mi vlasy zježily na hlavě. Bylo to stále hrůznější. Padl jsem na kolena a řekl jsem, Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou. Jen jsem to řekl, ulevilo se mi. Jakobych neměl žádné trápení, bojácnost opadla a u srdce mi bylo tak dobře, jako bych vzlétl do nebes. Zaradoval jsem se a bez přestání jsem říkal tu modlitbu.
Už si nespomínám, jak dlouho trvala bouře a jak uběhla noc. Jen se dívám, že už nastal bílý den a já klečím na jednom místě. Klidně jsem pak vstal, bylo mi tak dobře a chtělo se mi odříkávat modlitbu. Jakmile jsem však přišel do vesnice, starosta, když uviděl, že jsem ovci nepřivedl, zbil mě do polmrtva. I nohu mi tehdy vymkl. Po tom výprasku jsem ležel 6 týdnů téměř nehybný. Jen vím, že jsem se modlil a to mě utěšovalo. Když jsem se trochu uzdravil, začal jsem chodit po světě. A protože toulat se stále mezi lidmi mi přišlo smutné, všude bylo plno hříchu, začal jsem putovat po svatých místech a po lesích. A tak už chodím 5 let.

Když jsem to slyšel, zardoval jsem se v duchu, že mi pán dopřál poznat takového požehnaného člověka a zeptal jsem se ho. I nyní se často věnuješ té modlitbě? Ano, nemohu bez ní být, odpověděl. Jen si vzpomenu, jak mi bylo v lese dobře, doslova, jako by mě někdo srazil na kolena, a začnu se modlit. Nevím, jestli je má modlitba Bohu milá. Neboť když se pomodlím, pociťuji někdy velkou radost, lehkost a uklidnění. Sám nevím proč, a jindy tíži, stesk a malomyslnost. Ale i tak se chci modlit až do smrti. Neznaklidňuj se, bratře. Vše je Bohu milé a vše vede ke spáse. Ať už je následkem modlitby lehkost nebo tíha. Vše je dobré, říkají svatí otcové. Žádná modlitba, ani dobrá, ani špatná, se před Bohem nestratí. Lehkost, teplo a sladkost ukazují, že Bůh za takovou činnost odměňuje a utěšuje. A tíže, chmury, únava znamenají, že Bůh očišťuje a posiluje duši a tím užitečným trápením ji vede ke spáse. Připravuje ji s pokorou k zakoušení budoucí blaženosti. Na důkaz toho ti přečtu slova svatého Jana Klimaka. Vyhledal jsem ten článek a přečetl. On jej pozorně a s potěšením vyslechl a velmi mi za to děkoval. A tak jsme se rozloučili. On šel do hlouby lesa a já jsem vyšel na cestu a pokračoval jsem dále. A děkoval jsem Bohu, který mně, hříšnému, dal milost získat takové poučení.

Druhý den jsem s pomocí Boží přišel do Kyjeva. Mým prvním a hlavním přáním bylo postit se, vyspovídat se a přijmout na tomto požehnaném místě svaté Kristovy tajiny. Proto jsem se ubytoval nedaleko služebníků Božích, aby se mi lépe chodilo do chrámu Božího. Přijal mě do své chalupy dobrý starý kozák. Žil sám a tak jsem měl u něho klid a ticho. Během týdne, když jsem se připravoval ke zpovědi, mě napadlo, abych se vyspovídal co nejpodrobněji. Začal jsem si vzpomínat na všechny svoje hříchy od mládí co nejdůkladněji, abych na nic nezapomněl. A všechno, nač jsem si vzpomněl, jsem si zapisoval do nejmenších podrobností a popsal jsem velký list. Doslechl jsem se, že 7 verst od Kyjeva v Kytajevské poustevně je zpovědník duchovního života, velmi moudrý a rozumný. Každý, kdo u něj je u zpovědi, je dojatý a vrací se poučen o spáse a slehkosti v duši. Velmi mě to potěšilo a bez meškání jsem šel za ním. Když jsme spolu rozmlouvali a já jsem se s ním poradil, podal jsem mu svůj lístek k nahlédnutí. Přečetl jej a řekl mi: Příteli, napsal si mnoho zbytečností. Poslouchej. Za prvé, u zpovědi nemusíš zmiňovat ty hříchy, z kterých jsi se dříve kál, dostal si rozřešení a neopakoval je. Jinak je to nedůvěra v sílu svátosti pokání. Za druhé, nemusíš vzpomínat jiné lidi, kteří se podíleli na tvých hříších, ale odsuzuj jen sebe. Za třetí, svatí otcové zakazují přednášet hříchy i se všemi podrobnostmi. Přiznávej je obecně, abys jejich rozebíráním nezbudil pokušení u sebe či u zpovědníka. Za čtvrté, ty jsi se přišel kát, ale nekaješ se za to, že se neumíš kát, to jest, že činíš pokání chladně a nedbale. Za páté, vyčetl si všechny maličkosti, ale to nejdůležitější si pustil ze zřetele. Neuvedl si ty nejtěžší hříchy. Nepoznal je a nezapsal. Že nemluješ Boha, nenávidíš bližního, nevěříš Božímu slovu a jsi plný pýchy a ctižádosti. V těch 4 hříších je obsažena celá spousta zla a celá naše duševní zkaženost. To jsou hlavní kořeny, ze kterých pocházejí všechny odnože našich hříchů. Když jsem to slyšel, podíval jsem se a řekl jsem: Prosím vás, ctihodný otče, jak je možné nemilovat Boha, našeho stvořitele a ochránce? Čemu věřit, když ne slovu Božímu? V něm je vše pravdivé a svaté. A každému bližnímu já přeji dobro. Proč bych ho měl nenávidět? Pyšnit se nemám čím, kromě nesčetných svých hříchů. Nemám nic chválihodného. A jak při své chudobě a churovosti mám být rozkošnický a chlípný? Ovšem, kdybych byl vzdělaný nebo bohatý, jistě bych se provinil proti tomu, co jste říkal. Škoda, můj milý, že jsi tak málo pochopil, co jsem ti vysvětloval. Aby dříve přišel k rozumu, dám ti spisek, podle kterého se i já zpovídám. Přečti si jej a jasně uvidíš přesné důkazy toho, co jsem ti teď říkal. Zpovědník mě podal spisek a já jsem jej začal číst.

Zpověď vnitřního člověka vedoucí k pokoře. Když jsem obrátil pozornost na sebe samého a pozoroval jsem stav svého nitra, přesvědčil jsem se, že nemiluji Boha. Nemám rád bližního, nevěřím ničemu náboženskému a jsem plný pýchy a touhy po rozkoších. To vše jsem v sobě skutečně objevil důkladným zkoumáním svých pocitů a činů. Za prvé, nemiluji Boha. Kdyby ho miloval, bez přestání bych na něho myslel s radostí v srdci. Každá myšlenka na Boha by mi působila potěšení. Avšak já velmi často a velmi rád přemýšlím o světských věcech a myšlení na Boha pro mě představuje námahu a nudu. Kdyby ho miloval, rozmlouvání s ním v modlitbě by mě sytilo, utěšovalo a vedlo k nepřetržitému obcování s ním. Ale já nejenže se neutěšuju modlitbou, ale navíc při ní pociťuji námahu. Bojuji s nechutí, umdlévám leností a jsem ochoten zabývat se jakýmikoliv maličkostmi, jen abych modlitbu zkrátil nebo s ní přestal. Když se věnuji zbytečnostem, můj čas nepozorovaně ubíhá. Když se věnuji Bohu, když se postavím před jeho tvář, každá hodina je pro mě rokem. Jestliže někdo někoho miluje, během dne na něho bez přestání myslí, představuje si ho, má o něho starost a při žádné činnosti nepouští svého milovaného přítele ze své mysli. Ale já během dne věnuji pouze hodinu, abych se ponořil do rozjímání o Bohu a zapálil se jeho láskou. A 23 dalších hodin přináším horlivě oběti modlám svých vášní. V rozhovorech o světských věcech, o věcech nízkých jsem čilý. Cítím potěšení. Při uvahách o Bohu jsem strohý, lenivý a nudím se. Když jsem nedobrovolně jinými přiveden k rozhovoru o Bohu, snažím se co nejrychleji převést hovor na věci lahodící mým vášním. Neunavně se pídím po novinkách, po civilních nařízeních, po politických událostech. Dychtivě hledám uspokojení své zvědavosti ve světských vědách, v umění, v obchodech, ale poučení v zákonu Hospodinově, poznání o Bohu, o víře na mě nedělá dojem, nedává stravu mé duši a já to považuji nejen za nedůležitou činnost křesťana, ale za jakoby vedlejší předmět, kterému se musím věnovat leda ve volném čase. Krátce řečeno, láska k Bohu se pozná podle plnění jeho přikázání. Milujte mě a má přikázání zachovávejte, říká Pán Ježíš Kristus. Ale já jeho přikázání nejen nezachovávám, nejbrž se o to i málo snažím. Pak z toho jasně vyplývá, že Boha nemiluji. To potvrzuje i svatý Bazil Veliký, když říká, důkazem, že člověk nemiluje Boha ani jeho syna je to, že nezachovává jeho přikázání. Za druhé, nemiluji svého bližního. Neboť nejen, že se nemohu odhodlat položit svůj život pro dobro bližního, podle Evangelia, nýbrž neobětuji pro jeho dobro ani svoji čest, blaho a klid. Kdyby ho miloval podle přikázání Evangelia jako sám sebe, jeho neštěstí by zasahovalo i mě. Jeho štěstí by mě uchvacovalo. Avšak já se zvědavostí poslouchám zprávy o neštěstí bližního. Nermoutím se, ale jsem lhostejný nebo, což je trestuhodné, nacházím v tom jakoby uspokojení.
a špatné činy svého bližního nepřekrývám láskou, ale s odsouzením je rozšiřuji. Jeho blaho, čest a štěstí mě neuchvacují jako vlastní, ale docela jako všechno cizí nebudí ve mně pocit radosti. Spíše ve mně vzbuzují jakoby závist nebo pohrdání.

0: Libor Raclavský četl další díl z knihy Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny knihu přeložil Petr Vítám vás, vydalo nakladatelství Refugium. Zvuková spolupráce Miloš Švábek.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Ředitel tiskového střediska Svatého stolce Matteo Bruni oznámil datum 5. zahraniční cesty Lva 14. Od 25. do 28. září navštíví Francii. Zavítá určitě do sídla UNESCO v Paříži. Další místa se ještě potvrdí později, dodal server Církev.cz. V červnu vyrazí svatý otec do Španělska.

soustřed se na svůj dech, zhluboka splic matky země. Zahřivi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět

0: Jak jsme informovali, v místech, kde stávala brněnská velká synagoga, zněly v pátek 15. května poprvé po mnoho desetiletích šabatové písně a modlitba na památku zemřelých. Synagogu v roce 1939 vypálili nacisté. Parcela na nároží Přízovy a spálené ulice zůstala nezastavěná a v posledních týdnech tam pracovali archeologové. Jiří Zubalik za ně popsal nálezy.
1: Především fragmenty, řekněme, stavebních prvků, zlomku cihel, dlaždic, střešní krytiny. Krom toho tady máme teda zlomky okenních vitráží, mimo jiné i tady jeden zlomek s Davidovou hvězdou nebo zlomkem Davidovy hvězdy. A krom toho tedy jsou tady zlomky dymek, které můžou souviset s nějakým způsobem života okolo té synagogy. Je tady součást něčeho, co zatím interpretujeme jako veřejné osvětlení, které bylo nad vchodem do synagogy.
0: Odkryté základy velké synagogy si zájemci mohli prohlédnout o víkendu v rámci festivalu Open House Brno a připravují se i další akce.

Smutek neponesu, ani on nemá. Smutek neponesu.

0: biskup Vlastimil Kročil, řekl.
1: Chci otci Tomášovi předat tedy tu darovací smlouvu, kterou jsme společně podepsali, a popřát mu, aby z tohoto místa Nepomuka vytvořil tedy silné duchovní centrum, kam budou moci přijíždět tedy lidé nejenom z naší země, ale i ze zahraničí, aby se zde posílili ve víře a načerpali sílu pro svůj každodenní život, aby mohli všichni plnit své stavovské povinnosti.
0: Farnost Nepomucko zahrnuje i původně samostatné farnosti Kasejovice na jižním Plzeňsku, Myslív na Klatovsku, Vrčeň a Prádlo. O převodu se začalo hovořit před 10 lety, kdy Tomáš Holub i Vlastimil Kročil nastoupili do biskupských pozic, připomněl administrátor farnosti Nepomuk pater Jiří Špiřík. Formálně je převedená k letošnímu 1. lednu. Liturgické předání se slavilo o svátku svatého Jana Nepomuckého. V Nepomuku je kromě kostela, vystavěného na místě rodného domu světce, i svatojánské muzeum, kam přijíždí ročně 10 000 návštěvníků z celého světa. Podle místostarosti Nepomuku a šéfa mikroregionu Nepomucko Pavla Motejzíka jde o jednu z předních farností kraje.
2: Je to významná událost, která nastala zhruba po 250 letech, kdy jsme byli součástí Českobudějovické diecéze a těšíme se na spolupráci s plzeňským biskupstvím, hlavně vzhledem na významné oslavy v roce 2029, také, že budou opraveny oba kostely a že realizujeme spoustu aktivit, ať už duchovních nebo kulturních. Samozřejmě je to jedna z nejvýznamnějších, protože se zde narodil svatý Jan Nepomucký, který je uctíván v celém katolickém světě.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Myšlenka na den je z pera faráře od kostela svatého Augustina v Brně Petra Vrbackého pro farní zpravodaj. Interpretuje ji Martin Holík.

Dne 18. listopadu 1965, totiž v předvečer celonárodních oslav tisíciletí křtu Polska, to znamená 966 až 1966, se během druhého vatikánského koncilu v Římě polští biskupové obrátili na své německé spolubratry otevřeným listem, v němž poté, co podrobně vylíčili jednotlivé kapitoly doslova hrůzné situace Polska pod nacistickou nadvládou za druhé světové války, napsali: přes téměř beznadějně minulostí zatíženou situaci v křesťanském, ale též velmi lidském duchu k vám napřahujeme své ruce. Odpouštíme vám a prosíme za odpuštění. Poslední tři slova vyvolala doslova zběsilou reakci komunistického režimu. Byly organizovány spontánní demonstrace v uvozovkách, školní děti museli povinně opisovat protestní petice, média napřela všechnu sílu do kampaně vyvolávající nenávist a zlobu vůči církvi. Její součástí bylo i zveřejnění článku, v němž dělníci kamenolomu Solvay svému válečnému spoluzaměstnanci, tehdy nuceně nasazenému studentu Karolu Vojtilovi, adresovali větu: my neodpouštíme. Krakovský arcibiskup jim odpověděl dopisem, ve kterém nejprve zdůraznil, že list polských biskupů byl podložen nejhlubšími zásadami křesťanské etiky obsažené v evangeliu. A svým bývalým spoludělníkům nakonec adresoval tato slova: když jsme spolu pracovali během okupace, spojovala nás řada věcí, především ale úcta k lidské bytosti, ke svědomí, k individualitě a ke společenské důstojnosti. Z velké části jsem se těmto věcem přiučil od dělníků ve fabrice Solvay. Teď ale tento základní princip ve vašem dopisu nenacházím. V těchto dnech jsme aktuálně svědky výmluvného kontrastu mezi uzdravující mocí odpuštění vysloveného přes bolest mučednictví a zvrhlostí, pro kterou je bolest minulých ran a jejich obětí pouhým palivem v ďábelsky rozdmíchávaném požáru nenávisti. Chci na přímluvu svatého Jana Pavla II. Prosit Boha, aby ti, kteří se hlásí ke křesťanství, stáli jednoznačně na straně smíření a odpuštění.

Tak to byla dnešní myšlenka na den, která byla z pera faráře od kostela svatého Augustina v Brně Petra Vrbatského. Pro farní zpravodaj interpretem byl Martin Holík.

0: Z kaple televize Noé vás zveme k polední modlitbě. Karlov pod Pradědem, Milotice nad Opavou a Zátor u Krnova jsou místa, na která dnes zvláště pamatujeme. Modlitbu povede otec Leoš Ryška.
1: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

0: Bože, vzkříšením svého syna našeho pána Ježíše Krista si naplnil svět radostí. Na přímluvu jeho rodičky Panny Marie dej, ať dosáhneme radostí života věčného skrze Krista našeho pána.
1: Amen.
0: Slava Otci i Synu i Duchu Svatému. Odpočinutí věčné dej našim drahým zesnulým, Pane. Ať odpočívají ve tvém pokoji. Pán s vámi. Požehnej vás, všemohoucí a milující. Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobro, řečme Pánu.
1: Bohu díky.

Je krátce popolední 18. května a přichází čas na tradiční pořad v tomto čase Hudební siesta. Jako první opus vyslechneme Na lovu, koncertní etidu pro violončelo a orchestr opus 55 Davida Popra. Violončelo interpretuje Jiří Hošek a je doprovázen Pražským festivalovým orchestrem.

Tak to byla skladba Na lovu, koncertní etida pro violončelo a orchestr Davida Popra. Následuje koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 S-dur Karla Maria von Webera. Československou státní filharmonii Košice řídí Johannes Wildner a solový klarinet interpretuje Ernst Ottensamer.

skončil koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 Es-dur Karla Maria von Webera. Československou státní filharmonii Košice řídil Johannes Wildner. Následuje Psyché Césara Franka. Orchestre de Paris řídí Daniel Barenboim.

0: Máme 12 hodin a 59 minut a několik vteřin k tomu. Za pár okamžiků zde budou zprávy Radia Proglas a s nimi Ladislav Pohl.
1: Pondělí 18. května přináší první zpravodajskou relaci Proglasu nového pracovního týdne. U poslechu vás vítá, jak bylo řečeno, Ladislav Pohl. Dobrý den. Biskup Pavel Konzbul se vyjádřil k chystanému sjezdu sudeckých Němců. Představuje se observatoř pro přínos digitálních technologií životnímu prostředí. Lebka svaté Zdislavy je zachráněna. S počátkem nového pracovního týdne se blížíme k začátku sjezdu sudeckých Němců v Brně. V souvislosti s debatou, která ho v posledních dnech provází, považuje tamní sídelní biskup Pavel Konzbul za důležité připomenout význam dialogu, vzájemné úcty a ochoty naslouchání druhým. Jeho dnešní vyjádření načetla redaktorka Zdislava Horníková.
2: Obecně vítám každou iniciativu, která vede k setkání lidí, k dialogu a překonávání historických křivd. Smíření mezi národy i mezi jednotlivci nevzniká tím, že se minulost popře nebo zjednoduší, ale tím, že se o ní dokážeme pravdivě a s respektem bavit. Přítomnost potomků sudeckých Němců v Brně vnímám především jako příležitost k takovému setkání. Je důležité, aby probíhalo v duchu úcty, bez vzájemného obviňování nebo šíření lživých pomluv a s otevřeností ke druhému. Rád bych proto vyzval všechny účastníky setkání, obyvatele města i jeho kritiky, aby přistoupili k této situaci s klidem, respektem a ochotou hledat to, co nás může spojovat. Právě takové postoje jsou základem skutečného a trvalého pokoje.
1: Papežská teologická akademie představuje v Římě svůj nový projekt Observatoř pro přínos digitálních technologií životnímu prostředí. Zaměří se na důležitá témata současnosti, mezi které patří environmentální důsledky těžby, energetická náročnost digitální infrastruktury či vliv technologií na duševní zdraví mladých lidí. Jeho součástí je také hledání etických rámců, které zabrání sociální izolaci nebo prohlubování závislostí v digitálním prostředí. Iniciativa odkazuje na zelené encykliky papeže Františka. Jednoho mrtvého a 40 zraněných si na Ukrajině vyžádali další ruské útoky, informovaly dnes ukrajinské úřady. Jejich hlavním cílem bylo Dnipro a Dněpropetrovská oblast. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský znovu apeloval na evropské spojence, že potřebují posílit protivzdušnou obranu. Přičemž ti se ocitli pod tlakem, aby jmenovali svého zvláštního vyslance pro mírová jednání. Zatím se ale nezhodli, kdo by jim mohl být, napsal bruselský server Politico. Návrh ruského prezidenta Vladimira Putina, aby se jim stal bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová i mnozí další ministři odmítli. Vyjednávací tým amerického prezidenta Donalda Trumpa je taky zaneprázdněn krizí kolem Iránu a proto se nyní pozornost přesouvá právě na Evropu.
3: Zpravodajství na Proglasu.
1: Lebku patronky rodin a Libereckého kraje svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Je v pořádku a čeká na restaurátorské práce, oznámila policie. Pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl včera na zprávu zareagoval.
4: To, že je lebka vysvobozená z betonového příkrovu, to mě velmi těší. V tuto chvíli nemám další zprávy, protože mám zprávy pouze z médií, tak jako všichni ostatní, ale vidím, že to pokračuje všechno dobře. Kdy bude lebka vystavena a zde bude vystavena, v jaké podobě, to ještě nedokážu říct, protože bychom rádi sestavili komisi spolu s Libereckým krajem, farností a biskupstvím a dalšími, abychom se zamysleli nad právě budoucností prezentace lebky svaté Zdislavy.
1: Relikvii zalil do betonu, aby ji pohřbil 35-letý muž, který ukradl minulé úterý z baziky v Jabloném v Podjištědí. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Soud v České Lípě ho v sobotu neposlal do vazby, stíhán bude na svobodě. Za krádež hrozí pachateli až 8 let vězení. Je obviněný také z příčinou výtržnictví a poškozování cizí věci.
3: Posloucháte zpravodajství Pro glasu. Počasí.
1: Máme polojasno až oblačno. Večer na východě a severovýchodě čekejme i skoro jasno. Výjimečně se vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Teploty stoupají k 16 až 21 stupňům Celsia, na východě a severovýchodě ke 13 v tisíce metrech na horách k 10. Je klidno, případně vane slabý proměnlivý vítr. Tlak slabý až mírně klesá, večer slabě sloupne. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré. V noci bude polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou mlhy. Teploměry ukážou 9 až 4 stupně Celsia, v tisíci metrech na horách kolem 3. Podobně bude zítra v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 22 stupni Celsia, v tisíci metrech na horách kolem 12. To byly nejnovější zprávy v podání Pro glasu. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ladislav Pol a předává slovo Martinovi Novotnému.
0: Já děkuji Láďovi za zprávy z domova i ze zahraničí a my se budeme unášet na vlnách odpoledního hudebního proudu.

Máme 18. května, pondělí 18. května, 13 hodin a 14 minut. Za minutu bude čtvrt na dvě a s druhou hodinou přichází čas na odpolední hudební kompas. Dnes to bude o německé soulové skupině Angels of Libra. Dále v 16 hodin. Rád bych připomněl, že můžete očekávat tradiční pořad Čaj do páté, křižovatky, Crossroads. Dnes s podtitulem The Beach Boys. Pet Sounds. No, něco pro malé máme na 19. hodinu. Večerní zíváček, pohádková abeceda. Dnes je to 26. část z 31. Prvňáček Ulrich. A ku příkladu, 15 minut po 7. ve 7:45 můžete vyslechnout pořad Jak se vám líbí dnes s Ondřejem Rumlem o albu Vždycky to tu bylo. No a budeme pokračovat nějakou pěknou muzikou.

0: Necelé tři týdny nás dělí od slavnosti blahořečení mučedníků komunismu z počátku 50. let kněží Jana Buly a Václava Drboli v Brně. V sobotu 6. června ji na výstavišti povede česko-kanadský kardinál, blízký spolupracovník papežova 14. i jeho předchůdce Františka, brněnský rodák Michael Černy. Na zajištění průběhu akce se přihlásilo 140 dobrovolníků, jak Proglasu sdělil její manažer Zdeněk Novák z brněnského biskupství.
1: Nicméně, trošičku takový problém nebo takovou výzvu, co řešíme, je příprava této akce a potom likvidace. Protože ta akce je poměrně technicky rozsáhlá a přijede nám tam několik kamionů plných techniky a židlí a různého vybavení a fundusu, tak bych právě hrozně rád poprosil, kdo třeba by mohl aspoň třeba na pár hodin a mohl by nám přijít pomoct dopoledne v pátek 5. června na stavbu a potom v sobotu po 5. hodině odpolední na likvidaci, tak toto by nám velmi pomohlo a určitě by se nám takových 20-30 silných paží hodilo. A kdyby třeba někdo takovou myšlenku měl a chtěl tuto akci podpořit, aspoň třeba s tím, že nám pomůže, tak to může učinit přes webové stránky buladrbola.cz, kde je přímo odkaz na dobrovolnictví. Napíše nám, my ho kontaktujeme a domluvíme se, jaké jsou jeho časové možnosti, s čím by nám mohl pomoci a případně, co k tomu ještě potřebuje vědět.
0: Vyzval Zdeněk Novák, manažer slavnosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Teplé obědy na akci je ideálně si objednat předem, a to do středy 20. května.
1: Je tam nabídka nějakých v podstatě 4 jídel, pamatujeme i na bezlepkové nebo vegetariány, a každý, kdo by chtěl využít tuto nabídku, tak musí učinit dopředu a zaregistrovat si a objednat si jídla. Potom ten registrační link bude vlastně uzavřený, ale to neznamená, že i pro ty, co přijdou na místo a nestihli si jídlo objednat, že by třeba trpěli hladem, to vůbec. Nicméně budou se tam třeba u těch stánků tvořit fronty a ta nabídka jídel třeba nebude tak pestrá a zajímavá.
2: Kněžná fialinko, proč se v houští skrýváš?

Všem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností, ať si v houští zajde, polí bezné vůni přeci každý najde. Kněžná fialinko, proč se v houští skrývá?

beznosti. Plná líbeznosti, fialinka měrná, libosti a míře, že je věčně věrná. Něžná fialinko, proč se v houští skrývá?

13 hodin a 33 minut. Máme 3 minuty po půl druhé, pondělí 18. května. Prožíváme pondělí 7. velikonočního týdne, 18. květen 2026 a Mezinárodní den muzeí a galerií. Připomíná se i památka papeže svatého Jana I. Zemřel právě před 1500 roky. V tento den léta páně 526. Před 135 lety byla slavnostně otevřena budova Národního muzea na Václavském náměstí v Praze. A téhož dne zahájila působení Česká akademie věd a umění. 115 let uplynulo od úmrtí hudebního skladatele a dirigenta narozeného v obci Kaliště u Humpolce Gustava Mahlera. 106. narozeniny by oslavil polský papež svatý Jan Pavel II. Zemřel roku 2005 a právě před 40 lety vyšla jeho encyklika o Duchu svatém v životě církve a světa Dominum et vivificantem, pán a dárce života.

Prožíváme pondělí 7. velikonočního týdne, 18. květen 2026. Před 75 lety přijala prvního pacienta první protialkoholní záchytná stanice na světě, v Praze u Apolináře. Před 45 lety skončila pozemská pouť amerického spisovatele Williama Saroyana, původem Arména. A rok je na věčnosti teolog profesor Ctirad Václav Pospíšil. A právě také před rokem vedl papež Lev XIV. Ve Vatikánu svoji inaugurační liturgii.

Jak jsem již říkal, prožíváme pondělí 7. velikonočního týdne, 18. květen 2026. 54. narozeniny slaví kněz, teolog a církevní historik pater profesor Tomáš Petráček, akademický kaplan v Hradci Králové a pedagog tamní univerzity, postulátor v procesu blahořečení mučedníka komunismu číhoštského faráře Josefa Toufara. 56 let se dožívá kustod svaté země italský kněz františkán Francesco Jelpo. 63. narozeniny má slovenský kapucín na Islandu David Bartimej Tencer, biskup v Reykjavíku. 75. slaví Ivo Maté, první generální ředitel České televize a bývalý vedoucí kanceláře prezidenta republiky, emeritní rektor Pražské akademie múzických umění. 84 let se dožívá slovenská herečka Emília Vašáriová. A 90. narozeniny slaví česko-německá spisovatelka a publicistka, spoluzakladatelka tuzemských mateřských center Alena Wagnerová. No a svátek má Nataša. Jméno z ruštiny znamená dítě Vánoc. Všem blahopřejeme.

růži, beránka se stříbrnou vlnou. Slunce položí k nohám, když si ho snad bude přát. Bude křesťan žid či pohán, zloděj, básník, král či kat.

malé dítě, tak ti vrátí všechny dárky. Ta dívka rychle opustí tě, poletí spolu dál jako ptáci. Dívka, dítě, pták a lhář. Dívka už zas slzy ztrácí a déšť jak pláč ti smáčí.

0: Léčebné Konstantinovy lázně, stejnojmenná obec i mikroregion na Tachovsku, letos očekávají 10 000 turistů a hostů, mírně více než loni. V sobotu 16. května zahájili 223. sezónu, lázeňskou a turistickou sezonu. Železitý Prusíkův pramen požehnal místní farář za doprovodu komorního sboru. Krajský radní Libor Picka připomněl, že s lázeňskou firmou dříve podepsal memorandum o spolupráci.
1: My jako prostě propagujeme nejenom jako lázně, jako si pod každým pojmem představí lázně, koupele, pití a tak dále, ale my propagujeme jako turistickou destinaci, protože tam je co vidět, nejenom pít tu vodu, ale i se podívat po okolí a prostě projet se na kole, zaparkovat tam karavanem, prostě to všecko, proto si se to jmenuje lázně, ale pro nás je to velice zajímavá destinace poměrně klidné části. Samozřejmě každý ubytovaný turista se přináší peníze do penzionů, kterými také podporujeme, že to všecko prostě jedno dohromady. No.

14 hodin a 40 vteřin poté. Máme zde odpolední hudební kompas na dnešní den. Letos v lednu vyšlo album Road to Mandalay od německé soulové skupiny Angels of Libra. Poslechneme si z něj tři ukázky. První se jmenuje Times Stands Still.

Posloucháme skupinu Angels of Libra z Hamburku, z letošního alba Road to Mendeley. Kapela vychází z tradice klasického soulu 60. let, zaměřuje se na funk, ale pracuje také s atmosférickými náladami, které připomínají filmovou hudbu. Důraz klade na aranže pro dechové a smyčcové nástroje a na výraznou rytmiku. V neposlední řadě se pak inspiruje současným new soulem a psychedelickým rockem. Na albu kapela propojuje starý soulový zvuk s moderní produkcí. Poslechneme si ještě skladby Never Say Never a There's a War Going On.

Poslouchali jsme skupinu Angels of Libra z Hamburku. Zítra ráno se v Hudebním kompasu budeme věnovat švédskému duu Stolce Lidr a zhudebněným básním v jazyce jidiš. A zítra odpoledne si představíme polského hudebníka Joachima Menzela a jeho album pro sólovou Niněru.

Bylo 14 hodin a 30 minut, máme pondělí 18. května a od mikrofonu Radia Proglas vás srdečně zdraví Martin Novotný.

0: Rezidenční umělkyně Pražského jara 2026 Barbara Hennigan patří k nejoriginálnějším osobnostem světa klasické hudby. Festivalu a vystoupení této kanadské zpěvačky a dirigentky představí mluvčí Iva Nevoralová.
1: V rámci své rezidence se 20. května převtělí ve finské bohyně v cyklu Jumala Taret amerického jazzmana Johna Zorna za doprovodu francouzského klavíristy Bertrana Chamayou. 24. května vystoupí z Belča kvartet v programu, který vás přenese do půvabného období Belle Époque. A 26. května si nesmíte nechat ujít její debut s Českou filharmonií ve strhujícím operním dramatu Lidský hlas s živou videoprojekcí. Multimediální představení, které již viděla a slyšela například milánská La Scala nebo diváci New Yorkské filharmonie, uvede Pražské jaro v české premiéře. Sledujte aktuální dění z festivalu Pražské jaro 2026. Všechny informace najdete na www.festival.cz.

Přednáška Mučedníci 20. století z našeho kraje se uskuteční ve středu, tedy 20. května, od 19 hodin v Domě svaté rodiny v Blatnici pod svatým Antonínkem. Přednáší historik Jan Stříbrný. Více za

0: Organizátory doplní Michal Cáp.
1: Pan doktor Stříbrný se dlouhodobě zabývá shromažďováním údajů o umučených a zavražděných lidech, kteří mají co společného s církví. Vydal o tom knihu nejenom za doby komunismu, ale i za doby nacismu. A ta kniha je velice obsáhlá a špatně čitelná, protože to jsou samé konkrétní údaje. Ale proto on se rozhodl, že vždycky pro ten kraj, v kterém si ta přednáška koná, vybere nějaké zajímavé lidi z té publikace, kteří mají něco společného s tím krajem. A to je právě ta přednáška, kterou my pořádáme. Mělo by se to týkat umučených nebo zavražděných okolí Blatnice pod svatým Antonínkem, zejména Uherský Brod, Prakšice, Vlčnov, Jankovice, případně Velehrad.

Hodiny u fleku teď ukazují 4. Jan Verich právě vyšel ze dveří křemensárny. Před bijem koruna už na něj čeká Jiří. Jen skončí film, tak jdou si

Vítězslav nezval, schází z mostu na nábřeží. Ten podivuhodný kouzelník jde za ním, on však nevidí ho. Ve světle luceren svět u nohou.

Jaroslav Seifert zrovna na Žižkově vstává. Pozdraví sousedku, co věší prádlo na pavlači. Šel pozdě spát a tak ho pobolívá hlava. Zapije aspirin a do

Sto let je pryč a noví básníci se rojí. Třískají do kytar a chválí všecky krásy světa. Tak je to od pradávna, co svět světem stojí. Má lásko, podívej,

koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přejde a dál snad bude hezky. Dáme si víno, je

mě prosím černou kávou, bílým chlebem. Zprostředkuj kontakt s bledě modrým nebem. Poruč mým pažím, nabrat síly, z postele se vzepřít. Já ještě žiju, ještě jsem nedopsal svůj sešit.

0: A nyní s laskavým souhlasem přebíráme zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: Hodin, posloucháte pondělní odpolední Plus. Od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
2: Český rozhlas Plus.
1: Evropa je stále největším dárcem humanitární a rozvojové pomoci na světě. Podle šéfky unijní diplomacie se ale musí k rozdělování pomoci přistupovat jiným způsobem. Jakým a proč? Maďarskou debatu o stavu justice teď místo paragrafů ovládly fotografie. Jaké a proč nový premiér Péter Maďar vyzývá šéfa soudu k rezignaci? Česko se v posledních týdnech potýká s extrémním suchem. Jaký to má dopad na zemědělství, krajinu i dostupnost vodních zdrojů? I o tom budeme mluvit. Nejprve ale zprávy a Martin Matějka.
3: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miloslav Hlaváč, ten je teď prvním zástupcem náčelníka. Hlaváčovu nominaci schválila vláda, definitivně ho ve funkci musí potvrdit prezident. Miloslav Hlaváč by měl ve funkci vystřídat Karla Řehku, ten na své pozici skončí v létě. Náčelník generálního štábu je zodpovědný za připravenost a rozvoj ozbrojených sil, je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády. Rodičovský příspěvek možná bude vyšší, vláda schválila návrh, který zvyšuje rodičovskou na 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc. Na dvojčata by pak lidé získali podporu 700 tisíc korun a na vícerčata 800 tisíc. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO by novela měla platit od začátku příštího roku.
4: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
3: Někteří opoziční poslanci už dřív kritizovali přesnou hranici pro začátek platnosti, tedy že vyšší příspěvek dostanou jen rodiče dětí narozených po 1. lednu. Podle návrhu by zvýšení podpory příští rok vyšlo stát asi na 230 milionů korun. Maximální ceny paliv bude vláda stanovovat minimálně do konce května. Kabinet je bude nově vyhlášovat na základě svého nařízení. Doteď ceny stanovovalo ministerstvo financí. Od minulého týdne totiž platí nový zákon, díky kterému může vláda ceny určovat. Poprvé kabinet maximální ceny podle nového nařízení stanoví zítra. Dnes je vyhlásilo ještě ministerstvo. Rozhodlo, že zítra bude litr benzínu stát maximálně 44 korun a 43 haléřů. Za litr nafty řidiči zaplatí nejvíce 32 korun a 2 haléře. Opozice kritizuje rostoucí počet zmocněnců ve vládě. Od minulého týdne jich je už 18. Ten poslední je proplnění závazků vůči NATO. Zástupci TOP 09 mluví o vzniku paralelní vlády zmocněnců. Proti zřizování nových postů se vyjádřil i předseda ODS Martin Kupka.
5: Možná se dočkáme toho, že bude nový vládní zmocněnec i proto, jak se budou obsazovat lety vládních a ústavních činitelů.
3: Minulá vláda, které byl Kupka součástí, měla na konci volebního období 13 zmocněnců, tedy jen o 5 méně. Podle Havíčka vláda některé posty zřídila kvůli nadrezortní koordinaci. Napříč všemi rezorty využívá například zmocněnce pro AI.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Bývalý poslanec Dominik Feri by mohl zůstat ve vězení o rok déle. Souhrný čtyřletý trest navrhuje státní zástupkyně Petra Křivnová v případu dalšího údajného znásilnění. Dnes to řekla u obvodního soudu pro Prahu 3 při své závěrečné řeči. Feri si aktuálně odpikává tříletý trest za další dvě znásilnění a jeden pokus o něj. Čtvrtý případ, který je dnes před soudem, se podle obžaloby stal na podzim 2015 s tehdy 17-letou dívkou. Feri po celou dobu obvinění odmítá. Další informace přidáme v odpolední Plusu hned po zprávách. V Izraeli začal platit trest smrti pro palestinské teroristy. Příslušný rozkaz podepsal velitel ústředního velitelství izraelské armády. Jednotlivé případy budou řešit vojenské soudy. Trest smrti můžou dostat jen palestinští teroristé, kteří zabijí izraelské občany. Nad židovskými teroristy ho za zabití Palestinců soud vynést nemůže.
6: Evropská unie trest smrti v Izraeli kritizuje. Brusel ho označuje za krok zpátky. Mnohé lidskoprávní organizace, včetně izraelských, zákon odsuzují za jeho diskriminační charakter. Soud totiž nemůže vynést trest smrti nad izraelským občanem či rezidentem. V praxi tak platí pouze pro palestinské pachatele z okupovaného západního břehu Jordánu. Izraelský ministr obrany Israel Katz prohlásil, že teroristy za zabití Židů čeká trest nejvyšší. Židovským teroristům, kteří v posledních letech zabili řadu palestinských vesničanů, ale hrdelní trest nehrozí. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
3: Čína odmítla účast Tchaj-wanu na zasedání Světové zdravotnické organizace. Peking obvinil některé země z podpory separatismu poté, co šéf tchajwanské diplomacie dorazil na výroční konferenci do Švýcarska. Čína považuje Tchaj-wan za součást svého území. Tchajwanská vláda tato tvrzení odmítá. Zdůraznila, že Peking nemá právo ostrov v mezinárodních organizacích zastupovat. Prezident Lai Ching-te dodal, že zapojení Tchaj-wanu do WHO může zlepšit globální zdravotní bezpečnost a ochranu obyvatel. Tchaj-wan se výročního shromáždění Světové zdravotnické organizace účastnil v letech 2009 až 2016 jako pozorovatel. Od roku 2017 mu ale Čína účast opakovaně znemožnila. Peking trvá na tom, že mezinárodní organizace musí postupovat podle principu jedné Číny. Tchaj-pej tento výklad odmítá. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Do grónské metropole Nuuk přiletěl americký zvláštní vyslanec Jeff Landry. Jmenoval ho loni Donald Trump, aby prosadil americkou kontrolu nad tímto autonomním územím Dánského království. Dánská i grónská vláda připojení ke Spojeným státům rozhodně odmítají. Opakovaně tvrdí, že Grónsko není na prodej.
7: I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
8: Landry novinářům po příletu řekl, že prý jen přijel poslouchat a budovat vztahy. Je zároveň guvernérem amerického státu Louisiana a v Nuuku se má zúčastnit obchodní konference Future Greenland. Pozvánku ale od organizátorů nedostal. Přijíždí na vlastní pěst. Doprovází ho americký velvyslanec v Dánsku Kenneth Howery. Žádná oficiální schůzka s grónskými politiky zatím není potvrzena. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: A španělský nejvyšší soud zprostil kolumbijskou zpěvačku Shakiru obvinění z daňových podvodů. Zároveň zrušil pokutu přesahující v přepočtu 1 miliardu korun. Tu ji před 5 lety uložil španělský daňový úřad za údajný daňový únik v roce 2011. Podle soudu ale popová hvězda tehdy nebyla ve Španělsku daňovou rezidentkou. V zemi totiž strávila méně než 183 dnů a nemusela proto odvést daně z příjmu a majetku. Španělská finanční správa teď musí kolumbijské zpěvačce vyplatit v přepočtu zhruba 1,5 miliardy korun. Proti rozsudku se ještě může odvolat. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Rousínov. Na 215. kilometru zastavují kamiony, fronta pokračuje nesouvisle pravým pruhem až k omezení v Brně na 196. kilometr a místy se zastavují osobní auta v levém pruhu. Silnice 6 mezi Chebem a Německem je po ranní nehodě neprůjezdná, na konci dálnice D6 odklání provoz přes Cheb a souběžnou silnici 606. Tam se tvoří kolony, zpět se napojíte pomezí na Tohří. Další informace z dopravy za půl hodiny. Dobře, dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, hlavně na východě území až skoro jasno a nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Festival Full of Life se uskuteční 23. května v Řečkovicích na Palackého náměstí v Brně. Nabídne prostor pro setkání všech generací, věřících i hledajících, kteří se chtějí nechat inspirovat, povzbudit a strávit čas ve společnosti ostatních. O tématu letošního ročníku, jaké neseš ovoce, pokoj, na Vlnách Proglasu mluvil jeden z organizátorů David Kasan.
1: Pokoj je jedno z ovoce Ducha Svatého a naším záměrem nebo snahou je v podstatě nechat dozrávat tady to ovoce naší společnosti a máme takový pocit, že právě v současnosti ten hluboký vnitřní mír tomuto světu poměrně dost chybí a doufáme, že při tom setkání v příbězích druhých lidí, případně v hudbě, která pozvedá nebo v modlitbě, lidi budou mít možnost se tímto pokojem setkat nebo zakusit.
0: Program celé této akce, která se uskuteční tedy 23. května v Řečkovicích v Brně, přiblížil David Kasan.
1: Pokud bychom se bavili o mluveném slově, hostem bude Josef Dvořáček, ředitel společnosti Zonentor, kterou budete možná někteří znát i konference Charize Brně. Potom se můžeme těšit na Petru Burianovou, vítězku televizní soutěže Peče celá země a případně na otce Petra Beneše, který bude mít na starosti večerní program a také část mluveného slova. To jsou ti hosté nehudební. Z těch hudebních potom tam bude křesťanská kapela Lifta, písničkář Čadek a večerní chvály bude mít na starosti Trinity Worship. A na mládežnickém stage, tak tam bude možné slyšet kapelu For Him, případně slovenského repera Augustina.

0: Koncert kapely Michal Žáček Band zazní na Masarykově náměstí v Uherském Brodě tuto neděli 24. května od 16 hodin. Uskuteční se v rámci projektu Hudba na schodech. Za pořadatele se ze společenství chlapů Cyprián a Uherskobrodské farnosti informuje Aleš Zemánek.
1: Tentokrát přijal pozvání vynikající saxofonista, hráč na dechové nástroje Michal Žáček se svým bandem. Michal Žáček spolupracoval mimo jiné s Vojtou Dykem, Peterem Lipou, Richardem Millerem, ale zahrál si také takovými hvězdami světové scény jako s Bobby McFerrinem, Chickem Coreou či Dominikem Millerem. Návštěvníci uslyší nejenom autorskou hudbu Michala Žáčka, která vychází ze dvou jeho CDček. Poslední CDčko se jmenovalo Šťastný Žáček. CDčko dal dohromady spolu s básníkem Petrem Šťastným. Takže část bude autorská, ale část bude i převzaté skladby, které muzikanti, kteří vystoupí na tomhle koncertě, mají rádi.

přání, Bože, můžeš vrátit čas. Ale nevím, zda je k mání, zda slyšíš duše mé.

0: Na letní scéně Vyšehradu nad českou metropolí vystoupí v úterý 28. května kapela Razama spolu se zpěvačkou Ivou Marešovou. Ta umístění koncertu nazvala magickým.
1: Zahrajeme písně, které možná už někteří znáte, posluchači Proglasu určitě některé znají, ale budeme hrát i úplně nové písně, takže bude to i taková premiéra. To místo je nádherný, budeme vidět na celou Prahu, věřím, že Vyšehrad bude rozkvetlý a že si společně užijeme nejenom hudbu, ale také, že si společně popovídáme a že naše world music se slovanskými kořeny vás právě na tom speciálním magickém místě chytí za srdce.
0: Navnadila zpěvačka Iva Marešová na svůj koncert se skupinou Razama, který bude 28. května od 19 hodin na pražském Vyšehradě.

uprostřed noci vstanu. Okno mám pořád otevřené, u sebe cítím svoji mámu, hladí mi vlasy a říká,

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Katechetické a pedagogické centrum při Ostravském biskupství připravilo nové kolo tříletého vzdělávacího kurzu, a to ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vzdělávat má nejen učitele, ale každého, kdo se plánuje věnovat výuce náboženství anebo farní katechézy.
1: Kurz je rozdělen na dva studijní programy. Učitelství náboženství, jedná se o akreditovaný program pro pedagogy, a výchova ke křesťanství, ten je zaměřený na katechetickou a pastorační činnost ve farnosti. Část programu bude online a část prezenčně. Přitom prezenční setkání se budou konat v Ostravě na biskupství, a to v soboty, zhruba jedenkrát za 14 dní. Studenty budou vyučovat a provázet atraktivní vyučující, například Mirea Ryšková, Josef Prokeš, David Bouma, Pavel Kopeček a další.
0: Upřesnila Barbora Hloubková z Katechetického centra biskupství Ostravského. Přihlašování probíhá prostřednictvím webového formuláře na stránkách Teologické fakulty v Českých Budějovicích.
2: Ďakujem za vašu silu, ďakujem za vašu mužnosť, ďakujem za motiváciu, nepredávajúcia neľudňanosti. Ďakujem za vašu silu, ďakujem za vašu mužnosť, ďakujem za motiváciu, nepredávajúcia neľudňanosti.

nerozpadla na milion částí. To, co ti chci říct ze všeho nejvíc, odtud, kde je zatím klidné nebe nad Prahou, že jsem díky tobě ušel kus cesty rychlé chůze ke své lásce k vlasti. Když vidím tvé muže, tvé otce a syny loučit se ženami a dětmi, jak bez známky strachu jdou vstříc té syni, co je ubohá a zrozená ze dne, to jediné, co ti chci říct, je děkuji.

0: Ďakujem za vašu silu. Ďakujem za vašu mužnosť. Ďakujem za motiváciu. Nepredávajúcia, neľudňanosť. Ďakujem za vašu silu. Ďakujem za vašu mužnosť. Ďakujem za motiváciu. Nepredávajúcia, neľudňanosť.
1: To, co ti chci říct ze všeho nejvíc, je, že nejsi sama, že s tebou jsou miliony těch, co k tobě vzhlíží. Za to, jak jsi nepodlehla strachu, jak jsi zachovala tvář. To, co ti chci říct ze všeho nejvíc, je, že tě tví lidé dovedou k vítězství nad tím, co tíží nás všechny. Mamon, moci jsi mi lhář, když vidím tvé muže, tvé otce a syny loučit se se ženami a dětmi, jak bez známky strachu jdou vstříc tvé svině, co je ubohá a zrozená zemi, to jediné, co ti chci říct. Děkuji.

a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zvládne kříž.

a ty to dobře víš. Má krásko s přetěžkými líčky, snad je tvůj rytíř na cestách.

na druhé. Víří prach. I ve zvířeném prachu cest.

však sám tu lest. Ach, krásko, s přetěžkými víčky, i když má víčka tíží prach, tak po tvé krajce od spodničky

0: Máme 15 hodin a 43 minuty. Za 2 minuty bude 3/4 na 4. Pondělí 18. květen. V současnosti probíhá beatifikační proces Elišky Prečnerové, bývalé generální představené školských sester svatého Františka. Narodila se v roce 1911 v Nových Zámcích v okrese Nymburk a zemřela v roce 1993. Byla spoluzakladatelkou sekretariátu řeholních společností a zapojila se také podstatně do uskutečňování liturgické reformy druhého vatikánského koncilu. Její památku připomněl na Nymbursku a Jičínsku první zahajovací ročník Pouti po stopách služebnice boží sestry Elišky Prečnerové. Více ji pro Glasu popsala její organizátorka.
1: Byli jsme v Nových Zámcích, kde se narodila, potom ve Svídnici, kam chodila do školy, v Dimokurech, kde slavila první svaté přijímání, letos to bylo 105 let. A potom jsme jeli do Křince, tam laskavostí místního pana kostelníka bylo otevřeno, byli jsme v kostele, pomodlili jsme se a celá ta pouť, které bychom chtěli pokračovat, byla opravdu takovým vzdáním díků Pánu Bohu za to, že ochraňuje náš národ, naši vlast a sestře Elišce za to, že nám svítí jako světlo na naši cestu.
0: Popsala sobotní akci její organizátorka sestra Zdislava Nosková, bývalá postulátorka české části beatifikačního procesu. Ukončila ji mše svatá v kapli svatého Jana Nepomuckého v Bukvici u Jičína, kterou celebroval pater Prokop Tobek.

0: pátek 29. května vás zveme na Noc kostelů do Radia Proglas v Brně.
1: Přijďte se zastavit, zaposlouchat a nahlédnout do vysílání.
0: Klidně jen na pár minut.

Máme krátce po 16. hodině a přichází čas na pořad křižovatky Crossroads. Dnes s názvem The Beach Boys, Pet Sounds.

Vítejte, vážení posluchači, u Čaje do páté s Romanem Kabelkou za mikrofonem. Úvodní píseň nás poslala o 60 let zpět, konkrétně do jara 65 ve slunné Kalifornii. Brian Wilson, hudební vizionář skupiny The Beach Boys, po třech letech smrtícího tempa, střídání koncertů a skládání nové hudby to již prostě nezvládl. V prosinci 64 se na palubě letadla nervově zhroutil a rozhodl se radikálně změnit svůj život. Pochopil, že sluncem zalité stereotypy o surfování a vynucená bezstarostnost na pódiu mu krvácející ránu v jeho křehké duši nezacelí. Bratrům Karlovi a Denisovi, bratranci Mikeu Loveovi a kamarádovi Al Jardinovi oznámil, že budou muset koncertovat sami a že on se odteď bude soustředit jen na hudbu. 22letý Brian začal čas převážně trávit po nahrávacích studiích, kde uskutečňoval své vize, a doma, kde zkoumal své nitro a snažil se ho pochopit. Mezitím hojně poslouchal produkci Berta Bacharacha, geniálního hudebníka, který brilantně kombinoval pop, jazz a klasické barokní postupy. Jednou z prvních písní, které z tohoto období Brian spoluhráčům přinesl, byla Let Him Run Wild. Tu jsme právě před chvílí slyšeli. Vyšla jako B-strana singlu California Girls v červenci 65 a i když byla dospělejší než dosavadní plážové písně, nic nenasvědčovalo tomu, že by dosavadní kurz měl být nějak změněn. Mezitím dny plynuly, jako úlitbu vydavatelství nahráli The Beach Boys album předělávek s hitem Barbara Ann a Brian zkoušel práci s většími hudebními tělesy. Až pak, na konci roku, přišlo album Rubber Soul od The Beatles. Briana ohromila soudržnost alba a témata písní. Předsevzal si, že to zkusí podobně. Zatímco zbytek kapely odjel na turné do Japonska a na Havaj, pustil se do horečnaté práce. Takže když se vrátili, spola s hrůzou, spola s úžasem, poslouchali melodie, které Brian mezitím nahrál se studiovými hráči. Byl ve vrcholné formě a jeho energie a touha dostat ze sebe všechnu inspiraci byly tak velké, že poněkud skeptickou kapelu přesvědčil ke spolupráci na dokončení projektu. A tak 16. května 1966 tedy prakticky před 60 lety vyšlo album Pet Sounds, které si dnes od The Beach Boys poslechneme. Je to album, které dodnes působí jako katalyzátor reakce lidské duše a hudby a ponouká stále další generace nových umělců, aby se nebáli poodhalit pravdu o jejich vnímání světa a o zákoutích nitra. Tu maximální snahu o vyjádření pocitů, která prostupuje celé album, ilustruje úvod hned první písně Wouldn't It Be Nice. Brian Wilson jej nechal zahrát na 12-strunnou kytaru, aby vytvořil éterickou předehru, která měla působit dojmem průzračných harf, imitujících struny mladistvých srdcí. Píseň je totiž o optimismu, který je však podbarven úzkostí z budoucnosti. Popisuje touhu mladých lidí po svobodě, kterou přináší dospělost a manželství. Brian spoluhráče na vokálních partech téměř usmažil, neboť jsou jedny z nejkomplexnějších na albu a trvalo týden, než byl s výsledkem spokojen. Introspektivní balada You Still Believe in Me se věnuje také společnému soužití. Brian jí zpívá své manželce Marilyn, omlouvá se jí za svá selhání a žasne nad tím, že v něj stále věří. Jedná se o druhou nejstarší píseň na albu, původně měla popisovat dětství, proto se v základních stopách objevuje zvuk cyklistického zvonku a klaxonu. Na závěr prvního bloku zazní That's Not Me, výjimečná tím, že tentokrát hrají převážně sami The Beach Boys. Profesionálních studiových hráčů z volného uskupení Wrecking Crew je využito jen okrajově. Text reflektuje pocit člověka, který se snažil být někým jiným, ale nakonec se vrací ke své pravé podstatě.
obsahuje všudy přítomný pocit nesouladu mezi tím, jak Brian viděl sám sebe a jak ho vidělo okolí.

Jak jste si asi všimli, album Pet Sounds od The Beach Boys si pouštíme v monoverzi, protože je to verze, na kterou přímo dohlížel sám Brian Wilson. Na jedno ucho prakticky neslyšel, a tak nástroje a hlasy na sebe vrstvil ve vertikále, podle výšky tónu, podle průzračnosti nebo hutnosti zvuku. Dnes nám to přijde samozřejmé, ale používat nahrávací studio jako další hudební nástroj byla tehdy nová a technicky náročná disciplína. Výhodou ovšem byla absolutní kontrola nad vyzněním každého nástroje, nebo, a to hlavně, nad skupinou nástrojů, kdy vlastně přestává být důležité, jak onen silně emočně zabarvený zvuk vzniknul. V další sérii budeme pokračovat v introspektivním duchu a v touze po bezpečném zázemí. Don't Talk, Put Your Head on My Shoulder patří mezi nejpůsobivější balady moderní populární hudby a netypicky pro The Beach Boys ji zpívá Brian sám. Oslavuje ticho a intimní přítomnost jako nejvyšší formu komunikace mezi dvěma lidmi. Jak se za chvíli přesvědčíme, I'm waiting for the day naopak těží z dynamičnosti, která má vytrhnout dívku zraněnou předchozím vztahem z letargie a probudit v ní opět lásku. Na ten den, kdy se to stane, bude zpěvák trpělivě čekat, protože chápe, čím si prochází. Píseň je dobrým příkladem limitů tehdejších studií, takzvaného bouncingu. Pro uvolnění místa museli inženýři zvuk z více pásů smíchat na jeden další, čímž zvuk ztrácel kvalitu. V refrénu to můžeme slyšet velmi dobře. Jasný zpěv najednou kontrastuje s hutným, trochu zastřeným podkladem, který byl kvůli množství nástrojů vícekrát překopírován. Přestože skladba Let's Go Away for a While původně text mít měla, Brian nakonec od něho upustil. Hudba sama o sobě tak vystihuje touhu, aspoň na chvíli uniknout z nestálé reality, že by slova do ní nic nepřinesly. Na podobné vlně se nese i další píseň, kde je vyjádřena touha vrátit se domů a ukončit něco, co nepokračuje dobře. Bahamská lidová píseň proslulý Sloop John B. díky Brianově sofistikované orchestraci do konceptu alba zapadá velmi dobře. Do textu propašoval i mírnou změnu z tohle je nejhorší výlet od mého narození na tohle je nejhorší výlet, na jakém jsem kdy byl. Proč? To si řekneme později, nyní zmíněné čtyři skladby.

Právě dozněla první strana desky Pet Sounds od The Beach Boys, kterou si v tomto vydání Čaje do páté připomínáme při příležitosti 60 let od jejího vydání. Zpět tedy k verši z právě doznělého Sloop John B., který říká, že tohle je nejhorší výlet, na jakém jsem kdy byl. Tento výlet, přesněji řečeno trip, odkazuje na nepříjemnou psychedelickou zkušenost. Nemůžeme pominout, že Brian po stažení do ústraní začal brzy experimentovat s látkami rozšiřujícími vědomí. O pár měsíců později prodělal svůj první psychedelický trip a s ním i proces zániku ega. Tomu v době skládání hudby na Pet Sounds umožnilo nekonvenčně rozvíjet hudební nápady a atmosféry, ale také zkoumat jeho citlivou duši až ke kořenům jednotlivých radostí a strastí a vyjádřit je v textech písní. Psychedelika vyžadují správné naladění, bezpečné prostředí v přítomnosti vedoucího sezení a dostatečný čas integrace do dalšího sezení, což bohužel často nebylo splněno. Brian ale přece jen měl v té době po boku člověka, který byl ochoten hodiny naslouchat jeho nejhlubším úzkostem, pocitu odcizení a nejistotě v lásce. Byl to Tony Asher, reklamní textař a tvůrce jinglů, mistr zkratek a reklamních sloganů. Ten dovedl Brianovi promluvy zhustit do podoby přiléhavých textů 3minutových písní, které na albu Pet Sounds můžeme slyšet. Odvrácenou stranou mince bylo, že už během natáčení se v Brianově hlavě začaly ozývat potměšilé hlasy, když nepracoval na hudbě. Předznamenali schizoafektivní poruchu způsobenou užíváním kombinací drog. Cena za neřízenou introspekci byla příliš vysoká. Na dalších 25 let byl de facto vyřazen z běžného života. Zrovna další píseň, kterou si pustíme, je dobrým příkladem spolupráce mezi Brianem a Tonym. Text God Only Knows vznikl během 45-minutové konverzace. Mnozí kritici i kolegové s Paulem McCartneym v čele ji dodnes považují za nejlepší popovou skladbu všech dob. Carl Wilson andělským hlasem zpívá, že si život bez své partnerky nedokáže představit a že jen Bůh ví, co by si bez ní počal. I know there's an answer reflektuje znepokojující pasivitu nad hledáním smyslu života, kterou lze pozorovat u některých tripujících lidí, přitom boží dotek je na dosah. Původně se píseň měla jmenovat Hang on to your ego a zachytit pocit rozpuštění ega. Ale Mike Love, největší odpůrce Brianovy nové hudby a odmítač jakýchkoliv náznaků psychedelického žargonu v textech, takovou interpretaci razantně odmítl.

Hodně umělců vám potvrdí, že proces tvorby je pro ně očistný, že transformací svých pocitů do díla se v nich cosi uzdraví. Brian Wilson šel na to velmi poctivě a byl to jeho hlavní motor pro dokončení alba Pet Sounds. Ovšem to podstatné, zžíravé pochybnosti o jeho vlastní dokonalosti, tu byly předtím i potom. Okolní svět jeho deprese podporoval i zjevným nepochopením. Například, když vydavatelství Capitol, vyděšené novým materiálem, úspěch Pet Sounds zabilo tím, že zanedlouho poté vydalo v USA kompilaci největších surfových a party hitů od The Beach Boys. Neskrývaný obdiv ovšem Pet Sounds sklidilo v Británii, včetně u samotných Beatles. Lze zodpovědně říci, že album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band by nikdy nevzniklo v takové podobě, jak ho známe, nebýt Pet Sounds. Potvrdil to jak George Martin, tak Paul McCartney, který přiznal, že Wilsonovi inovativní melodické basové linky byly přímou inspirací například pro píseň Here, There and Everywhere a pro řadu dalších. Tyto zprávy v první chvíli Briana těšily, ale v zápětí ho zachvátil stihomam, že ho druzí chtějí zničit ještě něčím lepším. Tuto vlastní nepatřičnost a míjení příležitostí zobrazují následující dvě písně. Here Today je varováním novému milenci ex-přítelkyně, že dnešní láska už tu zítra nemusí existovat. Zároveň se jedná o další ukázku toho, jak basová linka vede napínavý dialog se zpěvem. Píseň I Just Wasn't Made for These Times platí za hluboce autobiografickou zpověď o tom, jak se Brian cítí příliš umělecky pokročilý a sociálně izolovaný. Vokály jsou vrstveny jako barokní fuga, což samo o sobě v oblasti rockové hudby je mimo jakékoliv škatulky.

Konečně tu máme na pořadu něco, co souvisí s názvem alba Pet Sounds, instrumentální skladbu se stejným názvem. Původně se jmenovala Run James Run a Brian ji skládal s nadějí, že by mohla být tématem pro film s Jamesem Bondem. Zde svým latinskoamerickým rytmem slouží jako moment oddychu před závěrečným vyznáním. Tím není nic jiného než křehká Caroline No, píseň o ztracené nevinnosti. Brian zpívá o bolestném pohledu na svou bývalou lásku a uvědomuje si, že se oba nezvratně změnili a že už není možné se vrátit k dřívější čistotě. Celá nahrávka je záměrně zrychlená o půl tón, aby zpěv zněl mladistvěji a křehčeji. Jako jediná píseň z Pet Sounds vyšla na singlu nikoli pod hlavičkou The Beach Boys, ale pod jménem samotného Briana Wilsona. Na albu zcela na závěr je zvuková koláž, podle které album dostalo název. Brian smíchal štěkot svých dvou psů s projíždějícím vlakem, tak, aby situace symbolizovala probuzení do reality a nevyhnutelný střet s ní. Dříve, než si poslední dvě skladby pustíme, chtěl bych vás pozvat na web hudba.proglas.cz, kde naleznete doprovodný článek k pořadu. Můžete se v něm dozvědět, kdo se albem Pet Sounds nebo obecně tvorbou Briana Wilsona v průběhu desetiletí inspiroval nebo kdo skladby přepracoval po svém. Jsem přesvědčen, že odkaz Briana Wilsona pro populární hudbu je zásadní. Obzvlášť v dnešní době, kdy je pro rozpraskanou lidskou duši důležitější introspektivní charakter hudby než její zábavová stránka. Doufám, vážení posluchači, že jste strávili inspirativní hodinu s Rádiem Proglas. Od mikrofonu a mixu vás zdraví Roman Kabelka.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Na řadě zprávy na 17. hodinu je připravil Martin Matějka.
2: 17 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Soud zprostil Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun a maximální ceny pohonných hmot v úterý znovu mírně vzrostou. Vláda zároveň prodloužila regulaci cen paliv. Zprávy a Martin Matějka. Ex-poslanec Dominik Feri není vinen v případu dalšího znásilnění. Obžaloby ho odpoledne zprostil obvodní soud pro Prahu 3. Událost z roku 2015, kdy si podle žalobkyně Feri sundal bez souhlasu dívky prezervativ, podle soudu nenaplnila skutkovou podstatu trestného činu znásilnění. A to ale neznamená, že se situace nestala, řekl soudce Marek Budlák.
4: Jeho jednání nebylo tedy možné označit jako chválihodné, spíše bych ho označil za sebestředné, sobecké, tak to samozřejmě ještě není trestné.
2: Rozhodnutí je nepravomocné. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu k odvolání. Feri vinu dlouhodobě odmítá, aktuálně si odpykává tříletý trest vězení za dvě jiná znásilnění a jeden pokus o něj. Rodičovský příspěvek by mohl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to schválila vláda. Změna se má týkat dětí, které se narodí po 1. lednu příštího roku. Zvýšit by se měl i příspěvek na dvojčata a vícerčata. Místo současných 700 tisíc by rodiče měli dostávat 800 tisíc korun. Návrh teď zamíří do sněmovny. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč, jeho nominaci schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa armády Karla Řehky. Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi a odpovídá za velení a připravenost armády. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je Miroslav Hlaváč ideálním kandidátem.
5: A v rámci kariérního řádu, když je první náměstek stávajícího náčelníka generálního štábu, tak pro mě je to přirozená volba.
2: Návrh kabinetu musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Náčelníka generálního štábu poté jmenuje prezident. Ministr obrany Jaromír Zuna hlasoval proti schválení nominace pro Hlaváče. V prohlášení napsal, že si dokázal v čele armády představit vhodnějšího kandidáta. Rozhodnutí ale respektuje.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Maximální ceny pohonných hmot v úterý opět mírně vzrostou. Cenové stropy zveřejnilo ministerstvo financí. Litr benzínu zdraží o 13 haléřů na 44 korun a 43 haléřů. Nafta bude moct stát nejvýš zhruba 42 korun za litr, o 3 haléře víc než dnes. Maximální ceny paliv každý den určuje stát. Vláda nově schválila, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května. Německo údajně snižuje emise příliš pomalu, tvrdí to nezávislá rada expertů, která vyhodnocovala loňskou bilanci emisí a odhady na loňský rok. Klimatické cíle pro rok 2030 se podle rady nemusí podařit splnit.
6: Podle Rady pro klimatické otázky zůstávají emise v Německu spíš konstantní a meziročně klesly jen asi o 10%. Německo tak podle vědců možná nebude za 4 roky vypouštět do atmosféry 2/3 skleníkových plynů v porovnání s rokem 1990, jak by chtělo, a ještě asi překročí svůj do té doby daný emisní limit. Plán na ochranu klimatu, přijatý v březnu koaliční vládou, není podle expertů dostatečný. Emise klesají v energetice a průmyslu, ale naopak rostou u dopravy a budov. Na rozdíl od Česka je ochrana klimatu v Německu zakotvená v zákoně a nesplnění cílů může mít právní důsledky. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Krajský soud v Ostravě se znovu zabýval korupční kauzou lobbysty Martina Dědice, čelí obžalobě z manipulace s veřejnými zakázkami. Vrchní soud původní verdikt zrušil a nařídil nové projednání případu. Hlavní líčení je bez obžalovaných, kteří sami požádali o jednání v nepřítomnosti a souhlasili se čtením důkazů. Státní zástupce Rostislav Bajger říká, že tento postup pomůže řízení nezdržovat.
7: Ten přístup obviněných kvitujeme, že dali souhlas k tomu, a co přečtou již provedené tedy důkazy, zrychlit to samozřejmě délku trestního řízení. Kdyby standardně probíhalo dokazování, byly předvolávány obvinění, svědci, bavíme se o letech dalšího procesu, tak to ta doba se podstatně zkrátí.
2: Pražském okruhu ve směru na letiště se stále nesouvisle táhne kolona od sjezdu z D1 až k Barrandovu na 16. kilometr. Osobním autem zastavíte před tunely kvůli regulaci vjezdu. Na Pražském okruhu směrem na D1 zpomalíte za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se zastavíte, fronta pokračuje k Ořechu na 19. kilometr. Zdržení je asi 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, hlavně na východě území až skoro jasno. Přes den se místy vyskytnou přehánky nebo déšť nebo bouřky a nejvyšší úterní teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: zrýt záhonek, ostříhat stromy, naklepat kosu, uklidit kůlnu, zasít, zalít, přesadit, zasadit, vyplít, uklidit, sestavit, oprášit, ostříhat, přivázat, zrýt, okopat, hnojit, hrabat, zametat, zametat.
1: Na Proglasu! Už je jaro v plném proudu.

0: Dobrý den, milí posluchači Proglasu, milí přátelé. Od mikrofonu vás zdraví Martin Holík.
1: A Milan Tesař, pěkný den.
0: Je tu obvyklý rudl. Tak, jak je to s narozeninami kamarádů Proglasu, Milané?
1: Tak máme tady jednoho, který má kulaté narozeniny tento, v těchto dnech. Mluvíme tedy o takzvaných kaprech, kamarádech Proglasu, našich dobrovolných spolupracovnicích, podporovatelích, a tím, kdo má ty kulaté narozeniny, je Hubert Večerek z Kravař. Já Huberta moc zdravím.
2: No to teda, no, já taky.
1: Protože z těch mnoha kaprů, našich opravdu věrných spolupracovníků, mnohé známe jenom podle jmén, nebo nám ty obličeje splývají, ale já myslím, že Huberta známe tady velmi
2: všichni dobře.
1: Jednak Hubert pravidelně jezdí celých těch 30 let na akce Proglasu, objevoval se i u nás na setkáních kaprů, ale kromě toho já musím říct, že Hubert a jeho rodina, čili sourozenci, rodiče z Kravař, jsou, já bych řekl, úplně jediní, kdo hlasují do hitparády Proglasu od úplného začátku nepřetržitě až doteď.
2: Opravdu?
1: Samozřejmě ano, mohlo tam být pár kol, kdy vynechali, ale já bych řekl, že z těch prostě více než 1500 kol těch vynechávek bylo spočítáno na prstech. A jinak opravdu věrně od úplně prvního kola doteď nikdo jiný takový není. Vždycky je to tak, že někdo hlasuje třeba několik let pravidelně, pak se odmlčí, někdy se zase vrátí, někdo naskočí v tom, ale jediní Večerkovi z Kravař jsou věrní úplně od začátku.
2: A když se takhle zeptám, tak ti, kteří hlasují do hitparády, to je v řádu stovek nebo za tu dobu vlastně?
1: Je to samozřejmě, vyvíjí se to různě, může to být v řádu nižších stovek, nebo třeba někdy jenom vyšších desítek, samozřejmě ono záleží na různých faktorech. Ku podivu nejvíc lidí hlasovalo, když se ještě hlasovalo klasickými dopisy. Je to paradoxní, ale já bych řekl, že to bylo v takové té době ještě toho vzmachu, toho, že to bylo něco vzácného a že nic podobného nikde nebylo. Na druhou stranu dnes samozřejmě jsou nějaké, řekněme, nižší desítky těch skalních, kteří hlasují pravidelně nebo víceméně pravidelně, a ty potom doplňují fanoušci jednotlivých kapel. A to potom samozřejmě záleží na tom, jestli daná kapela si udělá nějakou kampaň na sociálních sítích. Takže což se může. Já samozřejmě pak mám zase svoje metody, kdy některá hlasování nezapočítávám, protože pokud přijde během jedné minuty několik úplně stejných hlasů i pro tu druhou a třetí kapelu a ještě třeba se stejnou chybou, tak je jasné, že to píše jeden člověk a jenom si tam vymýšlí adresy. Dalo by se to i podle IP adres zjišťovat, ale s tím si už jako ten čas nestrácím, ono se to dá poznat velmi dobře.
2: Zajímavé. Tak, takže to byl Hubert, všechno nejlepší, děkujeme. A teď máme tady dárce, kterým je 70 let a více, mají v květnu narozeniny a darovali nám v loňském roce vyšší finanční obnos.
1: Tak jsou to Jaroslav Dlapka ze Šlapanic u Brna, Aneška Lněničková z Poříčí u Litomyšle,
2: Jan Výšek z Černožic, Zdeňka Dvořáková z Brna,
1: Alice Křivánková z Kyjova, Helena Veličková z Olomouce a Ludmila Železníková z Nové Dědiny.
2: Tak vám všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví, boží požehnání a děkujeme moc za vaši velkorysou podporu.
1: Tak Martine, minulý týden nebo uplynulé dny byly velmi bohaté na různé akce, výjezdy, reprezentace, někde jsme byli i spolu, k tomu se dostaneme, ale ty jsi měl velmi náročnou, co se týká různých přejezdů a kilometrů, to byla středa, myslím?
2: Ano, to byla středa, kdy jsem využil toho, že jsme byli zváni na závěrečný nebo každoroční koncert ZUŠ Open, který tvoří vlastně studenti základních uměleckých škol vybraní. A pod tou hlavičkou, to je asociace, potom uspořádají společný koncert. To bylo ve španělském sále na Pražském hradě a mělo to naprosto neuvěřitelné parametry. Já teda smekám před Irenou Pol Houkalovou, která je taková sopka činnosti. Tam jsou, to je taková ta, víš, kdy máš dvě možnosti. Buď to vzít nohy na ramena a utéct co nejdál, anebo se srdečně a s plnou vervou zapojit. Takže mě nadchlo, když tam 15-letý mládenec složil hudbu melodramu třeba na podkres Uspávanky Jana Skácela o modrém ptáčkovi a andělovi a zarecitovala to kroměřížská dívka tak nádherným způsobem, nebo že tam těch 200 hlasů dětí a 100 nástrojů, čili tam bylo na pódiu 300 mladých lidí, tak uvedli část Karmíny Burány třeba, jo, anebo nádherně zpracovali Soudce všeho světa Bože, a to bylo v aranžmá jednoho skladatele a to bylo dech beroucí. A to bych dokonce chtěl, abychom si to převzali, sejmuli a potom samozřejmě vykazovali ochranným svazům a normálně to používali i do vysílání. Takže já jsem předtím využil té možnosti, že jsem vyjel už ráno a navštívil jsem, a to posluchače bude zajímat, jednak společnost RTI v Plzni, která nám šíří vysílače zejména v Čechách, a potom jsem pokračoval do Příbrami, kde je společnost Teleco, která nám šíří to DAB vysílání zejména na Moravě. Někde se to prolíná, někde je to společné a ta budoucnost je taková, že vlastně všichni ti operátoři teď velicí, kteří splnili předpis od Českého telekomunikačního úřadu, tak si teď tak trochu lížou rány a doplňují si ty obrovské výdaje, které museli vydat na spuštění těch smluvených vysílačů. Takže teď je takový čas, který je dobrý v tom, že máme 85% pokrytí naší země a na druhou stranu teď se trošku zastavuje přírůstek. Takže třeba Proglas má šanci zhruba na 3 vysílače v brzké době, které doplní některá prázdná místa, a na druhou stranu je to tak, že vlastně všichni ti uživatelé té sítě se musí domluvit, jestli chtějí, aby ten operátor šel do toho dalšího vysílače, protože oni ho budou spolu platit. Jo? A tam třeba teďka, protože stát nepodporuje ten přechod, není v tomhle tom rozumný vůbec ten stát, protože státy okolo nás skoro vždycky nějakým způsobem podporují souběh toho vypínaného FM a toho nabíhajícího DAB. No, takže u nás vlastně i ti tvůrci programu, to jsme my, tak vlastně jsou rádi, že jsou rádi a už šetří těmi rozhodnutími o další zprovoznění. Nakonec i my, když začneme platit další peníze, tak jsme na jedné straně ohromně rádi a na druhé straně se samozřejmě zase narůstají výdaje za toto vysílání. No nicméně jsme se velmi dobře domluvili, jsou to velmi seriózní firmy obě a fandí nám a drží nám palce a drží nám také kvalitní parametry toho datového toku a také ochranných intervalů, což vlastně označuje jakoby vlastně vyzářený výkon. Takže my jsme moc rádi, že to takhle máme a že nám o to vlastně o celé pečují. Zatímco když jsme měli těch, já nevím, 16 vysílačů FM, teď máme 3, tak to bylo vlastně neustále objíždění a nastavování a opravování a amortizace a odpisy a já nevím co. Však jsme si to nedávno zkusili na Valašských Chloboukách 104,2. Tak to byl jaksi naplněný, když se udělal člověk 700 kilometrů.
1: Tak, prostě když to člověk do Prahy jede z Brna přes Plzeň a Příbram.
2: Tak.
1: Tak. Takže to byla středa. Ve čtvrtek naopak spousta
2: kolegů. To byl koncert tady další z té sady v našem koncertním
1: sále. Ano, já právě jsem chtěl říct, že naopak ve čtvrtek spousta kolegů zůstala v rádiu až do večera. Sám jsem tedy se díval potom na video. Byl tady další z koncertu ze studia, a sice koncert kapely Něco si přej v čele s naším moderátorem a redaktorem Jožkou Javůrkem. On vůbec Jožka se do rádia dostal právě díky kapele, protože on u nás poprvé hrál, myslím, v roce 2021, ještě na Olomoucké, no ještě, tenkrát to bylo úplně nové. On byl jeden z prvních, kdo hrál s kapelou v tehdy novém studiu a teď opět.
2: Jeden z prvních.
1: Ano. A tím, že Proglas takto znal, tak se potom přihlásil na tu pozici moderátora. Takže jsme si to poslechli, já myslím, že to znělo velmi pěkně. Jožka si přivedl řadu kamarádů, jak jsem říkal, zůstali tady mnozí kolegové, takže účast publika byla velmi důstojná, jedna z nejlepších zatím určitě, takže kdo se chce podívat třeba na YouTube kanálu Proglasu na video, tak můžete si to celé vychutnat.
2: A připomeneme, že návštěvy koncertů tady na Belíkově jsou vlastně volné, takže kdokoliv jste Brňáci nebo blízko Brňáci, nebo jedete okolo, nebo jste fanoušci té které skupiny, tak neváhejte, přijďte, je tady těch míst poměrně dostatek a vytvoříte tím také velmi účinný akustický materiál pro pěkné zatlumení té které kapely. Mimochodem my vždycky, když se bereme pár korun, teď už je to tak, no, že licitujeme o každou korunu, v tomto období je to těžké, tak vlastně to vybavíme dále podle návrhu profesně velmi zdatného, takže se nám podařilo už velmi pěkně zatlumit a ozvučit pro různé nástroje a bude to vlastně lepší i o to, že na Olomoucké to zatlumení bylo poměrně velké, aby mohly vystupovat i hlučnější skupiny a to zase dělalo potíže třeba při klasické hudbě, třeba smyčcový kvartet měl potíže, že se ti lidé tolik neslyšeli, takže se jim hrálo obtížně. Takže tady to máme vlastně v jakési kombinaci, jednak je to malinko menší, ten sál má teda nižší stropy, což je potíž technologická, ale právě tím, že to takhle postupně dozvučujeme a měříme, tak vlastně už jsou teďka spokojení i Štěpán Grafe a řekněme i Joška Javůrek.
1: Tak, teď vlastně nejbližší koncert bude předtáčený, takže tam nemůžu pozvat na úplně přesnou hodinu, i když kdo by chtěl, bude to tuto středu 20. května a je to kapela Sila ze Slovenska, což je vokální skupina folková. Vlastně celé to vzniklo tak asi před 2 lety u nás hrála ženská slovenská kapela Něha. Je to 6 žen, hlavně zpívají, doprovázejí se jenom na nějaké rytmické nástroje. No a jako protiváha ke kapele Něha vznikla mužská skupina Sila. Takže, jako když ženy můžou mít svoji vokální, ne, ono je to opravdu tak, že jako jedna členka Něhy a jeden člen Sily jsou partneři, takže já myslím, že to byla opravdu takový fórek, ale je to tedy 6 mužů, kteří hlavně zpívají, je tam nějaká kytara, prostě nějaký lehký doprovod, ale je to vyloženě vokální záležitost a oni by měli tedy přijet ve 16:00 odpoledne a jakmile se nazvučí, tak se začne nahrávat, což by mohlo být třeba kolem 5:00, plus minus. Takže kdyby třeba někdo měl cestu kolem Proglasu, chtěl se podívat, tak se zkuste třeba zeptat a případně chvilku počkáte. A
2: účinkující budou určitě rádi, že pro někoho živého před sebou, také nejenom pro posluchače.
1: A bude to první zahraniční kapela.
2: A my je vlastně postavíme asi na ty parkety, což je právě ten prostor, kde tady ty vokální lehčí, měkčí věci budou krásně moci vyznít. Pátek je Lití Velehrad.
1: To zbyl ty, Martine.
2: Já jsem se to nechal ujít, protože Otmar Oliva říkal, že to je pravděpodobně poslední Lití, protože není zdrav a je už vysokého věku. Nicméně to je takový ten příběh, kdy tam přijedeš o 3:45 v noci. Je tam všude ticho, tma, klid, nikde nikdo. A během 5 až 7 minut se ze všech stran vynoří někdo. Vystoupí z auta, někdo přijde pěšky, někdo se vynoří z domu a naraz tam stojí 30 chlapů a 5 žen a nastává slavnostní žehnání. Svíce paškálu, ze kterého každý z nás si vezme svíčku menší a potom tu svíčku klade do těch do země vestavěných tyglíků s tím kovem, který se bude tavit a zapaluje se dříví a pak koks a je to vlastně děláno způsobem, nasypeme to tam a ono to vyjde. Je to naprosto neuvěřitelné, že to je 1000 let starý způsob a on funguje. Byl tam i takový starší, vysoce vzdělaný a uznalý pán z vedlejší obce Tupes, kteří mají slévárnu a tam se hraje na tisíciny a na procenta a všechno se to měří a dělá se to vědecky a jsou vynikající výsledky. On říká, no a tady ten mistr Otmar to tam nasype. A když se ho ptali, jaké odléváte zvony, tak Otmar říká, no tak odlévám zvony velké a odlévám zvony malé. Máme 2 možnosti. Takže i s takovou bodrostí. No a to se potom vlastně 3 hodiny čeká. Přikládá se, řídí se proud vzduchu do těch tyglíků a potom vlastně se to podrobnosti nebudu říkat, ale bylo tam potom jako vzácných milých hostů. Přijel tam i otec biskup Robert Bezák s přáteli, přijeli tam senátoři, kteří potom pokračovali do Brna podpořit festival Meeting a pro mě to byl jako velký zážitek i to spolu žehnání. Takže já jsem sice tam nahrával třeba to požehnání nebo ten ruch přitom, protože přece jenom všichni si musí vzít kožené oděvy a pevné boty, aby kdyby cáklo trošku něco, aby mu to nepropálilo až na kost, ale samo o sobě to neuvěřit zážitek. No a potom vlastně všichni ti, co tam jsou, tak dostávají ty ocelové kartáče a kladívečka a otloukají vlastně tu pískovou formu, aby se z toho vynořilo ten bronz. No, takže jsme vlastně všichni spoluúčastníci toho dění.
1: Z jakého důvodu to začíná takhle ve 3 ráno?
2: Protože ten cyklus je takhle vymyšlený, to už se takhle děje 25 let, dělá se to jednou ročně, výjimečně dvakrát ročně, protože do 3 hodin zhruba, čili do 6 ráno je ta první várka, to už se rozednívá a potom následuje třeba druhá, třeba třetí, výjimečně i čtvrtá. Teď se odlévalo, myslím, 19 předmětů a ono se dá dělat třeba 6 nebo 7 naraz. Takže aby se to stihlo vlastně do odpoledne.
1: No. Takže ty jsi byl vlastně na začátek, ale už...
2: No, byl jsem tam až... No, už na to první vytahování tak. Jsem byl tam. No.
1: Tak jo, tak to byl pátek minulého týdne a sobota to jsme jeli na svatý
2: Hostýn. To jsme tam jeli s Katkou Vitochovou, ty a já, a byla to pouť médií, organizovaná teď už 2. ročníkem panem Petrem Polanským ze Člověk a víra. A je to takové setkání pracovníků a pracovnic z médií, zejména v rukách křesťanů, když ten světový den, který je následující den, tedy vždycky v neděli, o 7. neděli velikonoční, je modlitbou za všechny sdělovací prostředky. Takže tam byla připomenuta vlastně ta první encyklika, to je Inter Mirifica z 2. vatikánského koncilu, která o tom praví, jak by bylo nedůstojné synu církve, jak nečinně přihlížet, jak je svazováno Boží slovo nedostatečnými finančními prostředky. No, takže tam byla mše svatá, on patronem nebo správcem mediální složky při České biskupské konferenci je současný arcibiskup Stanislav Přibyl, tak tam měl velmi pěknou promluvu, celé to bylo velmi přátelské a tam je akorát trošku to štěpení, že my vlastně nevíme, jestli je to víc pro nás tvůrce, ale my jsme tam stejně přijeli jenom jako reprezentanti, nikoli jako všichni, třeba celý autobus pro glasáku, anebo jestli je to víc pro poutníky. Takže potom bylo takové rokování za zavřenými dveřmi, jak to vlastně uchopit a kde být, ale jednoznačný požadavek z toho vyplynul, nebo návrh, že by to bylo někde jinde, než na svatém Hostýně, protože pro Čechy je to k dojezdu daleko. A myslím, že tam padl návrh na to Břve, čili pražské pracoviště televize Noé, kam se určitě všichni rádi podíváme. Jsou to vlastně Hostivice, čili na dotek Prahy.
1: Tak, takže v podstatě bylo tam vidět, že to tápání vlastně pro koho není jenom z naší strany, řešili to tam další zástupci médií. Přesně jak říkáš, my jsme letos zvolili tu formu jenom reprezentace, loni nás tam bylo výrazně víc, ale byli jsme asi jediní, kdo tam byli takhle početně zastoupení. Takže se uvidí do těch dalších let, samozřejmě těch nápadů tam byla spousta, ne všechny se podaří realizovat 100%, ale bude dobré, když z toho něco opět bude. A vlastně vrátíme se k tomu, co bývalo.
2: Tak se to možná, říct, no, je to tak. Je možné, že z toho vzejde možná další spolupráce. Ona vlastně umřela zásadně po koronaviru.
1: Přesně tak. A nebyla to jediná věc. Ona i třeba to Evropské sdružení křesťanských rádií vlastně přestalo fungovat s tím covidem.
2: Ano, čili papíroje existuje, ale nesetkáváme si, možná, že si píšeme k nějakým výročím a tak. No, není to snadná věc a my moc děkujeme. Já třeba řeknu, že při té sbírce nedělní, co byla na sdělovací prostředky, tak se v naší farnosti vybralo 48 tisíc korun, což opravdu není málo. Jo, a jsou to teda peníze, které jsou od dárců a ČBK to potom vlastně nějak rozdělí, ale udělá to zase až v tom lednu, nebo dostaneme to v únoru nebo v březnu příštího roku. Tak je to takové trošku zvláštní, aby každá ta koruna přispěla hned, ale tak to je.
1: Takže kdo si třeba říkal, že když dá do té sbírky, tak nám teď ještě pomůže třeba s těmi půjčkami po stěhování, tak to tak určitě není.
2: No, teď pouštíme tu naléhavou anonci, je to tak, že teď jsme v tom sedle, kdy vlastně nás dohnali ještě splatné termíny při tom stěhování a vlastně naběhly ty běžné výdaje a vlastně před měsícem zhruba nám uplynuly ty poslední splátky toho starého, jednak starého působení na Olomoucké, jednak doběhy nějakých plateb za ty FM vysílače a za to ukončené. Takže už teďka jako výrazně méně vydáváme, ale ty příjmy vlastně jsou teďka pořád zhruba na stejné úrovni jako ty příjmy. Takže vlastně není teďka zatím z čeho šetřit, ale doufáme, že to tak do 2-3 měsíců nastane.
1: Takže to byla sobota, pouť na svatém Hostýně. Říkáme tedy, že to bylo hlavně pro setkání nás pracovníků, médií, případně tedy zástupců z každého média někdo, ale samozřejmě pár poutníků taky bylo, potkali jsme se tam s některými z vás, takže určitě i tuhle tu funkci to aspoň částečně splnilo, i když samozřejmě není to zdaleka tak, jak to bývalo třeba v druhé polovině 90.
2: No,
1: let.
2: Tam nás bylo třeba 3,5 tisíce. No a máme tady neděli, to jsme... To je takové trošku soukromé, trošku nesoukromé, protože my samozřejmě jako médium vnímáme celou scénu médií a to je něco, co i nás samotné ohrožuje, protože veřejnoprávní média jsou nezastupitelná, my z nich vlastně čerpáme letitou spoluprací, řekl bych až takovou příkladnou spoluprací, že smíme odebírat zprávy z Českého rozhlasu Plus, také další veřejnoprávní médium, kterým je Česká tisková kancelář, tak tam vlastně si teda nakupujeme zpravodajství, zpracováváme a k tomu přidáváme to, které by nikdo jiný nevysílal. To jsou právě hodně těch církevních, liturgických aktivit, pozvánky, vzpomínky, blahopřání k výročím a tak dále. Takže je to taková skupina a ty poplatky, kterým se trošku špatně říká koncesionářské, jsou vlastně hradbou mezi vůlí jakékoliv současné vlády a mezi tou objektivitou a vyvažeností České televize a Českého rozhlasu. Takže my vší silou podporujeme, vnímáme také velkou nervozitu pracovníků a pracovnic. Třeba v České televizi se velmi, velmi negativně vnímá to, že v tom návrhu zákona, který je teda paskvilem nepoužitelným, se nezmiňují regionální studia Brno a Ostrava a dokonce se pan ministr vyjádřil, že ta studia vůbec nejsou potřeba, čili on vůbec nepochopil tu kulturotvornost toho zařízení, které sídlí v tom regionu už třeba těch 80 nebo skoro 100 let, a které je jako hybatelem úplně zásadním, čili Praha tohle to nikdy ani z principu nemůže nahradit. No a my sami jsme ohroženi tím, že se šlape na paty neziskovkám a bude se nějak vyhodnocovat, i když to žádný pojem pro zákon, pro justici není, takže to je politická neziskovka. A to je tak, když ta nezisková vykazuje nějakou činnost, která může ovlivňovat dění společenské, teď schválně říkám politické, protože něco se politizuje a vůbec to politika není. A mohli by nám potom nařídit, abychom třeba vykazovali jakékoliv dary ze zahraničí, jakože chodí jistě ze Slovenska dary a od krajanů třeba ze Spojených států, z Kanady, tu a tam malé příspěvky, které jsou promile těch darů, ale jsou tam. Jo, a museli by se vykazovat různým způsobem a být prověřování a tak dále a tak dále. No. Takže jsme se zúčastnili jako v těch mnoha krajských městech, i v Brně nás bylo přes 3 000, šli jsme také pod okny Českého rozhlasu Brno na Beethovenově a bylo to takové srdečné a velmi mírné a klidné, ale výrazné, takže po celé zemi to bylo mnoho a my teda moc přejeme vám, posluchači, abyste si opravdu dali záležet na tom, abyste vyjádřili svoje postoje také. No a ještě navážu teda na to na ten meeting Brno, tak to je věc, kterou podporujeme. Já jsem moc rád, že třeba arcibiskup Stanislav požehnal zástupcům meetingu Brno, protože kdo jiný než křesťané by vnímali slova jako porozumění, pochopení, odpuštění a přátelství, které není jednorázové, jakože třeba akt nějaké deklarace, ale že to je úplně běžné sousedské navštěvování, které je projevem dobré vůle, kterou je samozřejmě trvale třeba ošetřovat. Takže tak to prosím také berme ty aktivity a nenechme se zmást zlými řvoucími lidmi, kteří neuvěřitelně kazí i naši pověst.
1: Tak. Takže to je to, co nás vlastně čeká a samozřejmě o dalších aktualitách v Rudlu opět za týden.
2: Loučí se Martin Holík
1: a Milan Tesař.

0: Jeden.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.

0: pátek 29. května vás zveme na Noc kostelů do Radia Proglas v Brně.
1: Přijďte se zastavit, zaposlouchat a nahlédnout do vysílání.
0: Klidně jen na pár minut.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Myšlenka na den je z pera faráře od kostela svatého Augustina v Brně Petra Vrbatského pro farní zpravodaj. Nese název Soužití a smíření.

Dne 18. listopadu 1965, totiž v předvečer celonárodních oslav tisíciletí křtu Polska, to znamená 966 až 1966, se během druhého vatikánského koncilu v Římě polští biskupové obrátili na své německé spolubratry otevřeným listem, v němž poté, co podrobně vylíčili jednotlivé kapitoly doslova hrůzné situace Polska pod nacistickou nadvládou za druhé světové války, napsali: přes téměř beznadějně minulostí zatíženou situaci v křesťanském, ale též velmi lidském duchu k vám napřahujeme své ruce, odpouštíme vám a prosíme za odpuštění. Poslední tři slova vyvolala doslova zběsilou reakci komunistického režimu. Byly organizovány spontánní demonstrace v uvozovkách, školní děti museli povinně opisovat protestní petice, média napřela všechnu sílu do kampaně vyvolávající nenávist a zlobu vůči církvi. Její součástí bylo i zveřejnění článku, v němž dělníci kamenolomu Solvay svému válečnému spoluzaměstnanci, tehdy nuceně nasazenému studentu Karolu Vojtilovi, adresovali větu: my neodpouštíme. Krakovský arcibiskup jim odpověděl dopisem, ve kterém nejprve zdůraznil, že list polských biskupů byl podložen nejhlubšími zásadami křesťanské etiky obsažené v evangeliu. A svým bývalým spoludělníkům nakonec adresoval tato slova: když jsme spolu pracovali během okupace, spojovala nás řada věcí, především ale úcta k lidské bytosti, ke svědomí, k individualitě a ke společenské důstojnosti. Z velké části jsem se těmto věcem přiučil od dělníků ve fabrice Solvay. Teď ale tento základní princip ve vašem dopisu nenacházím. V těchto dnech jsme aktuálně svědky výmluvného kontrastu mezi uzdravující mocí odpuštění vysloveného přes bolest mučednictví a zvrhlostí, pro kterou je bolest minulých ran a jejich obětí pouhým palivem v ďábelsky rozdmíchávaném požáru nenávisti. Chci na přímluvu svatého Jana Pavla II. Prosit Boha, aby ti, kteří se hlásí ke křesťanství, stáli jednoznačně na straně smíření a odpuštění.

Je pár vteřin po 18. hodině, vy posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Lenka Pekařová. Já vás nyní zvu k modlitbě a poslechu modlitby z oficíny. Je to bohoslužba slova, kterou povede Jáhen Jan Špilar.

Alleluia in Laetitia, jubilate Deo omnis terra, servite Domino in Laetitia. Alleluia, alleluia in Laetitia, alleluia, alleluia in Laetitia. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Milé sestry a milí bratři, vítejte při modlitbě z oficíny od Střihorukého Edvarda v Brně, kde se zamýšlíme nad Božím slovem pro tento den a snažíme se v modlitbě proniknout do toho bohatství Božího slova a zároveň otevřít své srdce, aby nás to Boží slovo obmylo a otevřelo nás pro hlubší chápání Boha a té touhy sjednotit se s ním. Aby se nám to lépe dařilo, tak teď si uvědomme, že jsme v Boží přítomnosti, že Bůh je stále přítomen, jenom my ho stále neustále nevnímáme, a tak zkusme ho zavnímat, zkusme si uvědomit, že Bůh je zde s námi a vzpomenout na něho a v jeho světle, v jeho záři potom naše hříchy blednou a potom je můžeme snáze vyznávat. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina, a proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, Pane, zhřešili jsme proti tobě, ukaž nám, Pane, své milosrdenství a dej nám svou spásu. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Pane, smiluj se, Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se, Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se, Pane, smiluj se. Modleme se. Bože, ty dáváš odplatu těm, kdo ti zůstanou věrní. Dnes slavíme památku mučednické smrti svatého papeže Jana I. a prosíme tě, pomáhej nám, ať také následujeme jeho svatost ve víře. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení ze Skutků apoštolů. Když byl Apolos v Korintě, prošel Pavel horními kraji a přišel do Efezu. Tam našel některé učedníky a zeptal se jich, dostali jste Ducha Svatého, když jste přijali víru? Odpověděli mu, ale ani jsme neslyšeli, že je nějaký Duch Svatý. Řekl pak, jak jste tedy byli pokřtěni? Oni pravili křtem Janovým. Pavel je poučil, Jan uděloval křest k obrácení a říkal lidu, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, to je v Ježíše. Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše. Pavel na ně vložil ruce a sestoupil na ně Duch Svatý. Takže mluvili neznámými jazyky a pod vlivem vnuknutí. Těch mužů bylo celkem asi 12. Potom šel do synagogy a po 3 měsíce směle vystupoval a přesvědčivě kázal o Božím království. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Pozemské říše, zpívejte Bohu, pozemské říše,

před ním. Tratí se jako rozplývá dým, jako taje vosk před ohněm, tak hříšníci hynou před Bohem. Pozemské říše, zpívejte Bohu. Spravedliví se však radují, jásají před Bohem a veselí se v radosti. Zpívejte Bohu, velepte jeho jméno je Hospodin. Pozemské říše, zpívejte Bohu. Otec sirotků, ochránce vdov, je Bůh ve svém svatém příbytku. Bůh zjednává opuštěným domov, vězně vyvádí k šťastnému životu. Pozemské říše, zpívejte Bohu. Aleluja, když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází z hůry, kde je Kristus po boží pravici. Aleluja. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. Učedníci řekli Ježíšovi, teď mluvíš otevřeně a ne obrazně. Nyní víme, že víš všechno a nepotřebuješ, aby se tě někdo na něco ptal. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha. Ježíš jim odpověděl. Nyní už věříte? Hle, přichází hodina, ano, už je tu, kdy se rozprchnete, každý do svého domova a mne necháte samotného. Přesto však nejsem sám, neboť Otec je se mnou. Toto jsem k vám mluvil, abyste měli ve mně pokoj. Ve světě budete mít soužení, ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Radostná Boží zvěst, ať nás osvobodí od hříchu. Dnešní čtení, nebo čtení, která jsou pro dnešní den, tak hovoří o neuvěřitelné události, která se stala v Korintě. Když Apolos v Korintě přišel, Pavel horními kraji a přišel do Efezu, tam našel některé učedníky a zeptal se jich, dostali jste Ducha Svatého? A oni říkali, ale my jsme neslyšeli, že je nějaký Duch Svatý. Jo? No. A tak Pavel vlastně došel k tomu, že byli pokřtěni jenom křtem Janovým a tak jim nabízí křest ve jménu Pána Ježíše Krista. A tak, jak jsme pokřtěni my ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, tedy ve jménu Ježíše Krista. Jsme pokřtěni a jsme včleněni, jaksi vkřtěni do Krista. Takže jsme novými Kristy. Není to žádná, víte, nejde o tu pýchu, ale jde hlavně o to, že když jsme Kristovi, když patříme Kristu, máme pečeť Krista, tak máme žít jako Kristus, tak jako žil Kristus tady. A to je docela obtížné, vkristit se, dostat se dovnitř, stát se vlastně novými plnými lidmi. Tam nejde ani o ty zázraky, i když ty jsou samozřejmě průvodními jevy toho obrácení, ale tam jde hlavně o to, abychom žili zcela. My žijeme tak někdy napůl, ne úplně přijímáme to, co nám nabízí Bůh, tu plnost, tak vlastně tím, že selháváme a hřešíme, tak se vzdalujeme od té plnosti toho života. A jsme zváni k té radosti žít jako Ježíš a potom vlastně ty těžkosti jak si sami mizí, ale to nám nějak nejde, víte, někdy se nám to prostě nedaří. No a tak je Pavel při křtu, na ně vkládá ruce a oni přijímají Ducha Svatého a mluví rozličnými zvláštními jazyky. Glosolálií, jazyky, které jsou skutečné a zároveň jsou trochu neskutečné, protože těmito jazyky lidé, kteří jsou pokřtěni Duchem Svatým, hovoří přímo s Bohem, v Duchu Svatém a vlastně dostávají se do té jednoty nebo do té plnosti s Bohem a mnohdy ani třeba to není zcela srozumitelné, o co v těch jazycích jde. Často je dobré, když je u toho někdo, kdo má dar vykládat ty jazyky, aby to byl ve prospěch toho společenství, toho shromáždění. Ale pokud to máte sami, tak hovoříte s Bohem napřímo a je to vlastně z duše do duše. Kdy to je vlastně, víte,
ne, že by tomu nebylo rozumět, ale je to vlastně nevyslovitelné, jako česky nebo latinsky nebo anglicky, tak to vlastně vykřikujeme nebo voláme, mluvíme s Bohem. A ta duše mluví přímo z duše do duše s Bohem, s Duchem svatým, skrze Ducha svatého v Ježíši Kristu. Prostě je to tajemství. No, každopádně nedivte se, nenechte se svést k lehkovážné kritice, když někdo takový dar má, anebo když třeba jsou ty vtípky o tom, o té kávě a rukách nahoře a tak podobně. Víte, to je jenom zlehčování, ale ve skutečnosti jde o velmi vzácný jev, kterým se, ne vzácný tím, že by byl vzácný jako výjimečný, ale v tom, že vlastně jde o skutečně o velmi vzácné spojení té naší duše, té naší dušičky přímo s Bohem, s Božím duchem. No a to je přenádherné, skutečně. Takže radujeme se z toho, že ty dary Pán Bůh od založení církve dává, že je přijímali věřící v Efezu i v Korintě a že je můžeme přijímat i my tady, když se v Duchu svatém skutečně spojíme s Bohem. Protože Bůh touží potom, abychom mu zcela patřili, abychom byli zcela jeho, abychom neměli žádné výmluvy, mně se nechce a mi to nejde a já na to nemám ty dary a já to neumím a tak. Víte, to jsou takové okecávání, ale ve skutečnosti máme všichni dost všeho dost, všech dost darů, abychom mohli s Bohem žít plný život. A jenom jde o naše rozhodnutí. Je to rozhodnutí vůle věřit. Víte, víra je dar, je to dar, ano, to je pravda, ale my máme odpovědět na to pozvání a to je rozhodnutí vůle. To je samozřejmě snazší, když to člověk cítí tu lásku v srdci, ale je to rozhodnutí vůle a rozhodnutí vůle je i zároveň rozhodnutí rozumu. Se rozhodujeme pro Boha vědomně, když řekneme ano, pane, ať se v mém životě stane tvá vůle. Říkáme to v každém otčenáši a pak nám to přijde divný, když to po nás někdo chce mimo ten otčenáš. Ale ve skutečnosti říkáme Bohu, ať se stane jeho vůle, jak na nebi, tak na zemi, ať se stane jeho vůle, ať se děje jeho vůle, ať jsme nástroji jeho vůle. No. A k tomu potřebujeme jenom tohle, nic víc, jenom to vědomí Boží přítomnosti, to rozhodnutí se pro Boha každé vteřině, každý den, každé ráno, každý večer, každý oběd, každou snídaní, každý večeři, při práci, ve vztahu s lidmi, prostě kdykoliv a kdekoliv se nalézáme, tak jsme zváni k tomu, abychom se rozhodovali pro něho. Protože Bůh nám přichází převlečen za náš život, jak se říká, nebo v druhých lidech, když je potkáváme a my si říkáme, ale tenhle člověk vůbec nevypadá jako Bůh. Ano, to je pravda, ale možná i třeba nevědomky nám sdělí informaci, po které paseme, po které toužíme, protože často se Boha ptáme, nebo se ptáme, o co jde, proč to tak je. A pak náhodou zaslechneme nějaké slovo, které nám to třeba objasní. A pokud čteme písmo, tak i v písmu dostáváme odpovědi. Jistě je lepší číst systematicky po kapitolách a snažit se číst i nějaké výkladové materiály k tomu, abychom neplavali nějak jako jenom tak, jak nás to chytne. Ale Boží slovo je tak mocné, že i jediné slovo, jediná věta, kterou otevřeme náhodně, tak nás může oslovit, dotknout se nás, může nás ujistit o Boží blízkosti, může nám pomoct v tom rozhodování, abychom se pro něho rozhodli. Chce to jistě i pokoru, protože pravda je, že člověk vlastně ve své píše si myslí, že může žít bez Boha a že to umí nejlíp a že si to udělá nejlíp a že by to dělal líp. Víte, jakože mu poradíme, no, tomu se asi Pán Bůh docela směje, on není tak strašně puritánský jako někteří konzervativci, kteří si myslí, že je to trestající, pouze trestající Bůh. On je jistě trestá, jistě spravedlivý, ale sám sebe omezil milosrdenstvím, spojil zákon a lásku v milosrdenství, v milost, kterou nám dává. A v této milosti můžeme žít, když se pro ní rozhodneme. Když se rozhodneme pro milost, pak máme snazší život, protože tolik nehřešíme, protože nás to ani nenapadá řešit, protože vlastně když člověk vidí čirým způsobem, čirým zrakem, tak potom nás nenapadají hlouposti a věci, které nás svádí a táhnou nás dolů.
anebo táhnou nás do nějaké závislosti, anebo do nějaké vášně, nebo něčeho. Ale to neznamená, že máme žít bez vášní. Máme žít plný život, to znamená ve všem. Máme zpívat, máme tančit, máme být radostní, máme být veselí, máme se i hněvat a pak se máme usmířovat. Tak jako v sobotu bude pochod smíření, víte, měli bychom se umět smířit. Smířit sami se sebou, smířit s druhými lidmi a smířit se s našimi předky, o kterých třeba toho tolik nevíme, jenom tušíme nebo něco málo víme, tak bychom měli přijmout to. Víte, že všichni lidé byli hříšní, všichni lidé jsme hříšní a všichni lidé ještě budou hříšní. A k tomu je potřeba velká láska a velké milosrdenství, abychom přijali chyby druhých, chyby své a dokázali v tom žít prostě tak, jak to je. Víte, podívejme se na to trošku rozumně. Podívejme se na to, že když budeme žít spolu hezky, bude se nám hezky žít, ale když budeme vidět chyby, tak budeme mít jenom samé trápení. Tak, jako to měli naši předkové, tak, jako to máme my a jako to budou mít i naši potomci, kteří ani netuší, do čeho vlastně lezou. V žalmu jsme zpívali, aby pozemské říše zpívali Bohu a my jsme pozemské říše, tedy zpívejme Bohu, chválme ho, velebme ho a nebojíme se. Je otec sirotků, ochránce vdov, je Bůh ve svém svatém příbytku. Bůh zjednává opuštěným domov a vězněné vyvádí k šťastnému životu. Dotýká se všech lidí, kteří jsou v úzkých. A možná i když nejsme v úzkých, tak se dotýká těch, kteří jsou v úzkých skrze nás a my můžeme pomoct tím, že je nebudeme posuzovat. V Aleluja jsme zpívali, když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází z hůry, kde je Kristus po boží pravici, víte. My můžeme samozřejmě se koukat jako na svět a nechat se zlákat všelijakými lákadly, které nám svět nabízí. A nebo můžeme se dívat nahoru, víte. A když se díváme směrem nahoru, tam, kde si myslíme, že je nebe, tak potom se nebojíme, protože když se díváme nahoru, nikdo se nebojí. Když se díváme dolů do propasti, tak máme strach, že do ní spadneme. Ale když se díváme nahoru, tak nemáme strach. Je to zvláštní. Zkuste to někdy, až budete venku, podívejte se na nebe a užívejte si toho pokoje a bezpečí, které nám Bůh dává. Ježíš vystoupil na nebesa ve čtvrtek, tak si to, jsme si to připomínali. A my si můžeme říct, kde je teda, jako na nebi, nebo jak, jo. Tím, že vystoupil a spojil se, sjednotil se s Otcem, tak je všude. Protože pak je nebe všude, víte. Protože to klaplo to do sebe, jak poklica na hrnec. Prostě Bůh, Otec a Bůh, Syn jsou spolu a vysílají Ducha Svatého. A my o něho prosíme, protože si to připomíná v neděli, při slavnosti seslání Ducha Svatého. A máme o něho prosit. Přijď, Duchu Svatý, a naplň srdce svých věrných. A jsme my věrní? Jak to je s tou naší věrností? Vzpomeneme si na Boha, když nám je ousko? A možná ano, protože to většinou člověk ví, že mu to nestačí. Ale vzpomeneme si na Boha, i když nám je hezky? Dovedeme mu poděkovat? Dovedeme mu říct díkuju, děkuji ti Bože, děkuju, pane Bože, díky. Je to super, jo? Díky moc. Přeju vám, abyste prožívali krásný květnový čas. Bude prý vedro, tak si to užívejte. Hlavně, kdo máte kardiostimulátory, tak moc nevylízejte na slunce, ať se vám to nezapeče a neudělá se vám špatně. A my, kdo ho nemáme ještě, tak my můžeme sice na sluníčku, ale taky opatrně, aby jsme z toho nepřišli k úhoně, když byla teď tak dlouho zima. Nebojíme se toho, že přijde mráz z Moskvy, ani odkaďkoliv jinde, z Ameriky nebo kde chcete. Protože Bůh nás ochraňuje a je s námi. A my můžeme vyprosit nejen mír, ale můžeme vyprosit obrácení Putina, Trumpa, Netanyahu a všech těch lidí, kteří mohou vypnout ten knoflík, zmačknout a říct konec války. Přestaneme otravovat jeden druhého, zkusíme budovat, zkusíme něco pozitivního dělat. Jo? A tak. Rád bych vás, milé sestry a milí bratři, pozval. V sobotu bude modlitba, kromě toho pochodu, kdo nemůže třeba tolik chodit, tak může přijít na ponávku, na Ponavu a tam v Brně a tam bude od 10 do, myslím, do 13
tam bude meditace za mír, taková modlitba, meditace za mír. Budu tam také já, jako za Jáhny, za katolíky, budou tam i další lidé, kteří touží potom, aby harmonie a mír zavládly na naší zemi. Takže můžete tam přijít s námi se pomodlit a uvolnit a prožít setkání s Bohem v různých podobách, různých náboženství. Potom bych vás také rád pozval v pátek, to je 22.5. na 18. hodinu na Staré Brno. Tam je v 18 hodin slavnost svaté Rity. Musíte posvěcovat růže a ty se pak mají darovat, aby udělali radost někomu dalšímu. Takže přijďme se nechat obdarovat a potom darovat. Tak na to bych vás rád pozval. Svatý papež Jan I., to není Jan Pavel I., ale to je Jan I., který žil od roku 470 do roku 526 a právě 18. května 526 zemřel mučednickou smrtí ve vězení, kdy ho král Teodorichus zahubil tím, že ho zavřel a on tedy v těch nesnázích vězení zemřel. Zemřel a je to právě dnes, tedy to vychází na 1500 let, milé sestry a milí bratři. Představte si, tak už je to 1500 let, má kulatiny, tak protože to je, my slavíme narození pro nebe, takže dneska je to velký oslavenec. Papež, který nesl věrně, nesklamal věrný víře a byl falešně obviněn a za to byl umučen nebo takhle utrápen. Tak se nebojíme, protože máme velké kámoše v nebi, kteří se za nás přimlouvají a pomáhají nám, abychom dokázali žít taky tak věrně jako oni. Tak s pomocí Boží, Pane, nebeský Otče, prosíme Tě, abychom tak jako Jan I., papež Tvůj, miláček, kterého jsi přijal před 1500 lety, tak abys ho obdařil milostí, aby nám pomohl, abychom žili věrně jako on, skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Pane Ježíši, ty jsi z lásky k nám položil svůj život na kříž a vstoupil do Otcovy slávy. Dej všem lidem účast na svém zmrtvých stání. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. V tobě, Ježíši, k nám Bůh uzavřel, s námi Bůh uzavřel novou smlouvu. Ty jsi s námi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Ježíši po svém utrpení a vzkříšení se zjevil svým učedníkům. Posiluj naši víru svou přítomností. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Ježíši, ty slíbil apoštolům Ducha Svatého, ať Duch Utěšitel obnoví naši věrnost tobě. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Ježíši, ty jsi poslal své učedníky, aby hlásali radostnou zvěst až na sám konec země. Ať z nás Duch Svatý učiní svědky tvé lásky. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Pozbuď ty, kdo jsou slabí ve víře a zjev se pochybujícím srdcím. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Posilni nemocné, buď oporou starým a upokoj umírající svou spásnou přítomností.

Prosíme tě za představitele národů, aby se ve své odpovědnosti ujímali jako služebníci spravedlnosti a míru. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Děkujeme ti, pane, za to, že se navrátila relikvie svaté Zdislavy, která měla v Brně u svatého Michala, tedy v tom předcházejícím kostele, svatbu, aspoň podle legendy. A lidé, kteří putovali z Jablonného ke svatému Michalovi do Brna, tak byli obdařeni plnomocnými odpustky. A pokud splnili ty obvyklé podmínky a tu pouť, tak tě prosíme za toho, kdo to ukradl a kdo to chtěl zabetonovat, aby Zdislava našla klid. Je to jistě bohulibý jeho pohled, ale bohužel pro nás je to svatokrádež. A tak prosíme tě, pane, abys ho netrápil ničím, my mu všichni odpustíme. Zvu vás všechny k tomu, abychom mu odpustili, abychom mu umožnili, aby se obrátil a přijal vlastně ve víře tu milost, protože Zdislava je patronkou rodiny a byla nesmírně otevřená vůči nemocným, těm, kteří měli utrpení. A legendy praví i o tom, že vlastně byla vzkřísila mrtvé. A tak prosíme, aby v nás vzkřísila víru i v tom, který ukradl tu hlavu a pak byl chycena. Ta hlava navrácena, teď se restauruje, aby mohla být znovu k úctě věřících. Děkujeme ti za život svaté Zdislavy a prosíme tě o milost a přímluvu pro naše rodiny, pro ty, kteří se trápí tím, že jejich děti se trápí, ať už tím, že nemůžou přijmout svou identitu, ať už tím, že touží se zabít, že touží ukončit svůj život a ty pokusy i provádějí, abychom jako rodiče dokázali v modlitbě a i činem a slovem dokázali tak, jak si terapeuticky působit na své děti, aby je takové věci nenapadaly, aby dokázali objevit tu nádheru života s Bohem. Pro Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prosíme tě, pane, za všechny, kteří mají problémy s bydlením. Prosíme tě, abys jim pomohl, aby našli útulek. I když ty jsi byl bez domova a jako liška nemá doupě, tak ani ty jsi neměl své doupě. Ale my potřebujeme někde žít a tak tě prosím o pomoc, aby ti, kteří nemají kde bydlet, aby našli útočiště a ty ženy a maminky, aby se mohli uklidnit a vytvořit to hnízdo pro tu rodinu. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Příští týden bude také noc kostelu a tak tě prosíme za všechny, kdo se připravují posloužit na těchto v této službě, kdy můžou pomoci lidem, aby pochopili, proč vlastně chodíme do kostela a proč je nám tam tak dobře. A pozvali je ke společenství víry, naděje a lásky. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Modleme se. Ježíši Kriste, kdybychom měli víru, že bychom hory přenášeli, ale neměli živou lásku, čím bychom byli? Ty nás miluješ, čím bychom byli bez tvého ducha, který přebývá v našich srdcích? Ty nás miluješ, bereš na sebe všechno, otvíráš nám cestu k víře, k důvěře v Boha, který nechce lidské utrpení ani tíseň. Duchu vzkříšeného Krista, duchu soucitné lásky, duchu chval,
Tvá láska ke každému z nás nikdy nepomine. Prosíme tě, Pane, aby je milost tady toho zamýšlení, aby nám otevřela srdce pro lásku k tobě skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný, Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Naslouchejte Rádiu Proglas ve jménu Páně.

Vrať se ke mně rychle. Vrať se ke mně rychle. Vrať se ke mně rychle. Vrať se ke mně rychle. Vrať se ke mně. Vrať se ke mně. Vrať se ke mně. Vrať se ke mně. Vrať se ke mně. Vrať se ke mně. Vrať se ke mně.

Ahoj holky, ahoj kluci. Dnešní abecední příběh bude o klukovi v první třídě, kterému nejde čtení a psaní. Na pomoc mu přijde někdo, od koho bychom pomoc vůbec nečekali.

0: prvňáček Ulrich. Prvňáček Ulrich nerad chodil do školy, zvlášť když měl číst nebo psát. Písmenka se mu pořád pletla, ale když vzal do ruky ukazovátko a měl předepsaná písmena na abecední tabuli najít, vždycky je ukazoval správně.
1: Že by to bylo ukazovátko kouzelné?
0: Napadlo ho doma před spaním. Sotva v posteli zavřel oči, ukazovátko se mu ve snu objevilo a hluboce uklonilo.
2: Buď zdrav, Ulrichu, ráda tě vidím. Už dávno jsem ti chtěla říct, že umím kouzlit. Teď jsem ukazovátko, ale bývalo jsem kdysi kouzelnou hůlkou. Jenže se mi kouzelník ztratil, tak jsem vzalo jinou práci.
1: Páni, kouzelné hůlky opravdu existují. Hele, a co kdybych já byl jako tak trochu tvůj kouzelník?
0: Udivil sám sebe Ulrich, jak je odvážný. Hůlka hned odpověděla.
2: Šlo by to, ale musíš složit kouzelnickou zkoušku. Zbytek zařídím já.
0: Ulrich se zarazil.
1: No jo, ale jak můžu složit kouzelnickou zkoušku, když jsem ještě nikdy nekouzlil?
0: Hůlka se usmála.
2: Stačí, když vymyslíš, co mám vyčarovat já. Ale pozor, musí to být 3 úplně nové věci, které ještě na světě ani v pohádkách nebyly a nejsou.
0: Tak, to je opravdu těžké. Všechno už vynalezené máme. Nebo ne? Ale Ulrich byl vtipný. Hned ho něco napadlo.
1: Už to mám. Takový skákač do kaluží nikde není k sehnání.
0: Ale co dál? Ukazovátko mu pomohlo.
2: Vezmu tě na skládku vyřazených kouzelných předmětů a ty můžeš vymýšlet, co by mohli nového dělat.
0: To je nápad. A tak je jediným mávnutím kouzelné ukazovátko přeneslo na pohádkovou skládku. Tam bylo věcí a všechny rozbité.
2: Ulrichu, na co se mnou ukážeš, tomu svoje přání přikážeš.
0: Poradila hůlka. A Ulrich hned mezi rozbitými pohádkovými věcmi ukázal napomačkanou 7mílovou botu.
1: Ta by teď mohla být ten skákač do kaluží.
0: A hůlka poslechla.
2: Abrakadabraka, ať je z tebe skákač do kaluží, na to tata.
0: Bota se proměnila ve velikou gumovou holínku. Vyrostl na ní veliký deštník, podrážka dostala několik pružin, na boku byly dveře, vpředu okénko. Prosím, račte se posadit, skákač s vámi doskočí do každé louže, kterou zahlédnete. Ulrich zajásal. Nejraději by hned skákač vyzkoušel, ale chybí mu ještě 2 kouzelné věci.
1: Myslím, že by se mi hodil žvíkač žvíkaček, který umí dělat bubliny velké jako balón, aby nelepily a dalo se s nimi pinkat.
0: Měl Ulrich v zásobě další nesplnitelné přání. Tentokrát ukázal hůlkou na otlučený děravý hrneček z pohádky Hrnečku vař. Stačilo pak už jen říci, žvíkači žvíkej, bubliny foukej. A pak žvíkači dost. Páni, takové velké pružné míče jen tak někde nekoupíte.
1: Úžasné!
0: Pochválil hůlku Ulrich. A hned ho napadla 3. věc.
1: Hůlko, co takhle vykouzlit rádovstávač?
0: Myslel si, že to bude něco, co za něj ráno vyskočí z postele, zatímco on si bude ležet pod peřinou.
1: Nic takového na světě ani v pohádce určitě není.
0: Pomyslel si a mávl hůlkou. Jenže to tak úplně nedomyslel. Udělalo to. A kouzlo bylo tu. Bohužel vyčarovaný rádovstávač se nápadně podobal pohádkovému vaku obušku z pytle ven. A opravdu, obušek vyskočil a hnal se plnit svůj úkol. Ulrich se lekl, ale na nic nečekal a v tom se ozval hlas, který patří jenom mamince.
2: Vstávej, vstávej, už je ráno. Musíš do školy, ty sedmi spáči.
0: Budila ho.
1: Takže to byl jen sen? Ale co když ne a pod postelí čeká rádovstávač? Tak to radši ne.
0: Ulrich vyskočil rychle z postele, s ničím se neloudal a byl neobvykle brzy ze dveří. Maminka nad tím udiveně kroutila hlavou.
2: Kam tak letíš, divochu?
0: Ale Ulrich pospíchal jako nikdy, takže jen tak přes rameno zavolal.
1: Musím do školy zkontrolovat ukazovátko.
0: Zamával a dal se do běhu.

26. abecední pohádka Gabriely Kopcové nám představila písmenko U. Zítra se podíváme do pohádky plné vodníků.

Teď máme Děti časná dvě písničky. První se jmenuje Hříbě a druhá Fuj, fuj, fuj. Tak pojďme na ně.

To byly obě slíbené písničky a teď už byste měli děti spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme, chcete-li začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Děkuji ti, Bože, za to, že tě smím znát. Díky za to, že se s tebou mohu setkávat v modlitbě, při čtení Bible, ale i v lidech kolem sebe. Dej mi prosím otevřené oči, abych hledala věci, které se ti líbí. Amen. No a teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

0: Na Proglasu začíná pořad, jak se vám líbí. Příjemný poslech přeje Janis Moras. Já věřím, že dnes bude, protože mým hostem je Ondřej Ruml. Ondro, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Budeme si dneska pouštět a představovat vaše nové album. Nebudeme ho pouštět teda celé, pustíme si, no ale vlastně řekl bych těsně nad poloviční většinu, 10 písniček nových, které se souhrně jmenují Vždycky to tu bylo, tedy dohromady se takhle jmenuje to album. Vyšlo v březnu 2026. Vydáváte po poměrně dlouhé době. Co já jsem našel, tak se tam tak nějak objevuje údaj 15 let, ale podle té diskografie mám pocit, že je to spíš 10, ne?
1: No, 10 let je to, nebo nějakých 8 let je to od posledního alba, který jsem vydal, ale to nebylo autorských. Jinak my říkáme, že je to 15 let od prvního autorského alba, který bylo jako písničky, který jsem vydal, který byly nový, nikdy předtím nehraný, neinterpretovaný, když to pak jsem se dal na takovou dráhu, že jsem si bral různý materiál, různé písně, ať už to byly třeba písně Ježka Voskovce a Vericha, nebo nějaké světové hity, které jsem předělával podle konceptu vždycky toho daného alba.
0: Takže 15 let od první desky autorské. Mm-hmm. A teda, když já jsem říkal těch 10 let, 2016, to bylo album Na hubu. Mm-hmm. A to teda nebyly autorské písničky?
1: Tam jich bylo pár autorských, ale taky tam bylo pár písní, které jsem si vypůjčil, například píseň Hit the Road Jack Ray Charlese, nebo i třeba skladba Praha bolestivosti od kapely Druhá tráva. Takže tak jsem se tak jako vznášel nad tím, co mě bavilo, a jsem tam něco přidal i svýho, ale nebyl to ten ucelený vlastně názor, který teďka přichází s tímhletím nejnovějším albem Vždycky to tu bylo.
0: Tak jak ten názor přišel, jak se formoval, o tom si budeme určitě povídat, ale pojďme si taky pouštět muziku. Začneme písničkou, která to album otevírá, jmenuje se Viděl jsem.

bahkan ku

0: Ve studiu Proglasu dnes jako host sedí Ondra Rumel, zpěvák, který nedávno vydal nové album Vždycky to tu bylo. Jak už to zaznělo, tak plně autorské. Zase, to je asi otázka, o které by se možná dalo mluvit rovnou teď, protože ano. Autorské do jaké míry? Jsou tam totiž i další autoři, takže jak to vlastně je s tím autorstvím? Pojďme rovnou.
1: Jo, takhle. No tak samozřejmě výklad definice slova autorské je dvojí. Buď je to autorské album v tom smyslu, že ten člověk, který to album vydává, tak je zároveň kompletním autorem těch věcí, což ale u mě není. Já tuhle tu definici autorství beru tak, že to jsou písničky, kterým jsem vdechnul život a které předtím neexistovaly. Já jsem pracoval tím způsobem, že jsem sbíral a scháněl od různých lidí, kterých si vážím nebo jejich tvorbu obdivuju a baví mě, tak jsem si od nich bral nebo půjčoval texty a ty jsem nosil do studia za Igorem Očepovsky, se kterým jsem na tom albu dělal, mým vlastně hudebním producentem. A společně jsme vlastně vždycky, nebo já jsem už měl vždycky, když jsem ten text viděl na papíře, tak jsem cítil, že ty slova nesou vnitřní nějakou melodii, která mi hrála v hlavě, včetně rytmu. A s tím jsem vždycky přišel za tím Igorem a tak jsem mu to jako nějak cvičně vždycky naspíval nebo s kytarou třeba trochu přehrál. A on vždycky pak už věděl, kudy chceme jít a tak jsme pak společně vlastně vařili tu omáčku jako okolo těch textů, no.
0: Takže vycházíte z textu, to je ten základ pro vás.
1: Vycházím z textů, které byly napsané většinou někým jiným. Nicméně často jsem do těch textů nějak zasahoval, někdy jsem něco škrtnul, někde jsem něco dopsal, někde jsem přidal verš, někde jsem něco poupravil. Prostě tak, aby se mi to dobře zpívalo, abych zároveň tomu i vnitřně dobře rozuměl, abych s tím souzněl a aby to vlastně sedělo celkově i do té hudby.
0: Já se tady právě dívám na autory nebo spoluautory textu té první písničky, kterou jsme slyšeli, je to teda Tomáš Teichner.
1: Ano.
0: A jak to máte s těmi textaři? Sedíte spolu před tím a povídáte si a oni třeba si řeknou, tak to bych vlastně mohl zpracovat, to je docela zajímavý příběh nebo zajímavý téma. Děláte na tom takto, anebo prostě oni vám něco dají a vy si potom třeba vyberete, co se vás dotýká?
1: No já jsem to zkoušel tím stylem, že jsem vlastně oslovil právě třeba toho Tomáše Teichnera. I když jsem znal předtím jeho tvorbu a v některé ty věci se mi líbily, tak jsem za ním přišel s tím, že mám téma, který bych chtěl, aby zpracoval. A takhle jsem to zkoušel i u jiných textařů a většinou to nedopadlo. Je to zvláštní, jako kdyby ty textaři neradi dělali na objednávku, nebo prostě to v nich zrovna nerezonuje, to téma, který jim jako člověk přinese. Takže já jsem vlastně většinou listoval v těch básnických sbírkách například právě toho Tomáše Teichnera a hledal si věci, které mě osloví a bylo jich tam hodně. Ono totiž, já jsem si všiml za ten svůj život umělecký, že ty témata těch textů se pořád opakujou, že prostě, ať je to Nohavice nebo Klus, často se shodujou v nějakých názorech nebo v nějakých pohledech nebo v tom, co jako řešej v těch textech. A takže člověk často narazí na něco, co když čte, tak si říká, to je přesně o mně, tohle je věc, která mě jako je blízká, já tomu rozumím. Jo. Takže takhle jsem si to vybíral. No.
0: Pojďme si pustit další ukázku. Tentokrát, nebo ne, tentokrát je to opět text Tomáš Teichner spolu s vámi tedy. A písnička, která dala vlastně název celé desce. Vždycky to tu bylo.
2: Vždycky to tu bylo. Bylo. Tady. Přímo před očima, vždycky to tu bylo,

0: Titulní písnička z alba Vždycky to tu bylo zpěváka Ondřeje Rumla právě dozněla. Ondra je teď se mnou ve studiu Proglasu v pořadu Jak se vám líbí a povídáme si právě o albu, jak vlastně přišly texty a tak podobně. Co tady Vždycky bylo?
1: Vždycky to tu bylo. No tak nabízí se, když jsme na rádiu Proglas, takže je to Bůh, ale já zároveň chci k tomu dodat to, že pro spoustu lidí, například pro lidi, kteří mají se slovem Bůh problém, tak je to, tak si tuhletu entitu nahrazujou slovem něco. Mm-hmm. Jo? Nebo někdo říká vesmír, někdo říká energie, někdo říká síla, jo, prostě lidi tu věc, která tady je a na který se všichni jako podle mě shodneme, že tady něco je, co nás jako žene kupředu, díky čemu máme jako chuť žít, díky čemu se zamilováváme, tahle ta jako nějaká vlastně energie tady je a myslím si, že to je takový jako něco, co se všichni na tom shodneme. No. Prostě vždycky to tu bylo a bude to, co nás jako tady lidi vlastně drží při životě a co vnímáme všichni jako shodně, podle mě. No. I třeba instinkt nebo intuice. No. Nebo jaký... láska, nebo třeba láska.
0: No, právě to mi taky napadlo, že. Hmm. Jakým způsobem jste pak nějak tak kompletovali, řekněme, ten materiál, ty texty, jak jste říkal, že jste si vybíral, že jste hledal, mm-hmm. tak bylo toho víc, bylo z čeho vybírat a řekli jste si, tak dáme 10, stačí, ať prostě na tom zapracujeme dobře, mm. anebo jste původně třeba si říkali 15, že by to jako nebyl problém vlastně poskládat klidně více materiálu.
1: Já mám tu radost, že jsme skutečně, a to je vlastně paradoxní, když řeknu radost, že jsme něco vyhodili, jo. Protože je blbý, když člověk to lepí a bojí se něco vyhodit, protože by toho pak neměl dost. Hmm. My jsme měli připravených asi 12 nebo 13 písní a u těch dvou nebo tří jsme si skutečně pak řekli, že nevíme, co s nima, nebo že se nám tam nehodějí. Jo. Zároveň ale, když teďka se bavíme vlastně o tom složení, tak už to mám vlastně podruhý v hlavě. Je hezký, nebo pro mě je pozoruhodný tam u dvou písní, které celé složil tady brněnský herec a muzikant Lukáš Janota. Mám velikou radost, že tam jsou ty písničky, protože s Lukášem Janotou je fantastická spolupráce v tom, že on vám dodá tu píseň v podstatě tak, že už když to posloucháte jako demo jenom s klavírem, tak se vám to neskutečně líbí. Jo. A zároveň to je něčím trošku problematický, protože já jako zpěvák, tak Lukáše Janotou jako zpěváka mám rád a obdivuju. Líbí se mi, jak zpívá a jak interpretuje texty. A bylo vždycky těžký po něm jako to znova naspívat a vzít to za svý. Stalo se mi právě třeba u písničky Saky Paky, že jsem to přines domů naspívaný a přítelkyně mi řekla, počkej, to zpíváš ty? Já jsem říkal, no, a ona, ale to zní jako Janota. A já jsem se přistihl, že vlastně jsem se snažil, že jsem tak obdivoval tu jeho interpretaci, že jsem se snažil naladit na to jeho rozpoložení, který on u toho měl. A to prostě nefunguje, no. Takže jsem to pak ještě jednou přespíval a snažil jsem se úplně od toho odprostit, jako od toho Janoty.
0: Původně jsme si měli pustit jinou písničku, ale když teda mluvíme o sacích pacích,
1: ano,
0: takže bychom si pustili
1: tak
0: saky
1: jo,
0: paky,
1: tak
0: pojďme
1: jo.
0: Na to.

0: Jsme zpátky ve studiu Proglasu, v pořadu Jak se vám líbí, je dnes hostem Ondřej Ruml, vydal nedávno nové album Vždycky to tu bylo. Já bych ještě na chviličku zůstal u těch autorů, abychom je třeba aspoň vyjmenovali, protože ne od všech si poslechneme. Ukázky mě poměrně zaujal jeden z textařů. Písničku si tedy nepustíme dneska, ale režisér Doro Gombár, se kterým vy jste spolupracoval na divadle a teď tady vám dodal text, jak k tomu došlo. Já vím, že on má k muzice blízko.
1: No, my jsme s Dodem dlouhá léta přátelé, dělali jsme spolu pár věcí na divadle. Jedna z těch stěžejních pro mě naprosto byl lyrikál Michala Horáčka Petra Hábky Kudikam, který se hrál v letech 2009-2010 ve Státní opeře v Praze a byl, pro mě to byl takový první jako velký divadelní počin, kde jsem se v podstatě tak jako trochu ještě učil hrát. A což se vlastně učím stále, ale tam to bylo takový markantní, že jsem tam přišel jako úplný elef. No a my jsme se tam nějak s tím Dodem do sebe jako vlastně zakoukali v nějakým jako v náhledu na umění a na divadlo a na text a na poezii. Pak jsme ještě spolu dělali ve Švandově divadle nějaký dvě věci. A jak to tak plyne ten čas, tak najednou vlastně moje přítelkyně s Dodem vedli ročník na JAMU, tady muzikálovej, takže jsem se zase znova dostal do nějaký ty interakce s nimi nebo s Dodem. Teď se tady hraje krásná věc zpěvy Gilgamešovi a neb zlomený epos, kde jsem dělal muziku. No a tam vlastně já jsem se zmínil někde při nějaký zkoušce Dodovi, že dělám novou desku a on mi asi za týden poslal právě text písně Miluji tě a my jsme ji s Igorem takhle zpracovali. Mm-hmm.
0: Dodo se nepřímo vlastně promítá i do jiné písničky, kterou si poslechneme za chvíli a to je Romeo Julie, protože ano. Pokud vím, tak je to vlastně, nebo mělo to být, anebo bylo do inscenace tady v Brněnském národním divadle, kterou on režíroval?
1: Bylo to tam, tuším, že se to vlastně pouštělo jako na závěr, jako taková katarze a já jsem to tehdy naspíval ještě s dcerou skladatele té písně s Terezí Rotherovou. A už když jsme to natáčeli, tak mě ta písnička tak jako nějak jako uhranula, že jsem si říkal, to je škoda, že to bude jenom jako na divadle. Nicméně tou dobou jsem se zabýval trochu jinou muzikou, víc tím jazzem, takže nebyl prostor úplně tuhle píseň nějak se o ní starat. Mezitím pak přišel Franta Segrádo a s Markétou Irglovou ji naspívali na jeho desku a já jsem přesto přeze všechno, jako mě neopustila ta touha tu písničku ještě jednou jako udělat a tady na tom albu na to byla příležitost, tak jsme oslovili Katarínu Knechtovou, moji oblíbenou zpěvačku, ona souhlasila, přijela do Prahy, natočili jsme píseň, včetně videoklipu. Romeo a Julie, no.
0: Tak si ji pojďme pustit.
1: Rád.

0: tebe.
1: To byl Romeo a Julie, text Kamil Bouška a muzika David Rotter. Písnička, která se tak jako všechny, které dnes, jak se vám líbí, na Proglasu zní, objevují na albu Vždycky to tu bylo. Ondřej Romla, který je se mnou teď ve studiu. Jenom ještě bude takový kratičký návrat k písničce Miluji tě, kterou tady si nepustíme, ale mě tam zaujalo, tam co si proznívá jako jakýsi dav nebo hemžení prostě na tržišti nebo něco takového, tak kam se dostáváme, ať už chronologicky nebo geograficky?
2: Mluvíte teď o písničce Miluji tě?
1: Mělo by to být tam, si myslím, že je ten historický sample vlastně.
2: Jo, tohle, ano.
1: Vás navádím hodně, ale...
2: Jo, ne, to je sbor... To je takový útržek zboru někde z Egypta ze 40. let. Jo, my jsme vysamplovali takový kousek, protože mně se to tam hodilo a teďka vlastně možná prozradím, jako, že vlastně to tam nemá žádný jako významový jako účel. Jo. Mně se to tam jako hudebně nesmírně hodilo. Ono to vytváří takovou jako atmosféru, která mi sedla do toho stísněného pocitu, který se v té písničce odehrává mezi dvěma lidma, kteří si jako zpívají vlastně o tom, že to jako vyčpělo mezi nima. No. Mm-hmm. Zemřeli jsme jako ohně. A mně to tam nějak sedělo, jako připomnělo mi to trošičku hudbu Joea Zawinula. Vzpomínám si teďka matně, když jsme tu písničku tvořili, že jsem říkal Igorovi, hele, to je jako Zawinul, poslouchej, tady je taková, a on říkal, aha, tak počkej, já tady mám takový sampler a tady můžu nasamplovat cokoliv z celého světa, co tě napadne, jako tradiční hudbu, jo. A my jsme si vždycky říkali, že když takhle budeme experimentovat, že budeme se snažit být co nejrychlejší, jo, protože jinak se člověk zabředne úplně jako v těch, ty možnosti technické jsou takový, že vás to může zdržet klidně na 3 hodiny, jo. A to jsme nechtěli, takže já jsem říkal, tak pojď, tak jdeme, sbor nějaký. A on říká, kde? Říkám, Egypt, tam jsem teďka byl nadovolený. Dobře, kolikátej rok? Říkám, nevím, 50 je moc, 30 je málo, 40. Tak, takhle a tam jsme našli ten No, možná je škoda, že to nepustí, ale možná bychom si to mohli pustit.
1: Teď, když o tom tak mluvíme hodně, že? Takže bychom si to vlastně...
2: Stálo by to za to. Jo, Dodo Gombár, Miluji tě.

0: Ještě několik minut bude hostem v pořadu, jak se vám líbí, na Proglasu Ondřej Ruml, zpěvák, který nedávno vydal nové album Vždycky to tu bylo. Mě zaujala taková poznámka, co máte v albu. Mm-hmm. Během tvorby a nahrávání alba nebyla použita umělá inteligence AI. To už asi bude standard.
1: No, víte co, já, to je takový téma, který teďka rezonuje tou mojí branží hodně. Jsou lidi, kteří vyloženě se toho bojejí strašně. Jo? A úplně se jako o tom, když s nima o tom člověk mluví, tak vidí jak mají strach v očích a takovou zvláštní nejistotu, že co s nima teda bude, když teďka všechno udělá ta AI. Jo? A já to jako tak pozoruju vlastně a nějak se tím jako nevzrušuju, protože jsem přesvědčený o tom, že lidi se třeba i proto na chvíli natchnou a bude je to zajímat a budou to zkoumat a budou jako nad tím přemýšlet. Ale ve finále stejně jako vlastně se nedá ten sdílený zážitek toho, že lidi přijdou do divadla a slyšejí někoho, kdo tam zpívá, a může to být jenom jeden člověk s jednou kytarou, tak ten sdílený zážitek se nedá jako naprogramovat a nasimulovat. Prostě to nejde. Já tomu nevěřím. Možná, že se to někdy stane, ale nedovedu si představit, jak by to dokázali. Takže já se tohle z toho jako nástupu AI, že by mě sebrala práci, asi nějakou formou to ovlivní tu scénu a tu branži, ale nebojím se toho. Jo. Spíš jsem chtěl říct ještě jednu věc, že vlastně teď právě třeba paradoxně Lukáš Janota mi ukazoval, jak pracuje s AI a jak nechává aranžovat vlastně nápady svoje, který udělal, tak zadá tý AI, ať to třeba zahraje jako New Yorkská filharmonie. Jo? Mm-hmm. A já jsem říkal, no tak to je fantastické. Byl jsem tím úplně uhranutý, jak to je jako vlastně najednou jednoduchý. A pak mi došlo, že vlastně my, když jsme s Igorem dělali to album, tak při tom aranžování jsme jako nic takového nepoužívali a jenom jsme vlastně zkoušeli metoda pokus omyl, nebo prostě co nás zrovna napadlo, tak jsme tam jako se snažili to nějak tu sochu jako vytvarovat. A často jsme se u toho i hádali, jo. Často jsme, nebo jsme naopak třeba měli radost, že se to povedlo. Někdy jsme třeba z něčeho měli radost, pak jsme přišli druhý den a zjistili jsme, že to je totální nesmysl. Jo. A tenhle ten proces celý, který může působit někdy jako martýrium, ale je vlastně strašně zábavný a dobrodružný a ne vždycky příjemný, tak to je život. To je vlastně metafora života. A když já bych použil tu zkratku toho, že tam zadám, že to chci, aby to znělo jako Sting nebo Seal, tak tím se připravuju vlastně o život. Vlastně se tím připravuju o tuhle tu cestu, která je strašně důležitá při té tvorbě, že to není vlastně jenom o tom cíli, kam jako chcete dojít, ale je to hlavně o té cestě, kudy tam jdete, jo? Protože tu si budete dlouho pamatovat, jak co jste u toho zažíval, když jste to tvořil. A proto jsem tam jako protože třeba v dnešní přetechnizované době už někdo může říct, jako hele, oni to je nějaký divný, to oni určitě nechali a tím to udělá AI, tak já jsem chtěl, aby jako každej věděl, že jako jsem hrdej na to, že to AI nedělala. Hmm. Ale že bych se nějak jako stavil proti AI, nebo že bych jako proti tomu nějak brojil, nebo se toho nějak bál, nebo proti tomu protestoval, tak to ne, to je zbytečný. Hmm.
0: Co vás čeká za zajímavé akce? A teď vzhledem k tomu novému materiálu, k tomu novému albu. V jaké podobě, v jaké formaci možná budete hrát?
1: Budeme hrát v kvartetu, vlastně budou klávesy, bicí, bas, kytara, kytara a k tomu samply. Jo? Mám velkou radost, podařilo se mi jako sestavit zajímavá kapela z mladých lidí. Na kytaru bude Tomáš Fuchs, na bas kytaru Dalibor Pelc, na klávesi Radim Leher a na bubny bude hrát můj dlouholetý přítel a jeden z nejlepších bubeníků, v podstatě taková legenda už u nás, Bary Zbořil, vlastně bubeník například JAR nebo paní Hegerová a tak dále. Já jsem moc rád, že ten Bary tam

0: bude, protože, jak jsem řekl, je to blízký člověk a je to takový, jako, řekl bych, něčím pro mě vlastně tady skoro jako modla, nebo prostě člověk, kterýho si moc vážím, no.
1: Kromě toho stále pokračují i nějaké muzikály, ve kterých účinkujete, hrajete, takže rozhodně se nenudíte, máte co dělat. Pokud by kohokoliv zajímalo, co, kde, kdy, tak na webu ondrejruml.cz, na sociálních sítích jste taky aktivní. Podle toho jsem se díval, jaké tam jsou příspěvky, tak hádám, že si je dokonce i spravujete sám.
0: No, bohužel, musím si to spravovat sám, nebo nemusím, jako, ale nechce se mi do toho nikoho angažovat, protože stejně to vždycky člověk musí schvalovat a stejně nakonec po vás chtějí, abyste to video natočil vy a mně přijde takový jako sympatický, že tak jako to stavím na tom, že to jsem skutečně já a že lidi, když tam napíšou, tak skutečně jim odpovím já a ne nikdo jiný.
1: Právě, že jsem chtěl říct, že to působí velmi osobně, když je to fakt z toho cítit, že ty příspěvky si člověk napíše sám, že to není nějaký prostě manažer v pozadí, který jako za vás mluví, ale že fakt mluvíte k těm fanouškům sám. Tak to je moc pěkný. Pojďme si pustit na závěr písničku, která to album uzavírá a řekněme, že ho tak jako hodí do takové jiné nálady trošku a napovím jenom, že je to rodinné téma. Víc ne, ať už si to posluchači přeberou sami. Písnička Jak si zakončí dnešní, jak se vám líbí, jehož hostem byl zpěvák Ondřej Ruml. Díky, ať se daří.
0: Děkuju za pozvání.
1: Představili jsme si dnes jeho nové album Vždycky to tu bylo. Příjemný poslech závěrečné písničky přeje Janis Mora, se zvuk měl na starosti Šimon Vítek. Díky, že nás posloucháte, těším se opět příště. Naslyšenou.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Českou armádu by měl nově vést Miroslav Hlaváč, jeho nominaci schválila vláda. Spojené státy nebudou další měsíc uplatňovat sankce na část ruské ropy. Hokejová reprezentace vyzve na mistrovství světa obhájce bronzu ze Švédska. A zítra bude převážně oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky a teploty až 22 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Jeho nominaci schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa armády Karla Řehky. Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi a odpovídá za velení a připravenost armády. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je Miroslav Hlaváč ideálním kandidátem.
4: V rámci kariérního řádu, když je první náměstek stávajícího náčelníka generálního štábu, tak pro mě je to přirozená volba.
3: Návrh kabinetu musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Náčelníka generálního štábu potom jmenuje prezident. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD hlasoval proti schválení nominace pro Hlaváče. V prohlášení napsal, že si dokázal v čele armády představit vhodnějšího kandidáta. Rozhodnutí ale respektuje. Spojené státy prodloužily o další měsíc výjimku, která zemím umožňuje nakupovat ruskou ropu naloženou na tankerech. Za běžných okolností by se na ně vztahovaly americké sankce. O prodloužení lhůty informoval americký ministr financí Scott Bessent. Dodal, že rozhodnutí stabilizuje trh s ropou, která se dostane i do energeticky nejzranitelnějších zemí. Spojené státy výjimku ze sankcí poprvé zavedly v březnu. Reagovaly tak na růst cen ropy po zablokování Hormuzského průlivu. Strategicky významný úžinu uzavřel Teherán po začátku izraelsko-amerických útoků na Irán na konci února. V Brně začala cesta vesmírné rakety Spacebus. Mobilní raketa umožní především dětem se vydat ve virtuální realitě na oběžnou dráhu Země a zažít vesmír očima astronautů. Roučou je součástí projektu Česká cesta do vesmíru a raketa zamíří hned do několika krajů po celém Česku.
5: My jsme teda byli v tom raketoplánu a viděli jsme Zemi, Měsíc a ten vesmír a bylo to úplně bomba.
6: Popisuje zážitek z 15-minutového letu Nela z první školní skupiny. V raketě jsou speciální technologie virtuální reality, doplňuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
7: Ta virtuální realita je super v tom, že člověk je prostě vtažený do toho děje. My dneska vlastně virtuální realitu používáme při výcviku astronautů, třeba pohybu uvnitř mezinárodní vesmírné stanice.
6: Spacebus zůstává v Brně do úterka. Potom se vydá do Znojma a až do 13. června projde další města napříč republikou. Přesné termíny a zastávky lze najít na stránkách českacestadovesmíru.cz. Marek Hensel, Radiožurnál.
8: Čeští hokejisté nastoupí na světovém šampionátu proti jednomu z favoritů, týmu Švédska. Po vítězství nad Dánskem a překvapivé prohře se Slovinskem musí národní tým svůj výkon proti bronzovému mužstvu z loňského mistrovství zlepšit. Co přesně, to popisuje asistent trenéra Rulíka Tomáš Plekanec.
9: Takový ty klasické věci, které tam chybějí, ten tlak do brány, prostě aby tam byli dva hráči na bráně, hodně jsme rotovali na stranách, na mantinelech, strašně málo hráčů před bránou, malinko trochu chytrost, nějaký nápad, který by vytvořil nějaký přečíslení okolo brány nebo v tom prostoru, když se vytáhnou ty hráči k těm obráncům, takže určitě to klukům ukážeme nebo řekneme si k tomu něco, aby to prostě bylo lepší.
8: Zápas Česko-Švédsko začne za necelých 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Ve stejný čas odstartuje i duel Švýcarsko-Německo. V už skončených utkáních Dánové podlehli Kanaďanům 1-5 a Američané prohráli s Finy 2-6.
10: Kolona na D10 před Brandýsem a překážka na D35 před Hradcem Králové. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy počítejte s kolonou před Brandýsem nad Labem. A v omezení na 10. kilometru vyšetřují nehodu. Popojíždí se už jen necelý kilometr před nehodou. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se připravte na silnější provoz od sjezdu na Barrandov. Následky nehody u Ořechu na 18. kilometru už nepřekážejí, řeší se to v odstavném pruhu. Hlavně pravý pruh se plní kamiony, levým jedou osobní auta rychleji. Na D35 směrem od Vysokého Mýta do Hradce Králové čekejte překážku za sjezdem na Bíšť a Třebechovice. Na kilometru 136 stojí nákladní auto, má defekt na levé straně, pravý pruh je uzavřený. Silnice 6 mezi Chebem a německou hranicí je uzavřená v obou směrech. U Skalky se ráno střetlo nákladní auto s kamionem. Objíždí se úsek mezi koncem D6, exitem 159 a Pomezím. Jede se přes Cheb a po silnici 606. A na silnici 38 z Mladé Boleslavy u odbočky na Doksy po srážce dvou aut se projíždí Kivadlově, tvoří se tam chvílemi kratší kolony. Další zelená vlna v příštích zprávách.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně, na horách až na plus 1. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, místy přehánky ojediněle bouřky. Na východě pak k večeru i skoro jasno. A teploty 17 až 22, na horách většinou kolem 12 stupňů.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Ráj je místem s množstvím stromů. Stromů plodících, stromů plných mízy a síly. Tyto stromy stále kvetou v zelení zásluh. Podobně jako onen strom zasazený u vodních proudů, jehož list nikdy neopadá, protože v něm přetéká plodnost celého života. Tyto stromy zasazené v ráji jsou zavlažovány jakýmsi proudem potoka ducha. O něm David praví: řeka svým tokem Boží město blaží. Tím městem je svobodný Jeruzalém sestupující z hůry, v němž raší rozličné zásluhy svatých. Je-li ráj místem, kde vyrašily mladé výhonky, pak se zdá, že rájem je duše, která rozmnožuje přijaté semeno, v níž je zasazena každá cnost a v níž se nachází také strom života, totiž moudrost. O ní Šalamoun praví, že nevyrašila ze země, nýbrž pochází od Otce, neboť je září věčného světla a výronem slávy všemohoucího. Dobrý večer, přátelé. Vítáme vás na knižním salonu dominikánského nakladatelství Krystal OP. Dnešní téma se na první pohled zdá jasné a sevřené, ale hned záhy zjistíme, a ono to, jak jste si jistě všimli, zaznělo i v tom úvodním úryvku, že je to naopak téma rozkošatělé a vlastně nevyčerpatelné. Můžeme s nostalgií vzpomínat na minulost, na ztracený ráj a říkat si, jaké by to asi bylo, kdyby Eva po tom jabku nechmátla. Můžeme se zaměřit na vnímání přítomnosti a zpytovat svědomí, jak se nám daří v oné rajské zahradě, totiž v naší duši, pěstovat cnosti a opečovávat dary ducha. A můžeme se také s nadějí obracet k budoucímu a očekávat svobodný Jeruzalém.
1: Ambrož vlastně vychází z těch už klasických, jako těch hodně starobylých představ o ráji, které nejsou zdaleka jenom biblické, ale vlastně to, co tady zaznívalo, je vlastně společné pro různé kultury. Je to nějaká příroda, zahrada, kde všechno je v nějaké harmonii mezi lidmi, zvířaty, přírodou, bohy nebo božstvím. Je tam hojnost bez práce nebo bez nějaké namáhavé práce, která by byla nějak frustrující nebo obtížná. Není tam utrpení, není tam žádný konflikt, nemoci, smrt, ohrožení nějakými vnějšími vlivy, nějakými přírodními katastrofami. Je tam krása, harmonie, taková idyla, někdy až taková ta pastorální, bukolická idyla. A i etymologicky to, co to je v angličtině paradise nebo paradiso, je ze starého slova pairi dezat. Je to většinou nějaký ohrazený prostor. My to máme i v češtině, že ta zahrada a ohrada je vlastně, má tam nějaký podobný kořen. Mezopotámii byl zlatý věk, v Iránu zahrady krále Džamšída, v Řecku, v mytologii u Hesioda i u Homéra jsou ty Elizejská pole. Jsou tam jakoby dvě nějaké hlavní roviny. Jednak ta minulost, je tam nějaká ta nostalgie, touha po tom zlatém věku, po tom ztraceném ráji. A zároveň v tom biblickém vyprávění je to nějaká budoucnost, nějaká ta eschatologie, nějaké to očekávané naplnění, něco, kam se člověk vrací a co nachází vlastně nejenom jako nějaké geografické místo někde, z bodu A do bodu B, ale to, co tam Ambrož vlastně popisuje v nějaké té alegorické exegezi, je, že ten ráj je ta lidská duše, která může být ten pěstovaný sad, zavlažovaná těmi řekami, těmi ctnostmi, s těmi dobrými plody, chutnými k jídlu, kterou člověk má nějak opečovávat. Ale není to jenom, že by to vymyslel Ambrož, není to, že by to vymyslela kniha Genesis, je to nějaký hluboce vlastně zakořeněný archetyp. V Ambrožově době bylo oblíbený celkem žánr nějakých otázek a odpovědí, nebo také nějaká exegeze hledání alegorií, ne jako doslovný historický výklad. Ambrož tady navazuje hlavně na Origena, Klementa Alexandrijského a především Filóna Alexandrijského, židovského autora, který právě rozvíjí hodně bohatou tuhletu vlastně kosmologii a tyhlety, tenhle ten způsob výkladu. Ale zároveň u toho nezůstává. Vidíte, že jsou tam takové pasáže krásně poetické a zároveň je tam něco, co je, kde se Ambrož zastaví a třeba řekne, no ale Adam a Eva vlastně byly skutečné postavy. To není jenom jakože symbol něčeho, ale skutečně to byli skuteční lidé, kteří skutečně udělali nějaké rozhodnutí a to skutečné rozhodnutí mělo nějaké skutečné následky a má to potom nějakou praktickou aplikaci. A v té knize vlastně Ambrož postupně rozvíjí nějaké tematické okruhy. Jednak začne tedy, co je ten ráj, nějaká lokalizace, jak vypadá, kdy byl stvořen člověk, kdy byl do toho ráje postaven, jaká je vlastně jeho úloha, jaký je jeho vztah k tomu ráji, jako k té přírodě a zároveň k těm zvířatům. Stvoření ženy a potom se dostane až k tomu příběhu rozhovor Evy s hadem, pokušení, selhání, důsledky a ten boží trest toho vyhnání z ráje a vlastně nějakou praktickou aplikaci pro člověka. Ambrož vlastně říká, ráj není místo jako geografické, ale je to vztah duše. A ty čtyři řeky, co tam je, Tison, Geon, Tigris a Eufrat, jsou jako čtyři kardinální cnosti. Ta zahrada Edenu je ten lidský život, který je potřeba obdělávat, střežit, zavlažovat, pečovat o něj. Pak vlastně řekne ten had v tom ráji, no to je ta žádostivost, která vlastně útočí na Evu jako nějakou tu smyslovost. Jo? A Adam, který symbolizuje nějaký ten rozum a tu mysl, tak se nechá vlastně oklamat nebo nějak svést na cestí právě tou smyslovostí, která není kontrolovaná tím rozumem. Zároveň ta Ambrožova výchozí pozice je ale, že to boží stvoření je dobré. I to tělo je dobré. Bůh stvořil člověka kompletně dobrého. Není tam zlé tělo versus dobrá duše, která je v něm uvězněná. A reaguje v tom spise právě hodně na hereze, které byly, nebo takové ty filozofické směry, které byly hodně populární a možná jsou populární v lecčems doteď, jednak na manicheismus, jo, který vlastně tam má hodně posazený ten dualismus tělo, svět, to je prostě špatný, my jsme tady vězni, my se potřebujeme dostat k tomu duchovnímu, pravému, dobrému, čistému a to tělo a ty všechny jeho potřeby, ale to je jenom obtěžující. A zároveň tam reaguje, nebo vlastně v nějakém takovém fiktivním dialogu na jistého Apela, což nebyl jeho současník, to byl jeden z gnostiků z druhého století. Ale vlastně ty jeho myšlenky byly pořád nějak živé. Ambrož tam reaguje na tyhle ty otázky, které jsou hodně, hodně závažné, jestli je vlastně nějaký rozpor mezi tím Bohem knihy Genesis, Bohem Bible, jako stvořitelem světa všeho, anebo je to tedy ještě jinak. Jeho výchozí pozice je, že všechno, co Bůh stvořil, je dobré, ale nebylo to ještě kompletně jako naplněné v okamžiku stvoření, kam Adam vlastně měl ještě nějak dorůst. Jo? Ještě tam měl nějak pracovat, ještě se měl nějak rozvíjet. A ten příběh je to nějaké přizpůsobení člověku, aby skrze ten příběh jsme se vlastně dostali k té antropologii a k tomu, co to teda o člověku vypovídá a co si z toho má vzít. Kde se tedy v tom ráji vzalo to zlo? Znamená to, že tedy Bůh tvoří i špatné věci? Tady v tom vyprávění je had jako symbol zla, jistě. Ale zároveň Ambrož tam upozorňuje na to, a je to taková ta klasická stoická argumentace, že můžou být věci, které vlastně jsou sami o sobě nebo v určitém množství škodlivé, ale v rámci celku vlastně slouží k dobru. Stoikové tam používají příměr jako k žluči, jo, která sama o sobě ne, ale pro celek, pro fungování těla je důležitá. Není to jenom taková ta idyla, ta zahrádka, kde je pořád dobré počasí a kde se nic neděje a kde je to takové s prominutím jenom leháro, ale že i ten Adam, člověk a Eva posléze společně tam měli k něčemu dorůstat, něco poznávat, něco budovat, něco vytvářet. Měli tam nějakou schopnost, možnosti se rozhodovat a měli zároveň ten jasný boží příkaz. Tady máte všechny ty stromy, všechny ty rostliny, všechno tohle to je vám jako k používání. Jenom ten jediný strom toho poznání dobra a zla z toho nejeste. V tomhletom výkladu, jak se tedy v ráji vzal had, no, je tam, protože je to boží stvoření, ale zároveň není to ten nepřítel, který to všechno zkazí. Je to něco, co si Bůh může použít pro nějaký další vývoj, pro nějaké ještě větší dobro. Co to potom teda znamená ten pád? V té alegorické exegezi je tam to, že ten had je ta žádostivost, která zaútočí na ty smysly, že tedy člověk chce víc, než na co má. Jo. Začne pochybovat o tom, jestli to, co mu nějak jako bylo řečeno, jestli to tak opravdu je, jestli mu to stačí, jestli to s ním ten Bůh myslí dobře, jestli mu něco neupírá. A potom ty smysly vlastně zaútočí nebo na ten rozum, který je měl kontrolovat, a tím vlastně dojde k nějaké ztrátě té původní harmonie, jednoty, kdy mysl a smysly a tělo a všechno je v nějakém řádu. A je to tam popsáno jako vlastně rozpad tohohle vnitřního řádu, kdy potom už ty smysly jdou proti tomu rozumu. Pokud je ráj ten obraz lidské duše, tak v tomhle okamžiku duše jako ztrácí ty své šaty, ty ctnosti, do kterých byla zahalená. No a ukazuje se, že je nahá, bezbraná, a začíná si tam splétat ty fíkové listy jako symbol těch požitků tohohle světa, jako něco, co nejsou skutečné šaty, ale co nějak nestačí. Vlastně tam říká, že tam je důležitý posun u toho hovoru Evy s hadem, jo, kdy had tím tam samozřejmě tak jako manipulativním způsobem těmi polopravdami vlastně podsouvá, když se jich ptá, a opravdu vám teda Bůh jako zakázal úplně všechno? Eva napřed teda opakuje to jako správně, si to pamatuje. Ne, můžeme jíst všechno ze všech stromů, ale z tohohle jednoho stromu poznání dobrého a zlého jíst nemáme. A potud by to bylo dobře, kdyby si k tomu nedodala ještě to, co jim Bůh neřekl, ani se ho nedotýkejte. A Ambrož tady vlastně popisuje potom ten mechanismus toho, že v okamžiku, kdy člověk si začne něco, vlastně to boží přikázání vykládat nějak jinak, něco si k němu přidávat, tak se vlastně ten význam úplně posune a vlastně to v něm probudí nějaký ten vzdor, odpor. Proč by mi Bůh vlastně měl zakazovat se tady dotýkat nějakého stromu? To jako přece proč? No. Ale Bůh nic takového po člověku nechtěl. A v téhleté vlastně polopravdové manipulativní rétorice se tam vlastně popisuje, jakým způsobem dojde k tomu konci, k tomu rozpadu. Jedna z těch otázek, co člověka u toho napadá, je, a co je na tom špatného?
2: že člověk chce poznat dobro a zlo. Vždyť to je přece nějaká touha, nějaká vlastnost, co přece do něj Bůh jako vložil. Jak bychom poznali dobro, než jako v nějakém kontrastu s tím zlem. Nemůže si za to teda Bůh sám. To, co, o čem tam Ambrož přemýšlí, je trošku skrytá v tom, nejeste ze stromu a ani se ho nedotýkejte. Jo. Vlastně říká, no tak možná napřed tam mělo být nějaké postupné dozrávání v tom konání dobra a v tom by se vlastně víc vyjevovalo to, co to dobro skutečně je. Jo. Tím, že by Adam s Evou, teda té alegorii, žili v tom ráji, tam nějakou obdělávali, střežili, pracovali v nějakém přímém, bezkonfliktním kontaktu s Bohem. To, co tam je nějak ten podstatný rozdíl, je, že člověk není jako Bůh. Nemůže poznat dobro a zlo stejným způsobem jako Bůh, který je sám v sobě jedině dobrý, ale člověk nemůže poznávat zlo jenom nezaujatě, intelektuálně, bez toho, aniž by to dobro a zlo konal. Bez toho, aniž by se do toho takzvaně už jako nenamočil. Nebo v tom vyprávění o tom prvním hříchu je vlastně už to, že tam bylo prostě jako porušení nějakého toho původně dobrého vztahu s Bohem, nějaká nedůvěra v to, že to, co po mně Bůh chce, je pro mě dobré. A potom nějaký následní rozhovor a vymýšlení si a hledání výmluv a kdo za to může. Je to vlastně jako jedna z těch možných odpovědí i na tu zásadní otázku, no tak proč to tedy vlastně Bůh dopustil? A ta odpověď je vlastně i u Ambrože, i v knize Genesis jedině ta svobodná vůle, která je nad všechno. I tu možnost, že člověk neposlechne, bude si tam vymýšlet něco, co není pravda, bude posouvat významy toho, co mu kdo řekne, bude hledat nějaké výmluvy a omluvy, kdo za to může, bude mít možnost něco zničit, tak přesto to je pro Boha nějakým způsobem cennější, než kdyby měl toho jednoho Adama, který by byl dokonalý, nezhřešil, ale byl by sám a neměl by svobodnou vůli a neměl by vlastně v sobě vtištěný tenhle ten obraz svobody a možnosti a nějaké tvořivosti. Otázka na závěr je, proč to číst, a vlastně jsme prošli jenom ty hlavní body. Myslím si, že protože tyhle ty otázky jako řešíme dnes a denně. Odkud se to zlo bere, co má člověk dělat, jestli je nějaký rozpor mezi tím dobrým Bohem stvořitelem a tou realitou okolo. Jak je možný, že v člověku je nějaký rozpor i toho, že by rád byl dobrý a nějak mu to nejde. Nakonec myslím, že to ukazuje ke Kristu, ve kterém i ten ztracený ráj dochází naplnění a do kterého se dá vrátit.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 18. května. Na nebevzetí vypovídá o živém poutu, které nás táhne do boží slávy, řekl papež Lev XIV. V promluvě před nedělní modlitbou Regina Coeli. Magna Humanitas, tak je nadepsána první encyklika papeže Lva. Věnována je antropologickým otázkám, které před nás klade éra umělé inteligence a zveřejněna bude 25. května. Na závěr se vrátíme k sobotní oslavě svátku svatého Jana Nepomuckého v římské koleji, která nese jeho jméno. Příjemný poslech. Celý Kristův život je vzestupným pohybem, který zahrnuje celou realitu světa, pozvedá a vykupuje člověka a přináší světlo do každé tmy a zoufalství. O tom mluvil papež Lev XIV. Před modlitbou Regina Coeli na svatopetrském náměstí na 7. neděli velikonoční, na kterou je v mnoha zemích přesunutý svátek na nebevstoupení Páně.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám krásnou neděli. Dnes se v mnoha zemích světa slaví svátek na nebevstoupení Páně. Obraz Ježíše, který, jak říká biblický text, se vznesl ze země a vystoupil na nebesa, může vyvolat dojem, že vnímáme toto tajemství jako vzdálenou událost. Ve skutečnosti tomu tak není. Jsme totiž spojeni s Ježíšem jako údy s hlavou v jednom těle a jeho na nebe vstoupení nás vtahuje spolu s ním do plného společenství s Otcem. Svatý Augustín k tomu řekl, skutečnost, že hlava nás předchází, je nadějí pro údy. Celý Kristův život je vzestupným pohybem, který skrze jeho lidství zahrnuje a zapojuje celou realitu světa. Pozvedá a vykupuje člověka ze stavu hříchu. Přináší světlo, odpuštění a naději tam, kde vládla tma, nespravedlnost a zoufalství, aby dosáhl konečného vítězství paschy, v níž Boží syn svou smrtí naši smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil život. Na nebevstoupení k nám tedy nepromlouvá o vzdáleném příslibu, ale o živém poutu, které i nás přitahuje k nebeské slávě. Rozšiřuje a povznáší již v tomto životě náš horizont a stále více přibližuje naše myšlení, cítění a jednání kritériím Božího srdce. Víme, kde je cesta této vzestupné pouti. Nacházíme ji v Ježíši, v daru jeho života, v jeho příkladech a učení. A vidíme ji také v Panně Marii a ve svatých, jak v těch, které nám církev dává jako univerzální vzor, tak v těch, které papež František rád nazýval svatými ze sousedních dveří, s nimiž prožíváme své dny. Otcové, matky, prarodiče, lidé každého věku a stavu, kteří se s radostí a odhodláním upřímně snaží žít podle Evangelia. S nimi, s jejich

Pomáhá Maria, Královna nebes, která v každém okamžiku osvětluje naši cestu a vede nás po ní. To byla slova papeže Lva 14. před modlitbou Anděl Páně v neděli 17. května. V závěrečných pozdravech a apelech pak papež vyzval k respektování pravdy o člověku v komunikaci a také k angažovanosti v oblasti ochrany stvoření. Svatý otec zmínil Světový den sdělovacích prostředků, který se 17. května slaví v Itálii a v některých dalších zemích, včetně České republiky, pod heslem Střežit lidské hlasy a tváře. V éře umělé inteligence vybízím všechny, aby se angažovali v prosazování forem komunikace, které vždy respektují pravdu o člověku, k níž by měla směřovat každá technologická inovace, řekl svatý otec. Podrobněji se papež věnoval tomuto tématu ve svém poselství ke dni sdělovacích prostředků. Zdůraznil v něm, že ve světě umělé inteligence nelze dovolit, aby technologie nahradila člověka. Varoval, aby si umělá inteligence nepřivlastňovala naše tváře, i před nekritickou důvěrou k těmto novým technologickým nástrojům. Stejnému tématu se věnuje také první encyklika papeže Lva 14. nazvaná Magna Humanitas, která bude zveřejněna v pondělí 25. května. Oznámilo to dnes tiskové středisko svatého stolce. Dokument věnovaný antropologickým otázkám v době umělé inteligence byl papežem podepsán 15. května, v den 135. výročí vyhlášení encykliky Rerum Novarum papeže Lva 13. Prezentace encykliky Magna Humanitas se uskuteční v den jejího zveřejnění 25. května o 11:30 v synodní aule ve Vatikánu za přítomnosti papeže. Encykliku představí kardinálové Victor Manuel Fernández, prefekt dikastéria pro nauku víry, a Michael Černý, prefekt dikastéria pro integrální lidský rozvoj. Dále vystoupí profesorka Anna Rowlands z Durhamské univerzity ve Velké Británii, Christopher Olach, spoluzakladatel společnosti Anthropic a vedoucí výzkumného projektu o interpretovatelnosti umělé inteligence, profesorka Leocadie Lushobo, vyučující politickou teologii a katolickou sociální nauku na Santa Clara University v Kalifornii. S projevem vystoupí také kardinál státní sekretář Pietro Parolin a závěrečné slovo pronese papež Lev XIV. V sobotu 16. května oslavila papežská kolej Nepomucénum svého patrona, svatého Jana Nepomuckého. Slavnostní mši svaté předsedal kardinál Lazaro Yu Heung-sik, prefekt dikastéria pro klérus. V homílii připomněl svědectví víry a věrnosti církvi, jaké vydal Jan Nepomucký, a zavzpomínal na kardinála Miloslava Vlka. Byl to můj velký přítel. I on, stejně jako Ježíš a svatý Jan Nepomucký, byl pronásledován pro spravedlnost, řekl jihokorejský kardinál. Svátek svatého Jana Nepomuckého se v průběhu let stal hlavní poutní slavností české katolické komunity v Římě. Není divu, papežská kolej Nepomucénum, jejíž impozantní budova byla dokončena v roce 1929 díky podpoře papeže Pia XI., není jen seminářem pro české bohoslovce studující ve Věčném městě. Její prostory hostí Český historický ústav a Českou školu, velmi často také nejrůznější akce pořádané ve spolupráci s oběma velvyslanectvími České republiky v Římě, při svatém stolci i při Italské republice. A nebude velkou nadsázkou, řekneme-li, že nebýt Nepomucéna, byla by česká přítomnost v Římě roztříštěná až k neviditelnosti. Rektor koleje, otec Tomáš Koumal, pozval tentokrát na patronátní svátek kardinála Lazara Yu Heung-sika, prefekta dikastéria pro klérus. Korejský kardinál v homílii připomněl život svatého Jana Nepomuckého.
Jak řekl tento světec, který obětoval svůj kněžský život za Ježíše a církev, je pro nás velkým příkladem pravého učení.

Díka Páně, neboť jako jeden z blahoslavených byl pronásledován pro spravedlnost. Byl předveden před vladaře a krále kvůli Ježíši Kristu, aby jim vydal svědectví. Vytrval až do konce a byl spasen. Po jeho vzoru jsme i my povoláni vydávat dobré svědectví ve věrnosti na všech místech, kde působíme, dodal kardinál Lázaro Juhánek a v druhé části homílie zavzpomínal na kardinála Miloslava Vlka, se kterým se osobně znal. Byl to můj velký přítel. Také on, stejně jako Ježíš a svatý Jan Nepomucký, byl během komunistického období v Československu pronásledován pro spravedlnost. Korejský kardinál dále citoval z jeho pamětí pasáž, která se vztahuje k odebrání státního souhlasu ke kněžské službě v roce 1978. Mluvil jsem a kázal o kříži a zavázal jsem se, že ho ponesu, psal kardinál Vlk. Teď pro mě přišel čas, abych ho na sebe vzal. A korejský kardinál připojil také osobní podání toho, co mu kardinál Vlk o této době vyprávěl. Nemohl jsem kázat ani veřejně udělovat svátosti, ale při pohledu na kříž jsem pochopil, že můj velekněz Ježíš, když byl na kříži, nemohl téměř mluvit a měl ruce přibité. Pochopil jsem, že v tu chvíli jsem svému veleknězi nejblíže a objal jsem opuštěného Ježíše. Pochopil jsem, že všechno, co je těžké, může sloužit k mému posílení. Bez nadsázky mohu říci, že těchto 10 let, kdy jsem umýval okna, byla nejpožehnanější léta mého života. Vyprávěl ze vzpomínek kardinála Vlka jeho korejský spolubratr. Prefekt dikasteria pro klérus pak uzavřel svou homílii v kapli Nepomucenské koleje citací z promluvy papeže Lva během jednoho z jubilejních setkání s kněžími. Přátelství s Kristem je duchovním základem kněžského úřadu, smyslem našeho celibátu a energií církevní služby, jíž zasvěcujeme svůj život. Podporuje nás v těžkých chvílích a umožňuje nám každý den obnovovat ano, které jsme vyslovili na počátku svého povolání. Pouze ten, kdo žije v přátelství s Kristem a je prostoupen jeho duchem, může autenticky hlásat, soucitně utěšovat a moudře vést. Napodobováním příkladu mistra rosteme ve víře a stáváme se tak věrohodnými svědky povolání, které jsme přijali. Uzavřel kardinál Lázaro Juhánek svou homílii v papežské koleji Nepomucenů. Lev XIV. Se dnes setkal s Aramem I., katolikem Velkého domu Kilikie arménské apoštolské církve. Ve své promluvě svatý otec zdůraznil mnohasetleté vazby spojující římskou církev s arménskou tradicí a připomněl společnou ekumenickou cestu po druhém vatikánském koncilu. Ve slovech adresovaných katolikovi arménské apoštolské církve se papež zmínil o svatém Pavlovi, který pocházel z Kilikie, regionu spojeném s patriarchovým titulem. Svatý otec nazval apoštola národů vzorem společenství mezi církvemi a svěřil okamžiky prožívané v Římě jeho přímluvě. Lev XIV. Připomněl také postavu svatého Nersese Milosrdného, katolika Kilikie, kterého lze považovat za jednoho z předchůdců současného ekumenismu. Jak řekl, jeho nedávné zapsání do římského martyrologia je výrazem ekumenismu svědců, který již dnes duchovně sjednocuje křesťany různých tradic. Zdůraznil také, že kilikijský patriarchát se po staletí vyznačuje zvláštním povoláním k dialogu a budování vztahů s katolickou církví. Zmínil historickou návštěvu katolika Korena I. v Římě v roce 1967, která byla vůbec první návštěvou hlavy orientální pravoslavné církve u papeže po druhém vatikánském koncilu. Svatý otec poděkoval Aramovi I. za jeho ekumenickou činnost a zmínil také jeho angažovanost v Radě církví Blízkého východu a ve Světové radě církví. Bez jednoty ve víře nemůžeme dojít k obnovení plného společenství mezi našimi církvemi, zdůraznil papež a vyjádřil naději na další rozvoj dialogu
obtížím navzdory. To byly zprávy z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: Pár vteřin po 21. hodině vás na Proglasu zveme k modlitbě večerních chval. Jestli se k nám chcete připojit, tak si nalistujte stránky 721 pro hymnus po na nebe vstoupení páně. Antifony a žalmy najdete na stránce 1177 a zbytek modlitby najdete na stránce 742. Jestli máte to původní vydání breviáře, stačí si nalistovat stránky 641 pro hymnus, 641 pro hymnus, 1056 pro antifony a žalmy, 1056 a další částky modlitby budou následovat na stránce 660. Modlit se s vámi bude Lenka
1: a Jiří.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Duchu Tvůrce, přijď navštiv nás, přijď do srdce všech věrných svých a naplně svou milostí, vždyť ty sám si nás utvořil.
1: Ty se nazýváš Těšitel, Bůh nejvyšší nám tebe dal, ty jsi pramen živý, lásky žár, pomazání si duchovní.
0: Dárce darů si sedmera, prst pravice si otcovi, ty jsi ten otcem slíbený, správně dáváš nám promlouvat.
1: V duši světlo nám rozžehni a do srdce nám lásku vlej a naše tělo ubohé stále silou svou posiluj.
0: Nepřítele pryč odežeň a ve světě svůj nastol mír, nás cestou správnou vždycky veď, ať nás mine vše škodlivé.
1: Boha Otce nás nauč znát, dej vyznávat nám Ježíše a tobě, Otci i Synu, vírou se vždy víc otvírat. Hospodin, ty bude na věky světlem, tvůj Bůh bude tvou slávou. Aleluja.
0: Zvedám své oči k tobě, který trůníš na nebi.
1: Hle, jako oči služebníku hledí na ruce svých pánů.
0: Jako oči služebnice hledí na ruce své paní.
1: Tak hledí naše oči na Hospodina, našeho Boha, dokud se nad námi nesmiluje.
0: Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi, neboť jsme přesyceni pohanou.
1: Přesycena je naše duše výsměchem boháčů, pohanou pyšných.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Hospodin ti bude na věky světlem, tvůj Bůh bude tvou slávou. Aleluja.
1: Aleluja. Léčka se přetrhla a my jsme volní. Aleluja.
0: Kdyby Hospodin nebyl s námi, ať to vyzná Izrael.
1: Kdyby Hospodin nebyl s námi, když se na nás obořili lidé.
0: Zaživa by nás pohltili, když jejich hněv vzplál proti nám.
1: Voda by nás byla zatopila, příval by se byl převalil přes nás. Přes nás by se převalily rozbouřené vody.
0: Veleben buď Hospodin, že nás nevydal za kořist jejich zubům.
1: Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky.
0: Léčka se přetrhla a my jsme volní.
1: Naše pomoc je ve jménu Hospodina, který učinil nebe a zemi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Léčka se přetrhla a my jsme volní. Aleluja.
1: Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny lidi k sobě. Aleluja.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
0: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.
0: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
1: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
0: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
1: Až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: až budu ze země vyvýšen, potáhnu všichni lidi k sobě. Aleluja. Krátké čtení je z listu Římanům z 8. kapitoly. Všichni, kdo se dávají vést Božím duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase a znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat Abba, Otče. Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch svatý, že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici, dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy.

0: Přímluvce Duchu Svatý, ten vás naučí všemu. Aleluja, aleluja.
1: Přímluvce Duch Svatý, ten vás naučí všemu. Aleluja, aleluja.
0: Připomene vám všechno, co jsem vám řekl.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Přímluvce Duch Svatý, ten vás naučí všemu. Aleluja, aleluja. Přímluvce Duch Svatý přebývá u vás a bude ve vás. Aleluja.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, roztýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Přímluvce Duch Svatý přebývá u vás a bude ve vás. Aleluja. Děkujeme Kristu, že naplnil útěchou Svatého Ducha apoštoly a celou církev. Volejme se všemi věřícími. Pane, dej své církvi Ducha utěšitele,
1: prostředníku mezi Bohem a lidmi. Ty jsi vyvolil kněze za své spolupracovníky.
0: Učiň, ať jejich prostřednictvím všichni dojdou k Otci.
1: Ty s Pánem všech lidí, bohatých i chudých.
0: Veď je, aby si navzájem rozuměli a jeden druhému pomáhali.
1: Zjev své evangelium všem národům,
0: aby všichni mohli dospět k poznání víry.
1: Sešli svého ducha, nejlepšího utěšitele,
0: aby setřel slzy všech zarmoucených.
1: Očisti duše zemřelých
0: a přijmi je do nebe mezi své svaté a vyvolené. Pane, dej své církvi Ducha utěšitele. A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, Ty dáváš odplatu těm, kdo Ti zůstanou věrní. Dnes slavíme památku mučednické smrti svatého papeže Jana a prosíme Tě, pomáhej nám, ať také následujeme jeho stálost ve víře. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Ve 9:45 večer vás na Proglase zveme k poslechu duchovní hudby. Nejprve vám nabízíme misu Brevis in D od Wolfganga Amadea Mozarta. Sóla přednesou Lea Vítková, Pavla Dittmannová, Pavel Souček a Josef Loup z českých komorních sólistů a Českého filharmonického sboru Brno. Doprovodí je Miriam Fialová na varhany. Diriguje Petr Fiala.

Slyšeli jste misu Brevis in D od Wolfganga Amadea Mozarta. Solo přednesli Lea Vítková, Pavla Dittmanová, Pavel Souček a Josef Loup z českých komorních solistů a Českého filharmonického sboru Brno. Doprovodila je Miriam Fialová na varhany, dirigoval Petr Fiala. Následuje Exultate od Wolfganga Amadea Mozarta. Solo přednese Donna Braun, doprovodí Bach Collegium Stuttgart pod vedením Helmuta Rielinga.

Právě dohrálo Exultate od Wolfganga Amadea Mozarta. Solo přednesla Donna Braun, doprovodil jí Bach Collegium Stuttgart pod vedením Helmuta Rielinga. Následuje Laudate Dominum, opět od Wolfganga Amadea Mozarta. Solo přednese Zdena Kloubová, doprovodí ji Vladimír Roubal na varhany.

Slyšeli jste Laudate Dominum od Wolfganga Amadea Mozarta. Solo přednesla Zdena Kloubová, doprovodil ji Vladimír Roubal na varhany. Poslední skladbu vám nabízíme Preludium a mol pro varhany od Josefa Ferdinanda Norberta Zégra. Skladbu zahraje Aleš Bárta na varhany.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní duchovní hudby. Slyšeli jste preludium a mol pro varhany od Josefa Ferdinanda Norberta Zegra. Skladbu zahrál Aleš Bárta na varhany.
1: Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
0: Otevíráme příběhy ruského poutníka, které přeložil Petr. Vítám vás.
2: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 22.

předchozí části vyprávěl poutník tři příhody, které dokládaly Boží lásku a milosrdenství a poučovaly o tom, že každý i sebemenší skutek učiněný pro Boha má nesmírný význam. V prvním příběhu poutníků spolunocležník z vyprávění odmítl ze spěchu jít na bohoslužbu, ale zvláštním řízením Božím se musel nakonec vrátit zpět, odkud vyšel, a tak mu spěch nebyl k ničemu dobrý a navíc se zranil. Druhý a třetí příběh vyprávěl kupec další poutníkův spolunocležník jako poučení pro všechny přítomné. Druhý příběh pojednával o mnichovi, který propadl jednomu svému pokušení, ale díky krátké, upřímné modlitbě si zachránil život. Na závěr kupec vyprávěl starobylý příběh o Agatonovi, jak od něho po celý jeho život bylo díky modlitbě mnohokrát odvráceno neštěstí, aniž on o tom vůbec

Šel jsem 5 dní. Těšil jsem se vzpomínkami na příběhy, které jsem slyšel od zbožného kupce z Bělé církve. A už jsem se blížil ke Kyjevu, když jsem začal pocitovat jakousi tíhu, zemdlenost a chmurné myšlenky. Modlitba mi šla s námahou a přepadla mě lenost. A tak, abych si odpočinul, zašel jsem do hustě zarostlého lesíka, který jsem viděl u cesty, abych si zde stranou sedl a přečetl dobrotolubie pro posílení zesláblé duše a utišení mé malomyslnosti. Našel jsem si tiché místečko a začal jsem číst ctihodného Kasiána Římského ve 4. části dobrotolubia o 8 myšlenkách. Četl jsem s útěchou asi 30 minut. Najednou jsem uviděl člověka, 50 sáhů ode mě, jak klečí bez hnutí. Zaradoval jsem se nad tím, pomyslel jsem si, že se jistě modlí k Bohu, a znovu jsem začal číst. Četl jsem 1 hodinu nebo i více. Opět jsem pohlédl na toho člověka. Klečel zcela bez hnutí. Přišlo mi to velmi dojemné a myslel jsem si, hle, jak zbožní jsou sluhové Boží. Když jsem tak uvažoval, najednou ten člověk upadl na zem a zůstal ležet. Podíval jsem se nad tím a protože jsem mu neviděl do tváře, neboť byl ke mně zády, přepadla mě zvědavost jít se podívat, co je to za člověka. Přiblížil jsem se a zastihl jsem ho v lehkém spánku. Byl to vesnický chlapík, 25letý, upřímného výrazu a hezký, ale bledý, v selském kabátě, opásaný líkovým provazem. Nic víc u sebe neměl, ani tlumok, ani hůl. Když zaslechl šramot, jak jsem přicházel, probudil se a vstal. Zeptal jsem se ho, kdo je. Řekl mi, že je státní sedlák ze Smolenské gubernie a že jde do Kyjeva. Kam pak ty cestuješ? Zeptal jsem se. Ani sám nevím, odpověděl. Kam mě Bůh zavede? A jak dlouho jsi pryč ze statku? Už 5 let. A kde jsi pobýval tu dobu? Chodil jsem po různých místech, po monastýrech a po chrámech. Doma mě nic nedrželo. Jsem úplný sirotek, nemám žádné příbuzné a k tomu jsem chromý. A tak se toulám po tom božím světě. Je vidět, že tě nějaký zbožný člověk naučil chodit světem nejen tak, ale po svatých místech, řekl jsem mu. Víš, odpověděl, od dětství, protože jsem byl sirotek, byl jsem pasákem v naší vesnici a do 10 let se mi vedlo dobře. Jednou, když jsem přihnal stádo domů, jsem si nevšiml, že chybí nejlepší starostova ovce. A náš starosta byl zlý a nelidský mužik. Jak přišel večer domů a uviděl, že jeho ovce chybí, přiběhl ke mně, začal mi nadávat a přikázal mi, abych šel jeho ovci hledat. Vyhrožoval mi. Ubiju tě k smrti. Nohy i ruce ti přelámu. Věděl jsem, že je tak zlý, a šel jsem ovci hledat na ta místa, kde jsem přes den pásl stádo. Hledal jsem přes půlnoc, ale nebylo po ní vidu ani slechu. Noc byla temná, byl už skoro podzim. Zašel jsem až do hlouby lesa a lesy v naší guberni jsou neprostupné. Najednou se přihnala bouře. Všechny stromy se třásly. V dálce zavili vlci a já jsem dostal takový strach, až se mi vlasy zježily na hlavě. Bylo to stále hrůznější. Padl jsem na kolena a řekl jsem, Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou. Jen jsem to řekl, ulevilo se mi. Jakobych neměl žádné trápení. Bojácnost opadla a u srdce mi bylo tak dobře, jako bych vzlétl do nebes. Zaradoval jsem se a bez přestání jsem říkal tu modlitbu.
Už si nespomínám, jak dlouho trvala bouře a jak uběhla noc. Jen se dívám, že už nastal bílý den a já klečím na jednom místě. Klidně jsem pak vstal, bylo mi tak dobře a chtělo se mi odříkávat modlitbu. Jakmile jsem však přišel do vesnice, starosta, když uviděl, že jsem ovci nepřivedl, zbil mě do polmrtva. I nohu mi tehdy vymkl. Po tom výprasku jsem ležel 6 týdnů téměř nehybný. Jen vím, že jsem se modlil a to mě utěšovalo. Když jsem se trochu uzdravil, začal jsem chodit po světě. A protože toulat se stále mezi lidmi mi přišlo smutné, všude bylo plno hříchu, začal jsem putovat po svatých místech a po lesích. A tak už chodím 5 let.

Když jsem to slyšel, zardoval jsem se v duchu, že mi pán dopřál poznat takového požehnaného člověka a zeptal jsem se ho. I nyní se často věnuješ té modlitbě? Ano, nemohu bez ní být, odpověděl. Jen si vzpomenu, jak mi bylo v lese dobře, doslova, jako by mě někdo srazil na kolena a začnu se modlit. Nevím, jestli je má modlitba Bohu milá. Neboť když se pomodlím, pociťuji někdy velkou radost, lehkost a uklidnění. Sám nevím proč, a jindy tíži, stesk a malomyslnost. Ale i tak se chci modlit až do smrti. Neznevklidňuj se, bratře. Vše je Bohu milé a vše vede ke spáse. Ať už je následkem modlitby lehkost nebo tíha. Vše je dobré, říkají svatí otcové. Žádná modlitba, ani dobrá, ani špatná, se před Bohem nestratí. Lehkost, teplo a sladkost ukazují, že Bůh za takovou činnost odměňuje a utěšuje. A tíže, chmury, únava znamenají, že Bůh očišťuje a posiluje duši a tím užitečným trápením ji vede ke spáse. Připravuje ji s pokorou k zakoušení budoucí blaženosti. Na důkaz toho ti přečtu slova svatého Jana Klimaka. Vyhledal jsem ten článek a přečetl. On jej pozorně a s potěšením vyslechl a velmi mi za to děkoval. A tak jsme se rozloučili. On šel do hlouby lesa a já jsem vyšel na cestu a pokračoval jsem dále. A děkoval jsem Bohu, který mě, hříšnému, dal milost získat takové poučení.

Druhý den jsem s pomocí Boží přišel do Kyjeva. Mým prvním a hlavním přáním bylo postit se, vyspovídat se a přijmout na tomto požehnaném místě svaté Kristovy tajiny. Proto jsem se ubytoval nedaleko služebníků Božích, aby se mi lépe chodilo do chrámu Božího. Přijal mě do své chalupy dobrý starý kozák. Žil sám a tak jsem měl u něho klid a ticho. Během týdne, když jsem se připravoval ke zpovědi, mě napadlo, abych se vyspovídal co nejpodrobněji. Začal jsem si vzpomínat na všechny svoje hříchy od mládí co nejdůkladněji, abych na nic nezapomněl. A všechno, nač jsem si vzpomněl, jsem si zapisoval do nejmenších podrobností a popsal jsem velký list. Doslechl jsem se, že 7 verst od Kyjeva v Kytajevské poustevně je zpovědník duchovního života, velmi moudrý a rozumný. Každý, kdo u něj je u zpovědi, je dojatý a vrací se poučen o spáse a s lehkostí v duši. Velmi mě to potěšilo a bez meškání jsem šel za ním. Když jsme spolu rozmlouvali a já jsem se s ním poradil, podal jsem mu svůj lístek k nahlédnutí. Přečetl jej a řekl mi: příteli, napsal si mnoho zbytečností. Poslouchej. Za prvé, u zpovědi nemusíš zmiňovat ty hříchy, z kterých jsi se dříve kál, dostal si rozřešení a neopakoval je. Jinak je to nedůvěra v sílu svátosti pokání. Za druhé, nemusíš vzpomínat jiné lidi, kteří se podíleli na tvých hříších, ale odsuzuj jen sebe. Za třetí, svatí otcové zakazují přednášet hříchy i se všemi podrobnostmi. Přiznávej je obecně, abys jejich rozebíráním nezbudil pokušení u sebe či u zpovědníka. Za čtvrté, ty jsi se přišel kát, ale nekaješ se za to, že se neumíš kát, to jest, že činíš pokání chladně a nedbale. Za páté, vyčetl si všechny maličkosti, ale to nejdůležitější si pustil ze zřetele. Neuvedl si ty nejtěžší hříchy. Nepoznal je a nezapsal. Že nemluvíš Boha, nenávidíš bližního, nevěříš Božímu slovu a jsi plný pýchy a ctižádosti. V těch 4 hříších je obsažena celá spousta zla a celá naše duševní zkaženost. To jsou hlavní kořeny, ze kterých pocházejí všechny odnože našich hříchů. Když jsem to slyšel, podíval jsem se a řekl jsem: prosím vás, ctihodný otče, jak je možné nemilovat Boha, našeho stvořitele a ochránce? Čemu věřit, když ne slovu Božímu? V něm je vše pravdivé a svaté. A každému bližnímu já přeji dobro. Proč bych ho měl nenávidět? Pyšnit se nemám čím, kromě nesčetných svých hříchů. Nemám nic chválihodného. A jak při své chudobě a churovosti mám být rozkošnický a chlípný? Ovšem, kdybych byl vzdělaný nebo bohatý, jistě bych se provinil proti tomu, co jste říkal. Škoda, můj milý, že jsi tak málo pochopil, co jsem ti vysvětloval. Aby jsi dříve přišel k rozumu, dám ti spisek, podle kterého se i já zpovídám. Přečti si jej a jasně uvidíš přesné důkazy toho, co jsem ti teď říkal. Zpovědník mě podal spisek a já jsem jej začal číst.

Zpověď vnitřního člověka vedoucí k pokoře. Když jsem obrátil pozornost na sebe samého a pozoroval jsem stav svého nitra, přesvědčil jsem se, že nemiluji Boha. Nemám rád bližního. Nevěřím ničemu náboženskému a jsem plný pýchy a touhy po rozkoších. To vše jsem v sobě skutečně objevil důkladným zkoumáním svých pocitů a činů. Za prvé, nemiluji Boha. Kdyby ho miloval, bez přestání bych na něho myslel s radostí v srdci. Každá myšlenka na Boha by mi působila potěšení. Avšak já velmi často a velmi rád přemýšlím o světských věcech a myšlení na Boha pro mě představuje námahu a nudu. Kdyby ho miloval, rozmlouvání s ním v modlitbě by mě sytilo, utěšovalo a vedlo k nepřetržitému obcování s ním. Ale já nejenže se neutěšuju modlitbou, ale navíc při ní pociťuji námahu. Bojuji s nechutí, umdlévám leností a jsem ochoten zabývat se jakýmikoliv maličkostmi, jen abych modlitbu zkrátil nebo s ní přestal. Když se věnuji zbytečnostem, můj čas nepozorovaně ubíhá. Když se věnuji Bohu, když se postavím před jeho tvář, každá hodina je pro mě rokem. Jestliže někdo někoho miluje, během dne na něho bez přestání myslí, představuje si ho, má o něho starost a při žádné činnosti nepouští svého milovaného přítele ze své mysli. Ale já během dne věnuji pouze hodinu, abych se ponořil do rozjímání o Bohu a zapálil se jeho láskou. A 23 dalších hodin přináším horlivě oběti modlám svých vášní. V rozhovorech o světských věcech, o věcech nízkých jsem čilý. Cítím potěšení. Při uvahách o Bohu jsem strohý, lenivý a nudím se. Když jsem nedobrovolně jinými přiveden k rozhovoru o Bohu, snažím se co nejrychleji převést hovor na věci lahodící mým vášním. Neunavně se pídím po novinkách, po civilních nařízeních, po politických událostech. Dychtivě hledám uspokojení své zvědavosti ve světských vědách, v umění, v obchodech, ale poučení v zákonu Hospodinově, poznání o Bohu, o víře na mě nedělá dojem. Nedává stravu mé duši a já to považuji nejen za nedůležitou činnost křesťana, ale za jakoby vedlejší předmět, kterému se musím věnovat leda ve volném čase. Krátce řečeno, láska k Bohu se pozná podle plnění jeho přikázání. Milujte mě a má přikázání zachovávejte, říká Pán Ježíš Kristus. Ale já jeho přikázání nejen nezachovávám, nejbrž se o to i málo snažím. Pak z toho jasně vyplývá, že Boha nemiluji. To potvrzuje i svatý Bazil Veliký, když říká, důkazem, že člověk nemiluje Boha ani jeho syna je to, že nezachovává jeho přikázání. Za druhé, nemiluji svého bližního. Neboť nejen, že se nemohu odhodlat položit svůj život pro dobro bližního, podle Evangelia, nýbrž neobětuji pro jeho dobro ani svoji čest, blaho a klid. Kdyby ho miloval podle přikázání Evangelia jako sám sebe, jeho neštěstí by zasahovalo i mě. Jeho štěstí by mě uchvacovalo. Avšak já se zvědavostí poslouchám zprávy o neštěstí bližního. Nermoutím se, ale jsem lhostejný nebo, což je trestuhodné, nacházím v tom jakoby uspokojení.
a špatné činy svého bližního nepřekrývám láskou, ale s odsouzením je rozšiřuji. Jeho blaho, čest a štěstí mě neuchvacují jako vlastní, ale docela jako všechno cizí nebudí ve mně pocit radosti. Spíše ve mně vzbuzují jakoby závist nebo pohrdání.

Libor Raclavský četl další díl z knihy Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny knihu přeložil Petr Vítám vás, vydalo nakladatelství Refugium. Zvuková spolupráce Miloš Švábek.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Posloucháte Radio Report a od mikrofonu vás vítá Martin Weisbauer. V roce 1996 byl v Červeném kostelci v Královéhradecké diecézi otevřen první lůžkový hospic v České republice. Oslavil tedy nyní již 30 let své existence a předal zkušenosti a impulzy mnoha následujícím hospicům v naší zemi. O tom všem i o současné bohaté péči a dalších plánech si budeme povídat v tomto pořadu s jeho ředitelem Miroslavem Weisarem, který stál u samotných počátků tohoto projektu. Tak já nyní už sedím v Červeném kostelci v kanceláři pana ředitele a děkuji vám, pane řediteli, že jste si udělal čas na náš rozhovor.
1: Jo, tak já děkuju, že jste mě k rozhovoru pozval a jak jsme už na začátku říkali, tak jak pro Rádio Proglas, tak pro nás je důležitý termín 8. prosinec.
0: Ano, 8. prosinec, datum vzniku. 8. prosince jste oslavili 30 let v roce 2025 a právě proto trošku tento pořad i natáčíme, abychom se podívali zpět na tu vaši 30-letou historii. A my bychom asi měli začít úplně od začátku. Jak ta myšlenka vlastně vznikla? Vy jste stál u toho zrodu a co bylo takovým tím hlavním impulzem pro vznik tohoto hospice?
1: Tak s tou myšlenkou pomoci lidem v terminálním a preterminálním stádiu, tehdy na diecézní charitu Hradci Králové, kde já jsem byl od jara roku 1993 zaměstnán, přišla paní doktorka Marie Svatošová, která již předtím nějak spolupracovala s charitou v Praze, ale tam se jí nepodařilo vlastně nějak iniciovat vybudování otevření prvního hospice u nás, takže se obrátila na diecézní charitu Hradci Králové a my jsme se poznali a já jsem potom vlastně oslovil tady vedení města, tehdejšího starostu, pana inženýra Jiřího Hanuše a tehdejší město nám vlastně nabídlo 5 pozemků vhodných pro výstavbu a my jsme měli příležitost si z nich jeden vybrat a začnout vlastně s přípravou a postupně budováním prvního českého hospice.
0: Určitě to nebylo lehké, byly problémy určitě s financováním, s lidmi a tak dále, že?
1: To máte pravdu, byla to vlastně doba, kdy otázky konce života, smrti, péče o terminálně nemocné byly dost velkým tabu a bylo to i teda krátce po roce 89, kdy předchozí režim se spíš snažil lidi, kteří jsou nemocní, handicapovaní nebo umírající, odsouvat někam do pozadí, nebo aby vlastně jako nebyli všem na očích, když to tak řeknu. A to byla taky vlastně jedna z myšlenek, která nás vedla právě při výběru těch pozemků v Červeném kostelci, že jsme chtěli, aby to místo na jednu stranu bylo klidné, ale zároveň, aby bylo součástí běžného života v našem městě.
0: Jak dlouho celá ta stavba trvala?
1: Stavba začala vlastně v roce 1994 na podzim a za 13 měsíců v roce 95 na podzim jsme vlastně získali stavební povolení. Tehdy ta budova stála asi 30 milionů korun, na což nám přispělo tehdy ministerstvo zdravotnictví částkou asi 17 milionů korun a zbylé peníze jsme tehdy scháněli ať už v rámci nějakých benefičních akcí nebo i diecézní charita Hradec Králové, konkrétně pan doktor Stejskal vlastně objížděl německé charity spřátelené, které nám přispěly a takhle postupně jsme celou tu částku dali dohromady. to slavnostní otevření, potom bylo, jak už jsme úplně na začátku zmínili, 8. prosince roku 1995, kdy tehdy vlastně tuto budovu požehnal a vysvětil zde kapli pan již zesnulý arcibiskup Karel Čenášek.
0: Vy jste vlastně v té době byli takovými průkopníky v hospicové péči, že?
1: Ano, byl to vlastně první hospic u nás. Vlastně v tu dobu ještě ani v odborných kruzích nějak nebylo povědomí o paliativní medicíně, o paliativní péči. To všechno teprve vlastně tyhle úkoly stály před náma společně s dalšími, aby se tento obor nějakým způsobem ustanovil. A my jsme chtěli vlastně vybudovat toto jedno zařízení jako modelové, na kterém jsme chtěli ukázat, že je zde veliká skupina lidí, jejichž potřeby nejsou dostatečně jaksi zajištěny. Mám na mysli skupinu lidí v terminálním a preterminálním stádiu, ale že ta péče má zároveň také být širší, to znamená zahrnovat i nejbližší příbuzné a rodinu těch našich pacientů.
0: Ve vašich začátcích vám pomáhala doktorka Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí v České republice. Jakou roli u vás hrála?
1: Tak paní doktorka Marie Svatošová přinesla tu myšlenku, a potom myslím, že její jakoby nejsilnější stránkou bylo to, že vůbec tu hospicovou myšlenku a myšlenku péče o terminálně nemocné prezentovala jak v odborné, tak v laické veřejnosti. Ať už tady přímo třeba v Červeném kostelci, kdy měla několik jakoby přednášek anebo setkání s lidmi, které to zajímalo, tak i potom jezdila vlastně, když už jsme zahájili provoz po republice a tam, kde vlastně byl zájem, tak prezentovala vlastně principy té paliativní péče, co to je hospicová péče, aby se toho lidi nemuseli bát a tak dále.
0: Čerpali jste od někud při tom budování třeba ze zahraničí nějakou inspiraci, protože u nás jste byli první, takže od nás to nešlo.
1: Ano, měli jsme možnost ve fázi, kdy jsme měli určitou studii této budovy, navštívit kolébku hospicového hnutí, což je Anglie, a navštívili jsme tehdy 5 hospiců v Londýně a v blízkém okolí, včetně prvního hospicu ve světě, hospic svatého Krištofa. A tam jsme si nějak ještě ujasňovali i s těmi, kteří již ty zkušenosti měli, provozní záležitosti, dolaďovali jsme ještě i jakoby rozmístění místností a vůbec celkově přístup k takto nemocným lidem.
0: Budovali jste všechno podle jejich vzoru, anebo jste zavedli nějaká vaše vlastní specifika?
1: Tak budovu navrhl pan inženýr architekt Jan Falta z Hradce Králové a myslím, že se jenom vlastně v drobným míře nějak upravovala právě po tom návratu z té Anglie. A jinak jsme řadu věcí převzali, zejména vlastně tu práci s příbuznými a s pozůstalými, což tady tehdy jakoby nepatřilo do běžné zdravotnické péče nebo sociálních služeb. Pak jsme se hodně inspirovali i v oblasti fundraisingu, protože v tu dobu zde teprve byly jako minimální zkušenosti a další oblastí potom byla práce s dobrovolníky. A co se týče určité specifičnosti, tak tím, že my jsme navštívili hospice, které byly v Londýně a byli tedy v dojezdové blízké vzdálenosti blízkých příbuzných k těm nemocným, tak oni tam neměli ty jednolůžkové pokoje s přistýlkou. A my vzhledem k tomu, že jsme byli prvním hospicem a nejsme přece jenom v centru velkého města, tak většinu našich pokojů máme jednolůžkových s přistýlkou, aby tady vlastně s tím nemocným mohlo dle možností být ať už na čas pobytu nebo na celý pobyt někdo jakoby z jeho blízkých.
0: Takže to není úplně obvyklá věc.
1: Dneska je to už docela v rámci hospicového hnutí docela standardní, ale tehdy to bylo něco nového.
0: Když se teď podíváte zpětně, dovedl byste ještě vyjmenovat nějaká specifika, která máme my v České republice v hospicové péči oproti zahraničí?
1: Úplně si netroufám posuzovat celkové zahraničí a prostě rozvoj hospicové péče ve světě, protože to i odvisí od jednotlivých jako systémů zdravotnictví nebo sociálních služeb. Jinak je to třeba v Anglii, jinak jsme to trochu viděli třeba v Německu. Jo, a tak, ale myslím si, že se tím, že jsme my začali vlastně v roce 95, tak si myslím, že teďka si můžeme s nějakou jakoby určitou hrdostí říct, že ty naše hospice, kterých je už dneska těch lůžkových 17, jsou opravdu postavené na úrovni, možná která mnohdy převyšuje i úroveň třeba toho zařízení, vybavení a dispozic třeba některá zařízení třeba v té Velké Británii, protože už tam jsou prostě ze začátku nebo z 50. let minulého století.
0: Takže když se teď podíváme konkrétně na ten váš hospic, kolik tedy má dohromady vlastně lůžek a kolik zaměstnanců se stará o ty pacienty?
1: Tak my tu máme 30 lůžek pro pacienty a většinu pokojů, jak jsem již o tom mluvil, máme jednolůžkových s přistýlkou. Máme zde celkem 14 přistýlek právě pro příbuzné a ročně tím naším hospicem projde tak ke 400 lidem v terminálním či preterminálním stádiu. K té naší péči patří také, jak jsem už zmínil, i péče o ty doprovázející během doby pobytu toho nemocného, ale i potom péče o pozůstalé. Jinak, co se týče počtu personálu, tak máme tu 4 lékaře, ale jenom ne všichni jsou na celý úvazek, na částečný úvazek. Vrchní sestru, 3 na částečný úvazek, sociální pracovnice, 10 zdravotních sester a asi 15 ošetřovatelů či ošetřovatelek. A zase ne všichni jsou třeba na celý úvazek. Plus uklízečka a další.
0: Kuchyň.
1: Kuchyň, prádelna a tak.
0: Jaká je průměrná doba pobytu nebo dožití tady těch vašich klientů?
1: Tak určitě je to individuální. Jsou zde lidé, kteří tu jsou 1-2 dny, pak je tu někdo několik týdnů, ale statisticky průměrná doba pobytu se pohybuje mezi 18 až 21 dny.

0: Určitě velmi důležitá otázka je ohledně vašeho názvu. Jak jste přišli na název svaté Anežky České?
1: Tak myslím, že tam byly takový dva hlavní vlivy. Jedním tím vlivem bylo, že vlastně svatá, nebo Anežka Česká byla svatořečena, že jo, v listopadu roku 89. To je jeden z důvodů. A druhý byl vlastně vůbec její život a její činnost, že ona vlastně založila klášter na Františku, že jo, vlastně v podstatě byla tím, na co pak navázali křižovníci s červenou hvězdou ve své činnosti a tak dále. Takže jsme tehdy hledali vlastně patronku pro tuto péči.
0: Když se ještě vrátíme k vašim pacientům, v jakém věku v průměru jsou vaši pacienti? Vím, že to jsou většinou lidé staří, ale určitě to není pravidlo, že?
1: Není to pravidlo, jako převládají lidé v důchodovém věku, ale není zdaleka výjimečné, že tu jsou lidi středního věku nebo i mladšího. Úplně nejmladší pacient, ale to byla spíš výjimka. Tady bylo dítě, kterému bylo 13 měsíců, což bylo tehdy vlastně pro nás jako pro personál náročné se s tím nějak jako vypořádat, ale potom nás jakoby ta rodina, která tady to své dítě doprovázela, překvapila, protože když potom čekali další dítě, potom, co jim toto dítě předtím zemřelo, tak ho chtěli nechat pokřtít u nás v kapli. Takže z toho bylo zřejmé, že se tady jako jim podařilo nějak v tomto případě vyrovnat se s tou ztrátou toho dítěte.
0: Vy poskytujete kromě hospice celou řadu dalších služeb. Pojďme se na ně teď ve stručnosti podívat. Jaké to jsou?
1: Tak my jsme rádi, že našim pacientům a jejich rodinám nabízíme komplex služeb, z kterých oni dle své situace, zdravotního stavu a tak dále si mohou vybrat. Jedná se o vlastní lůžkový hospic, o kterém jsme mluvili, ale potom máme rozvinutý i takzvaný mobilní hospic neboli domácí hospicovou péči, což znamená, že celý ten tým lékařů, sester, sociálních pracovníků na požádání duchovní nebo psychoterapeut výjíždí k nemocnému do domácnosti, pokud tam je někdo, kdo společně s námi o něho může pečovat. Takže to je ten takzvaný mobilní hospic neboli domácí hospicová péče. Krom toho máme vlastně ambulanci paliativní medicíny, ambulanci léčby bolesti, také ambulanci neurologickou. Máme velmi dobře vybavenou půjčovnu zdravotnických pomůcek, která je právě velmi důležitá pro

0: kam se mohou obrátit, co je kde možné zajistit a tak dále. Už jsme tady naznačili, že hospicová péče není jenom soustředěná na péči o nemocného, ale obnáší to i péče o příbuzné, doprovázející nebo pozůstalé. My, co se týče vlastně pozůstalých našich pacientů, tak pro ně 4x do roka děláme takové setkání, které je spojené s bohoslužbou, je spojené s tím, že jejich blízké zapisujeme do takzvané knihy živých, kdy vlastně potom v následujících letech na každého člověka, který ten den v té knize je zapsán, vzpomínáme a personál se za ně i modlí. A také nabízíme vlastně těm, kteří to potřebují, případně své pomocné skupiny, pokud někdo zůstane sám jako pozůstalý a nemá nikoho, o koho by se nějak mohl opřít, tak nabízíme své pomocné skupiny. A samozřejmě nedílnou součástí hospicové péče je péče taky duchovní. Snažíme se vlastně nabízet duchovní péči a vycházíme samozřejmě z přání pacienta, z jeho vlastně volby denominace, jakou buď zastává, nebo v které je nějak ukotvený. A takže máme kněze přímo na hospici vyčleněného pro naši službu, ale máme i nemocniční kaplanku, paní Ellen Feistavrovou, která zároveň je také psychoterapeutkou.
1: Jak často zde sloužíte bohoslužby?
0: Sloužíme 2x týdně.
1: A účastní se těchto bohoslužeb i lidé, kteří nejsou přímo zakotveni v nějaké církvi a případně jejich příbuzní?
0: Ano. Ta bohoslužba je otevřená prostě jak pro nemocné, tak pro ty návštěvy nebo příbuzné, ale je otevřená i pro lidi třeba z města okolí, protože jsme se od samého začátku snažili, aby hospic byl součástí společnosti a tady té místní komunity. Což se nám potom i jak se vrací v tom, že hospic má asi k 50 dobrovolníkům, kteří nám tady vlastně pomáhají v různých činnostech, které s provozem a službou nemocným souvisí.
1: Jelikož se náš pořad blíží ke konci, tak bych se vás rád ještě zeptal na vaše plány, jakožto hospice, do nejbližší budoucnosti.
0: Tak před námi je takový velký úkol, protože přece jenom uplynulo 30 let od otevření, tak naším nejbližším plánem a úkolem je vlastně přístavba jednoho křídla lůžkového hospice, kde by vlastně mělo nově vzniknout 8 jednolůžkových pokojů s přistýlkou v prvním patře a v přízemí a v suterénu ještě rozšíření prostor pro půjčovnu zdravotnických pomůcek a nějaké skladové prostory.
1: Takže tahle ta nová budova bude propojena s tou stávající nějakým způsobem?
0: Ano, dneska ta naše stávající budova má tvar písmene L a pak by měla vlastně tvar písmene U. Bylo by to jako třetí křídlo, které by bylo úzce propojené. Navazovalo by tady jak na kapli, na kuchyň, na prádelnu a na veškerý vlastně zázemí hospice Anežky České.
1: Tak pane řediteli, já vám mnohokrát děkuji za velmi zajímavé představení nejstaršího hospice v České republice a přeji vám hodně úspěchů jak ve vaší práci, ale také vašemu nástupci a celému hospicu, aby se mohl postarat o co nejvíce klientů a také jejich příbuzných. Děkuji.
0: Já děkuji za možnost podělit se s vámi o vzpomínky na tu 30-letou cestu hospicovým hnutím.

Končí pořad Radio Report, který jsme věnovali 30 letům existence našeho nejstaršího hospice v České republice, hospici Anežky České v Červeném Kostelci. Bavili jsme se o něm s panem ředitelem Miroslavem Vajsarem a s vámi se loučí Martin Weisbauer.

Hele, prosím tě, začni ty. A nebo radši ty. No, a nebo radši ty. Víš, kámo, tenhle chlap je Čech, to není žádnej Turek. Nikdy by

kuchyňský stůl, začtení do deníku. Hledáme svátosti, pár raných okamžiků a od mírových dohod zvedneme se na poslední chvíli. Jdem válčit do válek, které jsme ty ani já nevyhlásili. Tak později jdem, každý den

taky přehlídnu, že byl jsi u holiče a ty mi odpustíš, když posté ztratím klíče přes kuchyňský stůl.

zvedneme se na poslední chvíli. Jdeme válčit do válek, které jsme ty ani já nevyhlásili.

0: Dnešní duchovní slovo pochází z knihy Tomáše Špidlíka Prameny světla. Z knihy čte pater Martin Holík.
1: Dnešní část má název Vnitřní smýšlení člověka a vnější skutky. Dokud žijeme, stále něco děláme. Velkou většinou je to něco zevnějšího. Chodíme, mluvíme, jezdíme autem. Máme sice přitom různé pocity, myslíme na něco, ale přesto velká část života upoutává pozornost navenek k něčemu, co je mimo nás. Duchovní knihy často napomínají, abychom se víc soustředili, obrátili pozornost dovnitř. Všechno vnější rozptylování však vyloučit nemůžeme. Není to ani možné. Nakonec by se tím ochudil i náš vnitřní život. Neexistují nějaké výhradně vnitřní činy. Mravouka sice rozlišuje skutek vnější a vnitřní, ale je to rozdělení pouze praktické. I čistá myšlenka u člověka nějak závisí na hmotě. Naopak zase přenášíme navenek myšlenky, uskutečňujeme je, nebo alespoň prozradíme mávnutím ruky, trhnutím svalů, pohledem, co se uvnitř děje. Mezi vnitřním smýšlením a vnějším činem je podobný poměr jako mezi duší a tělem. Obličej je sice zrcadlem duše, ale přesto nikdy plně neprozradí její tajemství. Je nám tedy jasné, že naprosto nestačí k správnému ocenění člověka jen jeho vnější jednání. I kdybychom ho prostudovali ve smyslu takzvané hlubinné psychologie, stále ještě podle slov Evangelia soudíme zevně, podle zdání. Jan 7. kapitola. Jen Bůh vidí srdce člověka, kde má svůj pramen skutek člověka. Žijeme tedy stále v jakémsi rozporu, který může

0: dospět až k tragické rozpolcenosti. Pravá mravnost je v srdci, ale dobré srdce se nestačí navenek projevit. Je jakoby pán úřadu, který dá rozkazy, ale pak se uzavře ve své soukromé kanceláři a jeho úředníci dělají něco docela jiného. Ten dojem má například každý, kdo ráno rozjímá a učiní si nejlepší předsevzetí, večer pak zjistí, že nic z toho neproniklo do života. Mohlo by se tedy říci, že vzbuzování dobrého úmyslu je úsilí obnovit jednotu mezi vnějšími skutky a vnitřním jednáním, tu jednotu, kterou stále opouštíme a ke které se stále toužíme vrátit. Zde na zemi nebude nikdy dokonalá, ale přece jen bychom rádi, aby se stal náš život opravdovějším. Úmysl, motiv je totiž to, co dává směr lidskému jednání. Dobrý účel posvěcuje prostředky, které sami nejsou nemorální, zlý účel zkazí i zdánlivě dobrý skutek.
1: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji,
2: neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy,
1: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad, jak se vám líbí. Dnes vás u něho vítám Martin Kišperský. Mým hostem bude Markéta Foukalová. Ahoj, Markéto.
1: Ahoj, Martine, a dobrý den všem posluchačům.
0: Děkujeme. Dneska budeme si povídat o tvé desce, která se jmenuje Jinak. Ale řekni mi na úvod jenom vždycky nazvat desku. To je jako někdy to je hned a někdy to jsou hrozný komplikace a váhání. Jo. Tak věděla jsi hned, že to album se bude jmenovat Jinak, anebo jsi měla varianty?
1: No, musím říct, že jsem vlastně měla nějaký varianty úplně na začátku, ale vlastně jsem věděla, že to není to pravý ořechový. A když jsme se bavili s producentem Radimem Vychopením, který teda vystupuje nebo tvoří pod jménem Radimo, tak když jsme se o té desce bavili, tak jsem furt říkala, no a ta deska je prostě taková jiná a já to dělám prostě tak trochu jako jinak. Vlastně jsme si říkali, hele, co kdyby to byla Markéta Foukalová jinak. A od té doby se nás to už jako nepustilo, takže vlastně to tak nějak vyplynulo z toho procesu.
0: No tak fajn. A prozradíš aspoň jeden název, co byl ve hře ještě. Mám takovou jako perličku.
1: Jo. Počkej, bylo to hrozně dlouhý, takže to možná popletu. Nesmíte se hroutit, když se vám něco nepovede.
0: To je jak nějaká deska od Midi lidí. Oni mají takový, mám pocit, že Midi lidi mají něco takového, jako nikdo se ti nebude smát, když budeš mít svět rád, nebo nějak tak.
1: Jo.
0: Motivační tak vlastně, jo. Ne, tak to asi, teda soukromně si myslím, že je lepší, že se to jmenuje Jinak.
1: Jinak. Tak jo.
0: Přesně. Tak jo, tak si pustíme teď jak jinak než první píseň. Do raního čaje mačkám se citrón v určitém sněhu.

0: Tak, Marketko, je to tvoje první solová deska, pokud se nemýlím. Proč ses rozhodla udělat takovou věc? Mohla jsi taky ty písničky třeba napsat, přinést do Lanuga, nebo kde normálně hraješ, anebo si říct, hele, udělám desku tady s nějakým super parťákem a uděláme novou kapelu, ale řekla jsi, že to uděláš sama za sebe. Tak jak to bylo?
1: No, je to tak, že já jsem potřebovala nějak dotvořit tu svoji osobnost, tou zkušeností, tak nějak všechno si to ošahat úplně od začátku do konce sama. I když tak úplně sama jsem pak nakonec nebyla, ale tak nějak jako vlastně vystoupit ze stínu těch svých super kamarádů a super jako hráčů a muzikantů a skladatelů a nějak vlastně se si třeba i šáhnout trošku jako kdyby na dno nebo na nějaký svoje jako limity a zjistit vlastně, kdo jsem, a říkala jsem si, že by to mohlo být vlastně jako inspirativní i pro lidi, kteří se třeba bojejí, protože si myslím, že tohle to je jako velký krok, takže se to jako, že to zvládnu i já, tak oni to zvládnou určitě taky.
0: A co jsi jako teda objevila u toho, když bychom to měli jako zhrnout, ne zhrnout, ale prostě kdybychom směli říct, co tě jako napadne první, jako co tě překvapilo třeba, že funguje překvapivě super a naopak co funguje s velkýma obtížema?
1: Hele, já vlastně totiž furt jako funguju v nějaký skupině, že jo, jako prostě vždycky jsem se v tom cítila jako líp a myslím si, že jak člověk stárne, tak jako chce ještě jako objevovat jiný stránky své osobnosti a já si myslím, že jsem jako se vlastně po té své cestě dostala do bodu, kdy jsem prostě chtěla právě jít do toho jako nekomfortu a vlastně jsem se už cítila jako jistější vlastně se vydat tou svojí jako cestou víc, než se tak jako kdyby v úzovkách schovávat jako ve skupině. A zjistila jsem právě při tom, že jsem ten typ, který mu je prostě ve skupině jako kdyby líp, ale zároveň už jako kdyby není cesty zpátky v tom, že už jako nedokážu být jako zas tak úplně, jak bych to řekla, jako tvárná nebo taková, jako, no že už prostě vím víc, co chci a už, už prostě v té skupině potřebuju mít vlastně jakoby větší slovo, nebo jak bych to řekla, nebo větší díl, podíl, nevím, jak to říct. Takže vlastně nevím, jestli jsem ti odpověděla.
0: Ne, je to zajímavý, protože já jsem taky si dočetl, že jsi tam skládala hudbu i texty. Nevím, jestli to takhle bývalo zvykem i třeba v kapele.
1: Bylo. A vždycky jsem i předtím s Madfinger, i s Lanugem. Akorát vlastně zase jakoby třeba v tom Lanugu, tam to teď ten důvod, jako proč vlastně jsem měla tu potřebu si udělat vedle Lanuga tu solovku, bylo to, že vlastně my připravujeme s Lanugem už docela dlouho novou desku, kde je opravdu spoustu materiálu a vlastně ty moje písničky by tam nebyly úplně kompatibilní s tím a mě vlastně přišla škoda, jako si je tak nějak jako je vlastně zahodit. Tak jsem si řekla, že proč to vlastně nevydat jako pod svým jménem, a když by vlastně jinak jako nevznikly.
0: A kdybys měla, já vím, že to je těžký, ale kdybys měla říct, jako v čem teda třeba vidíš rozdíl mezi tím, jaký písničky chystáš pro kapelu a jaký si udělala svou desku, tak jak bys to popsala?
1: No, tam ten hlavní rozdíl je v tom, že tyhle ty nové písničky pro Lanugo jsou vlastně vyloženě jako v tandemu autorským, který je vlastně William Béreš, a texty zaopatřuje vlastně, nebo bude, pokud se to nějak ještě jakoby nezmění, ale v podstatě si myslím, že to tak asi už můžeme jako uzavřít nebo prozradit, že vlastně vlastně všechny ty texty napsala Johana Franková. Takže vlastně tam se to uzamklo jako kdyby na tuhletu desku, která se chystá v tomhletom jako tvůrčím dů, který já mám hrozně ráda, ale vlastně jsem měla pocit, že bych se vlastně potřebovala ještě nějak jako rozproudit svoji vlastní tvůrčí lymfu.
0: Skvělý. Pojďme si dát druhou písničku a pokračovat v rozboru situace.

0: jsi zmínila jméno producenta Radimo. Radimo je takový jako nomen omen pro producenta, takový jméno, ale pojď nám ho představit, kdo to je, jak pracuje, co má za sebou a v čem jste si tedy sedli dohromady. Mm-hmm.
1: Tak Radimo je člověk, který ho znám především hrozně dlouho. Je to vlastně můj vrstevník, člověk, se kterým jsme jamovali, když jsme byli vlastně děti a začínali jsme hrát. A on je skvělý saxofonista a flétnista a vlastně jsme jako jamovali, když nám bylo, já nevím, 15-16. A pak jsme se vlastně odloučili, každý měl nějaké svoje projekty a vlastně já ho tím pádem furt jako sleduju a hrozně se mi líbí, jakým směrem on se dal, protože on vlastně má rád svět hip-hopu a rapu. A vlastně poslední taková deska, která mě vlastně přesvědčila v tom, že bych ráda jako vykročila do toho svého světa právě s nimi, je vlastně jeho deska s Anet X. A tak to jsem vlastně si říkala, že by bylo fajn, protože to by bylo fajn. A teď jako zpátky k němu. A mimo to Radim vlastně ještě má kapelu, která se jmenuje Champion Sound a dál ještě vlastně spolupracoval třeba s Restem nebo s teďko si to vůbec nemůžu vybavit, jsem mám úplný okno, prostě strašně moc lidí tak teď to budeme muset stříhnout, ale Martine.
0: Ale mně se líbí, když se stane nějaká chyba. Vlastně,
1: já si nemůžu vzpomenout.
0: Vlastně výpadek paměti ani nepovažuji za chybu. To je dobrý. Může být taková hezká jako soutěž, úkol pro posluchači, že si můžou zapátrat po producentovi Radimo a najít jeho spolupráce. To myslím, že
1: víte, jak to je.
0: Interaktivní pořad.
1: Ano, když vás takhle někdo zpovídá, tak i když to všechno víte, tak najednou přijde v okno.
0: Jasně. No, to je v pořádku. Tak prostě je to šikovný muž, se kterým se znáš dlouhá léta.
1: Ano, velmi, velmi, velmi šikovný člověk, který prostě má široký hudební záběr a já jsem právě chtěla jít zrovna tím jeho směrem, protože se mi strašně líbí. S Katem právě ještě taky spolupracuje. Takže to bylo ono, co jsem chtěla říct.
0: No těch úrovní spoluprací je spousta jako vztahů producent-umělec. A mě, já se to jako vlastně ještě trošku dělím na to říct, tak jako investigativní, nebo co jako že někdo ti udělá kabátek pro tu hudbu, kterou máš hotovou a někdo ti říká, hele, ale vyměň tady ten akord nebo přepiš ten refrén. Fungovali jste i na téhleté bázi, jako nějaký zásahů do těch písniček?
1: Jo, z části jo, ale ne tolik. Já jsem už měla dost těch věcí vlastně napsaných a měla jsem je dokonce základně i jako předprodukovaný normálně ve svém programu nebo ve svém počítači. A tak myslím si, že Radim hodně s tím jako pracoval a hodně to jako respektoval a ctil a vlastně skoro všechno tam použil. A vlastně ten sound byl jako už takový předdefinovaný tímhle s tím, nebo hodně jako... jsme z toho vyšli, ale jasně, někdy prostě ty věci nefungovaly, nebo to drhlo, nebo jsem si nebyla jistá a proto jsem ho chtěla jakoby mít po boku, protože jsem si říkala, hele, tady to nefunguje, co bys s tím udělal a vlastně ten člověk je strašně jako vlastně jakoby odborník nebo má prostě svůj názor na věc, takže jsem byla hrozně ráda, že jsem tyhle ty svoje jako třeba pochybnosti s ním mohla sdílet a on mi vlastně strašně pomohl jako z těch svých pochyb jako vylíst a vlastně jako to dát do tvaru, který je za mě vlastně jako použitelný a má z něj radost.
0: No tak prima, pojďme si dát třetí písničku a vrátíme se zpátky k desce, která se jmenuje Jinak.

0: posloucháte pořád, jak se vám líbí. Povídám si s Markétou Foukalovou o desce Jinak. Teď byla zmíněna spolupráce s producentem Radimem, klíčová, ale ještě se teda tam jsou na té desce ještě další přátelé, hudebníci, účinkující. Koho jsi tam pozvala, když to bylo na tobě?
1: Jasně. No, vlastně bylo to sice na mě, ale já jsem vlastně, protože hodně spolupracuju vlastně jako se svojí jako skupinkou lidí a s takovou bublinou, a já jsem vlastně chtěla z té skupinky vystoupit, protože jsem chtěla vlastně objevit trošku jiný zvuk. A je to i kvůli tomu, abych vlastně jako v uvozovkách neohrozila svoje jiný projekty, a vlastně jsem byla i zvědavá a taková jako chtěla jsem zažít nějaký trošku jako dobrodružství, takže já jsem tam vlastně jako v první řadě byla ráda, že jsem mohla jako poznat jiný muzikanty, se kterýma právě spolupracuje Radimo. Takže jsem tam třeba měla na basu Ondru Hausera, se kterým jsem nikdy vlastně já jako osobně nespolupracovala. Nebo jsem tam měla Kubu Rušku na klavír a prostě klávesový nástroje, se kterým jsem se vlastně do té doby taky neznala. Nebo jsem tam měla vlastně nějaký, mám tam nějaký fragmenty od kytaristy, kterým se říká Mrak, nebo Jeffology, tyhle ty lidi já jsem vlastně nikdy předtím jako neznala. A tak jsem byla moc ráda, že jsem je mohla poznat, ale na jednu písničku jsem chtěla použít kamaráda z Madfinger, vlastně člověka, kterýho strašně si vážím a je to hrozně dobrý, takový jako kdyby hudební bratr z dětství zase, který se taky s Radimem vlastně zná z dob Madfinger, a ten se jmenuje Viktor Jerman, takže ten mi tam pomohl nahrát jednu písničku a byla jsem strašně ráda, že ho tam můžu prostě takhle mít. Takže takhle.
0: Jak dlouho se ta deska vlastně natáčela? Jak jste pracovali? Dneska se dá jako vlastně už všechno udělat doma, ale někdo naopak sejde ve studiu. Jak jste pracovali?
1: My jsme pracovali opravdu takovým jako hodně domácím způsobem. To znamená, já jsem se všechno nahrávala doma, všechny zpěvy jsem si nahrávala doma nebo na chalupě. Vlastně všechno to vznikalo v takových jako dost jako domácích, nebo jakoby, jak bych řekla, takových útulných podmínkách, jako vlastně neprofesionálních, ale zároveň vlastně strašně lidsky blízkých. Takže v takový jako pohodě, a zároveň je to hodně daný i tím, že člověk má spoustu jako svých jako činností, prací a tak dále, takže to všechno vznikalo vlastně v takových těch zbytkových časech mezi, nevím, prací, péčí o děti a tak dále, takže...
0: No počkej, já ti to upřesním, jo? Vznikalo to mezi praním a doučováním matematiky.
1: Ano.
0: Takhle jsem se to dočetl teda já.
1: Jasně, je to tak. No, tak, takhle. No, máš pravdu.
0: K tomu se ještě dostaneme. Mě totiž zajímá, jak to teda je s těma písničkama. Jestli ten materiál, který na té desce je, tak jestli vznikal 10 let, nebo rok, nebo...
1: Rozumím. Jo, ten materiál podle mě vznikal třeba jako, já nevím, třeba 5 let, jo. Ale 5 let jako takový to, že se člověk jako začne nořit sám do sebe, začne si zkoušet vlastně psát nějaký texty, začne prostě se o tom něco dozvídat, začne si vlastně něco jako víc se zajímat, číst si, sbírat informace. Takže tady ta, nebo mít třeba nějaký, nebo sbírat vlastně náměty, nebo si všímat těch věcí, to je vlastně strašně jako velký proces, dlouhej. Ale pak vlastně jsme to jako dotahovali vlastně 2 roky. Mysleli jsme si, že to budeme mít docela rychle, že to bude trvat rok, ale nějak se to vlastně protáhlo, takže to vyšlo na necelý 2 roky. Ale jako je pravda, že ten proces teda trval ten kreativní daleko díl, protože než napíšeš text, pak si to přečteš, pak chvilku jako ho necháš uležet, pak vlastně třeba sedneš k pianu, začneš něco psát, pak to přepíšeš, pak se k tomu vracíš, pak sedneš k počítači, začneš to prostě nahrávat, pak tam začneš vymýšlet tohle. Prostě tyhle ty věci prostě trvají, že jo? A všechno to děláš přesně mezi Nevím, jestli jsem tam psala žehlení, nebo praní, nebo vaření a doučování matematiky. takže se to protáhne.
0: No. To je jasný. No, já mám chuť to ještě rozebrat, ale dáme si další písničku, ať to má pěkný spát, ta naše povídání. A pak se tady vrátíme ještě k tématům.

0: Na obalu desky je jinak. Asi vyfocená v Brnění. A já jsem se teda dočetl to, že to má trošku symbolizovat právě ten boj hudebnice, která je zároveň matkou a osobou, která se musí nějakým způsobem zaopatřit. Tak to by mě zajímalo, jestli tohle je jako tvoje téma, jestli jako urvat si čas, urvat si síly a věnovat je tomu, co máš takhle ráda, jestli to je nelehká věc?
1: Jo, určitě to je jako téma. Ale myslím si, že vlastně z toho trochu leze víc jako ta ženská nota, což ale nebyl záměr, jo. Já jsem vlastně, ono to je blbý, jo, protože já jsem vlastně ženská, jo. Ono to vyznívá, že jako je to vlastně, no a ta ženská musí zase dělat tohle. Ale já to myslím jako všichni, no, všichni tak jako vlastně bojujem s tím, že nevím, tě nebaví dělat tohle a tamhle to, samozřejmě jako je to trošku daný tím, že člověk jako je doma s dětma a vlastně to je jako asi na delší povídání asi i jako by do nějakého jiného pořadu, jo, že vlastně ty ženský v té společnosti jsou k tomu jako víc předurčený.
0: No počkej, ale tak řekni konkrétně, když máš tohoto situaci, kterou má podle mě mnoho žen tvého věku tvé situace, to znamená někoho, kdo miluje hudbu, aktivně se s ní zabývá, vydělává se s ní, ale neživí ho to tak, aby měl většinu času pouze na tu hudbu. Tak co bys vlastně poradila třeba někomu, kdo stojí před tím snem, přáním dotáhnout svoji věc, ale potýká se s nějakýma komplikacema? Tak jak bys to řešila ty?
1: Jako, co bych jako poradila těm lidem?
0: No, jestli to je otázka disciplíny, nebo jestli to je otázka jako nastavení si priorit, nebo...
1: Já si myslím, že to je o prioritách. O tom jako, protože když bych já neměla to velký pnutí, tak bych to asi nikdy jako neměla asi potřebu, nebo takovou touhu to jako dodělat. A já jsem měla velkou touhu to dodělat a bylo to jako... vlastně z těch důvodů, o kterých jsme se bavili, že jsem vlastně potřebovala nějak jako tu svoji osobu nějak dotvořit a něco o sobě jako zjistit a vydat se do nového dobrodružství. A vlastně si myslím, že to hodně souvisí s tím, že už ty děti moje jsou vlastně starší a já už ten čas, který jsem musela jako primárně věnovat jako jim, tak jsem najednou mohla vlastně věnovat sobě. Takže jako ta rada zní podle mě, nebo rada, nebo prostě nějaký vzkaz, že asi doufám, že vlastně nám nic neuteče, že i když budeme mít ty malé děti, budeme mít pocit, že Ježišmarja, jako já mám tady kámoši, který ty děti nemají a oni vlastně teďko jedou a já tady prostě jsem 3 nebo 4 nebo 5 nebo 6 let s dětma, tak to nevadí, protože vlastně pak ten čas přijde a nezoufat si a prostě říct si, hele, sbírám témata a ono se to využije.
0: Mě vyprávěl jednou Michal Němec z Jablkoně. Mě říkal, že pro něho třeba, že i pro něho je to těžká věc, že zažíval takový situace, že on jako jezdil hrát s kapelou, živil rodinu, ale kdykoliv si sedl doma a jen tak jako si hrál něco úplně bezcílného, z čeho ideálně vždycky přijde nějaký nápad, tak cítil ten tlak a ten stres, že ho vidí ta žena a se na něho dívá a říká, ty si tady brnkáš. Já prostě tady musím, já tady peru, pracuju, žehlím a ty si tady prostě jenom tak brnkáš. A že ho to hrozně stresovalo, jo. Tak to jsem si vzpomněl, že...
1: Jo, to znám, to je jasný, jako ten tlak byl samozřejmě jako nemyslím tím jako v partnerství, ale jako to třeba, že si člověk sedne a řekne si, ježiš, ale já musím udělat ještě tohle a tohle, teďko není čas tady na tohle, no, to známe všichni a to je právě ono, se vracím k tomu brnění, jako je jedno, jestli je člověk ženská nebo chlap, ale prostě ty souboje prostě vedeme všichni a je to jako učit. Vlastně myslím si, že to je o tom tvorba versus prostě ten všednodenní život, no. Ale zároveň si myslím, že to je i jako pro spoustu lidí, který prostě, nebo posluchačů, který s tvorbou nic jako nemají dočinění a prostě jenom si říkají, ježiš, to je fajn, že někdo tady zpívá o tom, že ho vlastně nebaví, nevím, věšet prádlo, teď já to dělám už každý den, jako, to je fakt jako téma, jo. Si prostě třeba zeptáš jako nějaký ženský, nebo to je jedno, nebo chlapa, jako jak často perou, jo? A teďko prostě zjistí, že třeba jsou rodiny, kde se každý den perou dvě pračky, jo. Prostě.
0: No jasně, prostě. Tak když je...
1: A jakmile to nevypereš, no. tak prostě se ti to hromadí a ty děti nemají co na sebe. To prostě tlak, jako. A je myslím úplně v pohodě. Tohle téma úplně jako otevřít a říct si, to je fakt blbý, co? A jenom a jít dál, prostě, jakoby, no, prostě, tak, jakoby, že ta deska nemá nic řešit, jen říct, ale jsme v tom spolu, prostě, no, ty dvě pračky, to je fakt šílený, jakoby.
0: Takže další album se musí jmenovat Nakupte spoustu oblečení, ať ho nemusíte tak často prát.
1: Ale to je zase pak má žele zero waste, rozumíš?
0: Hele, poslední věc, budu muset za chviličku skončit, protože já bych se povídal dál, ale limituje nás čas. Když někdo tě takhle uslyší, tu desku si vlastně vydala, teď nevím, vydala si ji sama, nebo si vydala v rámci labelu? Jak to
1: ne,
0: je?
1: Sama.
0: Takže prostě někdo si tě najde, Markéta Foukalová jinak, bude nadšen a řekne si, tohle chci slyšet naživo. Tak má ten fanoušek šanci si tě pozvat třeba solo nebo s kapelou?
1: Mm-hmm, určitě. Tak za prvý my budeme mít křest desky, která by měla být, pokud všechno klapne, 7.10. ve Vile Štvanici, tak tam srdečně všechny zvu a budu moc ráda, když přijdete. A samozřejmě víme, jak to je, ty asi to znáš taky, ty nervy, než se to všechno, jestli se to vylisuje, nevylisuje, no prostě zkrátka, když to vyjde, tak bude i LPčko, když ne, tak zas někdy jindy, ale já doufám, že to stihneme. A jinak my prostě bychom chtěli vystupovat s Radimem a právě s Kubou Ruškou v takový jako okleštěný sestavě jenom ve třech. A když nás to bude bavit, když to bude bavit lidi, tak prostě jsme všemu otevřený. Je to vlastně nový dobrodružství, který není ničím podmíněný, jenom tím, aby to vlastně dávalo smysl nám a lidem a aby všechno tak nějak jako bylo s lehkostí a v pohodě. Takže takhle.
0: Markétko, moc ti přeju, ať se to podaří, ať to všechno funguje, jak má. A taky ti přeju, ať se máš hezky a seš fit. To stejné přejeme společně našim posluchačům Rádia Proglas v rámci toho, že končí pořad Jak se vám líbí, jeho díl, ve kterém jsme si povídali s Markétou Foukalovou o desce Jinak. Tak ještě jednou díky a hezké dny.
1: Jo, vám taky a děkuju. Mějte se moc fajn.

V 1 hodinu ráno vás na Proglasu zveme k poslechu komorní hudby. Nejprve uslyšíte smyčcový kvartet číslo 12 B-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Skladbu přednese Talichovo kvarteto ve složení Petr Mejserer, Jan Kvapil, Jan Talich a Evžen Rataj. Přejeme příjemný a ničím nerušený poslech.

Slyšeli jste smyčcový kvartet číslo 12 B-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Skladbu zahrálo Talichovo kvarteto ve složení Petr Messierer, Jan Kvapil, Jan Talich a Evžen Rataj. Následuje serenáda pro flétnu, violu a harfu opus 25 od Ludvika van Beethovena. Skladbu zahraje Bohemia Luxemburg Trio ve složení Karlo Jans na flétnu, Jitka Hosprová na violu a Kateřina Englichová na harfu.

Právě dohrála serenáda pro flétnu, violu a harfu opus 25 od Ludwiga van Beethovena. Skladbu zahrálo Bohemia Luxemburg Trio ve složení Karlo Jans flétna, Jitka Hosprová viola a Kateřina Englichová harfa. Následuje smyčcový kvartet číslo 2 C-dur od France Schuberta. Skladbu zahraje Zemlinského kvarteto ve složení František Souček housle, Petr Střížek housle, Petr Holman viola a Vladimír Fortin violončelo.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste smyčcový kvartet číslo 20 dur od France Schuberta. Skladbu zahrálo zemokvarteto ve složení František Souček a Petr Střížek housle, Petr Holman viola a Vladimír Fortin violončelo. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Život každého z nás přináší okamžiky, kdy máme pocit, jako bychom byli na horské dráze. O ty své, které prožila na cestě k přijetí Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, se dnes ve svém vyprávění podělí Aneta Lofítková. Příjemný poslech vám přeje Milan Remeš.
1: Jmenuji se Aneta Lofítková a ráda bych se s vámi teď sdílela o tom, jak jsem odevzdala svůj život do Božích rukou. Moji cestu bych popsala jako pestrou a rozmanitou a místy jako na horské dráze. Ačkoliv jsem vyrůstala od malička ve věřící rodině a rodiče mě vedli k víře, tak jsem Ježíše do svého srdce přijala až ve svých 18 letech. Bůh to se mnou neměl jednoduché, ale jsem vděčná, že to se mnou nevzdal. Jak už jsem zmínila, vyrůstala jsem ve věřící rodině, rodiče mě vedli k Bohu i do církve, takže jsem odjakživa měla ty základy a věděla jsem, co musím udělat pro to, abych byla zachráněna. Byla jsem taková ta milá, hodná, bezproblémová holka,